Mnohdy se nám možná stane, že si jdeme po těch svých cestách, že se otočíme k Bohu zády a snažíme se tak nějak putovat po své ose svým vlastním směrem podle své vlastní rozumnosti. A nevím jak vy, ale já vždycky si uvědomím, že nemůžu vůbec sama takhle chodit po tomhle světě, že bez Boha opravdu nejde takhle bloudit sama. A zhruba i o tomhle byla tahle píseň Bright Eyed od kapely Strings and Heart. I když jsem se otočil zády a pak se vrátil k tobě domů, objal si mě a přijal za vlastního, tak nás chci pozbudit, ať opravdu utíkáme vždycky zpátky, ať se stane, co se stane, k Pánu Bohu. Proto jeho obětí a přijetí.

Nezasloužená nedůvěra může být bariérou v mezilidských vztazích i ve snaze seznámit druhé s osobou Ježíše Krista a zprávou Evangelia. Hlouběji se do tématu důvěry a nedůvěry ponoří následující pořad, v rámci kterého saháme v letních měsících do archivu.

0: Po týdnu vás opět vítám u dalšího dílu Hlásky, pořadu a podcastu Rádia 7 zaměřeném na téma Evangelia, dobré zprávy o Ježíši Kristu a jejím kontextu pro náš každodenní život. Jedním z pilířů funkčních mezilidských vztahů je důvěra. Každý z nás působíme na druhé lidi více či méně důvěryhodně. Nejen o tom, proč je důvěryhodnost důležitá v naší snaze žít a předávat evangelium druhým, ale také proč se v dnešní době ocitá vzájemná důvěra v krizi, si dnes budu povídat s Danem Drápalem. Vítej v Hlásce.
1: Děkuji za pozvání.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Dan je boží dítě a boží služebník, pro mnohé znám jako teolog, publicista, překladatel nebo také zakladatel a emeritní senior církve Křesťanská společenství. Čím žije Dan Drápal dnes?
1: Čím žiju? Mám radost z vnoučat, mám radost z přátel. Pokud jde o nějakou činnost, tak píšu knížky, biblické studie, odpovídám na dotazy, které mě chodí po internetu, vedu rozhovory s lidmi, kteří se na mě obrátí s radou o pomoc. Zkrátka, život je dobrodružný a hodně mě baví.
0: Děkuju. Chceme společně otevřít téma důvěry či nedůvěry, potažmo důvěryhodnosti či nedůvěryhodnosti. Nejprve bych ale rád nechal posluchače nahlédnout do tvého života. Slyšeli jsme teď pár aktualit, když bychom se ale podívali více dozadu. Kdy se pro tebe stala zpráva Evangelia relevantní a Ježíš někým blízkým, osobním, komu ses vědomně otevřel?
1: Tak to se stalo koncem 70. let, kdy jsem vlastně už jsem měl vystudovanou teologii a byl jsem vikářem v evangelické církvi. Ale do té doby jsem neměl osobní živý vztah s Pánem Ježíšem a to přišlo až, já jsem si to teda přesně nezapsal, tak nevím, jestli to bylo v prosinci 1978 nebo v lednu 1979, ale nikdy v té době. Ale za to si pamatuju velice živě, co se stalo. Tedy jsem pod tlakem okolností a pod tlakem, řekl bych, Ducha Svatého, si jednou v kuchyni klekl a prosil jsem Pána Ježíše, aby vstoupil do mého rozbitého života, aby se mě ujal a přijal jsem to, co pro mě udělal. A v té době, když přímo při té modlitbě jsem neprožíval něco emocionálního, nějaký silný emocionální prožitek, tak se stalo něco podstatného a já jsem jednak navázal ten osobní vztah s Pánem Ježíšem a jednak jsem si všiml, že Bible najednou ke mně mluví úplně jinak než do té doby. A vlastně od té doby jsem s ním chodil, udělal jsem řadu chyb, přijal jsem hodně boží milosti a je to tak až do dneška a jak říkám, život mě baví pořád.
0: Téma tvého vztahu s Ježíšem ještě více rozvineme, ale ještě předtím si zkusme popsat výchozí bod. Mohl bys zkusit vlastními slovy objasnit pojmy důvěryhodnost, potažmo důvěra? Co znamená být důvěryhodným a jak se projevuje důvěra?
1: Tak je nutno říct, že důvěra v pravém slova smyslu je věcí zkušenosti. Prostě o důvěře do jisté míry, říkám do jisté míry a pak to se k tomu dostaneme, se dá říct, že je dána vlastně jednáním toho člověka, ke kterému tu důvěru máme. Že je věcí teda zkušenosti a my si ji nemůžeme nějak jako nahonit, když nás ten člověk zklame, jo, prostě tak, kdybychom chtěli mít k němu důvěru, tak ji nemáme. Bych dal konkrétní příklad, dejme tomu, někdo si od nás půjčí auto a nabourá ho, tak podruhý už mu ho nepůjčím a on řekne třeba, ty jsi mě to neodpustil. Já říkám, ne, já jsem ti odpustil, ale nemám k tobě důvěru jako k řidičovi. To neznamená, že bych tě odsuzoval jako člověka, ale prostě je na tobě, aby si tu důvěru eventuálně zasloužil nějakým způsobem. Jo, tedy, i kdybych chtěl, kdybych se tvářil jako, že mu věřím, tak by to byla přetvářka a nemohu si pomoct prostě. Jo. Ale pak je tady druhá rovina, A sice někdy lidé udělají hodně špatných zkušeností a stanou se obecně nedůvěřivými a tu nedůvěru mají i vůči lidem, kteří je nikdy nesklamali. A s tím se potýkáme v evangelizaci. Dám takový příklad. Dokud jsem bydlel v Praze, tak na stanici metra Palackého náměstí, přes kterou jsem často cestoval do centra, tak tam prodával nový prostor, to byly takové noviny, které slouží bezdomovcům, jistý pan Jonáš, a já jsem s ním vždycky zastavil na kus řeči a koupil jsem si od něho ten nový prostor a povídali jsme a dal jsem mu vždycky víc, jako než to stálo. Jo. A jednou jsem ho pozval do sboru a on říkal, ne, tam já nepůjdu, já to znám tady to, já tady ty lidi znám. Přitom bylo úplně jasný, že je nezná, ale prostě má a priori nedůvěru a nevím, jestli je to na základě toho, co mu řekli jeho přátelé třeba nebo tak. Jo. A bylo mě to líto, protože jako já jsem mu to teda neřekl, ale myslel jsem si, víš, jako kdybych neznal Pána Ježíše, tak bych ti takhle nesnažil se pomoct. Jo. Spousta lidí udělala tuto zkušenost, takže asi řada lidí, kteří poslouchá tento pořad, tak možná měli podobnou zkušenost, že si narazili nad bariéru nedůvěry, která byla nezasloužená. A to je něco, co mě trápí, protože mám za to, že té nedůvěry je strašně moc a že to souvisí, že tady není v podstatě nějaký podstatný rozdíl mezi křesťany, tedy mezi církvemi a světem. No. Řekl bych, že ve světě té nedůvěry ještě více, vlastně vláda nám lže a noviny nám lžou a ten nám lže a tak dále. A samozřejmě do jisté míry je to pravda, jako najdou se žurnalisté, kteří lžou, najdou se politici, kteří lžou, ale problém je ten paušální odsudek, který vlastně nedává šanci. No. A když potom člověk žije v té absolutní nedůvěře vůči všem a vůči všemu, tak je to vlastně velice smutný život. Jo? Prostě jako lze pak mít vůbec přátelé, lze pak doufat něco dobrého, má cenu se snažit o něco a mnoho lidé si odpovídá nemá. Jo? Prostě já se do jisté míry okrajově teďka už jako angažuju v politice a mnohým křesťanům to hrozně vadí, jakože že se snažím jako nějak ovlivnit třeba nějakou politickou stranu nebo situaci prostě v zemi, protože mají za to, že křesťané by to vůbec neměli dělat, protože je to přece všechno lež a všechno je nepravda a tak dále. Ale pokud zaujmete ke světu tady ten postoj, tak taky ten svět vás nebude chtít poslouchat, protože proč by poslouchal lidi, kteří ho jenom odsuzují?
0: Věřím, že pokud jde o žití a předávání dobré zprávy evangelia, důvěryhodnost je jedním ze základních pilířů charakteru křesťana. Zazněl ten zcela konkrétní příběh o tom, jak ses potkával s tím panem Jonášem. Stalo se ti někdy naopak, že by někdo zmínil, že tvoje důvěryhodnost byla jedním z impulzů, která daného člověka vedla k ochotě promýšlet evangelium a pozvání na cestu za Ježíšem?
1: No tady bych řekl, já jsem jako velice překvapen tou proměnou, protože ještě v těch 90. letech jsem se setkával hodně s odsudky. Jo. A prostě tehdy Dan Drápal bylo špinavé slovo a když jsem si třeba snašel jako na internetu v začínajícím, když jsem zadal Dan Drápal, tak tam bylo většinou jako nějaký pomluvy nebo nějaký prostě negativní hodnocení. A teďka v těch posledních 5 letech zhruba dostávám velice moc reakcí od lidí, kteří říkají, Dane, ty jsi hluboce ovlivnil můj život a jako pokud mi to přijde přes Facebook, tak si to ukládám, tak možná, že jednou moje děti, až mě po smrti, tak se tam dočtou. A často jsem tím zaskočen, protože mnozí jsou to lidi, pro který jsem tak zase moc toho neudělal. Jo? Ale fakt je ten, že se mě to stává a to si ukládám jenom asi tak, jako dejme tomu třetinu těch jako děkovných mailů, který dostanu v reakci na ty články a mám pocit, že si to nezasloužím až, jako jo, prostě, že. Ale je to tak, jako že je to takový kontrast proti tomu, co jsem zakoušel v počátku, kdy jsme začínali, tak jako to byla sama tolik pomluv a tolik jak nepřátelství a jsem rád, že jsme neopláceli stejnou mincí a teďka po letech jako vlastně se to obrátilo a já jsem čekal, že se to obrátí až na druhé straně nebe, jo. Jako nečekal jsem, že v tomto čase, skoro mě to zneklidňuje, že v tomto čase mám tolik příznivců, jo. Prostě jako si říkám, jestli to není tím, že se chci líbit lidem, ale doufám, že ne.
0: Nejen z tvého článku na webu Křesťan dnes o nedůvěře je patrné, že jako lidé, zejména v kontextu České republiky, prožíváme krizi důvěry. Zaujalo mě tvrzení, že nedůvěra často nevyplývá z objektivní skutečnosti, ale je čímsi duchovním. Jak tomu rozumět?
1: No, podívejme se na to, jak se nám daří stále lépe. Jo, od pádu komunismu materiálně se nám daří stále lépe. Teďka máme léky na nemoci, které dříve byly neléčitelné. A to nemyslím teďka jenom na Českou republiku, na celý svět. Tuším, že předloni poprvé počet lidí trpících nadváhou převýšil počet lidí hladovějících. To je celosvětově. Jo. A přitom, přestože se nám materiálně daří stále lépe, tak vnitřně lidé jsou stále nespokojenější. Stále, řekl bych dokonce, tak jak zahořklejší. Chybí jakákoliv vděčnost. Já nejsem nějaký eurohujer, nějaký totální příznivec Evropské unie, nicméně fakt je ten, že 75 let žijeme v míru, jako díky tomu uspořádání, který tady je. A obávám se, že lidi si to, že to nedocenují, že je málo vděčnosti. A ta vděčnost neznamená, že budeme tvrdit, jako, že nejsou problémy, jako, jak u nás, tak v Evropské unii, tak celosvětově. Ano, jsou vážné problémy. Je spousta věcí, které by bylo potřeba změnit a se kterými se nemůžeme smířit a nemůžeme spokojit. Nicméně spousta lidí jako nevidí vůbec to pozitivní. A my jako křesťané nemusíme hájit tento svět, jo, prostě ten svět skutečně ve zlém leží. Nicméně na druhé straně bychom měli mít více vděčnosti a pokud jako nás ovládne ta nevděčnost, tak to znamená, že otevíráme dveře také jakési duchovní mocnosti nedůvěry, která je taková jaksi všeobsahující a která vlastně bere lidem chuť do života a radost.
0: Posloucháte pořad a podcast Hláska. S hostem Danem Drápalem dnes hovoříme o důvěře, důvěryhodnosti, ale také o krizi důvěry. Nedůvěra, jak už zaznělo, může být důsledkem třeba odhalené lži. Jaké vidíš další původce nebo spouštěče nedůvěry a jaké to tedy má dopady na vztahy ve společnosti i v církvi?
1: Tak my můžeme vidět na tom celosvětovém dění, jak je teďka živá taková otázka toho zneužívání dětí kněžími, zejména katolickými. Můžeme vidět pády různých evangelikálních celebrit v Americe a samozřejmě tyto věci skutečně vyvolávají velkou nedůvěru u lidí, kteří se dosud s křesťany a s evangeliem nesetkali. To je potřeba vidět. Jak na to jako křesťané máme reagovat? Tak především je důležité vědět, že jediným divákem, který má právo a schopnost nás spravedlivě posoudit, je Bůh sám. Bůh ví, jak je to doopravdy. Vezměme si, jak k té nedůvěře přispívá technologický rozvoj. Teďka by bylo myslitelné, že by někdo napodobil můj hlas naprosto dokonalé počítačově a nechal by mě říkat věci, které jsem nikdy neřekl. A normální člověk nemá sebe menší šanci na to přijít, jakože je to fake. A já jako vedu své čtenáře k tomu, aby počítali s tím, že ať vidějí jakýkoliv video, jakoukoliv videonahrávku nebo slyší nějakou audionahrávku, že si dnes nemohou být jisti, jestli je to plod umělé inteligence nebo jestli se to opravdu stalo. A to si myslím, že v tomhletom ohledu my jdeme do velice nebezpečných let celosvětově jako civilizace a pokud chceme jako křesťané obstát, tak musíme vidět, jak jsem zmiňoval to, že Bůh je jediný, který ví, jak to jde doopravdy a v písmu je takový krásný verš, život náš je spolu s Kristem skryt v Bohu. Jo, prostě ta naše skutečná identita, to, kdo opravdu jsme, co jsme udělali nebo neudělali, co jsme řekli nebo neřekli, to Bůh ví a to je pro nás rozhodující. Mohou nás zostudit na této zemi, ale máme Otce v nebesích a to je naše naděje.
0: Nedůvěra tedy vychází z různých lží, zranění, problémů, které si sami navzájem v těch mezilidských vztazích vytváříme. Je na nedůvěru nějaký lék? Zahojí všechno čas?
1: No, když řekneš, zahojí všechno čas, tak to vypadá jako, že nedůvěra byla nějaké zranění, což tak jako bývalo, nebývá to tak vždycky. Já mám za to, že člověk si může uvědomit, jak moc ho ta nedůvěra sformovala, jak hluboko pronikla. A samozřejmě, když se vám stane nějaká věc, že vás někdo jako ošklivě pomluví, tak se vás to dotkne. To je pochopitelná reakce a křesťan není člověk, který by prostě se mohl tvářit jako, že se ho nic nedotýká, že všechno přijímá se stoickým klidem. Ano, prostě pokud mě někdo pomluví, zvláště pokud je tě někdo, koho jsem považoval za přítele, tak to bolí. Ale my se můžeme rozhodnout, že tuto věc sice jako budeme vést patrnosti, ne proto, abychom ji nutně připomínali, ale protože se hád stala a my si nemůžeme nařídit, že na to zapomeneme. Ale současně uděláme rozhodnutí, že se tady tou zkušeností nenecháme určit ve vztahu k jiným lidem. Dám příklad, jak, co se mně skutečně stalo, to je docela legrace. Dokud jsem ještě bydlel v Praze, tak jsem jezdil do Jeseníku vlastně každý měsíc a jednou jsem vzal stopaře a on mě vyprávěl jako takový příběh, že je hokejista, hraje za klub v Karlsruhe v Německu a že měli soustřední v Popradu a někdo mu ukradl doklady a on teďka se vrací do Německa, jako nemá vlastně nic, nemá peníze, aby prostě nějak obnovil tu svoji existenci občanskou a vypadalo to velmi věrohodně a já většinou se nenechám jako obalomutit, ale teďka jsem se nechal a ještě jsem zajel domů a dal jsem mu 150 euro, aby měl na vlak do Karlsruhe. Když odjel, tak jsem sedl k počítači a zjistil jsem, že žádný takový klub neexistuje. Jo. Tak samozřejmě to v člověku vyvolá nedůvěru, jo, prostě. Můj táta, dokud žil, tak nebral stopaře, protože mu když si někdo ukradl foťák v autě, nějaký stopař a to byl pro tátu důvod, jako doživotně už nebrat stopaře. No, asi 2 měsíce po této zkušenosti jsem kázal v sebe v Písku a vracím se do Prahy a zase stopař a téměř identický příklad, akorát, že to bylo v Českých Budějovicích a ne v Popradě a tak jsme se dali do řeči a já jsem říkal, no, to víš, určitě ti budu věřit. Jako. No koupil jsem mu bagetu a pití, aby neměl žízeň a hlad. A on mě říkal, že je podnikatel z Opavy a teďka jmenoval různý věci, co dělá a různý lidi. Já jsem doma sedl k počítači a zjistil jsem, že to všechno skutečně je pravda. Jo, prostě, že jsem tady toho člověka zřejmě podezíral zbytečně na základě té předchozí zkušenosti. Že jo. Ale těch zkušeností je tolik. Když jsem jel sem do Brna, tak včera mě taky jeden člověk zkasíroval o stovku z nějakou story, která byla, já si myslím, že byla totálně vymyšlená. Nedal jsem mu tolik, co chtěl, tak on se obrátil na další lidi v tom kupé a jeden pán se na mě podívá a říkal, mám mu dát, jako jo. Já jsem říkal, to je na vás, jako nemusíte mě následovat. Jo, on mu dal, jako... A jako myslím si, že ten člověk jako skutečně ještě možná v tom vlaku zkasíroval ještě několik dalších lidí. Jo. Ale v Biblii je psáno, prosícímu tebe dej a od toho, kdo by chtěl vypůjčit, i od tebe neodvracuj se. To jsem se naučil ještě kralicky a já první žádost jako vždycky dám, jo, prostě, pokud to není nějaká nesmyslná žádost. Jo. Ale po druhé tomu člověku už nedám a řeknu, podívej se, ty jsi mě to nevrátil, sliboval jsi, že to vrátíš, takže udělal jsem špatnou zkušenost. A mohl bych ti pomoci jedině za předpokladu, že by si vedl velice přísné účetnictví, jako ho vedu já, psal si tam všechny příjmy a všechny vydání a pak to se mnou probral. Pokud to seš tomu ochotnej, tak já ti pomůžu dostat se z toho stavu, ve který seš. Za celý můj život to udělá jenom jedna žena. A ty to velice pomohlo, myslím, že jí to zachránilo střechu nad hlavou. Tady to většina lidí odmítne, protože oni chtějí si rozhodovat sami. Jo. Já se jim za to nedivím, ale není potřeba, když už jsem toho člověka poznal jako nedůvěryhodného, jak si ho podporovat, protože tím mu vlastně nepomůžu.
0: O nedůvěře napsal článek na web Křesťan Dnes také pastor Tomáš Korčák. K otázce obnovy důvěry připojil tuto myšlenku. Cituji, nesmíme zahořknout a mít vůči druhému předznamenání. Je to cesta?
1: Určitě, já jsem za Tomáše moc rád, jako trošku se pochválím, jako ten článek poslal mě. Já jsem ho poslal do Křesťana Dnes, protože mě připadá vynikající. A ještě další se tam snad objeví, jak to skutečně ze života je to pravdivý. A skutečně je třeba, nakonec jsem to jako naznačoval, dát si pozor na to, aby jednotlivá zkušenost ve mně nepodnítila prostě takovou jako absolutní, totální nedůvěru vůči komukoliv, protože o této nedůvěry vede cesta k zahořklosti. Jo, a to už je něco, co člověku hodně, hodně ubližuje.
0: Když jsem řešení krize důvěry probíral s umělou inteligencí, vypadlo z ní v závěru toto. Pamatujte, že otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu jsou klíčové pro řešení krize důvěry. Stačí to? Nechybí tam něco? Zaznělo otevřená komunikace, empatie a snaha pochopit druhou stranu.
1: Tak určitě to pomůže všechno tady tohleto, jo. Ale jestli to pomůže každému, to si nejsem jistý. Jo? Prostě jako mám za to, že mnozí lidé, kteří už se dostali do té fáze zahořklosti, takže jim pomůže skutečně jenom obrácení k Bohu a jako úplně přenastavení toho dosavadního přemýšlení. Jo? Což není úplně jednoduchý, protože pokud člověk jako má v sobě tu nedůvěru, tak může při obrácení prožít ten zázrak, že ta nedůvěra rázem zmizí a ten člověk začne mít jak si lidi rád, ale taky se může stát, že předtím jste měli nedůvěřivýho pohana, teďka máte nedůvěřivýho křesťana. Jo. A my potřebujeme, že to je ta proměna naší mysli, jak se o tom píše v 12. kapitole Římanům. Jo. Prostě obnovte se proměnou své mysli. Jo. A to potřebujeme a to je celoživotní úkol. Něco se podaří skutečně zázračně, se to člověk zbaví. Ale já třeba pamatuju na jednu sestru, která už je po smrti, která byla nesmírně lakomá a když se obrátila, tak se stala nesmírně štědrou a stalo se to vlastně jakoby součástí toho obrácení. Jako, prostě, že to nebylo jako dlouhodobý proces, u někoho je to dlouhodobý proces, u ní to bylo ráz na ráz. Jo, ale to není tak vždy. Jo. Podobně je to právě si myslím i s tou nedůvěrou, jo, že někomu se to podaří se toho zbavit přímo při obrácení. A třeba protože si uvědomí, že Bůh by nám rád věřil a že jsme ho mnohokrát zklamali a činíme z toho pokání, že jo, prostě a nabudeme nový vztah k Bohu. Jo. A u někoho to trvá prostě dlouho. No.
0: Když se tímto vrátím skoro k tomu začátku, tak musel si Ježíš budovat tvoji důvěru v něj, nebo to šlo od začátku vaší společné cesty automaticky?
1: Tak já mám za to, že než jsem se obrátil, tak jsem Ježíše bral jako silnou osobnost, nikoli jako spasitele, jo, prostě. A když jsem se potom obrátil, tak vlastně nemohu říct, jako že bych k němu předtím měl nedůvěru, jo, prostě myslel jsem se o něm, že třeba se jako nějaký ty věci jsou jako stylizovaný, že to třeba nestalo úplně tak, jo, měl jsem problém se zázraky, jako spousta lidí, ale že bych jako přímo v té otázce důvěry, nedůvěry prožil nějaký dramatickou změnu, to ne, u mě to byly jiné věci, jo. Ale u někoho to může být právě tohleto.
0: V závěru už bych se tě chtěl zeptat na poslední konkrétní věc. Co může udělat církev, aby se znovu stala důvěryhodnou, pokud v očích společnosti není? A co případně může pro budování důvěry ve vztazích udělat každý z nás?
1: Já mám za to, že církev jako obecně to těžko změní. To by musela ovládat celosvětový média, ale pak už by zase k ní svět neměl důvěru z jiných důvodů. Jo, prostě. Ale tady to veřejné mínění utvářejí média, nikoli ten reálný stav té církve. Takže tam si myslím, že ta církev mnoho udělat nemůže. Ale jednotlivci udělat mohou, protože mohou řešit jednotlivé případy. Jo, prostě mohou se omluvit a mohou se pokusit nějaké věci vysvětlit, které byly třeba s nedorozuměním. Takže jednotlivci ty mohou pro to obnovení důvěry udělat hodně. To nakonec Tomáš Korčák v tom článku taky zmiňuje. Tam jak ty lidi, kteří mu byli, no, jeden ten pán, který byl strašně nedůvěřivý, jako ovlivnil zase někdo jiný, který řekl, máš důvod, skutečně zklamali tě někdy ty Korčákovi, jo. Takže my tady můžeme být těmi katalyzátory důvěry nebo katalyzátory toho, že člověk aspoň začne přemýšlet jinak než doposavat, jo. Ale zase nemysleme si, že k nám všichni lidé pojmou důvěru, i kdy budeme svatí, jo. Prostě to se asi nestane.
0: Vyměřený čas pro dnešní rozhovor je u konce. Děkuji, Dane, za ochotu otevřít toto téma. Díky za všechny myšlenky a podněty. Loučím se s tebou a přeji ti, aby se ti dařilo budovat důvěru ve tvých vztazích.
1: Děkuju a přeju nápodobně, kéž Rádio 7 je důvěryhodné a kéž, i když narazíte na nepřátelství, tak se s tím vyrovnáte božím způsobem.
0: Loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska. Máte-li nějaký dotaz nebo třeba tip na hosta, ozvěte se nám.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Výzva k tomu být katalyzátory důvěry uzavírá archivní vydání pořadu Hláska z roku 2024. Hostem Kubilo Fítka byl teolog a publicista Dan Drápal. Premiéru další Hlásky si můžete pustit ve středu v 11.15, kdy hostem bude Jana Peštová. No a vzhledem k tomu, že dnešní pořad Hláska byl hodně o důvěře, tak si o té důvěře i pojďme zaspívat.

Tohle byla píseň Crown Hymn, ve které se zpívalo Probuď se a zpívej tomu, který zemřel za mě. Nebe má bezkonkurenčního krále pro celou věčnost. A přidáme se k takové chvále i v té následující písni, která vlastně zpívá o tom, že díky božímu doteku můžeme zažít uzdravení. Zpívá se v ní taky o tom, co pro nás vlastně by měla znamenat oběť Pána Ježíše Krista na kříži. O tom, jak velkou lásku k nám má Bůh jako náš nebeský Otec. Kapela Učedníci.

0: Již 3 týdny cestujeme s Eliškou a Tomášem Vachutkovými kolem světa v pořadu Za obzor. Už jsme procestovali různé země, od Dubaje, Keni, přes Indii, Malajzii, Kambodžu. Jsme se dostali až do Vietnamu, kde jsme naše vyprávění ukončili a dnes budeme zde začínat. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kol a Eliška a Tomáš Vachutkovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Překročili jsme hranice s Vietnamem a vaše první zastávka byla Ho Chi Minhovo město. Ho Chi Minhovo město je jedno z těch nejznámějších míst a asi i hodně turisticky navštěvované, tak pojďme na ty památky, na to, co tam, proč tam lidé jezdí, proč jste tam jeli vy?
1: Tak my jsme tam jeli z toho důvodu, že jsme se rozhodli projet Vietnam v podstatě od jihu až na sever a do Ho Chi Minhova města přijížděl právě náš autobus z Kambodži. Tím, že toto město je opravdu velké, tak je to taková vstupní brána do Vietnamu a spousta turistů tam přijíždí právě proto, že potom pokračují dál na ty krásné pláže, které jsou na jihu Vietnamu a přilítají letadlem samozřejmě do Ho Chi Minhova města a poté pokračují dál na ty, do těch plážových rezortů. Každopádně my jsme se rozhodli, že tam ty plážové rezorty vynecháme, protože můžeme to využít nějakou jinou dovolenou, kdy půjdeme se koupat k moři, ale my jsme se rozhodli spíš poznávat tu zemi z jiných perspektiv a tak jsme hned první den, kdy jsme byli ten celý den v Ho Chi Minhově městě, tak jsme si prošli několik možná těch nejznajímavějších památek. Viděli jsme tam památník obětem války vietnamské a ještě pár dalších možná ne tak úplně významných míst. Každopádně našli jsme si i agenturu, která nás potom druhý den vzala do jedné z takových hodně zajímavých památek a to byly Kuči tunely, což byly právě tunely, které byly používány v průběhu vietnamské války a tato prohlídka sama o sobě byla velice, velice zajímavá.
2: Měli jsme to obrovské štěstí, nebo obecně všichni máme to obrovské štěstí v tom, že tyto tunely byly dokonale zachované. Popisovali nám to v tom místě tak, že ta místní hlína, v kterých jsou ty tunely vykopané, tak je tak specifická, že při obrovských útocích nebo při obrovských teplotách, které vznikaly na povrchu země, ta hlína vlastně stvrdla, téměř až skameněla. Takže tunely se díky tomu uchovaly až dodnes. A my nyní jsme si je mohli procházet a zkoušet si, jak se v nich pohybovalo, jak člověk se v nich musel cítit. Nevyzkoušeli jsme si určitě to, jak se v nich člověk cítil po několika týdnech, co v nich strávil, ale i ta chvíle, co jsme tam strávili, tak byla dost náročná. Já se svou výškou 185 cm jsem se musel opravdu hodně krčit, téměř lézt po kolenou. Nedokážu si představit, jaké to muselo být opravdu tam trávit několik týdnů a trávit tam noci a vlastně svůj veškerý čas. Zároveň na tomto místě jsme mohli vidět i různé pasti, které místní lidé používali ve válce a bránili tím své postavení a tak byli velice vynalézaví. Musím říct, že to, co jsme tam viděli za ukázky, tak nás kolikrát překvapilo, jak mohli vymyslet něco takového. Byly to různé propady, různé minové pasti a různé i pasti založené na lanech a kladkách a jiných podobných věcech.
1: K tomu bych jen řekla, že ty tunely, které my jsme sami prolézali, sice patřily

0: k těm tunelům, které by bývaly opravdu používané, ale byly mírně zvětšené právě pro potřeby turistů. Takže přesto, že jsme už tak se cítili velice stísnění v těch prostorách, tak jsme věděli, že ty prostory jsou v podstatě obrovské proti tomu, jak ty tunely opravdu vypadají. Jediný okamžik, kdy jsme si mohli aspoň trošičku vyzkoušet, jak to opravdu ve skutečnosti vypadalo, bylo v okamžiku, kdy jsme do těch tunelů vstupovali. A vstupovali jsme takovou dírou, která byla opravdu tak akorát na to, abychom se jí proplazili. A opravdu to není vůbec nic pro lidi, kteří mají strach z nějakých uzavřených prostor. Rozhodně bych nedoporučovala tuto návštěvu, protože ty tunely opravdu byly poměrně dlouhé a i my jsme měli možnost procházet si nějakou možná půlkilometrovou trasou a na různých místech byly východy právě pro ty lidi, kteří se najednou začali cítit špatně v těch prostorách a potřebovali rychle utéct, tak tam byly nachystané nouzové východy právě pro tyto lidi. Ale představa toho, že ti lidé tam trávili dny, týdny a dokonce roky v těch tunelech a vlastně neviděli téměř denní světlo, ta byla pro nás v tu chvíli skoro nepředstavitelná.
1: Válka ve Vietnamu se si hodně odrazila i v tom smýšlení lidí nebo vůbec nastavení lidí. Zjistili jste trošku, jak to ty lidi proměnilo? Nejenom to setkání s těmi tunely, ale měli jste nějakou další možnost nahlédnout do té vietnamské historie?
2: Co se týče lidí, měli jsme možnost vidět několik handicapovaných lidí z těchto válek. Bylo nám jich opravdu líto, protože když jsme to viděli, co všechno válka dokáže udělat s lidským životem, tak nám nebylo z toho příliš dobře. Co se týče smýšlení nebo chování lidí v těchto oblastech, tak máme za to, že už dostalo se na velice dobrou úroveň, že už tam ten turismus začal fungovat velice dobře a lidé jsou hodní, ochotní a kdo ví, možná je to i důsledek té války, že jsou takový aktivní lidé, kteří se nám snaží pomoct ve všem nebo víc vstříc ve všem. A i mezi sebou jsou často milí a je to tam opravdu znát. Je to takové, když člověk je ve městě, tak je to tam takové vesnické.
0: Měli jsme možnost se právě ptát i člověka, který nás vezl k těm tunelům a vyprávěl nám o vietnamské válce, právě na tuto otázku, jakým způsobem to proměnilo tu povahu těch lidí. Bylo nám řečeno, že už teď vyrůstá nová generace, generace, která tu válku nezažila. Ta generace už smýšlí, řekněme, podobně evropsky, jako smýšlí možná naše generace, ale ta generace těch starších lidí, kteří tu válku ještě zažili, kteří si ji pamatují, tak ta v sobě má stále takový strach, takový možná obavy z budoucnosti. Je tam vidět, že se to podepsalo na té povaze těch lidí. Ale tím, že právě vyrůstá nová generace, která už tu válku nezažila, tak samozřejmě ty povahy těch lidí se proměňují a to smýšlení těch lidí se proměňuje. Strach se dostává do útlumu a přichází znova ten rozvoj a vývoj té země a to nadšení z toho, že najednou jsou peníze právě od turistů a z dalších věcí, které se vyvíjejí v tom Vietnamu teďka v podstatě od znova a ten rozvoj tam je teďka opravdu markantní.
1: Vietnamci to je národ, který si i Češi tady můžeme nebo umíme aspoň trochu představit. Známe je z těch tržnic a různých obchodů. Jsou srovnatelní ty čeští Vietnamci s těmi vietnamskými Vietnamci?
2: Já si myslím, že co se týče pracovitosti, tak určitě, protože musíme všichni uznat, že Vietnamci jako jedna z menšin v České republice je opravdu bezproblémová a velice pracovitá. Nedokážu hodnotit, do jaké míry jsou poctiví v České republice, ale ve Vietnamu, na čem jsme se domluvili, to platilo.
0: Tak ta pracovitost těch lidí šla vidět hned v několika ohledech, ale například nejvíce markantní to možná bylo i v městě Hoa An, kam jsme se přesunuli a kde jsme viděli opravdu krásně to krejčovské řemeslo, které je tam nejvíce rozšířené. Lidé z celého světa si tam jezdí právě proto, aby si nechali udělat nějaký oděv, ať už šaty, oblek, bundu či cokoliv jiného. A opravdu ti lidé jsou neuvěřitelně šikovní na to. I ta cena za to ušití toho obleku nebo šatů a jiných oblečení je přijatelná, naopak velice dobrá a z těch kvalitních materiálů. A my jsme měli právě tu možnost si i toto vyzkoušet a když jsme do města Hoyan přijeli, tak jsme se rozhodli, že si necháme ušít tedy něco na sebe. A tak jsme se rozhodli vejít do nějakého prvního obchůdku, který nás nějakým způsobem zaujme. A v okamžiku, kdy jsme tam dorazili, rozhlídli jsme se kolem sebe a zjistili jsme, že opravdu na jedné ulici je těch krejčovství možná 50, ale těch ulic je tam samozřejmě daleko více, tak jsme si říkali, no tak kterou krejčovou si vybereme, které to krejčovství si máme vybrat. No a tak jsme tak nějak šli a tam se nám zrovna líbil jeden takový stánek a tak jsme tam přišli a oni nás oslovili, tak jsme se rozhodli, že to teda zkusíme. A tak jsme říkali, že bychom si teda chtěli něco nechat ušít a rozhodli jsme si, že se necháme ušít šaty pro mě. A tak už mě změřili míry a já jsem si vybrala látky a barvy a v tu chvíli jsme jim tedy zadali tu práci a odcházeli jsme do našeho hotelu. A když jsme přišli do toho hotelu, tak jsme se šli podívat na internet, jestli si zjistíme, co to vlastně za krejčovství je, protože jsme neměli žádné reference. A v okamžiku, kdy jsme si otevřeli ty referenční tabulky nebo podívali jsme se na TripAdvisor, tak jsme zjistili, že je to jedno z nejlépe hodnocených krejčovství v celém městě. A v tom jsme viděli obrovské boží požehnání, že i v těchto malých věcech se o nás Pán Bůh staral a že nám vybral to nejlepší krejčovství, které tam bylo v okolí. A opravdu je pravda, že na konci jsme neskončili jenom u jedných šatů, ale nechali jsme si ušít i celý oblek pro Tomáše a ještě jsme si od nich koupili i bundu, protože byly opravdu velice šikovné a cena byla příznivá. Takže to bylo taková krásná ilustrace toho, jak Pán Bůh se stará o ty možná věci, které my nedotáhneme do konce, kdy já jsem nevyhledala dopředu, jaké to krejčovství je nejlepší a přitom Pán Bůh to měl prostě pod palcem a přesně věděl, co kde, jak a dopadlo to skvěle.

0: pořadu Za obzor navštěvujeme s Tomášem a Eliškou Vachutkovými Vietnam při jejich cestě kolem světa a začali jsme tu cestu ve Vietnamu v Ho Chi Minově městě a už jsme se tak trochu pomyslně přesunuli do Hojanu, do města, kde je spoustu krejčích a určitě tam ještě chvíli zůstaneme, ale vy jste zažívali i různé dobrodružství na cestách. Měli jste nějaké i cestovní dobrodružství tady při tom přesunu po Vietnamu?
1: Možná jsme ještě na začátku úplně zapomněli říci, že na tuto cestu, na cestu po Vietnamu se k nám přidala moje sestřenice. Takže toto celé dobrodružství jsme prožívali ve třech, ne ve dvou. Do města Hojan jsme se dostali tuším letecky, protože to nebylo úplně nejblíže z města Saigon nebo Ho Chi Minhova města jiným názvem. Potom, co jsme se tam dostali, tak jsme vyhledali místní společnost, která zapůjčovala motorky. Opět jsme se na to chystali už v České republice a sehnali jsme si mezinárodní řidičský průkaz, který tam byl potřeba mít vyřízený. A tak potom, co jsme vyhledali tu onu půjčovnu a zapůjčili si dvě motorky, tak jsme se rozhodovali, jak pojedeme, protože jsme měli 30 kilo na zádech, byli jsme tři, nebo 30 kilo jsme měli já s Eliškou a dalších snad 15 nebo 20 kilo měla moje sestřenice a měli jsme dvě motorky. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem jel se sestřenicí, ta měla na zádech velký batoh a Eliška jela sama na motorce s dalším těžkým batohem. A to vám snad poví ona, jak to prožívala.
2: Pro mě to bylo první zkušenost vůbec s motorkami. Jediné, co jsme si vyzkoušeli předtím, bylo právě, když jsme byli v Kambodži, kde jsem si vyzkoušela teda poprvé elektrokolo, ale jak už bylo řečeno, to elektrokolo jelo asi 20 km v hodině maximální rychlostí, takže to nebylo nic tak zásadního a nebyl problém to jakýmkoliv způsobem uřídit. Ale teďka jsme dostali k dispozici tedy motorky, nebo nebyly to úplně motorky, byly to spíš takové mopedy, ale ty už jezdily regulérně i 50 km v hodině a já jsem seděla tedy na tomto mopedu úplně poprvé. Kdybych na tom seděla možná v České republice, bylo by to jiné. Ovšem, Vietnam sám o sobě je velice dobře známý tím, jaká je tam neuvěřitelně chaotická situace na ulicích a na silnicích. A do tohoto provozu nasednout na motorku nebo moped, který jste v životě neřídili, to byl opravdu zážitek. Jediná moje zkušenost, kdy jsem tedy to zkusila, bylo to, když jsem před tou půjčovnou dostala jsem moped, dostala jsem klíček od mopedu a ten člověk, který nám mopedy půjčoval, tak nám řekl, no tak si zajďte na konci této ulice, tam se otočte a přijďte zpátky, abyste věděli, jak se to řídí. Takže já jsem si to odkoušela na pár metrech a pak najednou jsme vešli opravdu do toho velkoměsta, do toho veškerého provozu, kdy tam platí jediné pravidlo a to větší a hlasitější vyhrává. A opravdu nějaké pravidla silničního provozu tam v podstatě neexistují, kromě tohoto pravidla, které jsem již řekla. Takže to byl opravdu zážitek a opět jsem se hodně modlila po cestě, protože jsme potřebovali boží ochranu na této cestě a Pán Bůh nás chránil. Jedinou takovou vtipnou historku, kterou jsme tak měli po cestě, bylo právě, když jsme dojeli z města Dalat, do kterého jsme přiletěli, to bych jen upravila trošičku, přiletěli jsme do města Dalat a odtud jsme si půjčili ty motorky a do města Hoajan, který jeli už na těch motorkách a když jsme dojeli do města Hoajan, tak jsme jeli teda přímo k ubytování, abychom si složili ty kufry, nebo tedy ty batohy, které jsme měli na zádech a abychom mohli se podívat do toho města. No když jsme přijeli k tomu hotelu, tak Tomáš jel přede mnou se sestřenicí, zaparkovali krásně u hotelu a já jela za nima a jak jsem se otáčela k tomu hotelu, tak místo, abych to zaparkovala před hotelem, tak jsem to zaparkovala do sloupku, který byl před tím hotelem. Nebylo to úplně úmyslné, seběhla se tam půlka té vesnice, která tam byla kolem nás, aby se podívali, co to bylo za ránu. Naštěstí nic se nestalo ani mě, ani té motorce, takže jsme se tomu akorát všichni zasmáli a mohli jsme už potom jít do toho hotelu a dál pokračovat naší cestě. Každopádně ty motorky se nám natolik zalíbily, že jsme je potom i dál používali i mimo plán, který původně byl jenom používat je ty 2-3 dny, co budeme v městě Hoajan.
0: Já bych ještě u té dopravy rád zůstal, protože když si představuju tu situaci, jak jste obložení těmi batohy na těch motorkách, tak se mi vybavují ty obrázky těch Vietnamců, kteří na tom kole vezí pomalu celou rodinu, tak jestli jste s tímto se potkávali v tom všelijakém chaosu.
1: Ano, určitě. Častokrát jsme potkávali celé rodiny a byli jsme překvapeni, že i matky s několika členou rodinou byly schopné jet na těch, já bych to nazval spíš skútrech, sami, že nepotřebovali k tomu toho chlapa, toho silného chlapa. Opravdu ty děti se držely jako klíšťata a ty nejmenší byly v náručích těch matek. Nechápu, jak byly schopné ještě ovládat ten stroj u toho. Nechápu.
0: Zastavili jsme v Hojanu a už jsme nakoukli do krejčovství a zjistili, že tam je dobrodružná doprava. A tak pojďme za těmi dalšími dobrodružstvími. Co vás tam čekalo? Co jste tam s čím jste se setkali?
2: Tak my jsme měli v tom městě asi 2 nebo 3 dny, takže jsme se rozhodli z toho vytěžit maximum. A tak jsme si samozřejmě prošli nějaké památky, které v tom městě byly. Byla tam hlavně zajímavá jedna památka a to byl krásný dřevěný most, který tam vedl přes tu malou říčku, kterou tam měli. Byl neuvěřitelně krásně zdobený ornamenty, barvami, zachovalý. Byl to opravdu velice starý most. Takže ten jsme si prohlédli, ale to největší, ta největší krása, kterou jsme tam viděli, ta nastala až po setmění. To město totiž v okamžiku, kdy se setmělo, tak po celém tom městě se rozsvítily lampiony různých barev, tvarů, velikostí a z ulic se ozývala hudba a šlo cítit krásně, vonilo krásně jídlo, které se tam připravovalo. Zdálo se nám, jak kdyby celé město opravdu vyšlo ven do těch ulic a prožívalo tam ten večer společně. A to se nám opravdu hodně líbilo. Byli jsme se tam procházet a i když jsme tam třeba nenakupovali nebo jsme netrávili nějak čas právě v těch restauracích, tak i jenom ta procházka tím městem byla zajímavá a byl to takový krásný a romantický zážitek.
1: Jedním z dalších zážitků můžu zmínit plavání v moři. Chytili jsme zrovna takové zvláštní počasí, kdy hodně foukalo, nebylo příliš teplo, bylo pod mrakem, ale my jsme byli odhodlaní jít do moře a toto naše odhodlání nezdílel nikdo jiný kolem nás, takže bylo celé moře jenom pro nás a místní lidé, kteří bydleli na pobřežích, popřípadně tam vlastnili nějakou restauraci nebo něco, tak se na nás chodili dívat a jestli ne fyzicky, tak minimálně v myšlenkách si ťukali na čelo. Voda opravdu nebyla moc teplá, ale pro nás Čechy poměrně obstojná. A ty vlny stály za to.
2: V těch vlnách jsme dováděli možná půl hodiny nebo hodinu a bylo to opravdu vtipné, protože když jsme se slékli do těch plavek a šli jsme do toho moře, tak ti místní tam chodili kolem nás ve svetru a když jsme vylezli z toho moře, tak nám nabízeli, jestli nechceme jako nějaký horký čaj nebo něco takového, abychom se zahřáli, protože pro nich tam byla v tu chvíli opravdu velká zima. Takže pro ně bylo nepředstavitelné, že my tam v plavkách dovádíme ve vlnách.
0: Reálně bylo kolik stupňů?
2: Mohlo být v té době asi tak 20 stupňů, bych řekla. 20 stupňů mělo vzduch, moře mělo samozřejmě mnohem míň, ale nám to nevadilo na tu chvilku, co jsme tam strávili, tak to bylo fajn.
0: K té teplotě a nočnímu životu, tak si představuju ty přímořské státy, kde právě fungují hodně v noci, mají přes odpoledne siestu, protože tam je nesnesitelné horko. Bylo to i v tom Vietnamu takhle trochu znát?
2: Myslím si, že ve Vietnamu ty vedra v té době, kdy jsme tam byli, nedosahovaly takových výšin, aby lidé museli si v průběhu poledne odpočinout, protože přece jenom v té době, kdy jsme tam byli my, tak bylo zhruba 20 až 25 stupňů právě přes to poledne, což není nějaká vysoká teplota, takže jsme nezaznamenali nějaké to, že by se zavíraly nějaké krámy přes poledne, jak to třeba bývá ve Španělsku nebo v jiných těch právě přímořských státech. Každopádně ten noční život samozřejmě tam fungoval a ti lidé byli zvyklí, že byly otevřené domovy, že ty domy se nezamykaly nebo nezavíraly tolik. Opravdu tam byly otevřené ty domy a člověk mohl častokrát vstoupit do nějakého domu, měli tam třeba nějaké buď muzeum nebo něco takového udělané v přízemí a nahoře třeba bydleli. To bylo takové docela zajímavé.
0: Nakoukli jsme tedy do některých domů, tak zůstaňme ještě u těch památek, které jste mohli objevit, které jste objevili a možná nejen v těch domech, ale i v těch domech možná samotných, co lidé mívají takhle doma jako muzeum.
2: Tak my jsme tam viděli hned několik muzeí. Jedno muzeum bylo přímo právě v domě někoho, nějakého člověka, který měl dole muzeum nerostů, což bylo takové zajímavé, že opravdu on měl jedno patro s tím, nebo dva patra možná s těmi nerosty a pak nahoře ta rodina normálně fungovala a bydlela. Stejně tak měli častokrát jednu místnost dole, kde měli krámek s nějakými suvenýry nebo oblečením a nahoře zase ta rodina bydlela. No a potom jsme pokračovali dál, hned těsně za město Hoajan, kde jsme strávili půl dne a tam bylo přímo obrovské, ale zase to tak plochou rozlehlé nebylo, ale byla tam taková vesnička, kde se dělali terakotové hrnčířské výrobky a tam bylo muzeum zvlášť, ale pak tam byly ty jednotlivé domy, ve kterých zase opět se dalo nakoupit ty výrobky, které oni si vyráběli, ty hliněné nádoby, prasátka na peníze a různé další šperky, z které byly dělané právě z té hlíny, z té terakotové hlíny a to jsme tam mohli projít si a to bylo taky zajímavé.
1: Další možnost zážitků z tohoto místa bylo možnost si něco zkusit na hrnčířském kruhu, něco vyrobit, případně nechat vypálit. Toho jsme nevyužili, protože jsme neměli tolik času. Ale věřím tomu, že být tam s rodinou, tak tam strávíme mnohem déle. Další tou zajímavou částí tohoto výletu bylo to muzeum, které zmínila Eliška. V tom muzeu měli makety nebo zmenšeniny různých míst, které jsme navštívili ve světě a nebo jsou velice známé ve světě. Tak jsme se na chvíli ocitli na různých místech světa. Mohli jsme tam vidět například Indiana Gate, který se nachází uprostřed hlavního města v Novém Dillí. Mohli jsme tam vidět i pyramidy, mohli jsme tam vidět další různé místa, jako třeba Sydney, operu Sydney. A mohli jsme tam vidět i Taj Mahal nebo Sochu svobody. A to jsou jenom malé střípky z toho, co všechno tam byli lidé schopni vyrobit z hlíny.
0: Takže i takové dobré tipy na další výlety a zároveň vzpomínání na ty výlety, které už jste měli za sebou.
2: Přesně tak.

0: Při vaší cestě kolem světa už jste zmínili, že jste chtěli ochutnávat místní jídla, místní kuchyni a určitě tomu bylo stejně i ve Vietnamu. A vietnamské tržnice nebo vietnamské obchody si umíme představit trochu i tady. A tak je to vietnamské jídlo stejné jako tady v Čechách nebo zas úplně jiné?
1: Musím říct, že bylo podobné jako v Čechách, i když my jsme častokrát, neviděli jsme tam třeba tolik těch nudlí, které tady máme jako nejznámější, možná takové ty rýžové nudle a podobně, ty tam samozřejmě měli taky, ale měli tam častokrát hodně věcí právě dělaných z rýží. Ochutnali jsme rýži na 100 způsobů a právě s omáčkami na 100 způsobů a musím říct, že nám ve Vietnamu opravdu hodně chutnalo. To jídlo, které tam měli, bylo chuťově velice vyvážené, nebylo nějakým způsobem ostré, používali tam častokrát sladko-kyselou omáčku a to nám opravdu hodně chutnalo. V podstatě, když to srovnám s těmi českými obchody, můžu říct, že to je opravdu podobné, že tu kuchyni si poměrně dobře zachovali. Samozřejmě tam měli také spoustu mořských plodů, které jsme taky občas ochutnali, ale vzhledem tomu, že nám to úplně tolik nechutná, tak jsme šli většinou spíš právě po hovězím nebo kuřecím mase. Každopádně jako příloha tam opravdu byla velice často právě ta rýže a my jsme měli možnost navštívit i právě rýžová pole a tam se podívat na to, jak to vlastně roste a jak se o to ti lidé starají. A v tom rýžovém poli jsme právě viděli lidi, jak o tu rýži pečujou. Viděli jsme tam i to, jakým způsobem se snaží zabránit škůdcům, aby jim do těch rýžových polí lezli a byl to taková jako zase malinký vhled do toho, jakým způsobem oni tam fungují i v tom zemědělství a jakým způsobem oni obstarávají tu potravu, kterou tam vlastně jí.
2: Jedním z dalších jídel byla místní specialita, která se tam jedla snad ráno, odpoledne i večer. A to byla polévka na různé způsoby. Nazývali to pho, což je v překladu polévka. A potom vždycky přídavné jméno a to znamenalo vždy, jestli se jednalo o hovězí, kuřecí nebo vepřovou. Každopádně základ vždy byly různé klíčky a jiné další rostliny. A potom samozřejmě vývar z různých mas, včetně toho masa. Tuto polévku jsme taktéž ochutnali několikrát a několikrát jsme ji i posnídali a musím říct, že mě osobně i zachutnala, takže když mám příležitost, tak si i v České republice nyní zajdu na Pho Bo a vzpomínám na Vietnam.
0: Já bych ještě chvíli zůstal u toho zemědělství, přece jenom rýžová pole tady v Čechách moc nevidíme, nenajdeme, tak máte třeba nějaké tipy, jak pěstovat rýži? Dověděli jste se něco o pěstování rýže?
1: Tak my jsme v tu chvíli zrovna neměli možnost se tam někoho ptát. Nemluvě o tom, že ten člověk nebo ta žena, která obdělávala to pole, tak pravděpodobně by asi stejně anglicky nemluvila. Ale samozřejmě člověk potřebuje hodně vody. Ty rýžová pole vyžadují hodně vody a bylo to zajímavé vidět, ty políčka byly rozdělené do takových, jak bych to nazvala, bazénků, kde ta rýže právě rostla a mezi těmi bazénky byly vždycky násepy, kudy se dalo procházet, aniž by člověk potřeboval holínky, protože jakmile chtěl jít přímo k té rýži samotné, tak už musel vstoupit do té vody a tam už potřeboval samozřejmě ty holínky, které my jsme sebou teda neměli. Takže nebo holínky buď, anebo samozřejmě Vietnamci tam častokrát chodili prostě na boso. Ale každopádně my, když jsme procházeli přes ty pole, tak jsme procházeli právě těmi násepy, které byly nachystány na to, aby se tam tudy mohlo třeba vzít i nějaké to kolo nebo něco, aby se tam dalo naložit ta rýže, která se sklidí a odvést to na místo, kde se potom suší.
0: Už jsme tady zmínili pho jako polévku a to otevírá jazykové okénko a vůbec dorozumívání tady v těch končinách a komunikaci s lidmi. Tak pojďme nahlédnout trochu do vietnamštiny.
2: Určitě vám nyní neuděláme jazykový kurz, ale pár slovíček jsme se naučili tenkrát. Teď, když tápu v paměti, tak uznávám, že už jsem spoustu těch slovíček zapomněl. Ale tak napadá mě aspoň nějaké vtipné situace, kdy jsme opravdu narazili na jazykovou bariéru, protože angličtina byla rozšířená, ale v některých místech opravdu netušili. A pokud jsme se nedorozuměli rukama ani nohama, tak jsme to zkoušeli přes různé mobilní aplikace, překladače, a pokud to nešlo i tak, tak jsme prostě museli odejít a zkusit to někde jinde. Například v jedné restauraci, kde měli pouze vietnamské menu bez obrázku, jsme se snažili dozvědět od číšníka, co si to vlastně můžeme objednat, a potom, co jsme na sebe všichni kroutili očima a vyjadřovali náznaky, že si absolutně nerozumíme, tak jsme to museli vzdát a jít do restaurace jiné. Kde jsme opět narazili na podobný problém, ale tentokrát už jsme měli velký hlad, tak jsme prostě ukázali prstem na místo v meníčku a doufali jsme, že nám přinesou něco chutného. Naštěstí, díky bohu, to opravdu bylo stravitelné a my se najedli.
0: Když jsme u toho jazykového okénka, tak vy jste měli jakou jazykovou výbavu na ty vaše cesty, protože jste cestovali do zemí nejen anglicky mluvících, ale i španělsky mluvících a různě dalších, tak angličtina vám stačila všude, nebo ruce a nohy?
1: Tak samozřejmě máme nějakou jazykovou výbavu, jsme samozřejmě měli, angličtinu ovládáme poměrně dobře, takže to problém nebyl, tu jsme využívali speciálně právě v Keni, v Indii, tam to problém určitě nebyl. Potom v Kambodži už to bylo trošku horší, ve Vietnamu záleželo právě, jestli to bylo více či méně turistické místo, tam, kde bylo hodně turistů, tak už se něco nalinko naučili, tam, kde turisté moc nebyli, tak v podstatě neuměli říct skoro nic, a samozřejmě v Americe problém nebyl. V Mexiku jsme taky používali angličtinu, ale já zároveň umím trošičku španělsky, takže něco malinko jsme si osvěžila jsem si trošičku i tu španělštinu, zkusila jsem i tu španělštinu, ale vesměs ve všech státech, co jsme kdy navštívili, ať už na této cestě nebo kdykoliv jindy, tak nám angličtina relativně dobře stačila, takže to je samozřejmě takový základ dobrý na to cestování.
0: Ve Vietnamu jste strávili relativně hodně času, možná nejdéle z celé vaší cesty. Co vás táhlo do Vietnamu, krom možná těch památek, které už jsme zmínili, tak byly to ty hlavní poutače, které vás přivedly, nebo jste chtěli poznat tu zemi i jinde?
2: Tak hlavní poutače nebyly ani tak památky jako přírodní krásy a nebylo to ani tak to, co člověk stvořil, ale to, co Bůh stvořil a co formoval dlouhá léta. A tak můžeme se například teď virtuálně vypravit do Da Nangu a Hue, kde jsme si opět zapůjčili motorky a vyrazili jsme na cestu za takzvanými sloními vodopády. Tyto sloní vodopády byly krásně formované a byly i obydlené, osídlené lidmi. Byly tam mnoho cestiček, tam bylo vyšlapaných, ale mnoho i vybudovaných z dřevěných trámů a různých mostků, malých nebo velkých. A celé se to klikatilo údolím, v kterém tekla nádherná řeka. Sice velice studená, ale čistá a nádherná. My opět zkušeně jsme měli sebou plavky a tak jsme se odvážili do té ledové vody a po pár metrech jsme zase lezli ven, protože voda sice nebyla z ledovce, ale studená byla.
1: Ten den jsme měli hned několik takových zážitků, které možná bych zmínila, a to hned ten první zážitek byl takový zvláštní, kdy jsme nasedali na naše motorky, dojeli jsme k tunelu a najednou tím tunelem nešlo jet s těmi motorkami a museli jsme motorky odevzdat na v podstatě takový vlak, nasednout do autobusu a ten autobus nás převezl tím tunelem a ty motorky jeli za námi v tom vagónu. toho vláčku nebo toho tahače. A pak jsme si motorky opět vyzvedli a pokračovali jsme dál. To byl takový zajímavý moment, který jsme zažili právě na tomto místě, ale ten druhý moment byl zajímavý zase úplně jinak, a to tak, že vlastně celou tu dobu, kdy jsme jeli k těm vodopádům, tak jsme měli poměrně škaredé počasí. Bylo zamračeno, bylo relativně chladno a začalo nám i trochu poprchávat. A věděli jsme, že samozřejmě koupat se v dešti není úplně ideální, a když jsme šli zrovna na ty vodopády a viděli jsme, že to je poměrně vysoko, ve vysoké nadmořské výšce, tak jsme chtěli aspoň trochu, abychom měli hezčí počasí. Ale samozřejmě to člověk zařídit nemůže. My jsme se modlili. Prosili jsme pána, jestli by nám mohl dát aspoň okénko, kdy bude chviličku svítit sluníčko. A i v tom jsme viděli a měli jsme z toho obrovskou radost, když jsme mohli vidět, když jsme dojeli přímo k těm vodopádům, že se najednou roztrhaly všechny ty mraky a začalo svítit slunce. A vlastně na celou cestu zpátky, na tu dobu, co jsme byli na těch vodopádech, a potom na celou cestu zpátky do toho hotelu, jsme měli opravdu krásné počasí a mohli jsme si užívat toho slunce. A tak jsme mohli tak pochopit i co bylo napsáno, co je napsáno v kazateli v Bibli, že jak sladké je světlo a vidět slunce je tak příjemné. To je verš, který jsme si v tu chvíli tak vyhledali a který nás tak pozbudil a opravdu naprosto jasně popisoval ty pocity, které jsme v tu chvíli zažívali. A vlastně, když si tak vezmeme, tak ty další dny potom byly deštivé a pršelo a opravdu jenom na tu chvíli, kdy my jsme byli na těch vodopádech a pak na to co zpátky, tak se to krásně roztrhalo a měli jsme sluníčko. Tak to byl takový moment, který si dobře pamatujeme.
0: To boží provázení na té vaší cestě je znatelné. Bůh vám dělal průvodce, ochranku, nevím, co možná ještě všechno zprostředkovatele, takovou agenturu, dalo by se říci. Tak máte ještě nějaké jiné zážitky s Bohem ve Vietnamu?
1: Určitě jsme měli zkušenost v okamžiku, kdy jsme byli na nejznámějším místě právě ve Vietnamu, místě, kde spousta turistů právě si fotí skály, které vystupují ostře z moře. A v té chvíli my jsme tam byli na té lodi, na tom parníku, který my jsme si zapůjčili, a bychom se tam projeli a podívali se na tu krásu. A v jednom momentě většina té lodi vystoupila na takovém malinkém ostrůvku, vystoupila a zapůjčila si kánoje a proplavávala nebo proplouvala tam takovými mezi těmi skalami, mezi těmi útesy na té vodě. A my jsme se rozhodli v tu chvíli do toho nejít a ušetřit peníze, ušetřit ten čas, a zůstali jsme na tom parníku a otevřeli jsme si opět knížky a Bibli a měli jsme tak možnost se stišit a v téhle té kráse a nádheře, kterou jsme kolem sebe viděli, jsme mohli opět se propojit s tím stvořitelem, který to celé stvořil, a mluvit s ním, a v tu chvíli jsme prožívali určité duchovní možná boje, věci, které nás nějakým způsobem trápily. A tam jsme mohli znova prožít a pocítit, že Bůh nás opravdu miluje a že i přesto, že v životě děláme různé chyby a děláme věci, které bychom neměli možná dělat, tak on nás od toho očišťuje, on nás stále stejně miluje. A tu jeho lásku my se nemůžeme žádným způsobem vysloužit nebo nějakým způsobem získat, protože on nás miloval už předtím, než jsme se kdy narodili. A tak to jsme tak prožívali právě na tom místě, které kdyby to člověk možná nečekal, kde by člověk jenom obdivoval, co je krásného, ale my jsme věděli, kdo za tím vším stojí.

0: Pojďme ještě zpátky za památkami a za místami, které jste ve Vietnamu viděli a mohli se jich dotknout, okusit. Tak jaké byly nějaké další místa, která vás zaujaly? Možná taková nabídka pro další turisty nebo lidi, kteří by chtěli Vietnam navštívit, co by neměli minout?
1: Určitě by neměli minout město Den Ninh Binh, ani ne tak to město konkrétně, ale jeho okolí, protože v jeho okolí můžeme nalézt obrovskou řeku nebo snad jezero, nejsem si jist, která je uprostřed skalnatých objektů a dá se tam zapůjčit lodička i s paní, která vás na ní vozí a velice zvláštním způsobem vás na ní vozí, protože nepoužívá ruce, ale své nohy a vesluje nohama. A tak proplouvá po tom jezeře a proplouvá i místy, kde se voda schovává pod tím skalním útvarem a vytváří tak obrovské jeskyně, které měly v tom místě hezky nasvětlené. My jsme věděli dopředu, co nás čeká, tak jsme určitě neváhali a i přes trochu dražší vstupné jsme ho zaplatili a vydali se na tuto krásnou přírodu. Po cestě jsme už byli trošku unavení tím, jak se stále vezeme, a tak jsme začali blbnout a půjčovali jsme si vesla od paní, která je ovládala, a začali jsme se předhánět s jinými lodičkami. A tak jsme si tam udělali takové soukromé závody s místními Vietnamci. Tak i to nás velice pobavilo. Poté jsme se vydali zase o kus dál a měli jsme hlad a viděli jsme po cestě spoustu obchodníků, kteří měli jeden malinkatý stáneček a na něm obrovské zvíře, které bylo takové seschlé. Tak jsme zkoumali, o jaké zvíře se jedná, a neskoumali jsme to příliš dlouho a zjistili jsme, že se jedná o kozu. Ti obchodníci měli v ruce lapačku na mouchy a stále ty mouchy odháněly od toho masa. Vypadalo to na nich, že se snaží tu kozu prodat projíždějícím. Nevšili jsme si však, že by někdo měl nějak příliš velký úspěch, ale možná, že jsme tam byli ve špatný čas. Každopádně my jsme už měli hlad a tak jsme zastavili v jedné restauraci, kde kozí maso nabízeli taktéž, a my jsme se po dlouhém přemýšlení rozhodli, že si ji nedáme. Po tom, co jsme viděli na té ulici, jak obletují maso mouchy, tak jsme na to opravdu neměli chuť.
2: Ten den jsme projeli těch jeskyní a těch míst více a první místo bylo takové hodně turistické a tam jsme tedy si zaplatili tu hodinovou projížďku a projeli jsme se tím místem, udělali jsme si několik fotek a zazávodili jsme si, ale potom jsme pokračovali opět na motorkách, na mopedech dále a dostali jsme se k druhému místu, které bylo úplně bez lidí. Přišli jsme tam asi hodinu před zavíračkou a už tam nebyl nikdo, protože všechny ty davy turistů, které tam už byly, tak ty už projeli, a tak majitelé tam měli ty lodičky a neměli koho na nich vozit. A tak jsme se zeptali, jestli by nás ještě nevzali, když už teda budou skoro zavírat, a oni řekli ochotně, že určitě ano, že nás rádi povezou. Takže jsme nasedli znova na lodičku a jeli jsme kus cesty lodičkou, pak jsme vysedli z lodičky, prošli jsme kus cesty pěšky a pak jsme opět nasedli do lodičky uvnitř jeskyně a proplouvali jsme tou jeskyni na té lodičce. A to byl opravdu zážitek, protože ta jeskyň byla obrovská a my jsme tam byli úplně, ale úplně sami. Jenom my tři a ten průvodce, který byl s námi. Tak tam jsme se mohli ztratit ve změti těch malých uliček v té jeskyni a to se nám moc líbilo. Přišli jsme zpátky, už když už byla tma, a jeli jsme motorkami zpátky do místa, kde jsme byli ubytovaní, a to bylo opět zase takové boží vedení a boží ochrana po té cestě, protože když jsme už odjížděli od toho místa, od té jeskyně, tak mě přestalo svítit světlo na motorce, nebo respektive svítilo velice, velice jemně, slabě, a my jsme nevěděli, jestli vůbec vydrží baterka do hotelu, natož aby vydrželo to světlo, takže já jsem jela jako poslední, aby všichni přede mnou svítili, nebo teda Tomáš přede mnou svítil, a snažila jsem se nějakým způsobem dojet do toho hotelu, což se nakonec tedy podařilo. Do hotelu jsme dorazili a motorky jsme vrátili a byli jsme rádi, že se po cestě nic nestalo.
0: Zmiňovali jste soutěžení na lodičkách, tak takový jako sportovní zážitek, a určitě jste měli na té cestě nejenom ve Vietnamu, ale i na dalších místech různé další sportovní zážitky. A sport jsme zatím moc nerozvíjeli, nezmínili. Tak můžeme možná teď na závěr té cesty ve Vietnamu takové malé zhodnocení těch vašich sportovních výkonů.
1: Sportovní výkony jsme předváděli především v turistice. Byli jsme schopni ujít někdy třeba jenom 5 kilometrů za den, ale někdy to bylo i 20 a více kilometrů s těžkou bagáží na zádech, takže naše sportovní výkony opravdu byly v tomto ohledu, řekl bych, znamenité, a to se snad příliš nepřechvaluji. A musím říct, že na konci celé té cesty kolem světa jsme zjistili, že jsme zhubli. Já jsem zhubl něco přes 7 kilo. Takže, a nemůžu říct, že bych trpěl hlady. Takže můžeme říci, že jsme si opravdu zamakali. Co se týče jiných sportovních výkonů, tak několikrát jsme plavali, několikrát jsme opravdu blbli v té vodě a několikrát jsme měli možnost i se přiblížit k nějakým skalkám, tak jsme si zkoušeli na nich trošku zalézt. I když jsme neměli jištění, tak jsme samozřejmě lezli do nízkých výšek a spíše jsme tak jako lezli do strany než do výšky. Ale jako vyložený nějaký profesionální sport nebo něco, nebyla příležitost.
0: Pomalu opouštíme Vietnam, a tak pojďme zase nahlédnout na tu další část cesty. Kam mířily vaše kroky dál?
2: Tak z Vietnamu jsme se přesouvali do Ameriky. Ten přesun nebyl úplně jednoduchý, protože žádné přímé lety jsme nenašli, nebo možná nějaké takové existují, ale vzhledem tomu, že jsme se snažili opravdu o nízké náklady, i co se týkalo letenek, tak nejlevnější letenka, kterou jsme sehnali, byla na 72-hodinový let, který vedl přes Čínu a přes Jižní Koreu, kde jsme měli vždycky zastávky na několik hodin na těch místech, takže jsme po dvou nebo třech dnech cesty dorazili do Spojených států amerických, kde jsme potom pokračovali naše dobrodružství.
0: Tak do Ameriky se vypravíme zase příště v pořadu Za obzor. Děkuji Tomášovi a Elišce Vachutkovým a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl. Naslyšenou. Thank you.

0: S pořadem Za obzor a manželi Vachutkovými se setkáme zase za týden. Pozvou nás k cestě přes oceán, k zábavě v Las Vegas či národním parkům Ameriky. Reprízu si naladíte v neděli v 19 hodin a premiéra se na vás těší v pátek v 10 hodin.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Drž se mě je píseň o lidském spojení. Je to připomínka toho, že být v tom pospolu a být tu pro sebe je to, o čem je doopravdy život. Drž se mě, když moje lepší já stěží dýchá. Drž se mě, když mi chybí světlo, které mi noc ukradla. Drž se mě, když zabouchnu dveře, které si pro mě otevřel. Drž se mě, když zapomínám, že tě potřebuji. To jsou slova, která ve své písni vyznala zpěvačka Lauren Daigle. Tak věřím tomu, že i pro nás to může být takovým obohacením a povzbuzením, že je dobré se držet Boha.

0: Píseň o tichosti v boží přítomnosti nás přesunula k dalšímu pořadu. Do příběhu sourozenců, kteří byli Ježíšovými přáteli, nás v následujícím reprízovaném pořadu vezmou Tom Michalko a Lukáš Kryško.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Nový No Filter je tady, jsem tady já, Tom Michalko, a pro změnu místo Milana Michalka, mého táty, tu mám opět ne úplně hosta, spíš domácího, a je to Lukáš Kryško. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj Tome, ahoj všichni.
2: Tak, nahráváme večer, což znamená, že energie pomalu klesá a my se budeme snažit ji uchovat, respektive budeme se snažit, abyste z nás nepoznali, že to nahráváme večer, takže proto se snažím tu energii nějakým způsobem tady nahypovat.
3: Vydolovat poslední zbytečky.
2: Tak, tak. Nahráváme s Lukášem sami, takže uslyšíte opravdový No Filter. Nebude tady Milan. Ne, on nás nefiltruje. Ale Milan je momentálně na Ukrajině, takže se k nám tentokrát nepřipojil a je to na nás. Takže
3: je to na nás.
2: Téma je volné, můžeme si dělat, co chceme.
3: Tak o čem si dáme řeč?
2: O čem dáme řeč? Jaký jsi měl den dneska, Lukáši?
3: Byl jsem v Boleslavi v práci ve Škodovce, takže pracovní, a samozřejmě to ještě je spojené s cestou, takže i hodně cestovní, cestovací. Mm-hmm. A možná protože jsem ještě před chvilkou řídil auto, tak jsem ještě jako relativně dobrý, ale přijde ta únava tak za půl hodinky, takže máme ještě dost času.
2: Jo. Já jsem dneska nahrával už dva podcasty hodinové.
3: Hezky, hezky.
2: Ale nemluvil jsem, já jsem tam byl za technika, takže to bylo krásné, ale momentálně nahrávám podcast, nebo už to, asi šestá epizoda jsem takhle nahrával, a je to gynekologický podcast, tak wow. Kdyby Rádio 7 mělo zájem o nějaké další programy, tak můžem zprostředkovat, ale musím říct, že jsem ani nepotřeboval teda vědět tolik věcí. Ale to nevadí, to je jenom.
3: Ale jo, tak můžeme někdy dát
2: můžeme rozebrat i tohleto. Tak, ale my nejsme v gynekologickém podcastu, my jsme v No Filteru, to znamená, že vždycky šťouráme do nějakého biblického příběhu, do nějaké pasáže. Hmm. A Lukáš umí šťourat a máme tady s Lukášem takovou sérii, kterou jsme, no, Lukáš nazývá Já jsem, a jsou to Ježíšovy výroky, které Ježíš o sobě řekl, a chceme je postupně projít. Už jsme tady měli pastýře, už jsme tady měli chléb, už jsme tady měli, pomož mi, něco
3: světlo,
2: světlo, dveře. Pastýře jsem říkal. A teď dneska v pátém díle nás čeká vzkříšení.
3: Konkrétně to Já jsem vzkříšení a život. Pochází to z Janova evangelia z 11. kapitoly 20. až 27. verš. Mm-hmm. A vlastně tak trochu navážeme na to, co jste tady minule rozebírali s Milanem, že jsem právě i dneska poslouchal váš pořad, takže v podstatě se budeme pořád pohybovat mezi Marií, Martou, Lazarem a nejvíc samozřejmě Ježíšem. Mm-hmm. Jinak samozřejmě ta série je vlastně o hledání možná identity Ježíše, což je taky jako dobrý. Minule jsme si takhle pojmenovali a myslím, že to můžeme takhle držet, protože vlastně Ježíš sám o sobě tvrdí něco. Mm-hmm. Většinou je to něco zásadního, něco, co vychází ze Starého zákona, a něco, co by možná i nám mělo ukázat, kdo Ježíš je, kým by pro nás mohl být. Tak pojďme na to.
2: Super. Tak kde se budeme orientovat v Bibli?
3: Budeme v Janově evangeliu v 11. kapitole 20 až 27. Já ten text teďka s dovolením přečtu.
2: Dobře.
3: Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v posledních den. Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Zase plný highlightů. Mně se vždycky líbí, jakože v tom Janově, když čteš příběh o čemkoliv, tak minimálně 2-3 výroky, které víš, že jsou takové ty highlighty, které buď jsou někde na zdi v modlitebnách, nebo jsou nějakým na webech, jako některých církví, tak jenom je to silný vždycky.
2: Mm-hmm. Mimochodem, není teda náhoda, že vlastně pokračujeme ve stejném příběhu, jaký jsme rozebírali v minulém No Filtru. Teda respektive je to trošku náhoda, ale vlastně to chci využít, protože, ano, protože jsem našel Bibli, kterou jsem nemohl najít v minulý podcast a v ní jsem měl poznámky, takže můžeme se pustit i do mých poznámek.
3: Ne, takže možná propojíme ten minulý pořád, jo, poznámky z toho tvýho, s tím, co vlastně máme tady k tomu.
2: Přesně tak. Takže trošku kontextem můžeme začít, kdy se to odehrává.
3: Určitě.
2: Odehrává se to teda s námi už známýma osobama, které nejsou poprvé v Ježíšově příběhu. Je tam Marie, je tam Marta, je tam Ježíš. V tuto chvíli, tu na chvíli není Lazar, ale malý spoiler, za chvíli bude. Takže vlastně jsou to Ježíšovi blízcí, je tam nějaký vztah. Trošku je tam frustrace ze strany Marty. To taky není úplně novinka u Marty. Tu frustraci ona umí projevit. Známe to i z toho Ježíšova napomenutí, když jí říká: Marto, Marto, co pak nevidíš? Ona si vybrala dobře, ta Marie. Je tady se mnou, ty tady lítáš s hadrem a snažíš se nám posloužit. Teď je tady zase opačně ta Marta trošku vytočená Ježíši. Proč
3: je řekla, ano.
2: Nepřišel? Proč to tak trvalo? Říká Ježíši: No, já vím, jednou budeme všichni vzkříšení. To je jasné. Je tam ta frustrace trošku.
3: Je tam ta frustrace a je vlastně jako možná spojená, a to je dobrý říct, že součástí toho příběhu je smrt. A jestli bych někdy obhajoval i lidi, kteří jako měli nějakou frustraci kolem Ježíše, tak tady u té Marty asi rozumím strašně moc.
2: No jasně.
3: Protože ona říká: No, ty jsi přišel pozdě. A když se podíváš do toho příběhu předtím, tak on tam předtím ještě jako, že jo, ty učedníci mu říkají: Lazar umírá. A on začne říkat: No jo, tak ještě chvilku počkáme. Takže vlastně jako čtenář toho příběhu si řekneš: On to ten Ježíš ale tak trochu jako udělal schválně, takže ta Marta může mít vlastně jako právo být tak trošku jako rozezlená nebo naštvaná, protože kdyby fakt přišel včas, tak by ho mohl uzdravit, že jo? A ona věřila tomu, že by to udělal. Takže jako zase buďme k ní milosrdní, je trošku frustrovaná, ale zároveň vlastně správně a vlastně dobře, protože věří Ježíši, že kdyby tam byl, tak by byl býval, byl Lazara uzdravil a neumřel by.
2: Jo.
3: Je to ale možná otázka, jestli jako náhodou nemáme podobný pohled jako k Ježíši a k Bohu, jo? Že vlastně místo, aby jsme, a teďka jako, že jo, místo, aby jsme, my umíme Martě skvěle poradit, ale ty emoce a všechno to, co se kolem ní děje, je přirozené, ale jako, že možná někdy máme podobný postoj jako Marta, že místo toho, aby jsme šli s nějakou vírou a uměli se možná poznést, tak jako nás ty vnější věci pohltí a jsme vlastně v té frustraci a jsme v postavení, kdy možná i v modlitbě se modlíme podobně jako Marta. Jo, že vlastně vyčítáme Ježíše: Hele, kdybys to opravil, tak by to bylo lepší. Ale my nevíme, co je zatím a Ježíši to vlastně hezky vysvětluje.
2: Jo. Kdybyste náhodou slyšeli divné zvuky ode mě tady, tak je to proto, že tady na té ulici v zásadě v tuto hodinu večer tu jezdí auta
4: bez výfuku, nebo nevím, proč, ale tady prostě z nějakého důvodu mají chuť tourovat rovna tady. Takže, pardon.
1: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
4: Prosím tě, než jsme začali nahrávat, ty jsi trošku popisoval, jak Židé přistupovali ke smrti nebo k posmrtnému životu.
3: Jo.
4: On je to jako důležité to zmínit pro ten kontext.
3: Ten kontext určitě, protože ono, ten diskuze je právě o vzkříšení a my se budeme hodně bavit o vzkříšení. A vlastně Ježíš je tady vlastně trochu challengeuje a říká, tak přece víš, že vstane z mrtvých, že jo? A ona odpovídá, no jasně, vstane z mrtvých až na konci věku. Ano. A to je vlastně to, jak Židé věří v to, co se děje ve chvíli, kdy umře člověk. Oni věří, že vlastně ten člověk se odebere do nějaké posmrtné říše, do nějakého podsvětí, řekněme, kde čeká ta duše a vlastně čeká na to, až bude zkříšení, řekněme nějaký možná i soud, nebo možná nějaké rozuzlení, kdy ty všichni lidé budou zkříšení, proto potřebují Židé to tělo, aby vlastně se ta duše měla ke komu nebo k čemu vrátit. Ale v té chvíli, kdy jsou v tom podsvětí, tak jsou vlastně v nějakém nehybnosti, zůstávají na místě a není tam nějaký jako už z novozákonního pohledu nějaký jako už rozdělení, že už jste v nebi nebo jste ještě v nějakém pekle. Mm-hmm. Ne, oni prostě mají nějaké místo, kde se čeká na to, až se stane vzkříšení. A tohleta víra je právě hodně protknutá i do tohoto příběhu, protože vlastně Ježíš na to naráží a naráží pak i na to, co vlastně má Marie v hlavě a v srdci. Každý Žid, když umřel ten člověk, tak samozřejmě brečeli, to vidíme, protože ten příběh pokračuje Ježíš, tím, že přijdou a Ježíš je pohnut a brečí. Ale všichni ví, že se jednou potkají, že to bude právě v tom vzkříšení. Ano. Tak jenom, aby jsme do toho neprojektovali to naše chápání, že vlastně my věříme, že po smrti už je to rozdělení jasné nahoru nebo dolů, tak tady to bylo takové jako ještě pořád neutrální místo a oni o tom neutrálním místě a o neutrálním bodě částečně mluví, ale vlastně Ježíš tam naznačuje, že se to jako výrazně změní a mění se to právě na základě toho, že on je vzkříšení a život. K tomu mám ještě možná dva takové odkazy ze Starého zákona, které možná částečně na tohleto naráží. Nebudu mluvit o tom jednom nejvýznamnějším, a to je z Ezechiele, kde je to údolí mrtvých kostí. To všichni známe, ale mám tady text z Izajáše z 26. kapitoly 19. verš, kde se praví toto. Tvojí mrtví obživnou. Má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu. Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Takže Izajáši, tady čteme právě už narážku na zmrtvých vstání, ale co je možná ještě zajímavější, tak je tady text, který říká porazíš i zemi stínů, což vlastně znamená možná i jako porazíš vlastně smrt. Nebo překonáš smrt. No a druhý text je v Danieli ve 12. kapitole 2. verš. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. A to už je takový jako hodně blízko tomu, řekněme, dnešnímu chápání a tomu, jak i křesťanství nebo křesťané chápou právě to zmrtvých stání, které následuje po reálné smrti. Tady je vlastně zajímavý to, že když já jsem na tohleto téma kázal, tak sám jsem vlastně bojoval s tím, jakou já vlastně jako křesťan mám představu o tom, co to je vlastně vzkříšení. Jo, jakože jednak tomu rozuměli Židé předtím, to znamená ten rozhovor té Marty, jednak tomu rozuměli ještě dřív Židé, jednak tomu rozuměli, nebo nějak tomu rozuměli lidé jako v Novém zákoně a vlastně jak je pro nás, jako lidi, kteří žijeme v 21. století, důležité slovo vzkříšení. Já si myslím, že osobně jako skoro nula, jo, nebo jako není to pro mě vlastně vůbec téma.
4: Jo.
3: Doslova bych řekl, že to není ani vůbec téma jako pro běžného křesťana dneska. Že jako nemáš v životě příliš chvil, kdybys přemýšlel o tom, co bude po smrti a jaké bude vlastně to, co se bude dít, to znamená to vzkříšení. Možná to téma je víc jako větším tématem pro lidi, kteří žijou v době, kdy jako víc lidí umírá, když třeba křesťané jsou pronásledovaní a místa, kde lidé jsou pronásledovaní, tak právě to vzkříšení je pro ně možná nějakým důležitým bodem, možná v místě, kde jsou války, tak se to stává tématem. Ale pro člověka v 21. století tady na západě, to si řekněme otevřeně, to jako moc téma není. A...
4: Není, tak obecně smrt není. Ne ve smyslu, že bychom se nepotkávali se smrtí, ale není to každodenní záležitost nebo každoměsíční záležitost. Možná, jako čím člověk stárne, tak asi je to blížší, protože příbuzní nebo známí kamarádi, tvoje komunita, taky stárne a potom pomalu odchází, ale není to to stejné, jako když přejedeš pár set kilometrů na východ a projíždíš Ukrajinou vesnici za vesnicí a každý hřbitov, který potkáš, má čerstvé hroby, čerstvé květiny, protože víš, že ta smrt je tam přítomná mnohem, mnohem víc.
3: No a právě proto si myslím, že je ta pak přítomnost toho přemýšlení o tom, co se vlastně děje, ano, po smrti tak. A co je vlastně to skříčení, mnohem, mnohem kritičtější. Takže jenom, že je přirozené pro mě, ale věřím, že i pro spoustu těch, kteří nás poslouchají, že vlastně jako to není denní chleba nebo denní téma, ale věřím tomu, že už jenom to, když přijedete na Ukrajinu. Já si pamatuju, že když jsme byli naposled na Ukrajině, tak v Ternopilu bylo na náměstí, a myslím, že to je trvalá výstava fotek padlých občanů Ternopilu. A jestli tam bylo třeba 1000 fotek, já nedokážu to číslo teďka odhadnout.
4: Taky ne, jako opravdu hodně, nebo prostě je to významná výstava, veliká.
3: Výstava připomenutí možná a když si to člověk prochází a vidí ty datumy narození a vidí ty obličeje, tak mu asi dochází ta přítomnost té smrti a přítomnost právě i toho fenoménu, co se vlastně děje s člověkem, když umře. No a to je vlastně možná téma, které pak jako dovysvětluje i to, co tady Ježíš vlastně řeší, a to je vlastně, že já jsem vzkříšení a život. Že možná dneska pro nás tohle téma není tak blízký, takže na tomu asi taky úplně nerozumíme, jako jsme nerozuměli třeba dobrému pastýři nebo tomu, že jsme ovce, protože to je pro nás příliš vzdálený obraz.
4: Pro mě to vzkříšení, nevím, jestli to je vlastně úplně správně, ale já si do toho taky projektuju věci, které mi přichází a odchází ze života. Nemusí to být nutně lidé, nebo můžou to být vztahy za mě, protože to může být někdy bolestivé úplně stejně nebo podobně, když někdo blízký ti odejde ze vztahu. A tam taky věřím v jisté vzkříšení, že Ježíš může obnovit něco, co bylo ztraceno a pro mě je to taky vzkříšení, nebo u některých projektů, které jsou mi blízké a zdá se, že třeba už umřely ty projekty a vlastně pokud Ježíš bude chtít, tak to bude moct vzkřísit. A třeba v jiné formě, v jiné té. Ale já si do toho projektu i tyhle ty věci, které samozřejmě nejsou tak hodnotné jako lidský život, ale třeba u těch vztahů si myslím, že to minimálně dává smysl.
3: Hezký.
4: A myslím si, že v tom Ježíš může zaplakat úplně stejně s tebou v tu danou chvíli, v ten daný moment, než se to vyřeší, i když třeba on ví, že se to vyřeší. A jsou to přátelství, které třeba se na nějaké roky prostě rozpadly z nějakého důvodu, a obnovili se, protože prostě Pán Bůh udělal zázrak a způsobil odpuštění nadpřirozené věci. A to mi přijde jako něco, co si z toho můžeme vzít i do toho západního světa nebo středně evropského, kde neřeší.
3: Vlastně bychom mohli říct, že vzkříšení může být jako součástí, ale jako je to pravda, jo, že se křísí jako naděje, nebo křísí se radost ze života, mm-hmm. nebo křísí se nějaký jako vztahy, to je asi to nejdůležitější. Mm-hmm. To znamená, je to nějaký princip návratu k něčemu, mm-hmm. vrácení se k něčemu, ne vždycky bez bolesti, i pro toho Lazara, že jo, to nebyl příjemný zážitek, to víme i z toho příběhu, mm-hmm. tak vlastně i jakékoliv vzkříšení čehokoliv, tak je nějakým způsobem bolestivé. A kdybychom to přehnali nebo přenesli i do vztahu k Ježíši, tak vlastně tak je to vztah a tak je to nějaký vzkříšení do života s Kristem, když vlastně odevzdám svůj život k němu nebo jemu.
4: Určitě. Je to taky nějaká smrt toho starého já a vzkříšení. To nový život. život a nová forma života.
3: Je fakt, že i naše tradice jako zná takový to vzkříšení do života, které se týká jara a Velikonoc, že jo, které je vlastně jako nějakým vzkříšením nového života. Mm. A vlastně je to nějaký jako i cyklus, který v tom můžeme zažívat. Mm. Takže můžeme konstatovat s Ježíšem, že ano, vzkříšení je nějaký princip, který vlastně do našeho života je zajímavý a dobrý, možná správný. A že to nemusí být jenom to vzkříšení posmrtné, o kterém samozřejmě ten příběh je, ale že vlastně to můžeme vnímat jako princip pro ty, kteří vlastně dneska asi neřeší úplně, co se stane po smrti, mm-hmm. ale že se můžou křísit některé věci v jejich životě. No. Mm-hmm. To je dobrý, to mi baví.
4: Jo, a myslím si, že pro mě teda to, co je pro mě asi nejsilnější část tady z tohohle příběhu, jestli teda můžu nebo máš
3: jo, určitě, ne.
4: Je, Marta říká, pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Prostě tady tohle to je tak zvláštní situace. Prostě mě to nepřestává udivovat, jak Ježíš dokáže projevit emoce, dokáže se vžít do té dané situace. Přestože má tu moc, přestože ví, co se stane, přestože má tu moc ho vzkřísit, tak stejně nezapomene být s něma. Zeptat se, kam jste ho položili, být v tom momentu, v tu danou chvíli. Mně přijde, že tak často asi projektujeme do Ježíše jenom do té vyřešené situace, do toho výsledku, do toho happy endu. Hmm. A strašně často zapomínáme, že on je v tu chvíli s náma. To je něco, co mě nepřestane udivovat na tom příběhu. Prostě Ježíš se rozplakal.
3: Mně to právě ještě přijde paradoxní proto, že v tom příběhu předtím, jak jsem už říkal, je, že zdržoval. Nevím, jestli jsem to říkal, tak to možná teďka přidává, prostě zdržoval. On vlastně byl vyzván těma učeníkama, že jo, a oni mu říkali, Lazar umírá, tak pojď mu pomoct.
4: No jasně.
3: A on říká, počkáme ještě chvíli. A právě do toho pak přichází teda ta úžasná věc, kdy on tam přichází asi v pravý čas, aby mohl být a projevit i tu spoluúčast. Já si myslím, že projevoval lásku. A vlastně až na základě možná tady toho úplného downu, kdy jako fakt to umření znamená, jako tam už není naděje žádná,
4: ano.
3: Tak i do té smrti on přináší tu naději.
4: Hmm.
3: Víš, jakože v tomhle jako je trošku jako scénaristicky dobře udělaný z jeho pohledu, ale zároveň v plné emoci a v plné jako nahotě ukazuje, jako a já mám tady tu moc, která ve starém zákoně byla v tom Izajáši, že já vlastně tady porážím smrt a ta už se jako neškrtne, protože já mám tady jako zkřísím i člověka, který je dávno mrtvej.
4: Jo, to je vzácné. Tak myslím si, že pomalu budeme muset uzavírat tuhle tu část. A bylo by škoda to nějak nezhrnout. Když bys měl vypíchnout něco, co by nás mělo povzbudit do dalšího týdne? Nebo během tohohle týdne?
3: Ale já jsem právě u toho Ježíše identifikoval tyhle ty čtyři body, které si myslím, že jsou pro nás možná klíčové, a to je, že přichází ve správný čas. Jo, může se stát, že máme někdy pocit, že nepřichází Ježíš, nebo zdržuje, nebo opravdu plánovitě jako má, si dává na čas, ale že přichází ve správný čas, i když nám se zdá, že už je to pozdě, jo, to je vidět na té Martě, takže má pravý čas, nebo přichází v pravý čas. Druhý bod je ta láska, miluje. Že tam není proto, aby zamachroval, já jsem tady dobrý Ježíš, já vám do něco ukázat, hele, já tady skřížím. Ne, je tam ta emoce, jdu to dělat kvůli vám, proč vás miluju. Pak je tam to samotné zvítězení nad smrtí, křísí.
4: Ano.
3: A ten příběh dál pokračuje právě tím, že vyučuje v tom, co to znamená to skříšení a život.
4: Jo.
3: Takže tyhle ty čtyři body, když se naučíme, to znamená, že Ježíš přichází v pravý čas, Ježíš vás miluje, Ježíš vás kdykoliv a v jakékoliv situaci skřísí k novému životu a Ježíš vás dál povede a bude vás vést a vyučovat. Mm. To je jako za mě nějaký princip, který já jsem si z toho vzal a nějak mám pocit, že by mohl pomoci vám, který to posloucháte.
4: Super. Tak moc děkujem, že jste nás poslouchali. A díky Lukáši za myšlenky, za další pokračování série Já jsem. A my se posuneme do No Filtru speciál, kde vytáhneme nějaké osobní příběhy, kdy u nás v životě něco Ježíš vzkřísil a možná, že jsme úplně to načasování nefílovali podobně jako Marta.
3: To určitě ne a právě na Martu bych se já soustředil v tom No Filtru speciál, protože i na ní se tam dají ukázat jako hezké principy. Minimálně v tom, jako ano, vyčítá, ale má tu emoci, o kterém jsme se bavili, ale ona má nějaký jako cíl a za tím cílem se jde, takže budeme se zabývat tím, co Marta a Ježíš a co ten jejich vztah vlastně znamená. V tom textu, který jsme četli, je krásně vidět.
4: Super, tak jo, mějte se krásně, zase za týden.
3: Ahoj.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: A setkat se s ním můžete konkrétně v pondělí v 11.15, kdy budeme probírat výrok Já jsem cesta, pravda i život. Před námi je teď zpěvačka Sára Lieberman a její chvála One Thing. Sára je hebrejsky mesiánská zpěvačka a touhle písní se inspirovala díky žalmu 27 a taky zjevení 5. kapitolou. O jedno jsem žádala Hospodina, a to jedno hledám, abych mohla přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života. Abych mohla hledět na nádheru tvé tváře a vcházet do tvé svatyně. Má duše žízní po živém Bohu. Touží po tobě, Hospodine, abych viděl tvou dobrotu v zemi živých, protože jsem věřil v tebe, Bože. Pro mě osobně je žalm 27 obrovskou inspirací a obrovským povzbuzením, protože nás učí očekávat na Hospodina, být pevnými a posilnit své srdce. A tak nás chci povzbudit i díky téhle chvály od zpěvačky Sáry Lieberman, abychom očekávali na Hospodina i v ten dnešní den.

Se Znělkou jsme vstoupili do poslední hodiny nočního vysílání. Bylo 5 hodin a i tuhle poslední hodinku budu s vámi trávit já, Aneta Lovítková, a také pořád Život víry, který je u vás už za 15 minut. Teď píseň Eyes on Him, která je výzvou nenechat se pohltit světem plným rozptýlení a místo toho znovu zaměřit svůj pohled na Krista, protože v něm člověk nachází skutečný pokoj a směr.

0: Bůh je dobrý a nikdy člověka neopustí. To je vyznání Věry Ovdienkové, se kterou natáčela Lucie Endlicherová. O začátcích v Nové zemi i o cestě k Bohu vypráví v následujícím pořadu.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Věra Ovdienková, jsem původem z Ukrajiny a chtěla bych vám říct o svých zážitcích, o svém životě s Bohem. Uvěřila jsem před 20 lety, když mi bylo 24, oba s manželem, protože v tu dobu už jsem byla vdána a byla jsem těhotná. Já jsem vždycky z málku byla vedena k Bohu, protože na Ukrajině většina lidí je takových nábožných a drží se nějakých tradic, ale bylo to ve stylu pravoslavná církev. Ráda jsem třeba tam chodila, protože tam byly zajímavé svátky, na které jsme se těšili. Ta podstáta svátku vždycky tam zůstávala, i když to je pravoslavná církev. I tam taky Bůh působil, ale já jako dítě jsem tomu nerozuměla. Jo? Akorát jsem se těšila, když jsou Velikonoce, tak opravdu to bylo. Věděli jsme, že byl vzkříšen, věděli jsme, že když jsou Vánoce, že Ježíš je naroden a celou dobu jsem si kládla otázku, kdo je ten Ježíš, co to je za osobnost. A nějak mi to rodiče moc nedokázali vysvětlit, ani v tom pravoslavném chrámě nějak to bylo na nějakým takovým jazyku nesrozumitelným a my jako děti vůbec jsme tomu nerozuměli. Potom, když jsem se provdala, tak jsme se nastěhovali do Kyjeva. A tam jsem žila se svým manželem a kamarád, který ho jsme dobře znali, nebo manžel, tak nám najednou začal vypravovat, že chodí do sboru, že tady je církev, že ať tam zkusíme jít, že existuje Bůh, který nás má rád. A my jsme se toho hned chytili a já jsem byla ráda, že někdo mi mohl říct o tom. A když jsme šli teda do té církve v neděli, tak to bylo bez váhání, když kazatel řekl, že kdo chce učinit pokání, kdo chce, aby jeho život řídil Bůh, ať jde dopředu. To jsme oba se s manželem na sebe koukli, ani jsme neminuty neváhali. A od té doby ten život se otočil na 180 stupňů. Nebyla jsem nějak problémy nějaký, neměla jsem ani s alkoholem, ani, no možná jsem kouřila, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že moje tělo je chrám Boha živého a nemůžu ho takhle ničit. A hlavně jsem navázala osobní vztah s Bohem a je to hodně důležité, když vy můžete někomu říct všechno, co máte na srdci, všechno, do detailu a v tom materiálním světě, v tom fyzickém se to všechno mění. Vy si myslíte, že mluvíte, vy nevidíte Boha, neznáte ho, ale on se projevuje, protože vy se obrácíte s otevřeným srdcem a on vás naplní. A čím mě nejvíc naplnil, je to láska k lidem. Já jsem dřív byla taková docela výbušná a i tak nějak jsem se hodněkrát třeba dokázala rychle pohádat nebo rozčílit, ale můj charakter se natolik změnil, protože všichni lidi kolem nás jsou stvořeni Bohem a kdo má rád lidi, má rád i tvůrce. Takže od samého začátku jsem se rozhodla, že budu sloužit Bohu, jenomže někdo může být kazatelem, někdo může být prostě nějakým věštitelem, ale někdo může prostě jenom být jako kniha, jo? Může třeba i ty skutky mít dobrý. Jo? Je na nás, jak se rozhodujeme každý den. Když ráno vstaneme, pomodlíme se, odevzdáme ten den Bohu a ono to se nějak všechno začne měnit. Bůh vám posílá do života lidi, kteří potřebují lásku. Stačí úsměv, stačí nějaký prostě povzbuzení. Když jsme před 15 lety přijeli do Čech, Takže já jsem cítila, že je to země, kde já můžu opravdu nějak působit, protože na Ukrajině tam každý, kdo slyší slovo Boží, většinou uvěří tomu, protože ten život není tak lehký, tak člověk si myslí, tak třeba zkusím uvěřit a třeba to bude lepší. Jo, takže hodně lidí tam přichází k Bohu, hodně taky odchází, ale tady v Čechách je život, myslím, materiálně takový lepší, lidi se mají docela dobře, tak možná tolik nehledají, protože ale chci vám vzkázat, že Bůh není jenom o materiálních věcech, jo, Bůh uzdravuje člověka. My jsme hodněkrát měli zkušenosti s tím, že když se pomodlíme, tak nás Bůh uzdraví. Já, než bych si šahla po Imalgínu, když mě bolí hlava, já se prostě pomodlím, protože Bůh včera, dneska a navěky je ten samý, on se nemění, on uzdravoval v dobu, když byl Ježíš, když žena trpěla 12 let krvácením, tak se ho jenom dotkla, jo. Takže chci říct, že Bůh nás má strašně rád a nemusíme k tomu nějak se moc nějak namáhat nebo myslet si, on nás bere takový, jaký jsme, když spadneme, tak nás veme do náručí a ponese nás. Bůh je láska a má vás rád a rozumí vám, protože vás stvořil. Chtěla bych vám říct ještě takové osobní zkušenosti. Ono jich je víc, protože Bůh každý den se projevuje a to jsou třeba maličkosti. Jo? Vy potřebujete zjistit nějakou informaci a najednou ten člověk přijde, potkáte ho. Je to, můžeme si říct, tak je to náhoda, tak jenomže náhoda to není. My jsme měli takovou zkušenost, že splácíme teda hypotéku, museli jsme si vzít na baráček, ale zas to nebyla tak závratná částka, ale aby jsme to unesli, tak jsme si jako každý měsíc to splácíme a chci vám říct, že nikdy se nestalo, aby jsme se nějak zadlužili nebo každý den odevzdáme ty všechny naše problémy Bohu a já dělám jenom to, co umím. Mně Bůh dal dar šití, umím dobře šít, tak vlastně nabízím tyhle služby, ale vždycky mi pošle tolik lidí, kolik jsem schopna to zvládnout. A tím pádem ta finanční stránka je dobrá a splácíme. Ale chci vám říct, že jeden měsíc se stalo, že nám to nevycházelo, chybilo nám asi 3000 do splátky a já jsem se strašně modlila, bylo to pondělí, ale lidi vůbec nechodili, mám takový menší prodejnu, ale tak se nic nestalo, žádný zázrak a tak jsem si říkala, tak asi Bůh neslyší, i když jsem věděla jsem do poslední chvíli, že nás prostě nenechá, že něco se stane, prostě nemůže to být tak, protože Bůh je vždycky věrný v jakýchkoliv situacích. Jo, on nenechá člověka jenom tak, aby, a tak už mi se zdálo, že, protože neráda jsem si představovala, že mi už chodí SMSky, že dlužím a tak, protože my jsme nezvykli něco někomu dlužit a nic se nestalo, takže na druhý den jsem jako očekávala z banky, že mi zase budu posílat nějakou SMSku, ale najednou nic a my jsme se koukli na účet a tam nám někdo omylem, pojišťovna omylem poslala nám 3000, ale jako jak omylem, najednou nějaká pojišťovna nám poslala peníze, takže my jsme vlastně měli na tu splátku. Samozřejmě po dvou dnech se ozvali, tak jsme jim to vrátili a už jsme na to potom peníze měli. Ale to není jenom v oblasti každodenního života, to je třeba v oblasti, když jste nemocný. Jo? Já jsem podstoupila zákrok nemocnici a prostě skvělým způsobem všechno dopadlo dobře a modlili jsme se, manžel i já, i Bůh uzdravuje člověka. Jenom je na nás se obrátit a věřit mu.
3: A stalo se vám někdy, že byste měla pocit, že Pán Bůh neslyší, že jste se modlila a měla jste dojem, jako by nereagoval na tu modlitbu?
2: měla jsem takový dojem a měla jsem někdy pocit, že jsem opravdu jako už není východisko, ale když už to bylo ve fáze, když už prostě už nemám trpělivost a neslyším, nevidím a Bůh odpovídal a mnohokrát se to stávalo. Bůh chce napravit ten náš život správným směrem, ale my taky se někdy máme zamyslet nad tím, jak my se chováme, jak my, když budeme spolehat a věřit jemu ve všem, tak prostě nás nikde nenechá. Nikde. Nikdy se situace otočí jinak, než si my představujeme. Ale když si zpátečně potom na to pomyslíme, takže to všechno na sebe navazuje. Všechno. Když se děje naopak něco jakoby horšího, tak já o to víc se modlím. Jo? Někdy se stane, že s pohodlním, že tak nějak jakoby, a zapomenu si na to, jenomže my máme být vděční Bohu za všechno, co pro nás dělá, za všechno, za každý den, za to požehnání, co nám dává a říkám, není to materiální věci, je to taková prostě pokoj a radost a posledně teďka příběh s mým synem, protože on se vrátil z Anglie na týden jenom a prostě ztratil peněženku se všemi dochládama. Tak my jsme se za to modlili, nebo on se za to modlil. Jo, říkal, že on, protože já jsem ještě nevěděla, co se děje. Jo. A během krátké doby se ta peněženka našla a paní, co ji našla, tak ani nechtěla nic, chtěla jenom koupit růži. To je tady paní z Dobrušky, neznám její jméno, ale Bůh nedopustil, aby mu způsobil nějaký problémy, protože jakoby ztrátit všechny doklady, to by nemohla ani asi odletět a
3: chci se ještě vrátit k té chvíli, kdy jste byla v církvi a zazněla tam ta výzva pro lidi, kteří by chtěli, aby Bůh řídil jejich život. Vy jste říkala, že jste hned šla dopředu, že jste o tom vůbec nepřemýšlela. K tomu patří většinou taky to, že člověk pozná, jak nemůže přijít před Boha, že hřích je to, co mu brání. Jaké pro vás bylo, když jste poznala tu vlastní hříšnost?
2: Když jsme byli v té církvi, tak srovna se probíral verš Jana 3:16, myslím, nebo tak miloval Bůh svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Já jsem možná v tu dobu se neuvědomovala, že nějak jsem, jako myslela jsem se, že jsem dobrý člověk, ale zase nějaký takový velký hřích jsem za sebou necítila, ale věděla jsem, že Bůh volá, že jako já jsem šla za tím spasením. Mě strašně zaujalo to, že prostě na tomhle světě život je takový krátký, pomíjivý, to z nějakých 60-70 let a že já jsem se chytila té naději na tu věčnost, protože to mě zaujalo a to pokání bylo prostě asi opakování slov, ale to prvé jsem si potom asi s časem uvědomila, co všechno Bůh odpustí člověku a jak ho osvobodí od všeho, jo. On nám vlastně dal jenom dvě zapovědi, miluj Boha a miluj bližního. Co je milovat bližního? Milovat bližního je to prostě rozdávat lásku a chovat se k lidem tak, jak chceš, aby se k tobě chovali. Jo? Já jsem si najednou uvědomila, že jsem se tak nechovala, že jsem byla kolikrát agresivní, ale od té doby Bůh tak změnil můj charakter, že já prostě se koukám na každého člověka jak na tvoření Boží a mám ráda a ať to bude zlej člověk nebo dobrý, ale kdyby jsme se všichni začali k sobě tak chovat, tak by možná ten svět byl úplně jiný a potřebujeme, každý člověk potřebuje lásku, každý člověk potřebuje, aby si ho všimli, aby ho milovali, ale ta Boží milost je ohromná, on je tak milující, že on, vy se nebojíte, já najedno prostě jsem se přestala bát třeba i smrti nebo ničeho, prostě já vím, i kdyby cokoliv se stalo, já vím, že jde o duši, že ta duše je zachráněna a není tak těžko říct slovo promiň, není tak těžko ale ono dokáže udělat strašně moc. To můžeme i zkusit i třeba i s svýma nějakými příbuznými nebo blížními, na koho se zlobíme třeba jim to říct. Ale když uděláme krok k Ježíši, k Bohu, tak on nás povede cestu v života. A neříkám, že nebudeme procházet nějakými těžkostěmi, ale prostě ta naděj na to, že to je prostě, že se to dá zvládnout a že hlavná cíl je nebe, je věčný život, díť věčný život, tam budeme mít tolik času na všechno a my se máme toho chytit a tohle to je právě takový to moje hlavní, co já vidím v tom chození s Bohem a to, že se stará o mě a to, že mě slyší vždycky, když něco potřebuju, ale to, že má duše je zachráněna. Kdyby jsme si dali otázku třeba, co se stane, když třeba dneska zemřu, sám osobně, někdo řekne, no tak asi jsem hodný člověk, tak asi bych, no nevím, možná půjdu do ráje, jenomže většina říká, no tak půjdu do pekla a tam budu přikládat dřívy nebo něco, ale to vůbec nejsou srandovní věci, to jsou velice vážné věci a dajme si tu otázku někdy. A právě Bůh tím, že přišel na zem skrz svého syna a projavil nám tu svou lásku. My teď to máme snadný, my můžeme jenom uvěřit v něho a máme život věčný. Samozřejmě, že sledovat za ním a vyhledat křesťanské společenství, protože bez křesťanského společenství člověk duchovně může neustát, protože my máme čerpat ze slova Božího a aby jsme ten výklad Biblii, aby jsme ji lépe rozuměli, tak samozřejmě ve sboru to pochopíme spoustu věcí a i máme navazovat ten osobní vztah s Bohem, taková ta každodenní modlitba, když se zavřu místnosti a řeknu všechno Bohu, co mám na srdci a věřte mi, že on odpoví každému. On neodmítá člověka a má všechny rád.
3: Vy jste říkala, že se těšíte na věčnost. Na co se těšíte?
2: To je takový záchytný bod, protože už od začátku světa Bůh to s náma myslel jinak. Umístil Adama a Evu v ráji, chtěl, aby prostě se tam měli dobrý, jenomže oni narušili Boží zápověď. Oni, vždycky je to člověk, který prostě překročí to, co mu Bůh narizuje, ale my přece taky máme rádi svoji děti a někdy, když udělají něco špatného, takže i když jich třeba potrestáme nějak, ale stejně jich máme radí. Takže Bůh prostě nám nabízí, nebo pro nás měl plán od začátku, jak nás vysvobodit z toho života. On ví, že není nám to jednoduché dodržovat všechno, že to je těžké. Takže on poslal syna a chtěl skrz něho ukázat lidem, jak se má žít a vlastně nám zanechal jenom dvě zápovědi, milovat Boha a milovat blížního. A v tom je všechno, jo, protože si myslím, že taková ta bezpodmínečná láska, která myslím, že bude panovat v tým ráji, protože to Biblia říká, že to prostě si asi nedokážeme teďka představit, ale jenom to, že tam nebude utrpení, nebude tam zlo, a bude jenom dobro a radost, to už stojí za to, i kdyby to bylo na 1%. Co je špatného na víře? Co je špatného na cestě s Bohem? Není. Akorát člověk se má zamyslet. Jo, možná si řeknete, no tak to budu muset někam do kostela nebo někam to. Ne, nemusíte do kostela. Otevřete svoje srdce, otevřete svoje ústa, řekněte Bohu promiň, Bože, promiň mi moji hříchy, řiď můj život a ukazuj mi cestu. A to je vše. A uvidíte, zkuste to. On vás Bůh nenechává, zkuste to, ale taky začnete taky něco měnit v životě. Začnete taky milovat a začnete taky celému okolí odpouštět, protože hodně lidí se trápí tím, že nemůžu odpouštět, co je na tom tak složitýho, a to udělá strašně moc. Takže pokud na někoho se zlobíte, jděte za ním a řeknete mu promiň. A nechte to, i kdybyste to řekl jenom tak, že ještě to necítíte, to uvidíte, že vaše srdce začne se taky měnit a Bůh bude s tím pracovat, naplňovat vás láskou, protože každý člověk má to místo, má v srdci místo pro tu lásku, protože jsme stvořeni z lásky. Takže pusťme tu lásku do sebe v srdce, ať nás mění.
0: Životní příběh Věry Ovdienkové natočila pro Rádio 7 Lucie Endlicherová. Máte-li i vy touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží lásce a věrnosti nebo božím doteku, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes naše sociální sítě. My váš příběh pak rádi pošleme dál, aby ho slyšeli i ostatní a třeba je to i inspirovalo a přiblížilo více k Bohu. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11 hodin 15 minut. Hovořit bude Eva Poláková.

V některých verzích Bible v Novém zákoně jsou všechna slova, která řekl Ježíš, napsaná červeným písmem. No a v této písni od zpěváka Davida Crowdera je zmíněno právě toto. Má nám připomínat Ježíšova slova. Do každé naší situace, do toho, jak se cítíme, i do toho, kým jsme.

0: ulice.
1: O odmítnutí nátlaku a manipulace byla tahle píseň s názvem Stand Still. V překladu stát nehybně nebo zůstat stát. Zde nereprezentuje strach nebo pasivitu. Naopak vyjadřuje postoj síly, kdy interpretka zpívala o tom, že se nenechá okolním světem dotlačit tam, kam nechce a že se nenechá umlčet. Zkrátka, Bůh je kotvou jejího života. Před námi je ještě jedna píseň od kapely Adonai, se kterou se s vámi rozloučím. A tak, jak už jsem dneska naznačovala z žalmu 27, přeju vám, ať i v ten dnešní den očekáváte na Hospodina, na jeho slovo a necháte se jím vést. Přeju vám pokojný a krásný den.

0: Vstávejte s Rádiem 7.
1: Je krátce po 6. hodině a to znamená, že na Rádiu 7 startuje sobotní ranní vysílání s datem 8. srpna 2026. Z brněnského studia vám přeje dobré ráno Kuba Lofítek. Jsem vděčný, že i v tomto čase ladíte naší stanici. Začnu přehledem pořadu, který poodhalí, co pro vás v nejbližších hodinách připravil tým Rádia 7. Tichý čas, to je prostor po 6:45, kdy otevíráme Bibli a s modlitbou zahajujeme den. Důvěřovat Bohu někdy znamená vykročit v důvěře do neznáma. Porovnání s dětmi přináší v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda od 6:45. Do našich životů často přilétají nečekané rány. Pochybnosti, strach, obvinění nebo zklamání. Pátý díl seriálu

našich plánů vloží nebe. Pojďte s námi nahlédnout do srdce ženy, která s pokorou i silou provázela Božího syna od jeslí až pod kříž. Marii představí v 8 hodin v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou Veronika Štěpánová. Malá šumavská obec s přibližně 100 obyvateli skrývá několik českých nej a dokonce jeden světový unikát. Vypravme se s Pavlem Kólem na Kvildu v rozhlasové pohlednici v 9 hodin 30 minut. Tolik programová nabídka Rádia 7. Dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Skladba Nie si sám zněla vysíláním Rádia 7 v podání Petra Křemena. Před námi skladba Veď mě z vnějších nádvoří v podání Aleny Polovko a hned poté tichý čas, kdy otevřeme Bibli a vstoupíme do tohoto rána s modlitbou.

Pro dnešní tichý čas jsem vybral biblický text z Matoušova evangelia ze 22. kapitoly. Budu číst od 34. verše. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se spolu. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? Ježíš mu řekl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci.

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvůj příklad. Když se dívám na tvůj život, tak můžu vidět tu jedinečnost toho, jak jsi v každé situaci uměl jednat s lidmi, jak jsi je uměl vést k tomu podstatnému. A to i ty, kteří tě chtěli vyzkoušet, nachytat. Děkuji za to, že ty jsi věděl, kdo jsi, jaká je tvá identita, jaký je smysl tvého příchodu na zem, jaký byl smysl zákona, který ty jsi naplnil. Děkuji za to, že přeneseně i nás dnes vedeš k tomu, abychom stáli na tom nejdůležitějším, a tím je umění milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, duší a myslí. Ale zároveň k tomu připojuješ i tu výzvu k tomu umění milovat své blížní jako sám sebe. Může se to zdát na první pohled jednoduché, jasné, ale ty víš, jak náročné to pro nás je. Tak prosím, uč nás i dnes, co to znamená. Milovat Hospodina, svého Boha, vším, co máme a co jsme. A umět milovat také blížní, které dáváš do našich životů.

Ať se děje cokoliv, jsi má jediná naděje. Dávám ti každý okamžik svého života. Zní v písni Praise, za kterou stojí kapela Jet Trouble.

Nejbližším pořadem bude biblická úvaha Jaroslava Vody v 6.45. Ještě předtím nás čekají dvě písničky. Tou první bude skladba Srdce jsem ti dal Miroslava Krunzberga.

Hospodine, uctívám tě a vyznávám, že jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Proto chci zůstávat před tebou na tvých nádvořích. Chci vnímat tvoji blízkost, tvůj vánek, tvůj dotek. Chci být, Pane, ve tvém stínu, ve stínu tvých křídel.

Poslechnu, co mě říká Bůh z Evangelia podle sepsání Lukášova z 18. kapitoly, 15. až 17. verš. Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkala. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je k sobě zavolal a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Rodiče mu tedy přinášeli i nemluvňátka. Chtěli, aby se octla v Ježíšově blízkosti a dopadlo na ně světlo Boží milosti, kterou Ježíš přinášel. Přicházeli, protože chtěli přijít. Nikdo je nenutil a také jim nekladl předběžné podmínky. Chtěli se spolu se svými dětmi setkat s Boží láskou, aby ona vstoupila do jejich života. Věděli, že to má základní význam pro směřování života. Ježíš z toho měl radost a s láskou je přijímal. Tím víc nás zaráží, že jeho učedníci těm rodičům bránili. Možná si mysleli, že děti nemohou Ježíšovi porozumět. Možná měli nějaké výhrady proti těm rodičům. Ale je zbytečné se o tom dohadovat, protože o tom není zapsáno vůbec nic. Ježíš však řekl: Nechte děti, aby ke mně přicházeli. Nebraňte jim. A dodal: Kdo nepřijme království Boží jako dítě, nikoli do něho nevejde. A to je řečeno i pro nás. My toho ovšem víme víc než maličké dítě. Ale i kdybychom obsáhli veškeré vědění, pořád jsme ještě Boha nemohli doopravdy poznat. Protože on převyšuje náš rozum i cit. My můžeme jen jedno. Tak jako dítě přijímá bezelstnou lásku rodičů, potřebujeme i my přijmout lásku Boží. Tak jako je dítě obklopeno láskou a péči dospělých, aby nezahynulo, tak i my jsme Boží mocí a láskou zachraňováni a vysvobozováni ze všeho ničivého a temného a zlého. A tak jako dítě v tom láskyplném společenství se svými rodiči trvá nejen chvíli, ale po celý život, tak my, rodiče i děti, jsme pozváni do společenství s Bohem nejen teď na chvíli, ale pro celý svůj život. Ano, až na věky. Všemohoucí Bože a Otče náš nebeský, od Tebe jsme přišli a Tobě patříme od těch nejmenších až po ty největší a nejstarší. Jsme vděční za všechno, čeho se nám dostalo. Za život svůj i svých blízkých. Za své domovy, za celou zem. Ty v nás probouzíš důvěru a naději svým slovem. A teď nám potvrzuješ svou pravdu a lásku. Když ty jsi s námi, pak nám všechny věci musí napomáhat ke spasení. Prosíme tě za tvou ochranu a požehnání pro všechny děti i rodiče. A z epištoly k Efeským z 5. kapitoly 2. verš. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Dostává se nám tu krásného oslovení. Milované děti. I ti nejmenší tomu rozumí a vycítí to, když se s nimi s láskou zachází. Všichni jsme rádi, když se setkáváme s pěkným vztahem a láskou. A teď tu jsme v Božím jménu všichni osloveni jako milované děti. Vždyť Bůh láska jest. Láska, která všechno obsahuje a převyšuje a je mocnější než všechno, co působí trápení a ohrožuje život. Kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by pro nás zemi. A nedal by nám život ani tu možnost, abychom se radovali a hledali pravdu a lásku. Dál je nám řečeno, následujte Božího příkladu.
Ale jak ho máme následovat, když Boha nevidíme? Řekne nám k tomu něco Boží slovo? Říká nám to hned dál? Žijte v lásce. Žijte v lásce k pravdě, k lidem, k Bohu i k sobě. Vždyť nás Bůh přijímá jako milované děti. Važte si života, který nám byl dán, a žijme v důvěře, radosti a vděčnosti. Ať si nepokazíme život a to krásné v něm vlastní pošetilosti, zatvrzelosti a zbloudilostí. Žijme v lásce. To je nejlepší poslání pro život dětí i dospělých. Láska a pravda však bývá často na světě zraňována. Kolik je ve světě trápení a často i zlé vůle. Kolik lhostejnosti, nelásky a zrady. Láska se často ocitá ve slepé uličce a docela se ztrácí. Takže se zdá, že nezbývá, než to pozvání k lásce vzdát. Ale nevzdávejme. Vždyť sám Bůh nám v Pánu Ježíši Kristu dává záruku své lásky. Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. On nám potvrdil ve svém životě i smrti platnost a nezrušitelnost Boží lásky. To je pro nás základem a východiskem naší víry. Bůh má rád i nás. A když vám někdo dá najevo svou lásku, pak neřeknete, to už stačí, že s ním měl teď rád a dál už tvou lásku nechci. Když je ta láska opravdová, tak řeknete, měj mě rád pořád a stále víc. Pán Bůh nás nechce opustit ani na nás zapomenout. I my v jeho lásce trvejme, rostíme a rozmáhejme se. Jako milované děti následujme Božího příkladu a žijme v lásce.

Třetí díl z 12-dílné série s názvem Poslechnu, kterou pro Rádio 7 připravil Jaroslav Voda, nabídneme v pondělí v 6 hodin 45 minut.

Bylo 7 hodin. Rádio 7 vysílá také dnes, v sobotu 8. srpna. Ranním časem vás provází Kuba Lofítek. V aktuální 60-minutovce se kromě nahlédnutí do kalendáře a kalendária dostane především na hudbu. Právě teď je ale před námi půl hodinka, ve které se biblické texty stanou základem pro osobní rozhovor s Bohem.

Na Rádiu 7 posloucháte další pokračování modliteb podle Bible, kterými vás slovem provází Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh, který si vás zamiloval a miluje vás tak, že pro vás poslal na svět trpět svého drahého syna, abyste se mohli vrátit do vztahu s ním, do vztahu plného lásky, ať vám požehná. Na úvod bych chtěla pořad představit vám, kdo ho posloucháte poprvé. V tomto programu nechceme na prvním místě písmo studovat. Chceme nad ním především rozjímat a učit se podle něj modlit. Věřím, že vám bude pomocí v modlitbách, když budete biblické texty, které zazní, sledovat ve svých biblích. V pořadu běžně používáme ekumenický překlad Bible.

Tato pasáž je v ekumenické Bibli nadepsaná nadpiskem Výzbroj proti zlému. A apoštol Pavel v ní přirovnává věřícího člověka k vojákovi, který je vyzbrojený do boje. Vyzývá věřící lidi, aby tuto Bohem připravovanou zbroj oblékli a přijali, aby se s její pomocí ve svém duchovním životě chránili před různými útoky a aby s její pomocí bojovali. Připomeňme si, o kterých třech součástech výstroje zatím byla řeč v předchozích dílech. Přečteme z listu Efeským z 6. kapitoly verše 13 až 15. Efeským 6, 13 až 15. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Podle těchto slov máme na sebe oblékat pravdu, spravedlnost a připravenost ke službě evangeliu. Podle tohoto textu jsme se už několikrát modlili. V následující chvíli, zamýšlené zase pro naše soukromé modlitby, se můžeme pokusit víc se soustředit na ta slova, která jsou pro nás nejdůležitější, která se nás osobně budou nejvíc dotýkat. Myslím, že když budeme chtít Bohu víc porozumět v tom, co má v těchto slovech na mysli, povede nás to i k porozumění tomu, že v některých oblastech selháváme, v něčem se mýlíme, že některé postoje a chování bychom měli vyznat jako hřích a opustit je. V tom případě nezapomínejme, že Pán Bůh kázní a vychovává ty, které miluje a vede je, i skrze bolest a pocit studu, do svobody a lásky. Můžeme se ptát Pána třeba takto. Na pás pravdy. Jak můžu, Pane, poznávat pravdu od lži? Co je, Pane Bože, pás pravdy? V čem se mýlím a pravdu neznám a hodně to ovlivňuje můj život? V čem ti nerozumím? V čem lžu? V čem se bráním, abych se nedozvěděla něco, co by mi bylo nepříjemné? O pancíři spravedlnosti můžu s Bohem mluvit třeba takto. Jak si můžu být jistá, Pane, že jsem pro tebe dost dobrá? Bojím se, že neunesu to, když mi budeš vytýkat mé chyby. Prosím, pomož mi uvěřit ti, že mě proneseš i poznáváním mých hříchů. Vím, že když mi ukážeš mé chyby, budou překvapením jen pro mě. Ty o nich už víš a miluješ mě i s nimi. Prosím, ukazuj mě, v čem hřeším a v čem nejednám spravedlivě. Prosím, proměňuj mě ve věcech, ve kterých vím, že chybuju. Ty sám je prosím měň, když mě to nejde. Prosím, dej mi uvěřit, že jsem ve tvých očích spravedlivá, protože jsem přijala odpuštění, které mi dal Pán Ježíš. Děkuji ti. Za pohotovost ke službě evangeliu se mohu modlit třeba takto. Děkuji ti, Pane, že jsi mi dal poznat, že mě máš rád a že jsi mě skrze Pána Ježíše přijal za své dítě. Jak chceš, abych ti byla k dispozici, aby se i další lidé mohli o tobě dozvědět? Pane, ty víš, čeho se bojím. Prosím tě, zmocni mě k této službě. Prosím tě, veď mě.

Znovu přečtu Efeským 6, 13 až 15 a potom během dvou písniček se můžeme podle textu modlit tak, jak nás Bůh povede. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den

lí, postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě, evangeliu pokoje.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v 16. verši 6. kapitoly listu Efeským. Abychom přečetli i začátek věty, přidáme k 16. verši ještě začátek 14. Začátek 14. a 16. verš.

Existujte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Podle tohoto verše budeme teď Pána prosit také o tuto duchovní zbraň ke své obraně během mé modlitby a písničky. Pane Bože, prosím, vyzbroj mě štítem víry, abych se mohla bránit zlému. Pomoz mi prosím, abych ho přijala a nauč mě ho používat. Amen.

Předesílám, že další text, který si nalistujeme, je z prvního listu Petrova z 5. kapitoly. Svou vírou se máme bránit proti útokům zlého. Víra je zde představovaná jako štít, který nás má chránit před ohnivými střelami zlého. Útok zlého může přicházet z různých stran, často nečekaných. Stojíme v boji, ve kterém nezápasíme s lidmi, ale bojujeme v duchovní oblasti. Bojujeme o to, abychom odcházeli z hříchů, které děláme, abychom nepropadali pokušením, která prožíváme, abychom odpouštěli lidem, kteří nám ublížili, abychom nepřestali důvěřovat Pánu v těžkostech, které do našeho života přicházejí. Bojujeme o to, abychom důvěřovali Pánu Bohu. Význam slova víra je důvěra. Často lépe porozumíme významu textu, když za slovo víra dosadíme důvěra. Naše důvěra Bohu má být jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti. Můžeme prožívat zpochybňování naší důvěry Bohu. Zpochybňování toho, že je dobrý, že nás Bůh slyší a že se o nás zajímá. Můžeme být zrazeni lidmi z církve nebo jinými, kteří pro nás reprezentují Boha, třeba rodiči. Můžeme být zaskočeni těžkostmi a utrpením, které prožíváme. Neprošla jsem velkým utrpením, ale vidím, že je třeba v něm bojovat se štítem víry. Otevřeme si v Bibli v prvním listu Petrově v 5. kapitole a přečtěme si oddíl od 6. do 11. verše. Také tady se píše o tom, že se potřebujeme naučit bránit v duchovní oblasti zlému svojí vírou, tedy důvěrou Bohu. Píše se tu. 1. Petr 5, 6 až 11.

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Můžeme se podle tohoto textu modlit během písničky.

Posloucháte Rádio 7, modlitby podle Bible, ve kterých dnes mluvíme o tom, že se potřebujeme ve svém duchovním životě naučit používat svoji víru, svoji důvěru Bohu, jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. V 16. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel dává do souvislosti těžkosti a duchovní útoky, které prožíváme, a naši víru rovná se důvěru Bohu, kterou se máme proti tomuto tlaku vzepřít a bránit se. Píše, stůjte tedy vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Bolest, která stravuje naši duši, může být velká. Ve verši, který jsme četli, je popsaná jako ohnivá střela. Může vězet v naší duši hluboko, bolestně a dlouho. Měli bychom uvěřit Bohu, že se proti ní máme postavit štítem víry. Prosme Pána, aby nás od duchovních zranění uzdravil, osvobodil a naučil se jim bránit. Mnozí křesťané používají svůj štít víry pomocí formulace, že útočící slova nebo myšlenky lámou. Když říkají lámu to, prohlašují tím, že to, co slyší nebo cítí, není pravda, že je to lež. Někdy připojují text písma, ve kterém prohlašují, co pravda je, co říká Pán, a tím se více brání. Uvedu příklad. Třeba prožívám ve svém srdci pocit, že hřeším tak, že mě Bůh zavrhl a nemůže mě už odpustit. Když si uvědomím, že o mě písmo říká něco jiného, můžu říci, lámu to, že mě Bůh zavrhl. Není to pravda. V listu Římanů v 10. kapitole 9. až 11. verši je psáno. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Věřím v Pána Ježíše, že za mě zemřel a potom ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Budu tedy spasená, protože Bůh to prohlašuje v písmu. Útok může být ovšem úplně jiného charakteru. Můžu si myslet, že protože jsem spasená, nemusím už Bohu dál skládat účty ze svého chování a můžu dělat, co chci. I tady můžu říci, lámu tento svůj postoj. Písmo říká, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Prosím, Pane Bože, o odpuštění a o pomoc, abych žila čistě. V době utrpení můžeme žít s pocitem, že Bůh nás neslyší nebo že si třeba v našem trápení libuje. Potřebujeme se vzepřít tomuto pocitu. Například položením důvěry na slova z Matoušova evangelia 10. kapitoly 29. až 31. verše. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Můžeme použít svůj štít víry tak, že prohlásíme. Lámu to, že mě Bůh neslyší, jsou spočítané i vlasy na mé hlavě. Nerozumím tomu, co se děje, ale věřím Bohu. Nebo si třeba nemůžeme pomoci a nějakého člověka nemáme rádi. Můžeme vyhlašovat, lámu svoji nenávist, i ten člověk je Božím synem a Bůh ho miluje. Žehnám mu. Tomuto způsobu obrany učil už Jan Amos Komenský, jinými slovy, ale stejným postojem. Čas naší relace se blíží ke konci. Vraťme se na závěr k našemu sjednocujícímu textu v 6. kapitole listu Efeským a stišme se v modlitbě a v prosbách o duchovní vyzbrojení, o upevnění naší zbroje a schopnost bránit se štítem víry. Budeme číst verše 10, 11, začátek 14. a 16. verš.
A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Končí modlitby podle Bible, kterými vás provázela Helena Brdečková. Přeji vám požehnaný a pokojný týden, který je před námi, a těším se na další setkání nad Božím slovem. Příští týden se budeme modlit za další duchovní zbraň, za přilbu spasení. Pokoj vám.

Takový byl pátý díl z devítidílného seriálu o boží zbroji, konkrétně o štítu víry, který pro relaci modlitby podle Bible připravila Helena Brdečková. Šestým dílem bude zaměření na přilbu spasení. Premiéru vysíláme v neděli v 21 hodin.

Ryze české jméno Soběslav připomíná dnes kalendář. Toto jméno, velmi oblíbené v přemyslovském panovnickém rodě, znamená soběslavný, to jest mající nějakou slávu. V našich dějinách je nosili dva panovníci, Soběslav I. a Soběslav II., kteří žili ve 12. století. Především první v pořadí se zařadil mezi naše významné vladaře. 18. února roku 1126 se utkalo jeho vojsko s německou armádou v bitvě u Chlumce, nedaleko Ústí nad Labem. Německý panovník Lothar zde utrpěl krutou porážku a Soběslav se zachoval jako skvělý diplomat. Od zajatého římského krále přijal Čechy v léno, což byl jeho hlavní cíl, a Lothara velkomyslně propustil, aniž by na něm cokoliv dalšího žádal. Lothar, který měl neustále na paměti hanebný výsledek své první vojenské výpravy, se raději v dalších letech českým záležitostem zcela vyhýbal. Všem Soběslavům přeji krásný svátkový den.

0: kalendárium.
1: Následující minuty budou patřit ohlédnutím se za událostmi a osobnostmi spojenými s 8. srpnovým dnem.

8. srpna 1488 byla v Praze dotištěna první česká Biblí svatá. Jednalo se o první velkou tištěnou knihu Poplzeňské kronice Trojánské z roku 1468 a zároveň první úplnou edici písem svatých Starého i Nového zákona. Texty byly převzaty z psaných husitských biblí 15. století. srpna 1703 vyšlo první číslo dosud nejdéle nepřetržitě vydávaného deníku na světě Wiener Zeitung. Psal se rok 2005. 8. srpna vydávají bratři Alex a Brett Harrisovi první článek na svém blogu The Revolution, který odstartoval stejnojmenné mládežnické hnutí, které se popisuje jako vzpoura teenagerů proti nízkým očekáváním. Oba bratři později vydali knihu Doing Hard Things, česky přeloženo Dělat těžké věci. Český houslista a violista Josef Suk se narodil 8. srpna 1929. Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka byl po celém světě uznávaným houslovým virtuózem. srpen 1945 byl datem narození Štěpána Raka, českého kytaristy. Je autorem takzvaného Rakova tremola, způsobu pětiprsté hry na kytaru. Jiří Šotola, český básník, prozaik a dramatik, umírá 8. srpna 1989. Spolu s Miroslavem Florianem a Karlem Šiktancem patřil mezi takzvané básníky všedního dne. V letech 1964 až 1967 byl také tajemníkem Svazu českých spisovatelů. Po roce 1968 již nesměl publikovat. Nejznámější je zřejmě jeho román Tovaryšstvo Ježíšovo, který dodnes stojí za pozornost. Let dnes uplynulo od úmrtí amerického astronauta Jamesa Irwina. Jsem teď víc než pozemšťan, protože jsem chodil po měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila. Můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému způsobu života. Žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na měsíc mě naučil pokoře a skromnosti. Začal jsem si vážit života, lidí. Tahle slova řekl James Irwin, člen posádky Apollo 15, který jako 8. člověk na světě chodil po měsíci. Po studiích se z něj stal námořní inženýr. Později vystudoval obor letecké inženýrství. Do NASA se dostal v dubnu 1966. Jeho let do vesmíru odstartoval 26. července 1971. Během 3 dnů posádka zkoumala povrch měsíce a sbírala takzvaný bílý kámen. Ve vesmíru strávili 12 dní. Po návratu Irwin prohlásil: uvědomil jsem si, že naše Země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a lidi na ní. Můj pohled na život se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla prohloubena. Irwin odešel z NASA i z armády v roce 1972. Stal se kazatelem a založil organizaci, která se věnuje šíření evangelia po celém světě. V květnu 1990 ze stejného důvodu navštívil Československo a předal prezidentu Václavu Havlovi naši vlajku, kterou měl sebou na měsíci.
Tolik kalendárium za datem 8. srpna, které pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Slavné postavy Bible. Tak zní letní seriál v pořadu Klíčové slovo, který od 8. hodiny bude pokračovat zastavením u novozákonní osobnosti, a tou bude Marie. Nejen o jejím odvážném ano si bude Kateřina Hodecová povídat s Veronikou Štěpánovou. Ještě předtím kapela Třetí děň.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu cyklu, který se klade za cíl vykreslit možná ty nejznámější biblické postavy a trošku více a dohloubky upozornit na jejich životní příběh a také jejich zápasy. To, jak poznávali Boha a někdy, jak museli vlastně za dost velkou cenu měnit ten svůj původní pohled na to, kým je Bůh a kým je v jejich životě. A tak dnes srdečně vítám ve studiu Veroniku Štěpánovou, spoluzakladatelku nebo členku zakládajícího týmu církve City House v Brně a také vedoucí kreativního týmu tamtéž. Veroniko, vítejte.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dnes budeme mluvit o Marii. Když se řekne tohle jméno, věřím, že všem vyskočí, že je to prostě matka Pána Ježíše, a vybavíme se nějaký ten krásný obrázek, jak ta krásná, mladá, hnědooká žena chová miminko. Čím zaujala Marie vás?
2: Je hezké, že zmiňujete hnědooká, protože často ji na obrázcích vidím blondětou, zrzavou, s korunou, zralou ženu, která tak nějak má všechno pohromadě a všechno ví. Mě Marie zaujala tím, když jsem začala se trošku víc zajímat o tu realitu, mimo to, co se nám všem vybaví, nebo minimálně mě, jakož jsem z nevěřící rodiny, z toho, když jsem navštívila kostel nebo jsem viděla nějaké obrázky. Zaujalo mě, že pravděpodobně byla velmi, velmi mladá. Mně přijde, že to, jaký někdy vidíme vyobrazeno, tak na mě to vždycky působilo jako žena, která už prostě je kolem třicítky a už tak nějak jako ví, co v životě chce, ale pravděpodobně byla náctiletá, což tehdy byl věk, kdy většina žen měla dítě, ale že vlastně v dost útlém věku byla schopná unést něco

0: to byl, že vzala to, co prostě před ní leželo a šla do toho prostě s vírou v Boha, i když mohla klást nespočet otázek a odpor samozřejmě.
1: My se určitě k té stěžejní a možná první Mariině takové přímé zkušenosti s Božím jednáním ještě vrátíme. Mě na ní fascinuje, že udělala velké rozhodnutí a věděla, že bude mít obrovské dopady do celého jejího dalšího života, pokud tedy přežije to nebezpečí, které jí bezprostředně hrozilo. Víme, že přežila. A jaká je vlastně linka toho jejího dalšího života? Co o ní víme?
0: Tak Marie je na takovém pomezí, kdy se láme starý zákon, nový zákon. Je člověkem, který nám zprostředkoval a přinesl Ježíše na tuhle zemi. Byla to prostá žena, která žila v Nazaretu. Asi od ní nikdo z okolí neočekával nic úplně speciálního. Možná ani ona sama od sebe neočekávala takhle velký úkol, který byl dán. A nemyslím si, že na něj byla celý život připravovaná na to, že tohle se jednou stane. Takže byla to prostá dívka, která žila prostý život. Byla židovka, takže znala prorocká slova, ale myslím si, že netušila, co jí přijde do cesty a že to bude zrovna ona, skrze koho se tyhle věci naplní.
1: Co se dělo dál, když se setkala s andělem?
0: Já, když jsem přemýšlela nad tím, jak zareagovala a čím nám vůbec může jít příkladem tím, jak zareagovala, tak jsem si řekla, vezmu to z opačného konce, kouknu se na to, jak nereagovala. Kouknu se na to, jaké otázky nekladla, jaké třeba já jako žena bych kladla. A nechci to vztahovat jenom na ženy, myslím si, že spousta z nás se může ocitnout v situaci, kdy se něco děje, my tomu úplně nerozumíme, neočekávali jsme to. A je strašně krásné vidět, že se neptala, co na to řeknou lidi, jak to mám vysvětlit, že se neptala proč a proč teď. A proč já na tohle jsem jako nebyla připravená, nemůžu mít čas na rozmyšlenou, nemůžu se s tím ještě nějak jako popasovat. Je vlastně strašně pro mě krásný vidět, na co se vůbec nezeptala. A že zeptala se na to, jak se to stane, ale tam já třeba nevidím nějaký cynismus nebo pochybnost, ale naopak to, že to přijala. Že přijala, že se to bude dít, že to je pravda a ptala se, dobře, ale jak? A další obrovský důkaz její důvěry Bohu byl, když řekla, dobře, ať se mi stane, Bože, podle tvojí vůle. A když se vlastně koukám na ten dialog, jí toho nebylo řečeno až tak moc. Ten anděl, když k ní přišel, on jí neřekl všechny následující kroky, které se stanou. On jí neřekl, a tvýmu snoubenci, já to taky vysvětlím, takže se neboj, nebudeš to muset řešit, on taky dostane to zjevení. Prostě ona tam stála, mohla mít miliardu otázek, ale řekla, jak se to stane, s čímž ukázal, že počítá s tím, že to je realita, že Bůh dodrží to, co jí teď řekl, a pak říká, ať se mi stane tak, jak chce Bůh, což je nádherný a myslím si, že když opravdu stojíme v těžké situaci, ne každý to upřímně dokáže říct. Takže já z toho moc na ní cením.
1: Když se tohle setkání s andělem událo, tak Bible poznamenává, že vlastně asi v zápětí potom se Marie balí na cesty a ujíždí za svojí příbuznou Alžbětou. Proč myslíte, že jela zrovna za ní?
0: Tak ona byla taky vlastně v očekávání v tu dobu, takže i v ní měla nějakého takového parťáka, že prostě měla i tu druhou ženu, u které teď může prostě najít bezpečí, která sama si zažívá nějaký zázrak od Boha.
1: Mně přijde, že Alžběta se Zachariášem i Marie zažívali velmi podobnou situaci. Přijde mi, že to, co anděl říkal Zachariášovi tenkrát v tom chrámu, že bylo velice podobné tomu, co říkal Marii. Dokonce oba dva i podobně reagovali, ale Zachariáš byl potrestaný a kdežto Marie ne. Zachariáš pak půl roku, nebo vlastně až do narození Jana Křtitele nemluvil. V čem je rozdíl, když Bohu klademe otázky? Vlastně stejné, ale jednou to Pán Bůh

0: vyhodnotí, že to nebylo dobře a po druhé úplně klidně odpoví.
1: Podle mě jde o ten postoj v srdci. A jeden pastor, u kterého jsem byla na stáži v Austrálii, jako hrozně hezky mluvil o tom, jak jste říkala, že nemohl mluvit. Naše slova mají obrovskou moc. A on měl i ten pastor takovou teorii, že možná nechtěl, aby to spackal. Tak mu dal vlastně tím trošku milost. Řekl, ty teď o tom radši prostě mluvit nebudeš, protože nedokážeš uvěřit. A my nevidíme do srdce těch biblických postav, já nevím, co všechno se odehrávalo v jejich myšlenkách, ale já si myslím, že stejná otázka nemusí pro Boha znamenat stejnou věc, protože v jednom bodě zatím může být obrovský strach, obrovská nedůvěra, touha kontrolovat situaci, kterou nemáme pod kontrolou, a u úplně jiného člověka ty stejné slova můžou mít za motiv nebo za takový ten popud v srdci, já tomu věřím, ale já chci vědět víc. Já to přijímám a zajímá mě, jak se to stane, jak to poznám, jo, bo já nevím, ale myslím si, že je to prostě postoj v srdci, který Pán Bůh hodnotí, já se vám to říká, že my se koukáme na zevnějšek a on se kouká do našeho srdce.
0: Obě dvě, Alžběta i Marie, při tom svém setkání vlastně mají takovou oslavnou píseň směrem k Pánu Bohu. To je taky docela zvláštní, nevím, jestli mám říct znamení nebo průvodní jev něčeho velkého, co se děje.
1: Ano, zároveň, co já i pozoruju u lidí v mém okolí, snažím se to tak mít i já, je, že i když mám strach, i když máme strach, i když čelíme těžkým věcem, tak někde fakt vděčnost a chvála a upnutí od toho, upnutí zraku od toho, čemu já teď nerozumím, jenom na Boha, může být vlastně obrovský lék na nějakou úzkost, na některé otázky, takže i možná proto.
0: Co se dělo dál? Marie byla u Alžběty 3 měsíce, ale pak už se měl naplnit Alžbětin čas, tak Marie se vrací domů. Co vlastně potom víme? Další události, o kterých se o Marii píše, je až narození Ježíše.
1: Tady je zase, si myslím, že znova se nabourá ten obrázek, který někdy o Marii máme. Tak jak koukáme na ty romantické fotky té zralé ženy, která někde je o modrooká blondýnka dokonce, tak stejně tak já koukám na ten romantický Betlém, kde jsou ty zvířátka, kde je to vlastně celý takový hezký, a i v tom ateistickém Česku si lidi ten svařák jdou dát na to náměstí a vyfotit se s tím krásným Betlémem, ale ten příběh, když ho fakt si rozpitváváme a nebo si snažíme dát sebe do jejich pozice, tak je extrémně těžký. Je velmi náročný a myslím si, že se k němu my můžeme vztáhnout možná víc, než si myslíme. Protože samozřejmě lidi si pravděpodobně představovali Ježíšův příchod úplně jinak. My bychom si ho možná představili úplně jinak, kdyby tu ještě nebyl a my jsme ho teprve očekávali. Všichni věděli, že přijde někdo velký, mocný, záchrana lidstva. Oni ještě doufali, že zachrání vlastně před politickým nějakým útlakem. Ale Marie se dostává do pozice uprchlíka, který prchá před nebezpečím. A jediný místo, který najde pro svůj porod, což si neumím představit, která žena by si dobrovolně vybrala tohle místo pro svůj porod, je v podstatě stáj, kde nejsou jenom romantický oslíci, ale tam sedou, víkali, umím si představit jako ten smrad, byla jsem párkrát na farmě a tam se rodí ten spasitel. A to není už ten ideální romantický obrázek, na druhou stranu mi to přijde vlastně strašně krásné, že Bůh i skrze tenhle příběh ukazuje, že si nevybírá ty speciální povolané lidi, že si vybral mladou holku, která možná ani nebyla vzdělaná, pravděpodobně nebyla vzdělaná a měla jenom srdce ochotné důvěřovat a skrze ní přišel na zem ve velmi neideální situaci, kdy se muselo rodit vlastně tady v tom Betlémě v podstatě v nějaké jako stáji ve velmi nehygienickém místě. Takže je to, řekla bych, velmi autentický moment.
0: Tam mě zaráží, že vlastně ačkoliv to bylo velmi, jak jste říkala, nepohodlné, velmi takové nesvaté, nebo jo, člověk by čekal, že když se stane takový zázrak, přijde anděl, oznámí takovou novinu, tak teď si taky pohlídá to, aby to všecko klapalo jako na drátkách a to zázemí bylo. Ale ono, zažívají odmítnutí, nakonec tedy po roce opravdu koná v té stáji. Pravda, pak se objevili ti pastýři a zář na nebi, ale je hrozně pro mě hezké vidět, že ta Marie se nestěžuje. Mm-hmm. Že tam není ani náznak toho, že by nějak reptala na to, že teda, no tak bože, dala jsem se ti k dispozici a jako kde je to vidět. Mm-hmm. Co to vypovídá o její povaze?
1: Upřímně, já si myslím, že by byla rozhodně ten člověk, který by reptal. Já si myslím, že tam jde vidět ta obrovská důvěra v Boha, v to, že udělá to, co řekl, že se postará, že i když teď momentálně ty okolnosti nejsou ideální, tak to neznamená, že Bůh nás opustil, že už v tom s námi není, že jsme si to zjevení vymysleli a nevím, co všechno. Takže vidím tam obrovskou důvěru, odolnost a jak říkám, vlastně mi trošku líto, že my nevidíme do té jejich mysli, protože Marie byla člověk, určitě ty otázky musela mít, nebo něco se jí muselo myhnout v hlavě, stejně jako každému z nás, když čelíme nějaké situaci, která je hodně náročná, nekomfortní a máme pocit, kde v tomhle je teď Bůh. A teď potřebuju rodit, kde je Bůh, nemám kde rodit toho spasitele, co on mi vlastně dal. A mě by hrozně zajímalo ten její myšlenkový proces v hlavě, jak ona na tyhle otázky si odpovídala, co byla ta její kotva v tom myšlenkovém pochodu, kdy si vždycky dokázala říct ne, bude to dobré, já to prostě vím, já Bohu věřím. Asi já tam nejvíc vidím toto důvěru a odolnost.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Marie, ta mladá dívka, která se nezalekla Božího posla a vlastně hned na místě se Bohu v poddanosti a lásce vydala do takové krajnosti, kdy vůbec netušila, jak ta situace může reálně dopadnout. Tak o téhle Marii si dnes povídám s Veronikou Štěpánovou, členkou zakládajícího týmu církve City House v Brně. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také Kateřina Hodecová. Veroniko, tady je většinou takový veliký skok v tom vyprávění. Víme poměrně podrobně o Ježíšově narození díky evangelistu Lukášovi. A pak je střih a Ježíš se objevuje ve svých 30 letech. A mezi tím je jenom jedna jediná situace, ve které zaznamenáváme něco z toho jeho dětství. Cestu o Velikonocích do jeruzalemského chrámu a situaci, kdy se ztratil svým rodičům. Můžete říct, tak jak to vnímáte z toho Mariina příběhu, co tam se dělo důležitého? Proč zrovna tento příběh máme v Bibli?
2: Já bych řekla, nebo mě osobně, se jak u Marie, tak u nějakého 12-letého Ježíše spojuje jedno téma. A to, že mám pocit, že je to takový lakmusový papírek do společnosti. Přijde mi, že pokud se na Marii budeme koukat jenom jako na nějakou tu ženu, co porodila Ježíše, tak o strašně moc přijdeme. A velmi to ukáže na naši pokoru, jestli my jsme schopni se nechat inspirovat pravděpodobně 12-letou holkou, která byla ve velmi nečekané životní situaci. A já neznám přesný důvod, proč zrovna ten jeden příběh toho mladého Ježíše je v Bibli a pak se dostáváme až na začátek jeho služby. Ale přijde mi to jako podobný lakmusový papírek, protože tam se nějakým způsobem poprvé projevuje to, kým je, klade otázky, mluví, oni žasnou nad tím, kde se bere taková moudrost v takovým klukovi. A mně přijde, že to je zase ten druhý test pro společnost. Chceme slyšet jenom lidi, kteří vypadají jako autorita duchovní, anebo jsme ochotní učit se od 12-leté holky, od 12-letého kluka, který tam sedí v chrámě. Takže třeba pro mě osobně to má tuhle symboliku a myslím si, že je to něco, skrz co i my si můžeme nějakým způsobem trošku zkontrolovat tu pokoru v našem srdci. Kdyby teď tu seděla ta Marie nebo malý Ježíš, byla bych schopná poslouchat stejně jako zralého muže, který už má tolik životních zkušeností.
1: Tam je i zajímavá ta rovina, že Ježíš vlastně říká svým rodičům, což jste nevěděli, že musím být tam, kde se jedná o věci mého otce. Myslím, že to je první situace, kdy se vůči ním jaksi vymezil. Ano, je jejich, ale vlastně není jejich, protože to jeho působení, ten základ je někde jinde. A tak si říkám, jestli se Marie musela vyrovnávat se zklamáním nebo s takovým předefinováváním svého vztahu k Ježíši.
2: Je to dost pravděpodobné, že ano. A jak říkám, ona byla člověk jako každý jiný. Ona určitě měla mateřské pudy, ochranářské pudy a byla vyděšená, když ho nemohla najít. Mě to trošku připomíná tu scénu ze Sám doma. Zapomněli jsme na Kevina, už jsme vyrazili na cestu. Tak nějak si představuju, že vyrazila a pak si řekla, zapomněli jsme na Ježíše a vraceli se pro něj zpátky. Takže ona určitě brala jako svého syna a nebylo jí to jedno. A asi tam byl nějaký náraz na tu realitu jeho života a jeho identity. Na druhou stranu si myslím, že se s tím za ty roky dobře vyrovnala, protože když se pak dostaneme k jeho prvnímu zázraku, tak ona je ta, která říká, běž zachránit tady tu svatbu a běž udělat víno. On jí říká, že no, ještě nepřišel můj čas. Takže i to zajímavá dynamika, že v jeden moment to možná pro ní je šok a v druhý moment ona je ta, kdo už ho jako trošičku tlačí do toho, aby už teda ukázal, že je ten Boží syn a udělal nějaký nadpřirozený zázrak.
1: Marie je úžasná. Mě u ní fascinuje jedna taková kratinká větička, která se opakuje u několika událostí. Určitě u toho zvěstování, pak u narození i u té situace s 12-letým Ježíšem. Tam je napsáno vždycky, že Marie o tom v srdci uvažovala nebo rozvažovala.
2: Mm-hmm.
1: A já si vždycky říkám, to je přesně to, co nám přece v životě často chybí. To, že potřebujeme zážitek nebo zkušenost okamžitě přetransformovat do něčeho, do nějakého výstupu pro druhé lidi nebo zapsat do deníčku nebo tak, ale takové to uchovávání v srdci a přemítání o tom, znáte to, děláte to?
2: Kéž bych to uměla víc dělat a občas jsem spíš ten impulzivní typ, ale ona má strašně moc krásných kvalit, a ze kterých my se můžeme učit. A tohle je určitě jedna z nich, že dokáže být rozvážná, že dokáže být pokojná a klidná v srdci, i když se tam musí odehrávat nějaká malá bouře minimálně. Takže je to krásný příklad. Já se o to snažím, kéž bych byla víc v tomhle jako Barry, ale... Moje geny cholerických rodičů mi v tom nevždycky pomáhají.
1: No vidíte, z Bible, tedy alespoň z Bible o Mariiných rodičích nevíme nic, tak ani nevíme, jaké má sama předznamenání. Jak jste sama říkala, ta další událost, ve které Marii potkáváme, je svatba v Káně. Jak to vnímáte? Je to opravdu tak, že Marie předběhla čas, když chtěla po Ježíši zázrak?
2: Já si myslím, že možná trošku ano i ne. Je to strašně zvláštní dynamika. Mně zároveň přijde hrozně jako krásný, že tam stojí Ježíš, Bůh v lidském těle, který by možná sám za sebe řekl, ještě není čas, ale on poslouchá svoji mámu. Bůh tam poslouchá mámu, což mi přijde hrozně hezké, ale myslím si, že kdyby... to bylo na škodu, kdyby se to nemělo stát, tak se to nestane. Ale i ta dynamika těch dvou je v tom hrozně zajímavá.
1: To, jak se ta Marie nenechala odbít.
2: Mm-hmm. A jak on jí říká, ženo. Ženo, ještě není čas. A nakonec stejně jí poslechl a je z toho krásný příběh.
1: Tam je moc hezké, že ona se opravdu nenechala odradit tím jeho ženo a stejně těm služebníkům říká, dělejte všechno, uh-huh. co vám řekne.
2: Uh-huh. Jo, jak kdyby ji vůbec neodmítla jako před chvilkou. No. Je to takový, tohle už mi přijde takový typický moment jako maminka a syn a nějaký puberťák. No. Ale je dost možný, že ona zase se tady ukazuje, že ona věděla, kdo je, že o tom nepochybovala, že řekla, ty seš ten Boží syn, tak běž a udělej ten zázrak. A ten Bůh, milující v lidském těle, řekl, nakonec dobře, mami. A zázrak se stal. To mi přijde hrozně krásný, že i Ježíš tady na zemi ctil svou matku, i když byl mnohem víc, než jakýkoliv člověk, mnohem mocnější.
1: A je vlastně ale zajímavé i ten, co mám říct, prorocký vhled té Marie. To byl opravdu, apoštol Jan to aspoň popisuje, že to byl počátek Ježíšových znamení a mnoho učedníků v něj pak uvěřilo. Takže ta Marie neměla zkušenosti s nějakými uh-huh. předchozími zázraky. Ona skutečně šla do nové situace a myslím, že sama čekala, co s tím Ježíš udělá.
2: To ano, ale je tam hrozně vidět ta víra. I to, že řekla, noste to a počkejte, co on udělá. A možná právě vůbec nevěděla, jestli on to jako udělá, nebo jak to bude vypadat, jak to proběhne, ale je hezké vidět, že porodila to dítě, s ním se dlouhou dobu vlastně nedělo, nebo nevíme o tom, že by se tam dělo něco strašně zajímavého, ale ona furt po těch letech věděla, tohle je Boží syn, který bude konat zázraky.
1: Když to zkusíme chronologicky dále mapovat, co dál víme o Marii, kde se v evangeliích objevuje, v jaké situaci?
2: Další moment bude, kdy Ježíše hledají jeho příbuzní. A on nějakým způsobem, ne že je popírá, no v podstatě je popírá. V podstatě říká, že jeho rodina jsou ti, kdo plní Boží slovo. Dává prostě sám sebe do úplně jako jiného rodinného kontextu, než jenom do té svojí fyzické rodiny Marie, Josef, bratr.
1: Proč to Ježíš dělá? Proč najednou je víc ten, kdo plní jeho slovo, než jeho nejbližší lidé?
2: Já si myslím, že tím nutně nepopírá Marii jako svoji matku, že to nemá určitě z jeho strany být nějaký jako znehodnocující moment, že vy pro mě nic neznamenáte, já už jsem ten Bůh a jdu si plnit to, co tu mám dělat a vás dávám bokem. Podle mě je to moment, kdy ukazuje, že jeho srdce je fakt otevřené světu, že on přišel spasit svět a přišel činit učedníky, přišel jako záchrana nejenom prožít si život ve svém rodinném kruhu, tak jak všichni kolem něj to měli tak v hlavě zafixované.
1: Pro Marii to muselo být hrozně hořké, ne?
2: Mohlo to být hořké, zároveň z toho, jak vidíme, jak reaguje, tak já bych se nedivila, kdyby tam měla ty emoce. Na druhou stranu mi přijde, že ona opravdu věděla, kým je a věřila v to jeho poslání, věřila v to, že je to Bůh v lidském těle, který koná zázraky. Takže zároveň si myslím, že musela do jisté míry tušit, že přijde ten moment. Přijde ten moment, kdy si možná opravdu jako reálně uvědomí, že on není její, že jí tak úplně nepatří do jisté míry, tak jak klasický syn patří matce, než se ožení opustí

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu, respektive součásti cyklu, který mapuje ty nejznámější biblické osobnosti, se dnes věnujeme Marii, matce Pána Ježíše Krista. A mým hostem ve studiu je spoluzakladatelka či členka zakládajícího týmu církve City House v Brně, Veronika Štěpánová. My jsme v minulém vstupu opustili Marii, kdy byla v trošku hořké nebo nepříjemné situaci, kdy si musela sáhnout na to, že v Ježíšově životě a službě jde o to pozvat opravdu široké zástupy do Božího království a používá k tomu ty nejbližší lidské pojmy. Má matka a mý bratři jsou ti, kteří zachovávají Boží slovo a plní je. S dalšími událostmi Mariina života už se přesouváme k tomu nejdůležitějšímu momentu Ježíšova života, totiž ke kříži. Kde se tam Marie vyskytuje a jaká je její úloha v tomto okamžiku?
2: Marie tam stojí podle mě jako věrná matka, milující matka, která musí zažít asi nejtěžší situaci v životě jakékoliv matky, a to koukat se na smrt svého syna. Takže si myslím, že můžem možná někteří jenom odhadovat, jakou bolest ona musí prožívat. Protože byla milující a byla člověka, když věděla, jaká je její úloha, že to není jenom tak nějaký syn, kterého porodila, že to je Boží syn, že to je spása pro lidstvo. A Ježíš mluvil i s učedníky o tom, že bude ukřižovaný, že bude na nebe vzetý, tak stejně si myslím, že i vědomí toho, jaký zázrak pak přijde, že přijde vzkříšení, úplně neodlehčí tu bolest, kterou musela cítit, když se na to koukala. Ta smrt nebyla rychlá, nebyla jednoduchá, opravdu to bylo utrpení. Takže si myslím, že si asi jen tak nemůžeme představit, s jakým zármutkem ona tam musela stát. A
1: myslíte, že mohla rozumět, proč ten její syn, daný od Boha, najednou visí na kříži?
2: Těžko říct. Na jednu stranu mohla, protože on o tom mluvil ve Starém zákoně, bylo řečeno i předpovězeno, jakou smrtí umře, byť ještě nebyl vynalezen tady ten konkrétní trest ukřižováním, tak bylo to na jednu stranu zjevné. Na druhou stranu vidíme, kolik věcí bylo napsaných a jak si to lidi představovali a jak potom Ježíše, o kterém v podstatě četli a věděli, dost věcí nepoznali, když jim stál před nosem, protože ty jejich očekávání nakonec byly úplně jiné. Takže těžko říct, jak si ty věci přelouskala a vnímala je ona, ale mohl to být trošku šok, mohla to očekávat trošku jiné, možná méně brutální, ale dost možná tam stála s tím, že věděla, že tohle je to, co se stát musí, že on o tom takhle mluvil, že tohle je ten jeho úděl. Ale jak říkám, nemyslím si, že tohle je něco, co by matce odlehčilo od bolesti ze ztráty dítěte.
1: Kde ji potom nacházíme? Byla s učedníky, nebo co se dělo po ukřižování?
2: No, tam mi přijde ještě hezké vypíchnout, že Ježíš si ji všímá.
1: Z toho kříže.
2: Když visí na kříži a jak kdyby se o ní ještě stará do toho posledního dechu a říká učedníkovi, tohle je teď tvoje matka, a čteme, že on ji tak opravdu přijal, že se o ní potom staral a že byla mezi učedníky. Takže můžeme to nazvat dobrým koncem i ten těžký moment, ale zase jde hezky vidět, že Ježíš, i když vlastně jsme se bavili o tom, že v nějaký moment, jak kdyby trošku zapřel a řekl, já tu nejsem jenom pro tady tuhle rodinu, já jsem tu pro lidi a vy všichni jste stejně důležití v mém srdci, tak stejně pořád ta maminka je tam nějakým způsobem speciálně, nebo na mě to tak působí, že mu nebylo jedno, co s ní dál bude. Že si neřekl, tak udělal jsem to, co jsem udělat měl a ty si nějak poraď a bez tak si s tím počítala, ale vlastně do posledního momentu nějakým způsobem se o ní stará.
1: Ježíš tady umírá, učedníci jdou domů. Kde se potom ještě Marie objevuje? Co o ní víme dál po Ježíšově smrti?
2: Mm-hmm. Ježíš ji tedy svěřil do rukou jednomu z učedníků, který se o ní postaral, přijali v podstatě jako svoji matku a ona mezi učedníky zůstává a zůstává i po smrti Ježíše nadále věrná, což vlastně vzhledem k jejímu charakteru už asi není ani překvapení.
1: Takže zůstává s učedníky, zůstává u učení svého syna, kterého během svého života vlastně musela nějak pochopit jinak. I když od začátku tušila, věděla díky božímu působení, že je nástrojem boží ruce, aby porodila spasitele. Marie je strašně zajímavá žena. Kdybychom ji potkali dnes, co bychom si od ní mohli vzít do života?
2: Za mě tu pokoru a důvěru. Důvěra je často používané slovo už dost abstraktní do jisté míry, ale opravdu důvěřovat Bohu znamená pustit kontrolu nad svým scénářem, nad tím, jak já bych si to přála, jak já bych doufala, podle mě, kdyby i u kříže se objevila jakákoliv malá naděje na to, že by tam zemřít nemusel, tak ona by po ní skočila, ale vzdala se svých představ, svých scénářů a svých nějakých vynucených zásahů. Takže podle mě to, co se od ní můžeme učit nejvíc, je opravdu ta odevzdanost a nesmírná odvaha nechat ty věci na Bohu a opravdu se jenom nechat vést tam, kam on nás vede. A zároveň si myslím, že nejenom, že nás učí toto nepohodlné fungování v životě bez kontroly a v odevzdanosti a ve víře, ale zároveň strašnou inspirací i v tom, že opravdu byla obyčejný člověk a neměla až na úžasný charakter a srdce speciální vzdělání, speciální kvality a schopnosti, aby se Bůh koukal a řekl si, tak tobě dám ten nejdůležitější úkol, ale ukazuje nám to strašně moc i na to, jaký je Bůh. A že Bůh někdy se nám úplně vykašle na naše představy toho, kdo je hoden mít nějaké speciální poslání a kdo už toho hoden není a už je moc obyčejný. Já si myslím, že ona strašně krásně tím svým příběhem nebo ten jejich příběh láme někdy i ty naše představy o Bohu a o tom, co Bůh po nás chce a co všechno musíme zvládnout a co všechno musíme udělat. A vlastně nás to trošku vrací na zem do toho, že opravdu nemusím být extrémně speciální a nadaný člověk, aby se mě Bůh použil. Možná fakt stačí jenom ta pokora v srdci, možná opravdu stačí jenom ta otevřenost a ta odvaha mu důvěřovat, i když okolnosti jsou těžké, i když jsme ve slepé uličce a říkáme si, co bude teď, jak se z tohohle teď dostaneme, jak se tohle bude dál vyvíjet a i tam neodejít, i tam se na to nevykašlat. Myslím si, že je toho spoustu, co se od ní můžeme učit a v čem nás inspiruje a v čem nám ukazuje na to opravdové boží srdce a na to, jak Bůh vnímá i nás jako lidi.
1: A možná opravdu i té vnitřní usebranosti a tichosti. Zase se vracím k tomu okamžiku, kdy se jí zjevil ten anděl a říká jí, buď zdráva milostí zahrnutá. A ta Marie, tam je psáno, že Marie se zarazila a v duchu o tom uvažovala. Žádné je nazdar anděli nebo o veliký, jak to, že se sklonil ke mně malé. Prostě žádná reakce ve srovnání třeba s tím pověstným biblickým Petrem, který měl vždycky na všechno odpověď a nějakou reakci. Ta Marie zůstává tiše a přemýšlí o tom, co to vlastně je za sílu v té tichosti, že nám dává svobodu nereagovat hned?
2: Ona je hrozně rozvážná. A pokojná. Na druhou stranu, já když jsem zrovna nad tímhle momentem přemýšlela, tak si říkám, jestli tady se trošku neprojevila i ta ženská intuice, kterou my máme, takovej ten smysl navíc, kdy on jí přesně říká, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. A třeba v Lukášově evangeliu je napsané, že ta slova ji rozrušila a přemýšlela nad tím, co tohle bylo za pozdrav. A já jsem si říkala, to je vlastně pěkný pozdrav. Někdy by se zjevil anděl a řekl, buď zdráva ty milosti obdařená, tak si řeknu, wow, tak to je pecka. Ale i to rozrušilo a řekla si, tohle je divné. A přijde mi, že možná je vidět, že byla inteligentní a že měla ten náš ženský šestý smysl, že si říkala, toto nebude jen tak, tohle nebude jen tak, tahle návštěva. Tady se děje něco zajímavého, ale stejně na ten venek zůstala klidná a chvilku na to se ptá, dobře, jak se to stane. Takže jo, má určitě obrovskou sílu a odolnost.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Taky si říkám, že se s tím pojí ještě jakási schopnost rozlišování, protože i duchovní rozměr a duchovní věmy se dají napodobit nebo zneužít, ale ona vlastně dobře rozpoznala, že opravdu mluví s andělem a přijala to poselství od něho, velmi riskantní poselství pro ní. A teď mi tam vlastně nehraje to její mládí. Člověk by řekl, že na stará kolena k tomu člověk dozraje, tak nějak všemi těmi zkušenostmi. Ale vy sama jste říkala, že jí bylo nějakých náct. Tak jak je to vlastně možné vůbec, že takhle mladinká dívka rozpozná ten okamžik O a minutu M?
2: To úplně nevíme. Nevíme přesně, jaká byla její rodina, v čem vyrostla. Ale když se třeba kouknu na lidi ve svém okolí, kteří jsou hodně podobní a takový smířlivý, ale zároveň odvážní a dokážou přijmout ty věci, tak no, zajímalo by mě to její dětství. I nějaké, dejme tomu, duchovní návyky, to, jak ona vůbec přemýšlela o Bohu, jaký byl Bůh představován, jak ona ho vlastně vnímala, jestli ho nějak zažívala, jak s ním mluvila její rodina o Bohu, protože si myslím, že i tohle se strašně moc potom odráží na té reakci, kterou máme, když se děje něco, čemu tak úplně nerozumíme, jak moc stabilní základ jsme si vybudovali předtím. Tam se to vždycky nejvíc ukáže.
1: Jaký byl vlastně podle vás Marijin největší životní zápas?
2: Budu mluvit hodně z osobní perspektivy, protože já jsem přišla o sestru, takže jsem viděla, jaké to je, když matka přijde o dítě. A myslím si, že možná to mohlo být nejtěžší vědět, že je to bolest, která je nutná, musí se stát. Je to, a nechci to zlehčit, ale je to v pořádku, že se stala, je to boží záměr, následuje potom i nějaký zázrak. Je to strašně důležitá součást toho příběhu, že zemřel, že vzal naše hříchy a byl vzkříšený. Ale podle mě ta výzva je vlastně ano, vědět tohle všechno, ale pořád zprocesovat i ten zármutek a tu bolest. A myslím si, že to je proces, který je opakovaný. Že v těchto těžkých situacích nestačí si jednou říct, Bůh ví, co dělá, to bude v pohodě. A já nevím, jaký zápasy ona přesně měla ve svojí mysli, ale dokážu si představit, že to možná bylo tohle. Že tam neustále byla bolest, která ji připomínala a říkala, kež by to bylo jinak, kež by se to nestalo. Proč zrovna ty musíš nést tady to břemeno, zrovna ty musíš nést tuhle bolest. A podle mě neustále to vyvažovat, neustále brát v sobě tu sílu na to jít zas a znova za Bohem, zas a znova si připomínat jeho zaslíbení, zas a znova to nevzdat, protože důvěra Bohu je extrémně zranitelná věc, tak si myslím, že opravdu ona jako matka to v tomhle musela mít náročné a strašně jako cením to, že to zvládla, že neměla naštvání vůči Bohu, že jí tomuhle vlastně vystavil, ale naopak u toho učení, jak jsme říkali, zůstala a nevpustila hořkost do srdce.
1: Marii tady líčíme jako ženu, která je nesmírně inspirativní, která byla vlastně pohotová v tom nejdůležitějším okamžiku, když se jí zjevil anděl a zvěstoval jí narození syna. Zároveň byla tichá, zároveň měla velikou víru, když Ježíše povzbuzovala k zázraku. Prostě byla obdivuhodná. A na druhé straně tahle žena se stala jakýmsi kamenem úrazu mezi jednotlivými křesťanskými církvemi, zejména tedy mezi tou katolickou a protestantskou částí. Proč vlastně? Proč je Marie tím kamenem sváru?
2: Já si myslím, že ji jako protestanti vnímáme velmi odlišně oproti katolikům. A já to můžu říct třeba z pohledu sebe jakožto člověka, který vyrostl převážně v nevěřícím prostředí. A já jsem znala Marii jenom z kostelu a z obrázku, takže pro mě to byla ta Matka Boží, ke které se všichni modlí a když udělám hřích, tak půjdu a někdo mi řekne, dej si 10krát zdrávas a bude to dobré. Takže takhle já jsem měla zafixovanou a na té mojí osobní cestě, když jsem později přišla do církve, začala jsem si sama číst Bibli, tak jsem si sama začala klást tu otázku, jak se to stalo. Jak se to vlastně stalo? Protože to, co já čtu, je příběh o člověku. O někom, kdo má úžasný charakter, je silný, inspirativní, to všechno, co jsme tu říkali, ale je pořád člověk, který nemá moc mi odpustit hřích, ani uzdravit moji nemoc, ani vyslyšet moji modlitbu a na základě toho nějak konat. Takže já, abych pravdu řekla, a víc už jsem se v tom potom nějak nerýpala, tak já sama o čtení Bible jsem si řekla, je to zajímavé a nevím, kde se to vlastně vzalo, protože já to tady nikde nevidím. Pro mě je to inspirativní člověk a tam to pro mě končí.
1: No taky v tom jejím chvalospěvu ona sama říká, moje duše jásá v Bohu mém spasiteli, takže i ona potřebovala spasitele. No je to zajímavé, tak snad někdy se domluvíme i takhle mezi církvemi a Marie přestane být tou, která rozděluje, ale tou, která opravdu inspiruje a naplňuje, protože je to, jak už jsme tu mnohokrát dneska řekli, velmi, velmi inspirativní žena. Veroniko, já vám děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že Marie jako osobnost, jako žena zavonila i našim dnešním posluchačům. Kdybyste nám o tom chtěli napsat, pište na radio7@radio7.cz. Mým dnešním hostem byla Veronika Štěpánová, členka zakládajícího týmu Církve City House v Brně. Moc vám děkuju.
2: Taky moc krát děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Naslyšenou.

0: nad každú ženu, milosťou obdarená, Hospodin s tebou.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Minula 9. hodina. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7 s datem 8. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Pořad Klíčové slovo a reprízu aktuálního vydání nabídneme ještě ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. A za týden pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Jiřího Tenglera a společně budou přemýšlet nad další slavnou postavou Bible a tou bude apoštol Petr. Jsme rádio, které vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu, ať už v proudovém vysílání nebo poslechem našich pořadů na podcastových platformách a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme opravdu vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi, i vy srdečně děkujeme. Můžete-li se i vy stát podporovateli Rádia 7, budeme moc vděční. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na webu www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných nebo informace o nové mobilní aplikaci Rádia 7, kterou můžete stahovat na Google Play i App Store. Prostor mezi 9. a 10. hodinou vyplníme hudbou, pozvánkami a letní pohlednicí. Teď už kapela On Fire ve spolupráci s Pavlínou Duchoslavovou.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

S první pozvánkou míříme do Orlové. Na místní farní zahradě proběhne od 12. do 16. srpna

setkání pro mladé s názvem Sam. Téma toho letošního 27. ročníku této události zní samoděj. Na programu budou semináře, workshopy, bohoslužby, chvály, divadlo. Více informací o této události můžete najít na webu www.samorlova.cz. Za touto akcí stojí zapsaný spolek Benjamín Orlová.

Prohlub svou teorii i praxi chval a uctívání. K tomu zvou organizátoři druhého ročníku Worship Academy, který proběhne od 13. do 16. srpna v Ostravě v prostorách kostela v parku. Na programu bude vyučování, semináře, workshopy, prostor pro chvály a uctívání. Celou akci pořádá právě Církev bratrská v Ostravě, kostel v parku, ve spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem v Praze. A více informací hledejte například na webových stránkách Církve bratrské www.portal.cb.cz.

Od 15. do 22. srpna proběhne v okolí řeky Sázavy Draft, zážitkový kurz pro kluky od 13 do 16 let, za kterým stojí Dorostová unie. Na programu bude spolujízda v lodi, spoustu zážitkových aktivit a pokec s chlapy. Více informací hledejte na webových stránkách www.dorostovaunie.cz/draft 15. až 22. srpna.

První ročník mezinárodního setkání Royal Rangers s názvem Central Europe Camp proběhne od 15. do 20. srpna v Milovicích. Na programu budou sportovní turnaje, šifrovací hra, soutěže, workshopy, semináře nebo také večerní programy s koncerty a božím slovem. Více informací můžete najít na webu www.cecamp.eu/cs. Central Europe Camp, první ročník mezinárodního setkání Royal Rangers 15. až 20. srpna v Milovicích.

0: Další z letních pohlednic, kterou připravují pracovníci Rádia 7, uslyšíte v následujících minutách v podání Pavla Kóla.
1: Během horkých letních měsíců je vhodné se schladit, tak proč nevyrazit do hor? A když už ochlazení, tak pořádné. Kromě několika málo míst, kde je trvale zamrzlá půda nebo led celoročně, ano, i taková místa máme, je několik lokalit, kde můžete zavadit o sníh i v létě. Na jedné ranní procházce po Šumavě mé sandály překvapila jinovatka. A jak jsem se později dověděl, v nedaleké obci naměřili -4 stupně Celsia. Proč se tedy nezastavit v nejchladnější obci v České republice, v šumavské Kvildě? Průměrná roční teplota je tam i 2 stupně Celsia. Najdeme ji nedaleko Vimperka. Kromě titulu nejchladnější obec se pyšní také prvenstvím, co se nadmořské výšky týče. Jen 2 obcím v České republice se podařilo překonat pomyslnou metu 1000 metrů nad mořem. Druhou je Malá Úpa v Krkonoších, prvenství zabírá Kvilda s 65 metry nad touto hranicí. Dobře, v nedaleké Filipově Huti se můžete dostat ještě o 30 metrů výše, ale je to jen sídlo v obci Modrava. V letních měsících možná také potěší chladnější počasí, ale určitě stojí za to se vydat i po okolí. Krom jezerní slati a několika dalších území patřících do první zóny Národního parku Šumava si lze projít naučnou stezku věnovanou rysům a jelenům, které při troše štěstí můžete zahlédnout ve výběhu. Naučná stezka lze projít i s malými dětmi a budou mít po cestě dost podnětů k zábavě i poučení. Jiná naučná stezka vás provede nelesní krajinou. Pokud se vrátíme do centra obce, nejde přehlédnout kostel svatého Štěpána, který je obložen šindelem a stojí zde už od roku 1765. Hned vedle něj stál také nejvyšší živý český vánoční strom, ale po napadení kůrovcem už po něm zbývá jen socha Šumava od výtvarníka Jiřího Nekoly. Ale ještě jedno unikum si obec uchovala a je to dokonce světový unikát v podobě skořepinové stropní konstrukce na budově společenského sálu. Ta má také zajímavou historii, spojenou dokonce i s nacistickým Německem. Ostatně do Německa je to odtud, co by kamenem dohodil a zbytek došel, nebo dojel autobusem. Do hraničního pásma, které ke Kvildě také patří, se dá dostat pěšky, po cyklostezce nebo kivadlovým autobusem. Auto musíte nechat dole v obci, cesta je tam úzká a navíc se pohybujete v Národním parku. A tak nasedněme na autobus směr Bučina. Je to již zaniklá obec na hranicích s Německem, ze které zbyla jen obnovená kaplička a také část železné opony, která zde slouží jako památník a muzeum. Obec žila asi jen jedno století, když po druhé světové válce obyvatelé odešli, rok 56 dokonal zánik obce. Z konečné autobusu je to do Bavorska opravdu jen několik metrů, ale stojí za to se tu chvíli zdržet a projít si třeba zmíněnou železnou oponu. Kousek zpátky je výhled na Alpy a milovníci hor mohou využít například nouzové nocoviště. Z Bučiny se vydejme asi 3 kilometry východním směrem do kopce pod Černou horu, nejvyšší bod obce s výškou 1316 metrů nad mořem. Kousek pod ní najdeme ještě jedno prvenství, nebo zajímavost. Pod jejím vrcholem pramení nejdelší česká řeka. Ano, právě tam se nachází pramen Vltavy. Cestou zpátky už půjdeme jenom z kopce a můžeme využít cyklotrasu Vltavskou cestu, nebo také Zlatou stezku. Při cestě do Kvildy narazíme na lyžařské vleky, které se využívají hlavně v zimních měsících. Kvildu lemují horské tisícovky, kromě zmíněné Černé hory, jich je tam ještě 9, ale na jejich vrcholy se žel nedostaneme, protože leží na území Národního parku. Když se na Kvildě zastavíte, vyzkoušejte místní pečivo, navštivte galerii či stálou expozici o obci a okolích. Stálých obyvatel je zde sice jen něco málo přes stovku, ale o to více zajímavostí na katastru obce najdete.

Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. 2. Tesalonickým 1:11.

Pane, nechci být netrpělivá, jen to čekání je někdy těžké. Prosím, pomoz mé nevíře. Zpívá Therion v písni Hold Me Up, na které spolupracoval také Joel Barnes.

Ve vysílání Rádia 7 míříme k 10. hodině, se kterou je spojena výměna moderátorů. S poděkováním za společný čas se loučí a k poslechu dalších pořadů Rádia 7 zve Kuba Lofítek. Přeji vám příjemné dny, boží pokoj a naději.

0: Krásné, klidné dopoledne vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je krátce po 10. dopolední, sobota 8. srpna a tady je hned stručný přehled pořadu, které jsme pro vás připravili. Jak často přemýšlíme o tématu smrti, vzkříšení a životě poté? Další z Ježíšových výroků, který se těmto tématům věnuje, otevřou v repríze relace No Filter Tom Michalko a Lukáš Kryško. Přemýšlet společně s nimi můžeme už za 15 minut. Dvě přikázání, která Bůh dal lidem, jsou nazvána jako největší. A je to milovat Boha a milovat lidi. Ježíš řekl, že to úplně stačí. Jak to ale v životě uvést do praxe? To jsou otázky pro dalšího hosta fortepiána Jiřího Němce, který nám dá po 11. hodině nahlédnout do svého života nejen jako pastora. V Pohovce krátce po 12. vám představíme slovenskou zpěvačku Janu Zibalovou i její debutové album Blízkost. Jak vzniká nebo vnímá vzdálenost od Boha? Jaký postoj má ke chvalám a proč jí v životě stojí za to obětovat nejen komfort Bohu? Více se dozvíte 5 minut po 12. Třináctá hodina, to je pozvánka k poslechu pro všechny děti. Tentokrát se vydáme do lesa. Nastražíme uši a budeme naslouchat známému chrochtání. Ano, dnešní korálky budou o prasátkách, tak si na ně počíháme po 13. hodině. Čtrnáctá hodina, to je pozvánka k poslechu večeru pod lampou. Opět se zaměříme na hledání duchovních pramenů naší historie a nabídneme další část čtení z knihy Davida Louly České studny. 15. hodina, to je prostor pro písničky z archivu. A dnes vám nabídneme záznam písní Jiřího z Moška. 15.30, to je relace Studna slova. O 15:30 spolu s Jiřím Hurtou znovu otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu. A v 16 hodin nabídneme poklady z archivu. Tentokrát na téma jak poznat Boží vůli. Dnešní denní nabídku pořadu Rádia 7 pak uzavře pořad Kudy kam v 17 hodin. Poušť se stane sadem, to je jedno z proroctví týkající se příchodu Mesiáše. A právě o poušti bude mluvit v 17 hodin Dana Kenningová. Tak tolik velmi stručně k pořadům, které jsme pro vás na dnešní sobotu 8. srpna připravili. Snad si vyberete. Rádio 7 vám chce být dobrým společníkem i průvodcem.
1: Posloucháte Rádio 7.

Už po následující písni je tu pořad No Filter a v něm tentokrát téma smrti, vzkříšení i životě poté. No řekněte sami, jak často o těchto tématech přemýšlíte a přitom se týkají bezprostředně každého z nás. V pořadu No Filter uslyšíte Toma Michalka a Lukáše Kryška. Ale teď už křesťané ze sboru ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Nový No Filter je tady. Jsem tady já, Tom Michalko, a pro změnu místo Milana Michalka, mého táty, tu mám opět neúplně hosta, spíš domácího, a je to Lukáš Kryško. Ahoj, Lukáši.
2: Ahoj, Tome, ahoj všichni.
1: Tak, nahráváme večer, což znamená, že energie pomalu klesá a my se budeme snažit ji uchovat, respektive budeme se snažit, abyste z nás nepoznali, že to nahráváme večer, takže proto se snažím tu energii nějakým způsobem tady nahypovat.
2: Vydolovat poslední zbytečky.
1: Tak, tak. Nahráváme s Lukášem sami, takže uslyšíte opravdový No Filter. Nebude tady Milan. Ne, on nás nefiltruje. Ale Milan je momentálně na Ukrajině, takže se k nám tentokrát nepřipojil a je to na nás. Takže
2: je to na nás.
1: Téma je volné, můžeme si dělat, co chceme.
2: Tak o čem si dáme řeč?
1: O čem dáme řeč? Jaký jsi měl den dneska, Lukáši?
2: Byl jsem v Boleslavi v práci ve Škodovce, takže pracovní, a samozřejmě to ještě je spojené s cestou, takže i hodně cestovní, cestovací. A možná protože jsem ještě před chvilkou řídil auto, tak jsem ještě jako relativně dobrý, ale přijde ta únava tak za půl hodinky, takže máme ještě dost času.
1: Jo. Já jsem dneska nahrával už dva podcasty hodinové.
2: Hezky.
1: Ale nemluvil jsem, já jsem tam byl za technika, takže to bylo krásné, ale momentálně nahrávám podcast, nebo už to, asi šestá epizoda jsem takhle nahrával, a je to gynekologický podcast, tak kdyby Rádio 7 mělo zájem o nějaké další programy, tak můžem zprostředkovat, ale musím říct, že jsem ani nepotřeboval teda vědět tolik věcí. Ale to nevadí, to je jenom.
2: Ale jo, tak můžeme někdy dát
1: můžeme rozebrat i tohleto. Tak, ale my nejsme v gynekologickém podcastu, my jsme v No Filteru, to znamená, že vždycky šťouráme do nějakého biblického příběhu, do nějaké pasáže. Hmm. A Lukáš umí šťourat a máme tady s Lukášem takovou sérii, kterou jsme, no, Lukáš nazývá Já jsem, a jsou to Ježíšovy výroky, které Ježíš o sobě řekl, a chceme je postupně projít. Už jsme tady měli pastýře, už jsme tady měli chléb, už jsme tady měli, pomož mi, něco
2: světlo,
1: další. Světlo, dveře. Jo, pastýře jsem říkal. A teď, dneska, v pátém díle nás čeká vzkříšení.
2: Konkrétně je to Já jsem vzkříšení a život. Pochází to z Janova evangelia z 11. kapitoly 20. až 27. verš. Mm-hmm. A vlastně tak trochu navážeme na to, co jste tady minule rozebírali s Milanem, že jsem právě i dneska poslouchal váš pořad, takže v podstatě se budeme pořád pohybovat mezi Marií, Martou, Lazarem a nejvíc samozřejmě Ježíšem. Mm-hmm. Jinak samozřejmě ta série je vlastně o hledání možná identity Ježíše, což je taky jako dobrý. Minule jsme si takhle pojmenovali a myslím, že to můžeme takhle držet, protože vlastně Ježíš sám o sobě tvrdí něco. Mm-hmm. Většinou je to něco zásadního, něco, co vychází ze Starého zákona, a něco, co by možná i nám mělo ukázat, kdo Ježíš je, kým by pro nás mohl být. Tak pojďme na to.
1: Super. Tak kde se budeme orientovat v Biblii?
2: Budeme v Janově evangeliu v 11. kapitole 20 až 27. Já ten text teďka s dovolením přečtu.
1: Dobře.
2: Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že stane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Zase plný highlightů. Mně se vždycky líbí, jakože v tom Janově, když čteš příběh o čemkoliv, tak minimálně 2-3 výroky, které ví, že jsou takové ty highlighty, které buď jsou někde na zdi v modlitebnách, nebo jsou nějakým na webech, jako některých církví, tak jenom je to silný vždycky.
1: Mm-hmm. Mimochodem, není teda náhoda, že vlastně pokračujeme ve stejném příběhu, jaký jsme rozebírali v minulém No Filtru. Teda respektive je to trošku náhoda, ale vlastně to chci využít, protože jsem našel Bibli, kterou jsem nemohl najít minulý podcast a v ní jsem měl poznámky, takže můžeme se pustit i do mých poznámek.
2: Ne, takže možná propojíme ten minulej pořád a poznámky z toho tvýho s tím, co vlastně máme tady k tomu.
1: Přesně tak. Takže trošku kontextem můžeme začít, kdy se to odehrává.
2: Určitě.
1: Odehrává se to teda s námi už známýma osobama, které nejsou poprvé v Ježíšově příběhu. Je tam Marie, je tam Marta, je tam Ježíš. V tuto chvíli tu na chvíli není Lazar, ale malý spoiler, za chvíli bude. Takže vlastně jsou to Ježíšovi blízcí, je tam nějaký vztah. Trošku je tam frustrace ze strany Marty. To taky není úplně novinka u Marty. Tu frustraci ona umí projevit. Známe to i z toho Ježíšova napomenutí, když jí říká Marto, Marto, co pak nevidíš? Ona si vybrala dobře, ta Marie. Je tady se mnou, ty tady lítáš s hadrem a snažíš se nám posloužit. Teď je tady zase opačně ta Marta trošku vytočená Ježíši. Proč
2: je jsi takhle, ano.
1: nepřišel? Proč to tak trvalo? Říká Ježíši, no já vím, jednou budeme všichni vzkříšení. To je jasné. Je tam ta frustrace trošku.
2: Je tam ta frustrace a je vlastně jako možná spojená, a to je dobrý říct, že součástí toho příběhu je smrt. A jestli bych někdy obhajoval i lidi, kteří jako měli nějakou frustraci kolem Ježíše, tak tady u té Marty asi rozumím strašně moc.
1: No jasně.
2: Protože ona říká, no ty jsi přišel pozdě. A když se podíváš do toho příběhu předtím, tak on tam předtím ještě jako, že jo, ty učedníci mu říkají, Lazar umírá. A on začne říkat, no jo, tak ještě chvilku počkáme. Takže vlastně jako čtenář toho příběhu si řekneš, on to ten Ježíš ale tak trochu jako udělal schválně, takže ta Marta může mít vlastně jako právo být tak trošku jako rozezlená nebo naštvaná, protože kdyby fakt přišel včas, tak by ho mohl uzdravit, že jo, a ona věřila tomu, že by to udělal, takže jako zase buďme k ní milosrdní, je trošku frustrovaná, ale zároveň vlastně správně.
1: Jo.
2: A vlastně dobře, protože věří Ježíši, že kdyby tam byl, tak by byl Lazara uzdravil a neumřel by.
1: Jo.
2: Je to ale možná otázka, jestli jako náhodou nemáme podobný pohled jako k Ježíši jak Bohu, jo? Že vlastně místo, aby jsme, a teďka jako, že místo, aby jsme, my můžeme Martě skvěle poradit, ale ty emoce a všechno to, co se kolem ní děje, je přirozené. Ale jako, že možná někdy máme podobný postoj jako Marta, že místo toho, aby jsme šli s nějakou vírou a uměli se možná poznést, tak jako nás ty vnější věci pohltí a jsme vlastně v té frustraci a jsme v postavení, kdy možná i v modlitbě se modlíme podobně jako Marta. Jo, že vlastně vyčítáme Ježíše, hele, kdybys to opravil, tak by to bylo lepší. Ale my nevíme, co je zatím. A Ježíši to vlastně hezky vysvětluje.
1: Jo. Kdybyste náhodou slyšeli divné zvuky ode mě tady, tak je to proto, že tady na té ulici v zásadě v tuto hodinu večer tu jezdí auta bez výfuku, nebo nevím, ale tady prostě z nějakého důvodu mají chuť túrovat zrovna tady. Takže pardon.
0: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
1: Prosím tě, než jsme začali nahrávat, ty jsi trošku popisoval, jak Židé přistupovali ke smrti nebo k posmrtnému životu.
2: Jo.
1: Je to jako důležité to zmínit pro ten kontext.
2: Ten kontext určitě, protože ono, ten diskuze je právě o vzkříšení a my se budeme hodně bavit o vzkříšení. A vlastně Ježíš je tady vlastně trochu challengeuje a říká, tak přece víš, že vstane z mrtvých, že jo? A ona odpovídá, no jasně, vstane z mrtvých až na konci věku. Ano. A to je vlastně to, jak Židé věří v to, co se děje ve chvíli, kdy umře člověk. Oni věří, že vlastně ten člověk se odebere do nějaké posmrtné říše, do nějakého podsvětí, řekněme, kde čeká ta duše a vlastně čeká na to, až bude zkříšení, řekněme nějaký možná i soud, nebo možná nějaké rozuzlení, kdy ty všichni lidé budou zkříšení, proto potřebují Židé to tělo, aby vlastně se ta duše měla ke komu nebo k čemu vrátit. Ale v té chvíli, kdy jsou v tom podsvětí, tak jsou vlastně v nějakém nehybnosti, zůstávají na místě a není tam nějaký jako už z novozákonního pohledu nějaký jako už rozdělení, že už jste v nebi nebo jste ještě v nějakém pekle. Mm-hmm. Ne, oni prostě mají nějaké místo, kde se čeká na to, až se stane vzkříšení. A tohleta víra je právě hodně protknutá i do tohoto příběhu, protože vlastně Ježíš na to naráží a naráží pak i na to, co vlastně má Marie v hlavě a v srdci. Každý Žid, když umřel ten člověk, tak samozřejmě brečeli, to vidíme, protože ten příběh pokračuje tím, že přijdou a Ježíš je pohnut a brečí. Ale všichni ví, že se jednou potkají, že to bude právě v tom vzkříšení. Ano. Tak jenom, aby jsme do toho neprojektovali to naše chápání, že vlastně my věříme, že po smrti už je to rozdělení jasné nahoru nebo dolů, tak tady to bylo takové jako ještě pořád neutrální místo a oni o tom neutrálním místě a o neutrálním bodě částečně mluví, ale vlastně Ježíš tam naznačuje, že se to jako výrazně změní a mění se to právě na základě toho, že on je vzkříšení a život. K tomu mám ještě možná dva takové odkazy ze Starého zákona, které možná částečně na tohleto naráží. Nebudu mluvit o tom jednom nejvýznamnějším, a to je z Ezechiele, kde je to údolí mrtvých kostí. To všichni známe, ale mám tady text z Izajáše z 26. kapitoly 19. verš, kde se praví toto. Tvojí mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu. Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Takže Izajáši tady čteme právě už narážku na zmrtvých vstání, ale co je možná ještě zajímavější, tak je tady text, který říká porazíš i zemi stínů, což vlastně znamená možná i jako porazíš vlastně smrt. Nebo překonáš smrt. No a druhý text je v Danieli ve 12. kapitole 2. verš. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. A to už je takový jako hodně blízko tomu, řekněme, dnešnímu chápání a tomu, jak i křesťanství nebo křesťané chápou právě to zmrtvých stání, které následuje po reálné smrti. Tady je vlastně zajímavý to, že když já jsem na tohleto téma kázal, tak sám jsem vlastně bojoval s tím, jakou já vlastně jako křesťan mám představu o tom, co to je vlastně vzkříšení. Jo, jakože jednak tomu rozuměli Židé předtím, to znamená ten rozhovor té Marty, jednak tomu rozuměli ještě dřív Židé, jednak tomu rozuměli, nebo nějak tomu rozuměli lidé jako v Novém zákoně a vlastně jak je pro nás, jako lidi, kteří žijeme v 21. století, důležité slovo vzkříšení. Já si myslím, že osobně jako skoro nula, jo? Nebo jako není to pro mě vlastně vůbec téma. Jo. Doslova bych řekl, že to není ani vůbec téma jako pro běžného křesťana dneska. Že jako nemáš v životě příliš chvil, kdybys přemýšlel o tom, co bude po smrti a jaké bude vlastně to, co se bude dít, to znamená to vzkříšení. Možná to téma je víc jako větším tématem pro lidi, kteří žijou v době, kdy jako víc lidí umírá, když třeba křesťané jsou pronásledovaní a místa, kde lidé jsou pronásledovaní, tak právě to vzkříšení je pro ně možná nějakým důležitým bodem, možná v místě, kde jsou války, tak se to stává tématem. Ale pro člověka v 21. století tady na západě, to si řekněme otevřeně, to jako moc téma není. A...
1: Není, tak obecně smrt není. Ne ve smyslu, že bychom se nepotkávali se smrtí, ale není to každodenní záležitost nebo každoměsíční záležitost. Možná jako čím člověk stárne, tak asi je to blížší, protože příbuzní nebo známí kamarádi, tvoje komunita, taky stárne a potom pomalu odchází, ale není to to stejné, jako když přejedeš pár set kilometrů na východ a projíždíš Ukrajinou vesnici za vesnicí a každý hřbitov, který potkáš, má čerstvé hroby, čerstvé květiny, protože víš, že ta smrt je tam přítomná mnohem, mnohem víc.
2: No a právě proto si myslím, že je ta pak přítomnost toho přemýšlení o tom, co se vlastně děje ano, po smrti tak. A co je vlastně to skříčení mnohem, jasně. Mnohem kritičtější. Takže jenom, že je přirozené pro mě, ale věřím, že i pro spoustu těch, kteří nás poslouchají, že vlastně jako to není denní chleba nebo denní téma, ale věřím tomu, že už jenom to, když přijedete na Ukrajinu. Já si pamatuju, že když jsme byli naposled na Ukrajině, tak v Ternopilu bylo na náměstí, a myslím, že to je trvalá výstava fotek padlých občanů Ternopilu. A jestli tam bylo třeba 1000 fotek, já nedokážu to číslo teďka odhadnout.
1: Taky ne, jako opravdu hodně, nebo prostě je to významná výstava, veliká.
2: Výstava, určitě. Výstava připomenutí možná a když si to člověk prochází a vidí ty datumy narození a vidí ty obličeje, tak mu asi dochází ta přítomnost té smrti a přítomnost právě i toho fenoménu, co se vlastně děje s člověkem, když umře. No a to je vlastně možná téma, které pak jako dovysvětluje i to, co tady Ježíš vlastně řeší a to je vlastně, že já jsem vzkříšení a život. Že možná dneska pro nás tohle téma není tak blízký, takže na tomu asi taky úplně nerozumíme, jako jsme nerozuměli třeba dobrému pastýři nebo tomu, že jsme ovce, protože to je pro nás příliš vzdálený obraz.
1: Pro mě to vzkříšení, nevím, jestli to je vlastně úplně správně, ale já si do toho taky projektuju věci, které mi přichází a odchází ze života. Nemusí to být nutně lidé, nebo můžou to být vztahy za mě, protože to může být někdy bolestivé úplně stejně nebo podobně, když někdo blízký ti odejde ze vztahu. A tam taky věřím v jisté vzkříšení, že Ježíš může obnovit něco, co bylo ztraceno a pro mě je to taky vzkříšení, nebo i u některých projektů, které jsou mi blízké a zdá se, že třeba už umřely ty projekty a vlastně pokud Ježíš bude chtít, tak to bude moct vzkřísit. A třeba v jiné formě, v jiné té, ale já si do toho projektu i tyhle ty věci, které samozřejmě nejsou tak hodnotné jako lidský život, ale třeba u těch vztahů si myslím, že to minimálně dává smysl.
2: Hezký.
1: A myslím si, že v tom Ježíš může zaplakat úplně stejně s tebou v tu danou chvíli, v ten daný moment, než se to vyřeší, i když třeba on ví, že se to vyřeší. A jsou to přátelství, které třeba se na nějaké roky prostě rozpadly z nějakého důvodu, a obnovili se, protože prostě Pán Bůh udělal zázrak a způsobil odpuštění nadpřirozené věci a to mi přijde jako něco, co si z toho můžeme vzít i do toho západního světa nebo středně evropského, kde neřeší.
2: Vlastně bychom mohli říct, že vzkříšení může být jako součástí, ale jako je to pravda, jo? Že se křísí jako naděje nebo křísí se radost ze života, nebo křísí se nějaký jako vztahy, to je asi to nejdůležitější. To znamená, je to nějaký princip návratu k něčemu, vrácení se k něčemu, ne vždycky bez bolesti, i pro toho Lazara, že jo, to nebyl příjemný zážitek, to víme i z toho příběhu, tak vlastně i jakékoliv vzkříšení čehokoliv, tak je nějakým způsobem bolestivé. A kdybychom to přehnali nebo přenesli i do vztahu k Ježíši, tak vlastně tak je to vztah a tak je to nějaký vzkříšení do života s Kristem, když vlastně odevzdám svůj život k němu nebo jemu.
1: Určitě. Je to taky nějaká smrt toho starého já a vzkříšení, to nový život. To nového, nový život a nová forma života.
2: Je fakt, že i naše tradice jako zná takový to vzkříšení do života, které se týká jara a Velikonoc, že jo, které je vlastně jako nějakým vzkříšením nového života. Mm-hmm. A vlastně je to nějaký jako i cyklus, který v tom můžeme zažívat. Mm-hmm. Takže můžeme konstatovat s Ježíšem, že ano, vzkříšení je nějaký princip, který vlastně do našeho života je zajímavý a dobrý, možná správný. A že to nemusí být jenom to vzkříšení posmrtné, o kterém samozřejmě ten příběh je, ale že vlastně to můžeme vnímat jako princip pro ty, kteří vlastně dneska asi neřeší úplně, co se stane po smrti, ale že se můžou křísit některé věci v jejich životě. No. To je dobrý, to mi baví.
1: Jo, a myslím si, že pro mě teda to, co je pro mě asi nejsilnější část tady z tohohle příběhu, jestli teda můžu nebo máš
2: jo, určitě, jo, určitě, ne.
1: Je, Marta říká, pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Když jsi uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozplakal. Prostě tady tohle to je tak zvláštní situace. Prostě mě to nepřestává udivovat, jak Ježíš dokáže projevit emoce, dokáže se vžít do té dané situace. Přestože má tu moc, přestože ví, co se stane, přestože má tu moc ho vzkřísit, tak stejně nezapomene být s něma. Zeptat se, kam jste ho položili, být v tom momentu, v tu danou chvíli. Mně přijde, že tak často asi projektujeme do Ježíše jenom do té vyřešené situace, do toho výsledku, do toho happy endu. A strašně často zapomínáme, že on je v tu chvíli s náma. To je něco, co mě nepřestane udivovat na tom příběhu. Prostě Ježíš se rozplakal.
2: Mně to právě ještě přijde paradoxní, protože v tom příběhu předtím, jak jsem už říkal, je, že zdržoval. Nevím, jestli jsem to říkal, tak to možná teďka přidává. Prostě zdržoval. On vlastně byl vyzván těma učeníkama, že jo? A oni mu říkali, Lazar umírá, tak pojď mu pomoct.
1: No jasně.
2: A on říká, počkáme ještě chvíli. A právě do toho pak přichází teda ta úžasná věc, kdy on tam přichází asi v pravý čas, aby mohl být a projevit i tu spoluúčast. Já si myslím, že projevoval lásku. A vlastně až na základě možná tady toho úplného downu, kdy jako fakt to umření znamená, jako tam už není naděje žádná, tak i do té smrti on přináší tu naději. Víš, jakože v tomhle jako je trošku jako scénaristicky dobře udělaný z jeho pohledu, ale zároveň v plné emoci a v plné jako nahotě ukazuje jako a já mám tady tu moc, která ve starém zákoně byla v tom Izajáši, že já vlastně tady porážím smrt a ta už se jako neškrtne, protože já mám tady jako zkřísím i člověka, který je dávno mrtvej.
1: Jo, to je vzácné. Tak myslím si, že pomalu budeme muset uzavírat tuhle tu část. A bylo by škoda to nějak nezhrnout. Když bys měl vypíchnout něco, co by nás mělo povzbudit do dalšího týdne? Nebo během tohohle týdne?
2: Ale já jsem právě u toho Ježíše identifikoval tyhle ty čtyři body, které si myslím, že jsou pro nás možná klíčové, a to je, že přichází ve správný čas. Jo, může se stát, že máme někdy pocit, že nepřichází Ježíš, nebo zdržuje, nebo opravdu plánovitě jako má, si dává na čas, ale že přichází ve správný čas, i když nám se zdá, že už je to pozdě, jo, to je vidět na té Martě, takže má pravý čas, nebo přichází v pravý čas. Druhý bod je ta láska, miluje. Že tam není proto, aby zamachroval, já jsem tady dobrý Ježíš, já vám jdu něco ukázat, hele, já tady skřížím. Ne, je tam ta emoce, jdu to dělat kvůli vám, protože vás miluju. Pak je tam to samotné zvítězení nad smrtí, křísí.
1: Ano.
2: A ten příběh dál pokračuje právě tím, že vyučuje v tom, co to znamená to skříšení a život.
1: Jo.
2: Takže tyhle ty čtyři body, když se naučíme, to znamená, že Ježíš přichází v pravý čas, Ježíš vás miluje, Ježíš vás kdykoliv a v jakékoliv situaci skřísí k novému životu a Ježíš vás dál povede a bude vás vést a vyučovat. To je jako za mě nějaký princip, který já jsem si z toho vzal a nějak mám pocit, že by mohl pomoci vám, který to posloucháte.
1: Super. Tak moc děkujem, že jste nás poslouchali. Díky Lukáši za myšlenky, za další pokračování série Já jsem. A my se posuneme do No Filtru speciál, kde vytáhneme nějaké osobní příběhy, kdy u nás v životě něco Ježíš vzkřísil a možná, že jsme úplně to načasování nefílovali podobně jako Marta.
2: To určitě ne a právě na Martu bych se já soustředil v tom No Filtru speciál, protože i na ní se tam dají ukázat jako hezké principy. Minimálně v tom, jako ano, vyčítá, ale má tu emoci, o kterém jsme se bavili, ale ona má nějaký jako cíl a za tím cílem se jde, takže budeme se zabývat i tím, co Marta a Ježíš a co ten jejich vztah vlastně znamená. V tom textu, který jsme četli, je krásně vidět.
1: Super. Tak jo, mějte se krásně zase za týden.
2: Ahoj.
0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
3: Já jsem vzkříšení, to bylo téma dnešního No Filtru. V tom příštím zazní další z Ježíšových výroků, tentokrát Já jsem cesta, pravda i život. Premiéru dalšího No Filtru nabízíme v programu Rádia 7 v pondělí v 11 hodin a 15 minut.
4: Žena statečná je korunou svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery.

statečně, žena statečná je korunou svého manžela.

Ryze české jméno Soběslav připomíná dnes kalendář. Toto jméno velmi oblíbené v přemyslovském panovnickém rodě znamená soběslavný, tedy mající nějakou slávu. V našich dějinách je nosili dva panovníci, Soběslav I. a II., kteří žili ve 12. století. Především ten první v pořadí se zařadil mezi naše významné vladaře. 18. února roku 1126 se jeho vojsko utkalo s německou armádou v bitvě u Chlumce, nedaleko Ústí nad Labem. Německý panovník Lothar zde utrpěl krutou porážku a Soběslav se zachoval jako skvělý diplomat. Od zajatého římského krále přijal Čechy v léno, což byl jeho hlavní cíl, a Lothara velkomyslně propustil, aniž by na něm cokoliv dalšího žádal. Lothar, který měl neustále na paměti hanebný výsledek své první vojenské výpravy, se raději v dalších letech českým záležitostem zcela vyhýbal.

0: Kalendárium.
1: 8. srpna roku 1488 byla v Praze dotištěna první česká Biblí svatá. Jednalo se o první velkou tištěnou knihu po plzeňské kronice trojánské z roku 1468 a zároveň první úplnou edici písem svatých Starého i Nového zákona. Texty byly převzaty z psaných husitských biblí 15. století. V roce 1703 vyšlo první číslo dosud nejdéle nepřetržitě vydávaného deníku na světě Wiener Zeitung. A v roce 2005 bratři Alex a Brett Harrisovi vydávají první článek na svém blogu The Revolution, který odstartoval stejnojmenné mládežnické hnutí, které se popisuje jako vzpoura teenagerů proti nízkým očekáváním. V roce 1929 se narodil český houslista a violista Josef Suk, vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka. Po celém světě byl uznávaným houslovým virtuosem. A ještě jedno hudební jméno přidejme. V roce 1945 se narodil Štěpán Rak, jeden z českých kytarových virtuózů, autor takzvaného Rakova tremola, způsobu pětiprsté hry na kytaru. V roce 1989 zemřel Jiří Šotola, český básník, prozaik a dramatik. Spolu s Miroslavem Floriánem a Karlem Šiktancem patřil mezi tzv. Básníky všedního dne. V letech 1964 až 7 byl také tajemníkem Svazu českých spisovatelů. Po roce 1968 již nesměl publikovat. Nejznámější je zřejmě jeho román Tovaristvo Ježíšovo, který dodnes stojí za pozornost. Rok 1991 je pak rokem úmrtí amerického astronauta Jamesa Irvina. Ten řekl, jsem teď víc než pozemšťan, protože jsem chodil po měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila, můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému způsobu života. Žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na měsíc mě naučil pokoře a skromnosti. Začal jsem si vážit života a lidí. Tahle slova řekl James Irwin, člen posádky Apollo 15, který jako 8. člověk na světě chodil po měsíci. Po studiích se z něj stal námořní inženýr. Později studoval obor letecké inženýrství. Do NASA se dostal v dubnu 1966. Jeho let do vesmíru odstartoval 26. července 1971. Během 3 dnů posádka zkoumala povrch měsíce a sbírala takzvaný bílý kámen. Celkem ve vesmíru strávili 12 dní. Po návratu Irwin prohlásil, uvědomil jsem si, že naše Země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a lidi na ní. Můj pohled na život se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla prohloubena. Irwin odešel z NASA i z armády v roce 1972. Stal se kazatelem a založil organizaci, která se věnuje šíření evangelia po celém světě. V květnu 1990 ze stejného důvodu navštívil Československo a předal prezidentu Václavu Havlovi naši vlajku, kterou měl sebou na měsíci. Tak tolik. Dnešní kalendář a kalendárium Rádia 7. Připravuje je Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Potřeba a schopnost milovat a být milován patří k těm nejzákladnějším, které my lidé máme. Bez lásky se jen těžko žije. Bůh nás tak stvořil a sám nám svou lásku k nám ukázal a stále ukazuje. Dokonce dvě největší přikázání, ve kterých se spojují všechna ta další, se týkají lásky. A o tom si budeme povídat s Jiřím Němcem, který je dnešním hostem v pořadu Fortepiano. Vítej, Jirko.
1: Děkuji mu za pozvání, zdravím všechny.
0: Jirko, ty jsi pastor?
1: Jsem pastor, takový malý, pomocný, druhý.
0: Malý, dvoumetrový. Řekni, odkud jsi přišel, řekni něco o své rodině.
1: Tak, já jsem z Brna a jsem pastorem Církve Slovo života. Druhá nejlepší církev po ACčku hnedka, že? To jsou takový ty legrácky. Mám nádherný vztahy se všema pastorama, církvema, takže to mě moc těší. Já mám rodinu, nádhernou rodinku, mám tři děti, jednu manželku celý život a mám dvě dcerky a syna, kteří mi dělají velkou radost.
0: Prosím tě, ty jsi teď pastor, ale co bylo předtím?
1: Na počátku bylo slovo. Předtím jsem dlouhé roky pracoval jako vedoucí provozu v uklidových dvou firmách, napřed v jedné, potom jsem přešel do druhé. A to byla velmi zajímavá zkušenost. Měl jsem na starost některé objekty, některé autosalony, i léčebnu v Černovicích a desítky lidí jsem měl na zodpovědnost. A to byla moc dobrá zkušenost ve vztahu s lidmi, s kolektivem, kde je desítky ženských. Si dokážeme představit, že to nebylo vždycky jednoduché, ale nádherné. I po té, co jsem odešel, máme nádherný vztahy. Občas se je navštívím, nebo když se vidíme, tak máme dobré vzpomínky. Takže tam jsem zažil tu milost, že jsem mohl být oproti tomu, jak to mám teďka, jsem hodně s věřícími lidmi, tak jsem byl vlastně obklopen lidmi, co Boha neznají nebo hledají a měl jsem možnost jednak s nima komunikovat o Bohu a jednak vidět, co prožívají, jak to řeší, neřeší. Takže to byla výborná zkušenost pro mě i ohledně vlastně vztahu s lidmi, ohledně tohodle a to mě pomáhá i do dneška v té pastoreční práci.
0: Kudy vedla tvoje cesta k Bohu? Kdy ses poprvé setkal s tou boží láskou? Dneska se to bude všechno točit kolem lásky.
1: Boží láska, to je strašně krásný téma. Někdy se může zdát až abstraktní, ale je velmi praktický. Já s boží láskou asi měříš ohledně mého svědectví, jak jsem uvěřil Boha. Protože tam se setkáváme, že po první s boží láskou asi nejvíc. No, u mě to bylo zajímavé, že rodiče mě nevedli k Bohu, protože nemohli, protože nebyli věřící. Jediné, co si pamatuju, že prababička mě někdy vykládala o tom, že byl odvalený kámen, že Ježíš vstal z mrtvých, ale to je všechno, co jsem si pamatoval. Kámošům jsem se smál, když chodili do náboženství. Až potom ve třeťáku na průmyslovce, na elektro, tady v Brně, tak kámoš mě vykládal o Bohu, ukázal mě Biblii, něco mě četl a mě to začalo zajímat. A on mě postavil před takovou situaci, kdy říkal, je tady otázka života a smrti, otázka věčnosti, jestli člověk bude žít s Bohem nebo ne. Já jsem si říkal, to bych byl hloupej, kdybych nechtěl být s Bohem jako na lepším místě, tak jsem to chápal. A on mě vedl k tomu, že je potřeba, abych vlastně měl očištěný život. Jo, Ježíšovou krví, tak mě to vysvětlil, podal mě evangelium velmi srozumitelně. A já jsem říkal, tak do toho chci jít a velmi romanticky na chmelu, jsme ještě jezdili, mě bude 50 letos, jsme ještě jezdili na chmel, tak tam jsem ještě s jedním kamošem, nějakým seníku po první životě poklekl a modlil se k Bohu. No.
0: Prosím tě, mě by zajímalo, když ty říkáš, když ti ten kamarád řekl, jo, že teda jako můžeš být tam nebo tam, že jsi teda řekl, že budeš na tom lepším místě. To mě docela zajímá, jak takový mladý člověk, teenager, jo, který v Boha nevěří, najednou uvěří.

0: věřil, že mě kámoš něco řekl. No a
1: začal
0: se dít fakt zajímavé věci.
1: Dal se poznat,
0: od té doby jsem začal číst Bibli, začal navštěvovat i církev apoštolskou, kde jsem uvěřil, a Bůh mě začal dávat poznat takovým způsobem, že jsem úplně byl v úžasu, jak to, že žiju život podobný, jako žili učedníci s Ježíšem. Strašně zajímavý.
1: Tak to trošku rozveď.
0: No, jako to, že s ním měli vztah, to, že mu naslouchali, to, že zažívali jeho přítomnost, to, že k ním mluvil, jeho moc zažívali, tak já jsem zažíval vlastně po 2000 letech to stejný. A tady bylo zajímavé to, že jsem vlastně, moje rodiče, kteří mě dali úžasnou výchovu a lásku, všechno, tak oni byli jinde najednou, že já jsem, jako oni mě v tom nemohli porozumět, ani vést, ani pomoct, takže to jsme se jako kdyby oddělili trošku ve víře, že jsem byl jinde, ale měl jsem Boha a od té doby s ním žiju a poznávám. To
1: jsou různé důvody, proč se lidé rozhodují žít s Bohem a pro Boha. A
0: no.
1: To je právě, ale to tajemství, co se stane v tom lidském myšlení, v tom srdci, tak to asi se dozvíme možná někdy až v nebi.
0: Já tomu právě úplně nerozumím. Spousta lidí vydává svědectví, že byli na dně, jo, pak začali hledat Boha, nebo hledali Boha ve všech možných alternativách, co jim vlastně nabízí všechna náboženství a všechno. A pak Boha nějak najdou. Já jsem Boha nepotřeboval v tomhle smyslu, že já jsem měl jako kdyby dobrý rodinný zázemí, všechno. A
1: prostě to
0: stejně
1: přišlo.
0: To přišlo, jako za to strašně vděčné, že ta tu boží milost, která přišla, že Bůh si nás hledá a nachází.
1: To je právě to, že Bůh hledá člověka, ať je v jakékoliv situaci,
0: je to tak,
1: že
0: jo? Je to tak.
1: Ať je spokojený, tak, ať je to ten takzvaně slušňák nebo lotr, že?
0: Ano.
1: A co bylo potom dál? Tak jsi byl na střední škole a pak ses rozhodoval, co budeš dělat dál.
0: Pak jsem se rozhodl, z toho slušňáka se stal ještě větší slušňák. Ne, jako fakt, pak jsem pochopil zpětně, když jsem četl písmo, že Bůh nám dává nový srdce, takže vlastně ten základ, co jsem měl dobré výchovy, tak najednou ten boží standard v těch srdce byl ještě daleko vyšší. To jako bylo pro mě osobně největší svědectví tehdy, že Bůh ve mně fakt něco udělal, jo, že jsem měl jeho touhy a tak. No a pak bylo dál, pak jsem měl nějaký krátkodobý zaměstnání a pak v komerční bance, to mě taťka pak vyčítal strašně, že jsem tam odešel, že jsem mohl mít dobrý zázemí, já jsem chtěl zažívat nějaký zajímavosti, jak jsem šel do soukromých firem nějaký něco zkoušet, no a pak dlouhý roky jsem teda pracoval v tom úklidu, jsem měl na starost nějaký objekty a teďka dlouhý rok. Já jsem si to hledal, myslím, od roku 2009 pracuji v církvi, takže
1: a proč?
0: Dlouhá doba.
1: Proč ses takto rozhodl?
0: No, já jsem dostal vlastně nabídku od pastora, abych prakticky to, co jsem dělal jako koníček, to znamená nějaké skupinky, vyučování, pastorační péče, nějakým způsobem tímhle jsem sloužil v církvi, tak abych to dělal naplno, abych mu pomáhal, vlastně aby on se mohl věnovat zase jiným věcem. Takže jsem dostal tu příležitost, takže jsem naplánoval svůj odchod z firmy, a během 2 let jsem předal pozici a nastoupil do církve.
1: Nebylo ti to někdy líto, že už nejsi s těmi lidmi?
0: Oni mě lanařili tam pořád, abych tam zůstal. Ty lidi byli tak nádherní. Jako líto mě to bylo v tom smyslu, že jsem je měl rád a že mě, jako kdyby bylo s nima dobře a dobře to fungovalo. Jo. Na druhou stranu jsem vešel do věcí, které mě naplňovaly. Věřím, že to je boží vůle, takže takový rozporuplný to bylo, ale jsou rád ten krok, určitě jo.
1: Tak dnes máme název toho našeho povídání Stačí milovat Boha a lidi. Stačí to?
0: Stačí to, nebo to, co tím myslíš milovat, no.
1: Já mířím tam, že pán Ježíš v Novém zákoně říká 2 největší přikázání. My víme, že ve Starém zákoně Mojžíš dostal těch 10 přikázání a Židé měli těch přikázání strašně moc a bylo to docela náročné to všechno dodržovat, nikdo nebyl schopný to dodržet.
0: Ano.
1: No a v Novém zákoně pán Ježíš říká, že jenom 2 věci stačí. Já to přečtu, je to v Matoušově evangeliu. Když se farizeové doslechli, že umlčel Saduceje, smluvili se a jeden z nich, z jejich zákonníků, se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? Mm-hmm. On mu řekl, miluji.

0: Boha, hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Mm-hmm. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá mm-hmm. celý zákon i mm-hmm. proroci. Mm-hmm. Takže tyhle dvě věci stačí podle Pána Ježíše. Jenom dvě, to by se mohlo zdát, že to je super, ne? Jenom dvě.
1: Je to krásný. A ještě se mně líbí, že Ježíš upgradeoval to druhý. A říkal, že máme milovat jedni druhý, jako on miloval nás, takže to je obrovská věc.
0: Vysoká laťka.
1: Hodně vysoká laťka.
0: No ono by se mohlo takhle zdát, když se to řekne úplně na první dobrou, že jo, to je super, z těch deseti se to smrsklo na dvě, tak to zvládneme.
1: Jako já, abych pravdu řekl, občas přemýšlím, že máme ty chvály, já tě miluju, Pane, Bože můj a takový, tak si někdy říkám, jako jestli to můžu s plným srdcem vyslovit vůbec, jo. Jestli fakt Boha miluju celým srdcem, myslí, silou, jako já si myslím, že ne. A jako myslím, že do toho dorůstáme a Bůh to ví, jako že on je v pohodě, když mu to říkáme, i když to není úplně pravda, i když jako kdyby v tom našem smyslu, že bychom chtěli víc, chtěli bychom to umět, chtěli bychom jako kdyby tu lásku mu prokazovat nějak. Takže je to taková veliká věc pro mě.
0: Co to znamená tedy milovat Boha pro tebe? Jak to teď vidíš jako skoro 50-letý muž?
1: No,
0: protože jako možná dá-li Bůh, tak za 20 let třeba zase to uvidíš trošičku jinak. Jak to vidíš teď?
1: No, jako určitě jsem se posunul jako kdyby z toho přemýšlení té platonické zamilovanosti. Stejně jako manželství, že jako na tom nemůže stavět celý život. Jako ta zamilovanost je krásná věc, ale zamilovanost sama o sobě, nebo ty pocity, nebo jak to nazveme,
0: tam
1: tak to
0: není
1: všechno.
0: Tam jsou hodně ty emoce.
1: To, ty emoce jako nejsou všechno, jsou krásný a musíme přikládat do ohýnka, aby tam byly. S těm emoce je to suchý, to je špatná věc. Ale není to všechno a přemýšlím o tom, hodně poslední dobou, a jsem trošku v kázání to zmiňoval, že je zajímavý, na jakou rovinu to třeba Ježíš staví, že on říkal, jestli mě milujete a Boha, tak zachováváte přikázání. Jo? To je až takový drsný. Ale na druhou stranu, pokud vlastně jako kdyby jsem s Bohem a chci s ním být, poznávám ho, tak přirozeně vlastně ta touha, ta jednota s ním vyústí z toho, že vlastně mluvím a jednám jako on víc a víc, takže je to jako kdyby přirozený, ne, že se snažím dělat ty skutky, abych mu ukázal svoji lásku, ale když ho miluju, tak z toho to pramení, jako z toho srdce tak nějak. A Ježíš to hodnotí, že takhle i otec pozná, že ho milujeme, když to nějakým způsobem dokážeme vyjádřit. To je takový zajímavý, že to není jenom o těch emocích, ale je to o nějaké té praxi, o těch skutcích. Což zase nemůže být jenom o tom, protože když apoštol Pavel, že on krásně popisuje lásku, 1. Korinským ve 13., tak tam říká, i kdybych vlastně vydal svoje tělo ke spálení, lásku bych neměl, než jsem nic. Takže někdy láska není jenom to, co vidíme na povrchu, ale vlastně postoj. Jo? To já jsem o tom přemýšlel, někdo prostě vydá svůj život za někoho a nemusí to být z lásky, může to být, aby byl viděn, nebo já nevím. Je to pro mě
0: můžou
1: jako
0: být různé otázky. Motivy.
1: No, ty motivy jsou důležitý pro Boha, určitě jo.

0: Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, za mikrofonem je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem je Jirka Němec, současný to druhý pastor ve Slově života v Brně a povídáme si o tom, že v Novém zákoně máme dvě přikázání, jsou to ta největší přikázání, když bych se někoho zeptala, jestli ví, co jsou ta největší přikázání, tak možná bychom trochu tápali, ale my už jsme si to tady řekli, že milovat Pána Boha, my už to víme, milovat Pána Boha a milovat lidi. Aha. Tak zatím jsme se zastavili u toho prvního, aha, milovat Pána Boha, to je základ toho všeho, kde můžeme čerpat také tu lásku k těm lidem, ale jak milovat někoho, koho nevidíme, to může být někdy problém.
1: No, já myslím, že může být problém milovat někoho, koho vidíme. Tím se potýkáme. Já si myslím, že to jako kdyby až tak veliký problém být nemusí. Že vlastně nemusíme Boha vidět, nebo nevidíme ho. Ale myslím, že nám pomáhá popřemýšlet o tom, co ho třeba těší, co mu udělá radost. Jo? Myslím, že z toho vychází vlastně nějaká láska, nějaký projev lásky, třeba máme jak nádherný knihy, nějaký jazyky lásky, že každému z nás lidí se projevuje láska jiným způsobem, nebo k nám mluví, když se někdo k nám chová nějakým způsobem. A myslím si, že to je i s Bohem a myslím, že to souvisí s tím, jak ho poznáváme, jak ho známe. Jo? Já osobně si myslím, že ho známe každý trošku jinak, mm-hmm, že to je takový jedinečný naše víra. A potom i vlastně naše láska k němu je jedinečná. Protože se odvíjí z toho, jak ho poznáme, co ho těší, jak hluboko jsme ve vztahu s ním, jak ho poznáváme. A potom na základě toho můžeme vlastně tu lásku, možná tu emoční nebo tu vnitřní, z ducha do ducha, ze srdce do srdce, kterou máme, můžeme mu nějak vyjádřit, nějak ho potěšit, nějak udělat něco, co jako se dotkne jeho srdce, něco, co k němu promluví.
0: A víš co, já se teď zeptám, a co to teda je? Co Pana Boha potěší?
1: Mě hodně pomáhá a možná jdu až na nějakou hranu, že vlastně já když vidím jak otce, tak syna, že vlastně otec tak miloval svět, že dal syna. Jo? A Ježíš tak miloval církev, že dal sám sebe za ní. Je to k nevíře, moc to nechápu, že Bůh nás tak miluje jako lidi, se nás stvořil. A myslím, že ho nejvíc těší, když se nám nějakým způsobem daří. Jo. To znamená, že když dokonce se Ježíš tak stotožňuje, až prostě na dřeň kosti, říká, jestliže uděláte něco pro někoho druhého, tak jste to udělali pro mě. Pamatuje si, jak je to v písmu, prostě navštívili jste mě, dali jste mi najíst a tak dále, učeníci byli překvapeni. A kdy? A on říkal, jestli jste to udělali někomu z těchto svých kamošů, maličkých, tak prostě jste to udělali pro mě. Takže ho těší, když prokazujeme lásku jeho milovaným dětem, církvi, a myslím si, že se to dotýká hodně jeho srdce. A myslím, že to souvisí i s tím, jestli dokážeme milovat sami sebe a jako i pro sebe něco udělat, i to bohatější, si myslím.
0: Jsou některé texty v Novém zákoně, které nám pomáhají aspoň trošičku pochopit tu boží lásku. Hmm. Vlastně celá Bible, to je hlavně ten Nový zákon, ale třeba ty Janovy listy, že? Hmm. Tam se o tom hodně píše. Hmm. Co to znamená milovat Pána Boha, že? Já jsem tady si našla takový text, někde jsem to četla. Boží láska je až zarážející. Přestože Bůh vidí naše dějiny z hůry, zná minulost i budoucnost se všemi našimi krutostmi, neptá se, zda se mu vyplatíme. Je trpělivý, každý den dává šanci, nekalkuluje, není zemdlený nebo unavený, tiše oslovuje každého z nás a je k nám osobní a férový. Touží, abychom jej poznali, ale nikoho k tomu nenutí. Dal nám svobodnou vůli jako svrchované právo na sebeurčení a respektuje je. Jen svobodné osoby se mohou milovat a důvěřovat. Zajímavé myšlenky.
1: Jako to je strašně zajímavé, že Bůh nám dal svobodnou vůli, že nám dal prostor, aby jsme ho poznali, aby jsme se do něho zamilovali. Myslím, že je jednoduchý se zamilovat do Boha, když ho člověk jako pozná, když trošku zakusí jeho přítomnost, jeho lásku, tak je jednoduché se na něho zamilovat a pak vlastně možná už je těžší tu lásku vyjádřit, protože láska je vždycky nějaký skutek a je to nějaká oběť aj.
0: Takže... A kde ho poznáme? Musíme jít kvůli tomu do církve?
1: Ještě, myslím, že to má každý jinak, ale s církví to souvisí taky. Já myslím, že nejde plně Boha poznat bez jeho těla, bez církve. Myslím, že Bůh to tak udělal, protože on přebývá ve svém lidu. Takže pro mě osobně je strašně důležitý, abych s Bohem trávil čas. Myslím, že to je ta nejcennější věc pro mě.
0: Trávil čas, co tím myslíš?
1: Když jsem s ním, já řeknu takový krásný jeden příklad, který mě teda úplně dostal. Já když jsem s manželkou chodil ještě, já jsem bydlel v Bosonhováku na Vřečkovicích, přes celý Brno, jo, bez auta, městskou, tak jsme si dlouho povídali, jak to mají ženy rády, to usínal, vždycky kontrolní otázka, co jsem říkala, jo, tak, taková legrace.
0: To známe.
1: No, známe to. Takže pak jsem rozjezdem většinou jezdil domů a tak jsem... Jenom chci říct, že každý volný čas jsem věnoval tomu být vlastně se svojí milou. Vyhledával jsem to, těšil jsem se tomu, že si budeme povídat, budeme spolu, budeme se mít rádi. No a jednou jsem takhle jel na Konečnou, kde jsem bydlel v autobusu a tam v tom polospánku tak Bůh ke mně promluvil a řekl mi něco v tom smyslu, že tak jako já se těším na Evku, tak on se těší na mě. Takže to bylo pro mě velmi silné a uvědomil jsem si, že pro Boha ten čas, co s ním trávím, je velmi cenný a že to je taky nějakým způsobem skutek mojí lásky, když jsem s ním a on je rád se mnou a povídáme si. Takže to je jedna taková věc, že jsem sám s Bohem a čtu jeho slovo, chválím ho a druhá část je, že jsem s ním v církvi. To znamená v jeho těle, kde on přebývá, kde on jedná, mluví a tak je nám s Bohem tak dobře.
0: Pán Bůh hledá způsoby, jak oslovit člověka. Mm-hmm. Už jsme to tady trošku nakousli na začátku, že on je velmi originální. Mm-hmm. A protože nás zazná, tak ví, jakým způsobem k nám promlouvat, mm-hmm. nebo jakým způsobem k nám přijít. Jaký byl ten způsob u tebe, jak k tobě přišel, nebo co k tobě promlouvá? Já jsem kdysi slyšela takové přirovnání, že jak jsme každý trošku jiný a máme každý trošku jiné vnímání, takže máme takové anténky, kterými se můžeme naladit na tu boží vlnu a že u někoho to funguje hodně v přírodě, u někoho, já nevím, při hudbě, u někoho o samotě, že to máme každý trošku jinak.
1: No, já to mám tak, že až jsem zjistil, že to někoho irituje, kdo to má nastavený jinak, že já třeba, když se připravu na kázání nebo jsem s Bohem, bo chci, aby ke mně mluvil, chci mi být blízko, tak si dám sluchátka, jako máš ty, a pustím si nějaký chvály a můžu být třeba v kavárně někde, když nemám tu možnost být o samotě a vypnu okolí a jsou takhle s Bohem a rozjímám s ním, takže někdy moje práce, moje příprava se může zdát u kávičky, u sluchátek taková, jakože tím někdo pohrne, ale to je můj způsob, jak se setkávám třeba s Bohem, jak jsem mu blízko.
0: Jaké jsi prožil takové zásadní doteky boží lásky ve svém životě? Tak mluvili jsme tady o tom, kdy jsi poprvé poklekl a poprvé se modlil takovou tu modlitbu vydání, jak my říkáme křesťané, že ses otevřel Pánu Bohu, řekl si mu, jestli existuješ, tak se mi prosím tě dej poznat.
1: Ano.
0: On to slyšel a udělal to, dal se ti poznat.
1: On to udělal, naštěstí jo, mě vyslyšel, takže moje víra není na základě víry mýho spolužáka, ale na základě toho, že jsem Boha začal poznávat. Mně se strašně líbí třeba v písmu, jak myslím Ondřej s Petrem, bráchové, jeden přivedl toho druhého k Ježíši, aby ho poznal. Mm-hmm. Jo, a to si myslím, že máme dělat, takhle můžeme Boha poznat osobně a nebýt jenom závislý na víře někoho druhého. Takže jsem mě dal poznat a ten dotek boží lásky, já jsem jich zažil spousta, ale takový jeden krásný a nejvíc takový silný byl možná, když jsem byl pochřtěn Duchem Svatým, s tím kámošem, jak jsme uvěřili, tak jsme oba toužili být pochštění duchem a mluvili v jazycích a tak. A ten kámoš, co nás přivedl k Bohu, ani se před námi nemodlil v jazycích. Jo? Takový, nechtěl nám to ani pořádně ukázat a tehdy se na nás nemodlili ze vzkáráním ruku, ano. Jak to dneska děláme. Takže jsme každý svou cestou hledali Boha, aby nás naplnil. No a jednou kámoš přišel a já jsem naplněný duchem, modlím se vás, a si říkám, bože, jak je to možný, jak to, že já ne, takže jsem trošku říkal, bože, a co já? No a jednou jsem takhle, vždycky jsem večer Boha prosil o to, a jednou jsem takhle jel do školy, úplně si pamatuju, tehdy z Bosonoch jezdil autobus kolem Ronda, tak v té zátočině najednou jsem zjistil, že ty lidi, co tam jsou všude kolem, že je strašně miluji, že se na ně usmívám. Já jsem se cítil jak blázen, říkám, musím se nějak zakryt nebo něco, ať si nemyslím, že jsem se zbláznil. Říkal jsem tomu kamošovi, co nás přivedl k Bohu, a on prej, asi seš pokřtěný duchem, tak se začnu doma modlit v jazycích. Takže jsem čekal, až přijdu dom, začal jsem se modlit k Bohu a najednou i ten dar byl uvolněný a byl to takový první projev té obrovské boží lásky k lidem, že jsem zjistil, že jsem fakt naplněný duchem, přeplněný.
0: A jak jsi to měl předtím? Měl jsi rád už lidi předtím?
1: Já
0: víš, jako každý jsme nějaká lidi. Povaha, jo?
1: Jo.
0: Byl jsi rád s lidma?
1: Já jsem měl rád lidi, už od malička jsem se snažil pomáhat těm slabším a tak. A pak, když jsem uvěřil Boha, tak se to fakt jako kdyby ještě zvětšilo. A pak, jak Bůh proměnil srdce a pak ještě mě naplnil duchem, tak je to
0: a
1: krásné.
0: A proč jsi vůbec chtěl být naplněný duchem? Co jsi od toho očekával?
1: Já nevím, bylo to takový fascinující vidět, jak to proměnilo učedníky. Jsem to četl, jak jsem říkal, jsem začal číst Bibli.
0: Že jsi četl třeba v těch skutcích?
1: V těch skutcích, jak byli naplněni duchem, začali se mluvit nových jazycích, začali být smělí, že jo, Petr, který zapřel Krista, tak najednou všechny osočoval, jo, mohl být za to, že jo, zabit, vy jste ho ukřižovali. Přišla tam moc, přišla tam boží sláva, takže bylo to takový inspirativní, že to je něco víc, jako co ještě Bůh dává. A my chceme lidi víc, my chceme to nejlepší, takže i já jsem to chtěl. No, tak to byl asi ten důvod.
0: Stačí milovat Boha a lidi. To je to, o čem si povídáme dnes ve Fortepiano. Mm. Takže když to zhrneme tady, tuhle naší část, o které jsme si teď povídali, milovat Pána Boha, bereš to jako, že je to základ toho všeho?
1: No, jako pro mě to je úžasný základ. Já obdivuju lidi, co milují druhý bez Boha. A mají to o moc těžší, abych pravdu řekl. To máme lehčí, protože on rozlil svoji lásku do našich srdcí a my se to učíme používat. A znám lidi, co milují druhý a Boha ještě neznají.
0: A obětují se,
1: Boha,
0: že?
1: Ještě neznají. A jako klobouk dolů. Takže pro mě osobně to je základ. Jako v rodině, v manželství, ve všem. Já si nedokážu představit fungovat dneska vůbec bez poznání Boha, bez jeho lásky, protože vím, že to je velmi praktická věc. Naše láska má nějaké hranice a u mě to funguje tak, že už prostě se mi nedostává, tak můžu jít k Bohu a mám víc trpělivosti, nápadů. Jo, změní se věci a Bůh tam jako kdyby doplní, dolije, že zase můžu pokračovat z tého milosti a lásky. Tak jsem na to strašně vděčný. Moc nám to pomáhá prakticky v manželství.
0: A dá se to nějak předat? Stál si také před tou otázkou jako každý rodič, který má děti. Jak těm dětem přiblížit boží lásku? Že předat se to
1: úplně
0: nedá. Ale
1: si budeme říkat, co chceme, tak oni stejně budou kopírovat většinou náš život. Takže můžeme toho napovídat spoustu a je dobrý jim říkat věci. A pak ten příklad hodně inspiruje. Nicméně každý má vlastně svobodnou vůli, o které jsme se bavili. A každý se vydá nějakou cestou a je to milost, když jako kdyby děti se dostanou k té osobní víře jako my. A za to se modlím, aby naše děti, moje a vlastně všech, co znám v církvi, následovali Boha a aby ho znali, že oni ho budou milovat, když ho poznají a to je takovej, jako kdyby, takovej kruh, kdy se to jako kdyby stupňuje, kdy člověk se odváží Bohu důvěřovat natolik, že mu svěří svůj život a pozná Boha fakt, že je dobrý. Jo, že už nedržíme svůj život ve svých rukách, ale svěříme ho jemu. Pak ho můžeme poznávat a být naplněn jeho láskou a jako ten život získá úplně jiný rozměr.
0: Hodně rodičů se trápí nad tím, jestli dětem dostatečně ukázali na Pána Boha, kde udělali chyby, když třeba se děti vydali jiným směrem a tak dále. To všichni, kteří máme děti, známe, že se někdy nad tím i trápíme a modlíme se, kde jsme udělali chybu. A ptáme se nebo hledáme ten způsob, jakým nejlepším způsobem těm lidem můžeme Pána Boha přiblížit. Hmm. Na co ty si přišel ve svém životě?
1: Asi to nebudu vztahovat jenom na děti, ale všeobecně na lidi, kterým nějakým způsobem chceme přiblížit Boha, svědčíme nebo toužíme, aby uvěřili. Tak jedna z věcí, co jsem si uvědomil, že my nemůžeme očekávat, že oni budou tam, kde jsme my, po x desítkách letech, prostě hnedka. Jo, ta cesta jednak má každý jinou a jednak, když na ní nastoupí, tak prostě jsou různé oblasti, v kterých jinak Bůh s nima jedná, jinak prostě rostou a tohle nemůžeme očekávat, že nás budou kopírovat, jako kdyby přesně, jak jsme žili my, ani to očekávat, ale myslím, že to nejcennější je, co jsem zmiňoval, jako se nám podaří seznámit s Bohem a prostě, aby s ním žili, tak...
0: Aby si to vyzkoušeli.
1: Aby si to vyzkoušeli, aby Boha poznávali, aby k ním mluvil, aby je proměňoval, protože tehdy to je trvalý, že jo, jestli něco udělají, protože jim něco řekneme, je to hezký z poslušnosti, ale není to trvalý. Takže když Bůh promění jejich srdce a postoje, tak to je věc pevná a trvalá. Takže za to se modlím a potom toužím, aby ti, co Boha neznají ještě, anebo mu nevydali celý svůj život, aby k tomu došli, protože to je to, o čem to je. Jako jsme tady chvilku na světě a co potom, jako kde budeme.

0: Na Rádiu 7 pořad Fortepiano vstoupil do své druhé poloviny. Povídám si dnes s Jirkou Němcem o dvou největších přikázáních. Vy, kteří posloucháte, tak už víte, která to jsou. A vy, kteří jste si pustili naše vysílání třeba teď, tak se zkuste zamyslet, jestli byste věděli, která jsou to ta dvě největší přikázání. Protože Pán Bůh nám dal ve Starém zákoně 10 přikázání. Židé to měli ještě složitější, ty jich měli strašně moc, několik set, ale v Novém zákoně Pán Ježíš udělal docela revoluci ve všech věcech a zdálo by se, že to zjednodušil, ale ty nároky, které na nás má, dá-li se to tak říct ovšem, jsou možná ještě trošku vyšší než v tom Starém zákoně, já tedy nevím, nechci se do toho úplně pouštět. Jiří, jak ty to vidíš?
1: No, tak já myslím, že zase nám Ježíš ukázal, že potřebujeme Boha, aby jsme naplnili ty přikázání. A myslím, že to je hlavní, o co Bohu jde, aby jsme byli s ním. A z toho vychází náš život, z toho vychází ta láska.
0: Jde tam o ten vztah.
1: Jo, jde o ten vztah, z kterého vychází podle mě úplně všechno. Hmm.
0: My jsme si tady už povídali o tom, co to je milovat Boha na základě tvého příběhu osobního. Jak můžeme Boží lásku poznávat, těch způsobů je určitě strašně moc. Jak můžeme Pána Boha poznávat a jeho lásku, protože on je všechno ve všem. Ale jak je to s těmi lidmi? Ty už si řekl, že obdivuješ lidi, kteří milují lidi a nevěří v Pána Boha.
1: No.
0: Skutečně takoví lidé kolem nás jsou, musíme to poctivě říct, že to tak je. A musí také někde čerpat k tomu tu sílu. Bez toho to nejde. A my jako věřící lidé, křesťané, máme ten zdroj, kde čerpáme, a to je Pán Bůh sám, Pán Ježíš Kristus.
1: Kéž bychom čerpali.
0: Ano, ano, ano. A platí to, že kdo miluje Boha, miluje lidi. Protože milovat lidi bez Boha jde, ale milovat Boha a nemilovat lidi, to nejde.
1: No, Ježíš to byl celkem striktní, nebo apoštolové, oni říkali, že to nejde prakticky. Nemůžu nenávidět bratra a říkat, že miluju Boha, jako to pak si člověk na něco hraje. Jo, pokud je ta láska k Bohu opravdová a jeho láska je ve mně, tak se prostě projevuje i k lidem, no.
0: Někde v Novém zákoně je také to místo, ale nenašla jsem si to, takže budu to parafrázovat, že kdo miluje Boha a nenávidí svého bratra, a teď nevím, jak to pokračuje dál, že to prostě nejde.
1: Že to nejde, jako že to je lež, že je veleží, že to prostě nejde dohromady. Asi na to schválně ťukl autor, protože možná se tak někteří chovali, jakože ústy vyznávali, že milují Boha, ale jejich život tomu nenasvědčoval, tak jasně striktně to napsal.
0: Setkáváme se přece i mezi křesťany s tím, že máme problémy v našich vztazích.
1: Máme.
0: A že tam někdy přijde i ta nenávist, neodpuštění, různé těžké věci. Co s tím?
1: Já myslím, že není problém, když to přijde. Myslím, že to je normální a v každém vztahu, jak víme, ať už v osobním, rodinném, církevním, pracovním, nastávají situace, kdy prostě se to tře a kdy každý smýšlíme jinak. A jenomže otázka je, co s tím. Jako není problém, že si ublížíme, není problém, že ti řeknu něco, co ti ublíží. Problém je ten, co s tím uděláme. Jo? Jestli ty se to necháš v sobě, necháš to tam zahnít, řekneš to svým kamoškám a už to valí a je to problém veliký. Jo? Ale jestli přijdeš za mnou a řekneš, prostě ty jsi mě řekl to a to, myslel jsi to tak, jo? A vyjasníme si to, můžeš mě odpustit, já si můžu dát příště pozor. Bůh k tomu vede, že si máme hlídat, co říkáme, a máme taky jednat s tím hříchem nebo s tím, co se nám nepodaří. A to je způsob lásky. To je těžší, to je ta úzká cesta. Když se to nechá jen tak, je to jednoduchý, zamez pod koberec. Ale je těžší vlastně, jako kdyby to nepříjemný vyhrabat a odstranit s Boží pomocí a tehdy se uzdraví ty vztahy. Takže myslím si, že to je složitější cesta, je to práce, ale stojí to za to. A s Boží pomocí to prostě jde a musí to jít. Já jsem strašně smutný, když si lidi v sobě drží dlouhou dobu, roky něco proti někomu, neřeší to, nebo o tom mluví pak s někým druhým. Myslím si, že Bůh je z toho smutný a tohle není naše cesta pro nás v žádném případě.
0: Tam to druhé přikázání, které říká Pán Ježíš, zní přesně Miluj svého bližního jako sám sebe. Ten pojem bližní nezahrnuje nutně jenom křesťany.
1: Ne.
0: Bližní je každý člověk, ne?
1: No, myslím, že není každý. Promiň.
0: No, povídej.
1: Mně se líbí strašně to podobenství, kdy Ježíš vlastně mluvil o tom, o té pomoci druhému člověku. Jo? Oni se ptali, kdo je můj blížní, že jo, aby vlastně jako kdyby se vyhnuli tomu, že by někoho měli milovat nebo na tom pracovat. A on tam popisuje ten příběh, kdy někomu ublížili, zbili ho člověka a teďka chodili kolem různí lidé a jeden mu potom pomohl, ten, o kterým by se to nečekalo. A Ježíš to úplně otočil, tu otázku, a vlastně říká, kdo je tvým blížním? A ukazuje, tak jak já jsem to pochopil, takže vlastně bližním je ten, koho já si udělám bližním, pro koho já ten skutek lásky udělám. To znamená, že na mě záleží, jestli ty budeš mým bližním, jestli to bude tamten člověk, tamten, že to není otázka, že Bůh nám říká, ten je tvůj bližní a ten není, ale je to otázka, koho já učiním svým bližním, komu já vyjádřím tu lásku nějakým způsobem. Myslím, že to jede víc do hloubky, a když to schválně otáčí a dává to na nás, komu ty budeš bližním. Mm-hmm. Takže takhle to, jak to chápu já, je to strašně zajímavý.
0: Láska se vždycky nějak projevuje, a když mluvíme teď o té lásce k bližnímu, o lásce k lidem kolem nás, jde to vůbec?
1: No jde to. Hele, ještě to jde, ještě prostě tady církev, je tady Duch Svatý, ještě to jde, protože až budeme vzatí, tak to bude velký problém. Jako, jo. Ale dneska to ještě jde a s Boží pomocí to jde moc dobře. A myslím si, že i když to není jednoduchý, protože jsme lidé, kteří dělají chyby, jak jsi říkala, kteří ubližují, i když nechtějí, tak jde to navzájem si odpouštět, milovat, ukazovat si zrcadlo a musíme to dělat, musíme v tom růst. A
0: dá se to naučit? Svým způsobem asi jo?
1: Jako dá se naučit, já si myslím, že pro nás je potřeba vědět, že i to vyjádření lásky se dá naučit, že každý vlastně přijímáme jinak tu lásku, nebo je nám jiným jazykem ta láska vyjádřena, jako srozumitelná. Takže to se dá naučit a jako co třeba mě pomáhá, když si pamatuju, když jsem byl ještě v úklidové firmě, tak tam jsem se setkal s člověkem, kterýho jsem měl problém milovat. Jako fakt to bylo správce autosalonu. Pak teda po nějaké době jsem slyšel, že měl bouračku, že zemřel. Takže to je taková smutná věc. Ale když jsme byli v kontaktu, tak on mě strašně iritoval, protože tam člověk strávil tolik času a tolik telefonátů, tolik nepříjemností, aby to bylo autosalony musího špígl nigl, že jo, ty podlahy, všecko. A tam se to nedařilo nějakou dobu, chemie a tak. A úplně to bylo strašně nepříjemný, v noci jsem tam jezdil a tak a měl jsem problém asi toho člověka milovat. A pak zase Bůh je tím naším zdrojem nebo pomocí, protože stejně jako všechny věci předkládám Bohu, takže i tuhle nepříjemnost. A Bůh mě dal zažít úžasnou věc a slyšel jsem to od více lidí, nejenom, že jsem to prožil já, ale že mě dal prožít lásku k němu. Jako kdyby tu boží lásku a taky mě dal porozumět, proč on tak jedná třeba. Jo. A to byla obrovská změna, to říct, pro mě uvnitř, jak jsem k němu pak mohl přistupovat, co jsem vnímal a takže zase Bůh mě v tomhle velmi pomohl. A jako někdy to je těžký, ale dá se to učit, můžeme od Boha přijímat jeho milost, lásku, moudrost, takže je to práce, ale jde to.
0: Tak to je ten případ, kdy já mám problém někoho milovat, protože se třeba nějak vůči mě chová a dělá problémy a tak dále a tak dále. A pak je tady druhá strana, když mě někdo nemá rád. Setkal ses někdy, měl jsi někdy takový případ, že jsi cítil, že tě někdo nemá rád?
1: Já nevím, jestli to bych taky to není vyloženě snadné. Řekl, nemá rád, ale někomu nemusím být po chuti.
0: No.
1: Jak už jsem zmiňoval, některé moje nastavení můžou někoho iritovat, někdo to má nastavený úplně jinak. A já nevím, se musíme přijímat v lásce, musíme pochopit toho druhého.
0: Víš, někdy cítíme třeba, ani to neumíme pojmenovat, že někdo s námi má problém. A teď jako, jak se k tomu zachovat? Bible nás vyzývá k tomu, že když někdo proti nám něco má, tak abychom my šli za ním. Ne on za námi, ale my za ním. Že někdy je to lepší, než vyčkávat, že se to změní, jít a zeptat se, prosím tě, vnímám to nějak. Možná, že se pletu, ale zdá se mi, že proti mě něco máš.
1: No, jako tohle je úžasný. Jako Bible je návod pro život, fakt. Nejenom, že se setkáme s Bohem, písmu a tak, ale fakt je to úžasná pomůcka, jak to říct.
0: Ale není to snadné.
1: Jo, to nikdo neříká, to je těžký boj, ale nebýt toho, že víme tu cestu, tak po ní ani nevykročíme, ale fakt i za někým i vnímá, že proti tobě něco má, otevřít tu věc, popovídat o tom, najít s Bohem nějakou cestu, tak to je úžasný, než když něco, jak jsem říkal, tam zůstane pod povrchem, zahnívá to je veliký problém. Takže Bůh nám radí, že Bůh hodně mluví o vztazích, protože z toho pramení vztahu s Bohem a s lidmi všechno, tady mluvíme o té lásce, jo. A taky písmo říká, že nemáme říkat nic, co by nebudovalo druhé. Jo. Takže někdy ublížíme slovem, někdy skutkem, jo, různě. Takže je potřeba to otvírat.
0: Stane se to. Protože jsme jenom lidé. Jsme jenom lidé a stane se to.
1: Je to tak? Chyby děláme.
0: A ještě jedna věc je, o které bych se chviličku chtěla zastavit, a to je prokazování lásky. Pán Bůh nás k tomu taky vybízí. Bible nás k tomu vybízí, abychom si prokazovali lásku. Tady mám jenom jedno místo z Janova listu. Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás a on nám to nějak prokázal, ukázal, dokázal a stále ukazuje a vede nás k tomu, abychom to i my dělali. A zase těch případů a příkladů může být mnoho, jak i tou láskou si můžeme někoho získat, že?
1: Jako Bůh si nás získal svoji lásku, to je prostě jasný. On dal sám sebe, on dává, on o nás přemýšlí. Já jsem někdy fascinovaný tím, jak Bůh někdy prokazuje jeho lásku, že jako dovolenou, když vybírám čas odpočinku, jak mě Bůh dá milost najít něco, kde to sedne, kde prostě jsou věci, které bych sem jako třeba ani nevěděl, že tam budou a on to ví, jako, takže on o nás přemýšlí a prokazuje nám lásku, jako, že nám ukazuje, že na nás myslí. A stejným způsobem, když tu lásku prokazujeme my druhým lidem, tak oni ví, že na ně myslíme, že s nima trávíme ten čas. To je vlastně nějaký ty způsoby, jsme se bavili. Myslím, že pro Boha nejcennější je ten čas, který s ním trávíme. Pak vlastně jako kdyby, že odložím přikázání a jsme v tom v jednotě. A s lidma to je prostě, když někomu prokážeš přijetí, to je veliká věc.
0: Posloužíš někomu nějakým způsobem prakticky, že?
1: Prakticky pomůžeš, dáš peníze, čas, modlitbu, všechno vlastně, co vidíš, nějakou potřebu, co ten člověk má, a Bůh ti k tomu dává milost, aby si naplnil, tak to k člověku mluví. To člověku mluví a váží si to, a jak říkáš, může si ho získat. A myslím si, že hodně i v dřívějších dobách církev fungovala tak hezky, že vlastně jako kdyby můžeš získat člověka beze slov možná, že? A jakože může přemýšlet o té lásce, kterou zažívá s tebou jako z církví a pak k tomu přidáš evangelium. Jako.
0: Možná i v těch případech, kdy jsme v rodině, kdy ostatní nejsou křesťané, tak tam místo slov by měly nastoupit ty skutky lásky.
1: Mě fascinuje to písmo, jak Bůh promlouvá k ženám, že když mají manželi nevěřící, že dokonce můžou beze slov získat svým chováním.
0: To je docela síla, že?
1: No, jako, to je velká inspirace pro posluchačky. Věřím, že spoustu ženských věřících mají manželi, kteří nevěří v Boha. A tohle to je jeden z velkých způsobů, jak Boha můžou vlastně zprostředkovat manželům.
0: Tak jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodina uteče rychle.
1: Utekla rychle.
0: Utekla velmi rychle. Já tady mám ještě citát z 1. Petrova listu. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte. A jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Jásáte nevýslovnou vznešenou radostí.
1: To je co?
0: Jásáš někdy?
1: Já sám. Já někdy sám v církvi, někdy klečím, někdy jásám. Naučil jsem se, že se moc nedívám na to už, jak lidi reagují třeba na mě, ale někdy jásám před Bohem. Někdy si víc uvědomím, jaká milost to je, že mě našel a kde žiju, jako mám církev, přátelé, rodinu, jak se Bůh o mě stará, takže někdy já sám, když zažiju jeho přítomnost, jeho lásku, je dobré žít s Bohem, stojí to za to a pozbuzuju všechny, aby jsme do toho investovali nejvíc, do lásky k němu a k druhým.
0: Ono totiž, když druzí lidé a na sobě navzájem vidíme tu lásku a tu radost, tak nás to přitahuje.
1: Je to tak?
0: A úplně poslední, můžeme dát jen to, co máme. Tím bych chtěla skončit dneska, protože nemůžeme lidem něco vyprávět a vykládat, co sami nezažíváme, co sami nemáme, co jsou jenom naučené nějaké poučky nebo něco, co jsme kdysi prožili, že je to tak.
1: Co není čerstvý, tak je mrtvý a lidi to poznají. Proto pro nás, pro věřící, je to hodně důležité, aby jsme měli čerstvý vztah s Bohem. Ne nostalgicky, co v devadesátkách bylo, že jak jsme si o tom povídali, ale aby jsme dneska prostě zažívali Boha, dneska ho poznávali a takhle ho lidem ukázali a vedli ho k němu a vzájemně si pomáhali ve víře. To čerstvost, máme rád
0: všechno. Tohle čerstvé doporučuje můj dnešní host ve Fortepianu, Jiří Němec. Děkuji, Jirko, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A zveme i vás, milí posluchači, abyste čerpali z té studny Boží, ano, která je nevyčerpatelná. A abychom všichni společně stáli za tím, že stačí milovat Boha a lidi a dělali to.
1: Ano.
0: Děkuji ti, Jirko.
1: Ať tam Bůh v tom pomáhá.
0: Děkuji, Jirko.
1: Děkuji taky.

Na Rádiu 7 končí repríza pořadu Fortepiano. V něm tentokrát Lenka Malinová hostila Jiřího Němce a povídali se na téma Stačí milovat Boha. Premiéru dalšího Fortepiana nabídneme na Rádiu 7 zase v pondělí v 10 dopoledne. A tentokrát bude hostem Lenky Malinové Samuel Kaleta. Téma pořadu zvolili Stará láska nerezaví.

0: Vezměte nás třeba na zmrzku. Léto s Rádiem 7.
1: Je 12 hodin, půlí se den. Posloucháte sobotní vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vám klidný den přeje Kateřina Hodecová. A právě protože je poledne, pojďme si připomenout, komu patříme a kdo je tvůrcem tohoto světa. Pane Bože, děkujeme ti za to, že víme, že jsi, že působíš v tomto světě, že se dotýkáš nás osobně. Děkuji ti za to, že pracuješ v našem srdci, že nás nenecháváš klidné a spokojené v tom, jací zatím jsme a jak žijeme. Děkuji za to, že nás vedeš vždycky k dobrému a že nám postupně ukazuješ, co potřebujeme vidět a v čem máme slepou skvrnu. A tak díky za tvou laskavou lásku. Děkuji za to, že tě ničím nemůžeme odradit od sebe, že ses opravdu rozhodl nás milovat a že jsi Bůh a tak neměníš rozhodnutí, jak na běžícím páse. Děkuji za to, že jsi pevný, stálý, ten náš pevný bod života, na kterém skutečně můžeme stát. Děkuji za tvou každodenní laskavost a tvůrčí lásku napřaženou směrem k nám. Pomoz nám, pane, být čitelnými pro druhé lidi v tom, jak působíš v našem životě. Dej nám tu mírnost a schopnost sdělovat to, jaký poklad v tobě máme a co všechno žijeme, díky tomu, že jsi z nás zamiloval. Amen. No a teď už je čas pro pořad Pohovka. Dobrý poslech.
2: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
3: U mikrofonu vítám Janu Zibalovou, zpěvačku Bratislavy, která pochází z Ivanky pri Dunaji a ta se pojí s jejími pěveckými a skladatelskými počátky. Vítej.
4: Děkujem.
3: Na webu si zveřejnila vášeň pre hudbu, tvorbu piesní a nazeranie na pieseň jako modlitbu som zdedila po mojom otcovi, ktorý založil a dlhé roky viedol Big Beatový spevácky zbor, v ktorom som aktívne pôsobila aj ja. Jaké máš spomínky na Big Beatový spevácky zbor?
4: No tak v podstate celé moje detstvo bolo vlastne nejako prepletené s týmto zborom, že ja čo si pamätám, tak my sme vlastne naozaj mali strašne často takéže nácviky, takmer každú nedeľu sme chodili niekde spievať, nielen teda vo farnosti v Ivánke, ale aj do rôznych iných farností po celom Slovensku, takže ja si pamätám, že sme veľa chodili boli sme veľa v autobusoch a partia spevákov, hudobníkov, takže toto si tak s tým spájam, hej.
3: Ja tady mám práve pred sebou fotku, kde je takový hlouček detí, tvých sourozenců nebo bratranců a sestřenic a ty si tam tak jako takové blondýnka asi tehdy, nevím, je to jedno. A tak jako zasněně koukáš, to je ocino na té fotce? Ano. Jo, tak tatínkovi koukáš na harmoniku. Jakou jako nejlepší hudební nebo životní radu ti dal tatínek?
4: Tak môj otec, on je, ja k nemu úplne vzhliadam, čo sa týka aj hudby, ale aj teda, čo sa týka iných vecí. A naozaj veľmi, veľmi ma on inšpiroval tým, že on vlastne študoval kompozíciu, čiže aj to, že ja skladám piesne, určite nejakým spôsobom je ako keby ovplyvnené aj ním. Ale že čo si tak pamätám, alebo čo si tak veľmi vážim, je, že vždy, keď sme spievali aj s tým zborom, alebo teda s tou Big Beatovou kapelou, tak vždy pred každým spievaním tomu predchádzala vlastne modlitba, že nech je to spievanie na Božiu slávu a nie na našu. A že toto sa mi tak úplne vštepilo a že to sa snažím aj ja tak žiť.
3: Hudba je pre mňa niečím, čo oživuje moje srdce. Je to zároveň prirodzený spôsob vyjadrovania toho, čo prežívam. Co prožíva v súčasnosti Jana Zibalová?
4: No, tak keby som teraz mala popísať všetky svoje emócie, tak to by sme to boli ešte asi 3 dní a to asi by nebol úplne dobrý nápad.
3: Môžeš tady z Campfestu.
4: Ale veľmi sa teším, že som teraz na tomto Campfeste, vlastne v Kráľovej Lehote, lebo je to naozaj miesto, kde vlastne stretávam mnohých známych ľudí príjemných. Je to veľa hudobníkov, a takže je to naozaj taký ako keby aj môj svet, takže z toho sa veľmi teším. A v podstate mám teraz také také obdobie, že čo sa týka teda tej hudby, že vlastne som v takom stave, že by som chcela trošku pokračovať vlastne v nejakej novej hudobnej tvorbe, sú nejaké nápady, sú aj nejaké ako keby spolupráce, ktoré sa rozbiehajú, tak uvidíme, že kam ma to zavedie.
3: Hráš na nejaký hudobný nástroj?
4: No, ja hrám podľa mňa veľmi amatérsky na gitaru a na klavír. Hej, tak základne, aby som vedela k tomu spievať.
3: Během loňského ročníku Campfestu si hrála v deštičku na traktorové vlečce za zpěvu Nech padá na nás oheň z neba. Tak co si prožívala, když si prosila o oheň a padal dešť?
4: To je dobrá otázka. No my sme sa tedy veľmi modlili, že nech teda nezačím prešiel, lebo boli také tie predpovede šeliaké, čiže my sme vlastne spievali s tým, že možno ani spievať

0: Kdy jsi byla Bohu nejblíž nebo nejdál?
1: Paradoxně, že vlastně, jak jsem robila ten album Blízkost, respektive předtím, ako ty písně vznikaly a ako jsem ich některé dokončovala, tak jsem prežívala naozaj velmi intenzivní blízkost. A mala jsem naozaj velmi takú silnou potřebu vlastně dať to von a podělit se o to s lidmi. Čiže vtedy podle mě jsem naozaj zažívala velmi, velmi intenzivní blízkost a přitom to bylo spojené aj možno s takými ťažkými obdobiami, ťažkými chvíľami. A ta vzdialenosť od Boha, no aj sa ma už niekto pýtal, že ako by sa volal môj druhý album, tak som mu povedala, že asi by sa možno volal, že Návrat. A že je to presne to, že vydala som album, ktorý hovorí o blízkosti a že potom prišlo také obdobie, kedy zrazu som sa naozaj takže vzdialila od Boha. Neviem proste ako keby, že čo všetko za tým je, ale že som zažila ako keby v niečom taký úplný opak a že to je presne o tom, že stáť na tom, na tej pravde, že on je blízky, aj keď to práve necítime. Takže vlastně jsem se už asi zamotala, ale...
0: Já myslím, že ne, že jsi to popsala jako moc, moc pěkně a trefně. Často se ptám křesťanských interpretů, co pro ně znamená chvála. Protože okem pozorovatelským, když se na to podívá na křesťanskou produkci Nevěřící člověk, tak vidí, že všichni zvedají ruky, že je to taková trošku show a chtě, nechtě, se tam krádá se tam takový pocit, že je to prostě jenom show, že to je hraný. A že Bůh je teda jako úžasný, mocný a koná divy a zázraky. A kde si, co si, pojďme teď všichni se radovat a tak. Jaký je tvůj postoj ke chvál? Co to pro tebe znamená?
1: Já jsem těž byla někdy v té kategorii alebo skupině lidí, kteří se pozerali na takýchto úvodzovkách, jakože chváličová charizmatikou, jakože s takým opovrhnutím, že jsem se na nich pozerala, že pre pána Jana, že ty si iba jdu na nějaké vlně emocí a že je to prostě úplně mimo, hej. A jsem se z nich, dá se podat, že aj smiala. Čiže je to jakože vtipné, že pán Boh vlastně si ma takto používá, že vlastně teraz jako keby se modlím a vovádzam lidi do modlitby, do chvály. Ale pre mňa toto bolo iba niečo povrchové, čo som videla, ale pre mňa osobne vlastne chvála je postoj srdca, že vôbec to ako keby není o ničom, čo vidíme na vonok, hoci tam sa to potom ako keby tiež vie prejaviť, ale že primárne je to vlastne môj postoj srdca, že vlastne ako keby vyvyšujem alebo chválim Boha za to, kým pre mňa je. Že ani nie, že čo pre mňa spravil, ale že kým pre mňa je, napríklad za to, že je proste, že je blízky, hej, alebo že je verný a tak ďalej. A že tá chvála pre mňa je aj ako keby v takej praktické rovine, že nie iba spievať piesne, že Pane Bože, milujem ťa a neviem čo, dôverujem ti, ale že to aj naozaj ako keby robí v tých skutkoch. A teraz keď ja niekde spievam, že Pane Bože, milujem ťa, si mojou najväčšou túžbou a pritom robím niečo úplne iné, tak je to vlastne farizejské, je to pokrytecké, je to fake. Nie je to niečo ako keby reálne a ja som na to taká citlivá, že snažím sa jasne dávať na to ako keby veľký pozor, že čo hovorím a že čo naozaj skutočne ako keby konám. Takže tá chvála vôbec nie je o tom, že idem niekde do nejakého kultúrneho domu, ktorý je krásne celý vysvietený, nazvučený a si tam proste ideme na dobrej hudbe, ale že vlastne to v praktickom živote žijem každý deň.

Je 13 hodin, posloucháte Rádio 7. Hezký den vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová a teď zavolejte svoje děti. Je jejich čas, jsou tu korálky. Víte, děti, že v lese žije zvláštní tvor, který má rád bahenní koupele. A to není vše. Hlínu má neustále na svém čumáku a dokonce si v ní hledá jídlo. To je co? Také jste na něj zvědavé jako já. Tak už konec čekání a honem do korálků. Začínáme.

0: Ahoj děti, vítejte v Korálkách, v pořadu plném písniček a pohádek právě pro vás. Dnešní vyprávění zaměříme na jedno zvířátko. Schválně, poznáte ho podle jeho zvuku? Tak co, uhádli jste? Určitě to znáte. Je to prasátko. Prasata jsou třeba v chlívku, jako prase domácí. A z něj pak máme maso. A nebo prase můžeme vidět v lese. Tam se mu říká divoké prase, nebo také kanec, když je to samec, a bachyně, když je to samička. Divoká prasata jsou velmi chytrá a opatrná zvířata. Mají výborný čich. Cítí potravu i několik metrů pod zemí. Ráda hrabou rypáčkem v půdě a hledají kořínky, žaludy, bukvice, kaštany, houby nebo brouky. Někdy si pochutnají i na plodech, třeba na jablíčkách nebo dokonce i na malých zvířátkách. V lese jsou prasátka opravdoví úklidoví mistři, protože se postarají o zbytky potravy, která by jinak zůstala ležet. Prasata v přírodě pomáhají i lesu samotnému. Tím, jak ryjí půdu, kypří zem a pomáhají semenům stromků, aby mohla snáze klíčit. Takže i když to vypadá, že prasátka jen dělají nepořádek, ve skutečnosti pomáhají přírodě dýchat. A víte, že bachyně, tedy samička, bývá velmi starostlivá maminka? Oselátka se pečlivě stará, hlídá je. Když hrozí nebezpečí, například od lišky nebo od vlka, chrání je. V lese žijí většinou společně celá skupina prasátek. A když se cítí v bezpečí, umí být hravá a skotačivá. Věděli jste, že divoká prasata, když je sníh nebo déšť, dokáží si postavit útulné pelíšky z listí a větviček? Divoké prase možná vypadá drsně, ale ve skutečnosti je to chytré, silné a pro přírodu důležité zvíře, které udržuje les zdravý a živý.
1: No ano, milí čuníci. V řadě za sebou tři čuníci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Dobrý den, holky a kluci. Na svých minulých výpravách mi všechna zvířátka vyprávěla o moudré sově ze starého Buku. Tak co, kdybychom se dnes ráno do Bukového lesa vydali? Jak to tam asi vypadá? Už to vidím. Stromy jsou vysoké a mohutné, na zemi leží hromady listí, polámané větve, roste tu zelené, husté křoví. A v tom křoví se teď něco pohnulo. Počkám si, co to bude. Prosím, ticho, ať se nás to roztomilé zvířátko nepoleká. Slyšeli jste to? Je, to není roztomilé zvířátko, to jsou divočáci. Pomoc, zachraň se, kdo můžeš. Rychle vylezu na strom. Jedna větev, další, ještě jedna, nahoru. Jsem v bezpečí. Nevšimli si mě. Úplně potichu tady počkám, než odejdou.
1: Hele, bráško, hostina! Myslíš, ten Buk osypaný bukvicemi? Pojď, pořádně s ním zatřeseme a dobroty nám spadnou rovnou pod rypáčky.
0: Snad nechtějí žduchat do toho stromu, co na něm sedím.
1: Tak jdem, bráško. Já zleva, ty zprava. A žádné polechtávání, pěkně se do toho opřeme.
0: Netřepat, pomoc, sletím jak zralá hruška.
1: Přidej, bráško, přidej. Nic z toho stromu nepadá.
2: Snažím se.
0: Já se neudržím, padám.
2: Bukvice.
1: Nějaká velká.
0: Já nejsem k jídlu, ne.
2: Člověk?
1: Člověk? No to je super! Dá si s námi svačinku.
2: Vezmeme ho na naše tajné místo.
0: Mockrát vám děkuji za pozvání, ale nebudu vaší svačinkou já, že ne?
1: Kde pak? My známe v lese místečko plné těch nejlepších lahůdek.
2: Začaly se mi zbíhat sliny. Honem, honem, jdeme tam.
1: Jdeme, už se těším na chrochrousty a housenky.
2: Stonožky.
1: Slimáky a žížaly.
2: Chrobáky, šneky.
1: Žaludy a kaštany.
2: Kobylky, červíky.
0: To má být ta hostina? Červíci a slimáci, no to ne. Kamarádi, prasátka, halo, stůjte. Já nemám hlad. Opravdu nemám hlad. Zrovna jsem snídala.
1: Tak si jen ochutnáš. Tolik lahůdek na jednom místě se hned tak nepotká.
0: Dobře, ale co kdybyste třeba pozvali svoje přátele nebo rodinu? Určitě je vás tu víc.
2: Rodinu? Bráško? Ona asi neví, kolik nás je.
1: Neví? Takže poslouchej. Letošních brášků je 9... Loňských 11,

0: pak dvě tety a 21 bratranců a sestřenic.
1: Kdybychom jim o tom místě řekli, tak by na nás moc nezbylo.
2: Tobě to klidně prozradíme. Vypadáš, že moc nesníš.
3: A ostatní divoká prasátka svoje místečka taky schovávají?
2: Ne, ostatní ne. Ti to vždycky řeknou a jdeme tam společně.
3: Zdá se mi, že jste trochu lakomá prasátka. V Bibli, to je knížka, kde jsou napsaná slova, která řekl Bůh, stojí. Nikdo ať nehledá svůj prospěch, ale každý prospěch toho druhého.
1: To ti nahoukala sova ze starého buku, viď?
3: Ne, sama si čtu Bibli, abych věděla, jak mám žít. Co se Pánu Bohu líbí a co nevidí rád. Dočetla jsem se tam, že ať už jím nebo piju, nebo dělám cokoliv jiného, má se to Pánu Bohu líbit. Dokonce by z mého života mělo být poznat, že všechno dělám pro něho.
2: Klidně, klidně dělej, jak myslíš. Ale já budu provádět, co chci a jak chci.
3: Opravdu všechno děláš jen podle sebe?
2: No, jasně. Běhám, kam mě napadne, jím, když mám chuť, což je skoro pořád. A okusuji všechno, co najdu.
3: Všechno? I mochomůrku, vraní oko, rulík nebo snad hřib satan?
1: No to by dopadlo špatně. To je jedovaté. My pruhovaní bráškové dobře víme, co nám ublíží.
3: Lidé to vědí taky. Bůh to nechal zapsat právě do Bible. A když se sejdou ti, co mají Pána Boha rádi, tak si povídají, jak se jim daří podle Božích slov žít.
2: To je to tak těžké.
3: Někdy je. Děti to dobře znají ze školy. Kamarádi třeba vymyslí, že by bylo napínavé ukrást v obchodě žvíkačky. A lákají i kluka, který nás teď poslouchá u rádia a ví, že krádež je přesně to, co je podle Boha špatné. Jak se zachová, až se ho zítra ve škole zeptají, tak co, jdeš s námi?
2: Když nepůjde, tak si budou myslet, že se bojí a vysmějí se mu.
1: Když půjde, tak bude jeho srdíčko vědět, že dělá zlou věc a bude mu to často připomínat.
3: Tomu se říká výčitky svědomí. Naše srdce i myšlenky nám připomínají, co jsme udělali špatně.
1: Nechci mít v srdíčku výčitky.
3: Stačí, když Bohu řekneš, co jsi udělalo špatně a že je ti to líto. On ti rád odpustí. Už nikdy ti to zlobení nepřipomene.

0: Pořád nevím, jestli mají ten kluk ukrást do obchodu ty žvíkačky, nebo ne.
1: Určitě ne, protože krádež je provinění proti Bohu.
0: Jenže když to neudělá, tak ti kamarádi ho mezi sebe nevezmou. Nezůstane sám.
2: Bez kamarádu je moc smutno.
0: My prasátka jsme nejraději taky pohromadě.
1: Ale to lidé taky. Každý člověk potřebuje mít někoho velmi blízkého. Někoho, komu svěří svoje tajemství. Na koho se spolehne v nouzi.
0: Prostě kamaráda. Vidíš, ani lidé nejsou rádi sami. A ty tomu klukovi radíš, aby byl.
1: Říkám jen, že ne každý kamarád je dobrý přítel. Najít opravdového přítele chce čas a trpělivost. Víš, ono je lepší být chvilku sám a těšit se na nového přítele, než kamarádit se s někým, kdo ti ubližuje a svádí tě ke špatným věcem.
2: To je pravda. Když pak dobrého přítele potkáš, máš z toho větší radost.
0: U nás v lese se říká, že přátelství je jako cestička v trávě.
2: Když po ní často nechodíš, tak rychle zaroste.
1: Ano, to je přesně ono. Přátelé musí být hodně spolu. Mluvit o všem, co je zajímá, hrát si a dovádět. Vědět navzájem, co mají rádi a co ne.
0: To my si někdy tak hrajeme, že se nám večer nechce jít domů. Nejraději bychom byli pořád spolu.
2: Jo, mít tak přítele pořád u sebe.
1: Ale toto přání jde splnit lehce. Znám jednoho, který tě nikdy neopustí.
0: Pořád bude se mnou? Kdo to je?
1: Je to Pán Ježíš. On může být tvým přítelem pro každý den.

0: Pán Ježíš má velikou moc, vládne nad celou zemí, vždyť je synem samotného Boha, ale přesto mu na nás záleží. Přeje si, abychom byli jeho přátelé. Proto přišel na zem, aby nám řekl všechno o sobě. Vždyť dobrého přítele musíš dobře znát.
1: Tak ho k nám pošli. Chci se o něm dovědět víc.
0: Nemůžeš ho vidět. Pán Ježíš je teď v nebi se svým otcem.
2: Jak je možné přátelit se s někým, kdo není vidět?
1: Bráško, já myslím, že to jde. Vždyť my taky máme kamarády až za druhým lesem. Posíláme si vzkazy a zprávičky po sojkách.
0: Já mám taky přítelkyni, co bydlí moc daleko. Vidíme se málo kdy, sotva jednou za rok. Ale když se setkáme, máme pocit, že jsme se rozešli teprve včera.
1: No, taková setkání má moc rádo.
2: A kdo mi o něm poví, když ne on sám?
1: Asi sova, ne? Ta pořád něco o Bohu houká.
0: Vy můžete zaběhnout za sovou, bude ráda povídat. A lidé mají všechno napsané v Bibli.
2: Jak se s Ježíšem mluví? Jako s obyčejným kamarádem?
1: Bráška myslí, jestli se nepotřebujeme k tomu něco naučit.
0: Ne, nepotřebujete. Tak jako my si teď tady povídáme o něm, tak můžeš mluvit s ním.
2: To je strašně jednoduché.
1: Bráško, co kdybychom to zkusili, mít pána Ježíše za přítele?
2: Dobře, jsem pro. Od této chvíle mu řekneme o všem, co zažijeme.
1: To dobří přátelé dělají, aby k sobě měli blíž.
0: Rozhodli jste se správně, bráškové. A já za vámi za čas přijdu a vy mi povíte, jaké to je přátelice s pánem Ježíšem. Ano?
1: Přijď, budu se těšit.
2: Pojď, bráško, pojď, vrátíme se k ostatním divokým prasátkům. Musíme jim tu novinu oznámit. Třeba se k nám přidají. Pan Ježíš se stane přítelem nás všech.
1: A řekneme jim i o tom tajném místečku s lahutkami pro mlsné jazyčky. Přátelé přece nemůžou být k sobě lakomí. Tak jdeme. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj.
0: Ahoj, pruhovaní bráškové. A co ty tam doma u rádia? Už jsi zkusil přátelství s pánem Ježíšem? Ty ano? No to je super. Ty ne? Nikdy není pozdě s tím začít. Těší se na tebe. Promluv si s ním a uvidíš, že se začnou dít věci. A kam spolu holky a kluci vyrazíme příště? Zkuste hádat. Stopy v blátě u potoka napoví ti, co nás čeká. Přeji vám krásný den.
3: Chrom.

Přebijeme spoustu píva, spasem celou zahradu a až ty psi laně usnou, překvapím je ze zadu. Chro, chro, chro, chro. Z těch psí laní vyberu pak sobě paní modrookou, máma bude radostný, že dostal jsem se na vysokou. Chro, chro, chro, chro. Chro, chro, chro. Chro, chro, chro.

Sviňáček, napsal Hans Christian Andersen. Byl jednou chudý, ale náramně chytrý princ. Měl království tuze malé, ale přece dost velké, aby se na to mohl oženit. A on se oženit chtěl. Byl trochu smělý a dokonce si troufal říci císařově dceři. Chceš mě? Chcete vědět, jak ho přijala? Tak poslyšte. Na hrobě princova otce rostl krásný, překrásný růžový keř. Kvetl však jenom každý pátý rok a měl vždycky jen jediný květ. Ale to byla růže. Voněla tak sladce, že bys při té vůni zapomněl na všechny žaly a starosti. A pak měl princ Slavíka, který uměl tak zpívat, jako by měl v hrdélku všechny krásné melodie světa. Tu růži a toho Slavíka měla princezna dostat. Proto je vložil princ do velkých stříbrných pouzder a poslal do císařského paláce. Císař si je dal přinést do velkého sálu, v němž si princezna často hrávala se svými dvorními dámami na návštěvy. Ani princezna, ani dvorní dámy nic jiného nedělali. Když císařova dcera spatřila velká stříbrná pouzdra, radostí tleskala rukama. Kdyby to tak byla malá kočička, pravila, když otvírala první pouzdro. Ale byla v něm krásná růže. Ta je ale krásně zhotovena, říkali všechny dvorní dámy. Ta je víc nežli krásná, pravil císař. Ta je nádherná. Ale princezna k ní přivonila a byla by se málem dala do pláče. Fuj, otče, pravila. Vždyť není umělá, je skutečná. Fuj, pravili všichni dvořané. Je skutečná. Podívejme se nejprve, co je v druhém pouzdru, nežli se rozhněváte, mínil císař. A tu se objevil Slavík. Zpíval tak krásně, že hned nemohli o něm říci nic zlého. Šarmant, krásné, pravili dvorní dámy, neboť hovořili všechny francouzsky. Jedna hůř než druhá. Ten pták mi připomíná hrací skřínku nebožky císařovny, pravil jeden starý kavalír. Ach ano, týž hlas, týž přednes. Ano, pravil císař a rozplakal se jako malé dítě. Ani bych nevěřila, že je skutečný, řekla princezna. Ovšem, je to skutečný pták, pravili ti, kteří jej přinesli. Tak jej nechme, ať se lítá, řekla princezna a nechtěla rozhodně dovolit, aby princ

0: Ten se však nedal zmást. Pomazal si obličej hnědou a černou barvou, narazil si na hlavu čepici a zaklepal. Dobrý den, císaři, pravil. Nemohl bych v zámku dostat nějakou službu?
1: Inu, bylo by tady již mnoho takových, kteří práci hledají, odpověděl císař. Ale uvidíme.
0: Potřebuji někoho, kdo umí pást vepře. My totiž máme mnoho vepřů. A tak byl princ přijat za císařského pasáčka vepřů Sviňáčka. Bydlel v chudobné komůrce dole u chlévů. Ale byl celý den venku u prasečího chlívku. A na čem si pracoval? Když byl večer, dohotovil hezunký malý kotlík, na kterém byly kolem dokola samé rolničky. Když se voda v kotlíku vařila, rolničky překrásně zvonily a hrály starou melodii. Měl jsem, ale nemám více. Ale největší umění bylo v tom, že když si strčil prst do páry vycházející z kotlíku, mohl hned cítit, jaká jídla se připravují ve všech ohništích, co jich bylo ve městě. No tohle, to bylo přeci jenom něco jiného než ta růže.

Šla kolem princezna se všemi svými dvorními dámami a když uslyšela melodii, zastavila se a vesele se dívala. Uměla totiž také hrát tu písničku. To však bylo to jediné, co dovedla, ale hrála to jedním prstem. Vždyť já tuhle píseň znám, pravila. To je nějaký vzdělaný sviňáček. Poslyšte, jděte k němu a zeptejte se, co ten nástroj stojí. Jedna dvorní dáma tam musela běžet, ale dříve si obula střevíce s vysokými podpatky. Co žádáš za ten kotlík? Zeptala se. Chci 10 hubiček od princezny, odpověděl pasáček. Pánbu chraň, pravila dvorní dáma. Inou já neslevím, prohlásil pasáček. Tak co řekl? Tázala se princezna. Ani to nemohu opakovat, pravila dvorní dáma. Je to strašlivé. Tak mi to pošeptej. I pošeptala jí to. Ten nespůsoba, zvolala princezna a šla dál. Ale sotva ušla několik kroků, zvonily rolničky zase krásně. Měl jsem, ale nemám více. Poslyš, řekla princezna. Zeptej se ho, nechce-li 10 hubiček od mých dvorních dam. Ne, děkuji, odpověděl pasáček. 10 hubiček od princezny, jinak si kotlík nechám. To je hloupé, řekla princezna, ale tak se aspoň postavte přede mne, aby to nikdo neviděl. Dvorní dámy se postavily před ní a roztáhly sukně. Tak dostal sviňáček 10 hubiček a princezna dostala kotlík. No to bylo radosti. Celý večer a celý den se musela voda v kotlíku vařit. Nebylo v celém městě ohniště, aby v zámku nevěděli, co se tam vaří. A to jak u pana ředitele, tak u šefce. Dvorní dámy tančily a tleskaly rukama. My víme, kdo bude mít sladkou polévku se svítkem. My víme, kdo bude mít krupičnou kaši a karbanátky. To je zajímavé. Náramně zajímavé, pravila dvorní hovmistrně. Tak jenom si to hezky nechte pro sebe. Jsem přece dcera císařova. Budeme mlčet jako hrob u bezpečnosti.

Sviňáček, totiž princ, ale oni to nevěděli a mysleli, že je to opravdový sviňáček, vynalezl zase sotva uplynul den něco jiného. Byl to mlýnek. Když jim někdo otáčel, zněly z něho všechny taneční melodie, jaké byly známy od stvoření světa. Ale tohle je šaramant, zvolala princezna, když tudy šla. Ještě nikdy jsem neslyšela krásnější skladby. Poslyš, jdi a zeptej se pasáčka, co ten mlýnek stojí. Ale líbat se nedám. Chce za něj 100 hubiček od princezny, řekla dvorní dáma, která se šla zeptat. Zdá se, že blázní, zvolala princezna. Išla dál, ale když ušla kousek cesty, zastavila se. Musíme podporovat umění, pravila. Jsem přece dcera císařova. Řekni mu, že mu dám 10 hubiček jako včera a ty ostatní, ať si vezme od dvorních dam. Ovšem, ale nám se do toho líbání nechce, namítali dvorní dámy. Mnoho řečí, odsekla princezna. Když já jej mohu líbat, můžete vy také. Pamatujte si, že vám dávám stravu a plat. Dvorní dáma se musela vrátit k sviňáčkovi. 100 hubiček od princezny, řekl. Nebo si máme nechat každý své? Tak se postavte přede mne, nařídila princezna. Všechny dvorní dámy se postavily před ní a on se dal do líbání. Jaký pak je to tam dole u prasečího chlívku zběh lidí? Podíval se císař, který vyšel také na procházku. Mnul si oči a nasadil si brýle. Vždyť to jsou dvorní dámy a hrají si. No to se musím na ně podívat. I povytáhl si pantofle vzadu, aby je nestratil, neboť to byly vlastně sešlapané střevíce, no ten si pospíšil, zcela tiše se přiblížil. Dvorní dámy byly docela zaměstnány počítáním hubiček, aby hra byla poctivá a on nedostal příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Ani přitom nespozorovali císaře. Ten se postavil na špičky. Co pak je tohle? Zvolal, když viděl, jak se ti dva tam líbají. A právě když sviňáček dostával 86. hubičku, přetáhl je pantoflem po hlavě. Ven! Vykřikl císař, neboť byl tuze rozhněván. A princezna se dala do pláče. Pasáček huboval a přitom pršelo, jen se lilo. Ach já ubohá, fňukala princezna, že jsem si nevzala radši toho krásného prince. Ach, jak jsem nešťastná. A sviňáček šel za strom, smyl si černou a hnědou barvu z obličeje, odhodil ošklivé šaty a vystoupil před císařovu dceru ve svém oděvu jako princ. Byl tak krásný, že se mu princezna musela až poklonit. Nechtěla jsi mě vzít, pravil. Nerozuměla si růži a slavíkovi, ale se sviňáčkem se mohla líbat pro hračku. Princ odešel do své říše, přirazil vrata a zastrčil závoru. Teď mohla princezna stát venku a zpívat si. Měla

0: jeden cíl, abych tě lásko políbil. Mám už jen jeden cíl, abych tě lásko políbil. A nebo 10krát, a k tomu šeptal, mám tě rád. A nebo 10krát, a k tomu šeptal, mám tě rád.
1: První pusa, druhá pusa, třetí pusa, čtvrtá pusa, pátá pusa, šestá pusa, sedmá pusa, osmá pusa, devátá pusa, desátá pusa, desátá pusa.
0: Líbal bych tě na 100krát a jsem pasáček od prasat. Líbal bych tě na 100krát a jsem pasáček od prasat.
1: První pusa, druhá pusa, třetí pusa, čtvrtá pusa, pátá pusa, šestá pusa, sedmá pusa, osmá pusa, devátá pusa, desátá pusa, jedenáctá,
2: dvanáctá. No to tady budeme až do Vánoc.
1: Aha, tak.

Jak divočák Kubas narazil. Srlec Eman si vesele poskakoval lesem Hučákem a těšil se, že si na pasece pochutná na šťavnaté trávě. Sliny se mu zbíhaly v ústech a už z dálky větřil, jestli ucítí vůni lesních květin. Necítil nic. Velkým skokem přeskočil poslední pařez a dychtivě se rozhlédl po pasece. Co to? Místo vlnící se záplavy čerstvé trávy, jen rozryté a zpřevrácené drny, spod kterých smutně vykukovalo pár zvadlých stébel. Kdo to udělal? Rozhlédl se Eman. Kolem postávalo jen pár zaražených zajíců se svěšenýma ušima. Nad hlavami jim proletěla s velkým křikem straka kleveta. To udělali divočáci, vymyslel to Kubas. Já jsem je viděla. Tak divoká prasata, vrtěl hlavou Eman. To musí všechno zničit. Proč se normálně nenapasou jako všichni ostatní? Protože mají rypák, křičela kleveta z plných plic. Oni tím rypákem pořád rýjí a snědí všechno i z kořeny. Já to na ně řeknu. A letěla žalovat zase o kus dál. Tou dobou šla paní Zajdánková s košíkem do mechového údolí pro nové polštářky dětem do pelíšku. Na kraji jen nevěřícně spráskla tlapky. Všechen mech byl rozdupaný a rozbitý jako po zemětřesení. Já jsem je viděla, rozkřičela se jí nad hlavou rozčílená kleveta. Divočáci to zničili. Závodili, kdo má nejsilnější rypák. Vyhrál Kubas, já to řeknu. A zmizela v listnatém lese. Divila se i kachna Maruška. Klidně se svými kachňátky plavala říčkou kolíbačkou, když se najednou čistá voda zakalila a jindy klidné vlnky zlostně nesly zmuchlané listí a trsy trávy. Takový nepořádek, kvákla Maruška a vydala se proti proudu. Řada kachňátek poslušně za ní. To, co tu uviděli za zatáčkou, jim vzalo dech. Tři statní divočáci vší silou ryli břeh pod košatými olšemi a hádali se, kdo přetrhne nejsilnější kořen. Hlína se do kolíbačky jenom sypala. Necháte to, rošťáci? Zakvákala Maruška rozlobeně. My nejsme rošťáci, smála se prasata. My jsme divočáci, haha. Na křivé olši přistála straka kleveta. Já vás vidím, všechno řeknu moudré sově, ta si to s vámi vyřídí. Vyřídí si to s námi jedna stará hubená sova, která ve dne spí, řechtali se divočáci. Spadla si z višně, kleveto, haha. Nespadla z višně, spadne z olše, chrochtal Kubas a podryl křivý strom tak, že se povážlivě naklonil. Řeknu, kvičela kleveta a radši rychle vzlétla, protože měla strach, aby na ní Kubas náhodou nedosáhl. Chlapi, jdeme, zavelel Kubas. Vyřídíme si to s tou sovou první. A všichni tři zmizeli směrem, kterým odletěla povídavá straka.

Ta celá udýchaná právě zobákem klepala vedle dutiny, ve které moudrá sova spokojeně klimbala. Sovo, sovo, divočáci nižší les, já jsem je viděla. Hulákala kleveta do sovího příbytku a ani nečekala, až se sova probudí. Zahučelo to zevnitř. Řekni prasatům, ať za mnou přijdou na letní byt do zlomeného jeřábu. Já teď nejsem doma. Nejsi doma? Podívila se kleveta a vyvalila oči. Nejsem. Nebo mě tu snad někde vidíš? Ozvalo se zevnitř dubu. Straka nakukovala do temné dutiny, div si hlavu nevykroutila. Nevidím, nikde tě tam nevidím, musela nakonec přiznat. To už se pod dubem ozvalo dupání a funění. Tak kde pak je ta houkalinda? Vyvrátíme jí celý strom i z kořeny. Haha. A Kubas i jeho kumpáni si už chystali rypáky. Sova mi teď řekla, že není doma, vyřizovala kleveta důležitě. Je na letním bytě ve zlomeném jeřábu. To je ještě lepší, zaradoval se Kubas. Zlomený jeřáb sotva drží v zemi, ten bude vyvalený, než řekneš bukvice. Ať se sova těší. Kvičeli divočáci vítězně a klusali na kraj lesa. Kleveta se ještě podezřívavě ohlédla k dutině, ze které se ozývalo mohutné chrápání, ale pak, napnutá zvědavostí až k prasknutí, letěla za divočáky. Ti právě objevili zlomený jeřáb a škodolibě s ním lomcovali. Z velkého otvoru uprostřed vycházelo zlobné hučení. Jen si houkej, sovičko, za chvíli ti pocucháme peří, hoho! Překřikovala se drzá prasata. Pak se Kubas rozběhl a vší silou narazil do starého jeřábu. Ten se zvrzáním naklonil a z jeho dutiny se vyvalil roj rozuřených sršňů. Prasata kvičela hrůzou, vzepěla se na zadní a pelášila přes pole k rybníku takovou rychlostí, že by předhonila i závodního jelena, kdyby tam zrovna nějaký byl. Sršni s divokým bzukotem za nimi. Celý týden si divočáci v rybníku chladili napuchlá záda a lesu hučáku se vyhýbali velikým obloukem.

0: Magdalenko, já bych chtěl jednu slokou o autíčku.
1: Jdi ty popleto, autíčko přece není zvíře.
0: Ale krásně tuta.
2: O maličkém lese. Ještě jsem si vlastně pořádně nevyzkoušela svoje křídla, pomyslela si Deniska a začala šplhat na kámen, který tu čněl ve stráni pod lesem. Nadechla se, roztáhla ruce, roztáhla křídla a než stačila vykročit nohou do prázdna, najednou ji z kamene prudce nazvedl vítr. To, jak vedle ní strávy vystartoval polekaný bažantí kohoutek. Deniska se ani nenadála a už letěla. Vznášela se nad polem, nad loukou, nad lesem. Počkat, nad lesem? Ten tu je nějaký moc maličký, sotva vyšší než tráva na louce. Rozhodla se přistát. Když si urovnala křídla, rozhlédla se kolem sebe a to, co viděla, jí moc nešlo do hlavy. Stromečky byly úplně malinké, každý si rostl ze své vlastní nádoby a v dálce ani nebylo vidět, kde řady květináčů končí. Deniska se vydala tou stromečkovou alejí. Občas také prošla mezi květináči, aby se podívala do vedlejších řádků. A za chvíli se v tom lesíčku úplně ztratila. Zelené přítmí vypadalo tajemně. Jen odstíny se občas měnily, i do žluta a dokonce i do červena. To podle toho, jaký druh stromečků se zrovna nad ní tyčil. V tajemném přítmí a tichu se občas ozvalo nějaké odfukování a někdy dokonce i pomlaskávání. Deniska se najednou začala trošku bát, snad ani nevěděla proč. Raději se už vydám zpět, rozhodla se a v tu chvíli úplně zapomněla, že má křídla. Ale za to čím dál rychleji pobíhala z uličky do uličky, až nakonec ze zoufalství začala volat o pomoc. Tiše, ať mi to tady všechno neprobudíš. Zašeptal někdo za ní, až Deniska leknutím nadskočila. Před ní ale stál starý známý Arborius. Držel svůj nezbytný košík s listy a na sobě měl pracovní kalhoty s kšandami a vysoké holínky. Koho? Co pak tady někdo spí? Zeptala se nechápavě Deniska. No přece stromkové děti. Je právě odpolední klid, tak spí. Ukázal Arborius okolo sebe a chystal se něco dodat, když v tom na ně dopadla sprška vody. Kruci list, zapomněl jsem, že je čas na zavlažování, honem pojď. Popadl Denisku a utíkali na sluníčko, aby se usušili. To už se procházeli mezi dlouhými řadami krásných jehličnatých stromků, které rostly rovnou z půdy. Ale proti opravdickému lesu byly také pořád dost malé. Kde to vlastně jsme, Arborie? Vyzvídala Deniska. No přece ve školce. Přesně v okrasné školce. Hehe, školka, tak proto to spaní, pomyslela si Deniska. Ale co to znamená? Zeptala se. No, tady si lidé pěstují stromky a keře, které mají rádi a které si později zasadí tam, kde jim budou dělat radost. Myslela jsem, že stromy rostou sami jen tak v lese, podivila se Deniska. Samozřejmě, že stromy umí růst sami a taky tak rostou, trpělivě vysvětloval Arborius. Ale divila by ses, i les, jak jej znáš ty, vysadili lidé a proto tam ty stromy rostou většinou v řadách. A sazenice pro les si pěstují lidé také ve školce, jenže v lesní. Tam jsou většinou stromy, ze kterých mají lidé užitek. A tady v okrasné školce i takové, které umí lidi rozveselit, třeba tím, jak kvetou, nebo na podzim vybarvují listí, že? Skočila Deniska Arboriovi do řeči. A hned pokračovala. A tam vzadu ty stromky na těch vysokých, tenkých kmíncích, proč rostou z těch uzlů? No ty uzly, to jsou kořenové baly, nachystané tak, aby strom dobře vydržel cestu do svého budoucího domova. Takovým stromům se říká vzrostlé, ale zahradníci si odtud odvážejí i ty malé stromky a keře v květináčích. A hned, jak je zasadí tam, kam patří, tak... Arborius se zarazil a potutelně se na Denisku usmál. Víš co? Však jsi dost zvědavá. Ty na to už jistě přijdeš sama. A teď pojď, doprovodím tě odtud, abys tu moc nebloudila. Věděli jste, že existují i speciální školky jen pro stromečky do lesů nebo taky pro stromky ovocné?

Žili byli v jednom hustém lese tři čuníci. Nebyla to malá růžová prasátka, ale docela divocí divošáci. Nejstarší se jmenoval Čuňas, druhý Tlusťas a třetí Drobek. Když byli malí, hráli si jako normální čuníci. Ryli v zemi, váleli se v bahně, hráli na schovku a tak. Když vyrostli, Čuňas s Tlusťasem zjistili, že se jich bojí zvířátka i lidé a hrozně je to bavilo. Drobek byl sice nejmladší a nejmenší, ale měl nejvíc rozumu. A tak třeba dva starší čuníci jen tak pro legraci rozryli panu králíkovi jeho noru, když nebyl doma. Drobek jim říkal, hej čuníci, nechte toho, kde asi bude pan králík bydlet? Ale oni mu jen nadávali a když dílo zkázy dokončili, schovali se do křoví. Pak se vrátil pan králík a nejdřív myslel, že si spletl svou lesní adresu. Když potom pochopil, co se stalo, lomil pacičkami, tahal se za uši a bědoval. Čuňas a Tlusťas se tomu tak smáli, že padli na zem a zválili celé křoví. Drobek potom panu králíkovi pomohl se stavbou nové nory a dost se na tom nadřeli. Jindy se Čuňas s Tlusťasem rozhodli třeba setřást ze stromu hnízdo síkorek nebo sežrat bažantům vajíčka nebo rozbahnit rybám vodu. Chudák Drobek jim vždycky domlouval a kde to jen šlo, odstraňoval po nich škody. Jednoho dne už to ty dva výtržníky přestalo bavit, protože Drobek měl plno kamarádů a jim se každý vyhýbal. A tak ho napadli, potrhali, domlátili a vyhnali z lesa. Nikdo se ho nezastal, protože se jich všichni báli. Od té doby Čuňas s Tlusťasem řádili jak černá ruka. Prováděli zvířátkům čím dál horší věci. Až jednou přišla do lesa stará babička, aby nazbírala dřevo. Byla to pro ně velká dřina a když si udělala chvilku na oddech, únavou usnula. Dva čuníci k ní potichu přišli, sklonili nad ní hlavu, vycenili zuby a strašně zajčeli. Babička se probudila a vyděsila se tak, že jí vypadla zubní protéza a ztratila brýle. Běžela do vesnice a křičela, čertí, čertí! Čuňas s Tlusťasem se smáli, až se za břicha popadali a dokonce i ve vesnici si lidé ťukali na čelo, že se babička zbláznila. Naštěstí měla hodného vnuka myslivce a ten si nechal všechno povykládat a popsat. Řekl, už dlouho si všímám, že nějací čuníci dělají v lese neplechu a to budou zas oni. Večer vyšplhal s puškou na posed a za chvíli uviděl Čuňase s Tlusťasem, jak jen tak pro zábavu ničí kukuřičné pole. Ozvaly se dvě hromové rány a druhý den měli ve vesnici dva kotle čuněčího guláše. Drobek se vrátil domů dolů.

Pamatujete si, děti, jak se jmenují malá prasátka? Těm se říká selátka. Mají na zádech roztomilé světlé proužky, aby se lépe schovala v listí a v trávě. A víte, proč se prasátka ráda válejí v blátě? Bláto jim pomáhá chránit kůži před sluníčkem i před dotěrným hmyzem. Takže je to vlastně jejich přírodní opalovací krém. A víte, že prasátka jsou opravdu chytrá? Umí se naučit rozpoznávat lidi, reagovat na své jméno a dokonce řešit jednoduché hádanky. Ale to dokážete také, viďte děti? Tak schválně. V lese baští bukvice, přitom funí velice. Krochnění si na to tata najde v lese louži bláta. Kdo to je? No správně, prase divoké. Mějte se krásně, děti, a brzy zase naslyšenou.

0: Krátce po 14. hodině posloucháte Rádio 7. České studny aneb hloubání o české identitě, to je titul, který po kapitolách pročítáme ve Večerech pod lampou na Rádio 7. Další dvě kapitoly z této knihy uslyšíte opět v podání Kateřiny Hodecové a Pavla Hromádky.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 8. Studna milosrdenství.
1: Hospodinova milosrdenství je plná země. Žalm 33, 5. verš. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 36. verš. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 7. verš.
0: Boží srdce je plné milosrdenství. Boží touhou je toto milosrdenství projevovat druhým. Celá země, celé stvoření je plné milosrdenství a každý člověk má k němu přístup. Pánovo milosrdenství se projevuje konkrétními činy s dobrotivostí, laskavostí, vlídností, obětavostí a přívětivostí. Milost je nezasloužená přízeň a milosrdenství je milost prokázaná skutky. Boží milosrdenství spolu s pravdou předchází Boží tvář. Milosrdenstvím Pán upevňuje svůj trůn, svoji vládu a Kristovo milosrdenství očišťuje nepravost a dokonce vítězí nad soudem. Každý, kdo zakusil Ježíšovo milosrdenství, byl přemožen tak, že o něm mluvil s chloubou a radostí v srdci. Stejně jako ten chromý muž v jeruzalémském chrámu, jehož Ježíš uzdravil prostřednictvím apoštolů. Hned s nimi šel do chrámu, skákal radostí a chválil Boha. Kdokoliv přijímá Pánovo milosrdenství, má chuť i potřebu ho dávat dál. Ten, kdo se sytí milosrdenstvím každý den, pije ze studny Božího milosrdenství a stává se sám zřídlem tohoto požehnání pro druhé. Šťastný je ten, kdo činí milosrdenství, neboť jemu bude milosrdenství prokázáno, protože je psáno:
1: co člověk zaseje, to také sklidí.
0: Ježíš, Boží syn, přišel, aby vykoupil lidi z moci hříchu, ale také proto, aby zjevil svého Otce a jeho vůli. Boží vůlí je, aby lidé byli milosrdní tak jako Bůh. Ježíš dokonce povýšil milosrdenství nad oběti Bohu, když řekl:
1: milosrdenství chci, a ne oběti.
0: Ukázal to na příkladu milosrdného Samaritána, který pomohl zbitému a oloupenému muži na cestě, na rozdíl od kněze a chrámového sluhy, kteří spěchali konat službu Bohu a přinášet mu oběti. Překvapivé je, že se Ježíš, který má moc lidem pomáhat od nemocí i jiných trápení, a také to činí, rozhodl s těmi nejubožejšími stotožnit. Učil své následovníky, aby v chudých, nemocných, osamělých, uvězněných, slabých, hladových, pocestných viděli jeho samého. Ujišťoval je, že cokoliv učinili jim, učinili Kristu. A též cokoliv těmto opovrhovaným neučinili, neučinili ani Kristu. To je měřítko, podle kterého bude Pán soudit. Job, jenž je starozákonním předobrazem Ježíše v jeho utrpení, na závěr své obhajoby před svými přáteli odkazuje na milosrdenství.

0: Jestliže má ruka hrozila sirotkovi, ač jsem v bráně viděl, že mu mohu pomoci, ať mi odpadne lopatka od ramene a paže se mi vylomí z kloubu. Propadl bych jistě strachu, bědám božím, na nic bych se nevzmohl před jeho vznešeností.
1: Byla také v české historii období, ve kterých lidé pili ze studny milosrdenství a činili skutky milosrdenství tolik, že to proměňovalo společnost do boží podoby. Zcela jistě. Již Milíč z Kroměříže, muž svaté horlivosti, vynikal v dobročinnosti. Podle svědectví Matěje z Janova, každý, kdo se s Milíčem setkal, nabral od něho lásky a milosti a dobrotivosti ducha a nikdo od něho neodcházel bez útěchy.
0: Neboť bez přestání zpovídal, navštěvoval nemocné, vězně a churavé, těšil zarmoucené a obracel hříšníky. Podporoval zmíněné kající nevěstky ze svých prostředků, vykupoval je ze smilství velikými částkami svých peněz, jako otec přesladký a plný smilování páně, vzal si na starost jejich šacení, výživu i poučování a obdivuhodně je choval jako slepice kuřata pod svými křídly a jako orel budící je k letu a poletující nad nimi. Kdo by mohl náležitě vypovědět nebo vypsat, s jak mnohými slzami, s jakou dobrotivostí, s jakou starostlivostí, aby opět neklesli, s jak velikou námahou a pláčem je osobně vyhledával a zpět přiváděl, jestliže některé znovu upadly do hříchu, s jakou trpělivostí a soucitem pro jejich slabost vyléval na ně své srdečné milosrdenství a konal milosrdné skutky. Já zajisté vyznávám, že nedovedu vypovědět ani desetinu jen z toho, co jsem sám očima viděl a ušima slyšel a co mé ruce ohmatali, když jsem s ním kratičký čas přebýval.
1: Kromě péče o obrácené prostitutky se Milíč staral o chudé a nuzné tím, že jim dával své oblečení. Pro sebe si nechával vždy jen jeden oděv. Když mu jeden urozený muž jménem Tomáš chtěl dát dobrý liščí kožich s podmínkou, že si ho musí nechat pro sebe, Milíč to rozhodně odmítl slíbit a kožich nepřijal, ač již byly mrazy a on měl pouze sukni. Přestože budoval nový Jeruzalém a měl mnoho výdajů, rozdával dokonce i z toho, co měli na úhradu za práce. Přinášelo mu to skutečnou radost. Byla to jeho vášeň. Rozdal i léky proti bolesti hlavy s přesvědčením, že jiní je jistě potřebují více než on. Mnohdy s opravdovým smutkem odkazoval chudé na jiný den, pokud sám již neměl, co by mohl darovat. Později činil milosrdenství též Hus a učil tomu své posluchače. Krásnou epizodou se stalo milosrdenství, které Hus prokázal nejmocnějšímu a nejstrašnějšímu loupežníku té doby, Mikeši Zůlovi z Ostředka. Ten z 50 muži olupoval kupce na silnicích, dobýval hrady a tvrze a mnohé zádavy činil po krajích. Král Václav proti němu vyslal roku 1404 vojsko a chytil ho.
0: Nejvyšší zemský soud odsoudil loupežného rytíře k smrti loupežnické i oběšen jest na pražském popravišti s tovaryši svými. Nepožívá je jiné přednosti, ledaže šibenice jeho byla všech jiných vyšší. Dojem v lidu spravedlivou přísností touto zbuzený, zvýšen ještě úkazem neobyčejným, že oblíbený kazatel v Betlémě, mistr Jan Hus, připravovav nešlechetníka k smrti, navedl ho na to, že obrátiv se k lidu, řekl: svatá obci, prosím tě vás, proste za mě pána Boha.
1: Nikdo nechtěl připravovat k smrti několikanásobného úkladného vraha, který před nikým neměl respekt. Mám za to, že to bylo boží pomazání a jeho moc, která se v Husově službě projevila a přivedla k pokání tohoto muže. Od Husa dále se česká reformace projevovala silnými prvky sociální spravedlnosti. Komunisté se proto snažili tuto duchovní reformaci interpretovat jako sociální revoluci. Byť husitství mělo revoluční náboj, šlo stále především o duchovní hodnoty a věrnost boží pravdě, než o třídní boj. Chelčický svým precizně promyšleným učením o biblickém uspořádání společnosti

0: rozdrtil dosavadní učení o trojím lidu, šlechtě, duchovenstvu a prostém lidu, a tím položil základy pojetí rovnosti všech lidí před Bohem. Podle něj jsou všichni lidé stvoření Bohem v zásadní rovnosti. Nerovnost není Bohem chtěná, ale je důsledkem hříchu. Podobně mistr Jan Rokycana horlivě kázal proti pýše, povýšenosti, lakomství, přepichu, tvrdosti a smilstvu. V jednom ze svých kázání horlil proti povyšování se jedněch nad druhé.
1: Druhý hřích tento, ježto pán z něho trestal, že se jedni nad druhé výšje, jest náramně těžký a veliký hřích. Jako dí svatý Bernard, o převeliké zlé a hřích přetěžký výšiti se jeden na druhého. A dává příklad. Kdyby člověk o jediný prst vyšší byl nežli dveře a šel skrze ně neschýle se, mohl by se tak udařiti, že by se zase odvrátil. Tak ti jest zlé výšiti se jeden nad druhého. Nebo dveře jsou pán Ježíš, jakož sám dí, já jsem dveře. On pokorný, tichý a trpělivý, on se nížil. Tobě pak býti pyšnému, nadutému, výšiti se nad druhé. Hlédaj, abys se o dveře neurazil a neodvrátil a nepadl do horoucího pekla. Uchovajš, milý, drahý Bůh.

0: Když roku 1457 povstala Jednota bratrská, měla ve svých řadách rozmanité odvážné osobnosti. Jednou z nich byl bratr Paleček. Muž počestný, rytířského stavu, pobýval v blízkosti krále Jiřího z Poděbrad a Rokycany jako rádce a šašek. Ač sám člen pronásledované jednoty, v tichosti používal dar moudrosti od Boha mu daný k prosazování práva, spravedlnosti a milosrdenství. U královského dvora požíval přízně a v dobrém výrazně ovlivňoval krále Jiřího, který si ho vážil a miloval. Jednou přišel ke králi a říká:
1: králi, dej mi sukni, neboť jsem první dal pánu Bohu.
0: Král se ho otázal:
1: a kde jsi viděl pána Boha, že jsi mu sukni dal?
0: Paleček na to:
1: i zdališ neznáš písma? Co jste mému nejmenšímu učinili, mně jste učinili.
0: A tak mýval Paleček mnoho sukní do roka, neboť kdykoliv viděl člověka nuzného bez sukně, hned mu dal svou.
1: Některého času šel Paleček podle svého obyčeje mezi chudé do špitálu k svatému Pavlu. I našel za městem jednoho nemocného člověka v hnoji, kterého se lidé štítili, a do špitálu ho přijmout nechtěli pro nenakažení jiných. Tehdy bratr Paleček běžel do Tejna v Praze k mistru Janovi Rokycanovi, arcibiskupu, a řekl: ach, zle se děje, zle, bratře Rokycane, nalezl jsem tam v hnoji zakopané tělo Boží, ano, samotného Krista. A proto prosím tebe, co nejrychleji můžeš, vyprav se mnou některé žáky, aby ho pomohli zdvihnouti a k tobě přinést. A tu Rokycan vystrojoval s Palečkem 4 žáčky malé v komžičkách se zvonečky. Ale Paleček, uzřev ty žáčky malé, řekl: ach, bratře Rokycane, to nic není, ale pošli se mnou 4 hrubé trulanty mocné s nosidly, nebo budou míti co nésti. Rokycan tak učinil a vyslal s ním 4 veliké kumpány ze školy s nosidly. A když tam přišli, řekl Paleček: nuže, milí bratři, teď máte tělo Kristovo, pomozte mi je uctivě na nosidla vložiti a k bratru Rokycanovi donésti. A když ho k němu do fary přinesli, řekl Paleček: nuže, bratře Rokycane, máš tu ubohého nahého Krista. Prosím tě, přioděj ho a učiň nad ním milosrdenství tak, jakž jiné učíš, že což nejmenšímu Božímu učiníš, to samému Bohu učiníš. A tak Rokycan musel toho chudého člověka do špitálu dáti odnésti a přiodíti, dříve než bratr Paleček odešel.
0: To bylo v Praze po zdvižení, když se to rozkřiklo. Nám to nyní připadá jako z pohádky, a přesto je to historická skutečnost. Bratr Paleček byl později plnoprávným členem jednoty jako dokonalý. Jednota měla 3 stupně členství – počínající, prospívající a dokonalý. Za dokonalé byli považováni ti nejšlechetnější a z nich se vybírali vedoucí služebníci jednoty bratrské podle obdarování a schopností. Bratři měli vynikající sociální systém, který věrným členům zajišťoval podporu ve stáří, nemocech a ztrátách. Kněží jednoty neustále zdůrazňovali milosrdenství a dobročinnost. Bratři dávali almužny, ale byli v tom i opatrní, komu dávají. Žebrota u nich povolená nebyla. Bratr Lukáš, vůdčí osobnost jednoty po smrti Řehoře, vedl hospodářské záležitosti jednoty 18 let. Připomíná, že finance spravoval vždy v důvěře v Boží pomoc a nikoli v lidské výpočty.
1: Jáč jsem rozdával a čím jsem víc dával, tím vždy víc přibývalo. Nerad vidím pokladův. I vás napomínám k témuž. O chudé péči mějte věrnou, však toho nazbyt nebude. Věřte pánu Bohu.

0: Pěkným příkladem milosrdenství bratří je, jak se zachovali ve vyhnanství v polském Lešně roku 1631, když tam vypukl mor. Obyvatelstvo Lešna se skládalo nejvíce z Němců, dále z Poláků a Čechů, kteří tam přišli již při prvním vyhnanství z Čech. Po Bílé hoře tam odešli mnozí další a roku 1628 i Jan Amos Komenský. Ten pohotově sepsal spis Zpráva kritická o morním nakažení, ve kterém kritizuje nemilosrdný postoj Němců a Poláků k morem nakaženým lidem. Vytýká jim, že nemocné nenavštěvují, ale vyhání pryč z města. Nechají je hladové a nahé běhat v zimě venku. Nevolají k nim lékaře, nelitují jich, ani je nepovzbuzují společenstvím a Božím slovem. Dokonce je po smrti ani nepohřbí, či jen lehce zahrabou, a psi je opět vyhrabávají a tahají po venku. Komenský píše, že oni, bratří, tak nebyli zvyklí, nýbrž při moru se o nemocné všemožně starají a dovolují jim i na shromáždění chodit. Pádnými argumenty z Božího slova vyvrací jejich ospravedlňování tím, že i Izraelci malomocné z domů vyháněli, aby se jiní nenakazili. Zde je pár citací.
1: Bůh těžce váží těm, kdož zbytému ran přidávají. Protož nechce, koho on bije, aby ho lidé také byli a jemu ran více přidávali, ale chce, aby k němu milosrdenství prokazováno bylo. Kteří pak hlízovatého všeho pohodlí zbavují a tvrdě s ním nakládají, ti právě zbytému ran přidávají. Poroučí Bůh k nemocným choditi a je navštěvovati. Kdo tedy toho nečiní, ale zapovídají, těžce hřeší a sebe požehnání Božího na posledním soudu zbavují. Bůh poroučil hovado padlé a pod břemenem ležící pozdvihnouti. Tedyť ovšem člověku nemocí poraženému tím povinni jsme, a ne abychom ho doráželi, jak činí ti, jenž nemocné vyhánějí a všelikých pomocí k zdraví sloužících zbavují. Bůh sobě nechal moci nad každým člověkem, aby ho řídil podle vůle své. Tito pak, když hlízovaté lidi vyhánějí, zimou, hladem, střílením, pálením usmrcují, všetečně a nesmyslně v moc jeho sahají, nýbrž tu moc Boží, že v nenávisti mají a ji takovou tvrdostí přemoci usilují, zjevně svými těmi způsoby na sobě dokazují. Čímž zdali důstojnosti Boží neurážejí a proti Bohu nehřeší? Zdali tak činil David, když mu Hospodin byl morem jeho lid? Nikoli. Nýbrž horlivě se modlil k Bohu, a to pokorně, aby to sám přetrhl, co sám na lid vložil.
0: Jaká to odevzdanost Bohu, jaká odvaha i poslušnost, že se bratři nebáli nakažení a smrti, ale obětavě sloužili nemocným. Těžko si představujeme učence Komenského, jak chodí k zbídačeným nemocným a potěšuje je. Vždyť jemu samotnému před pár lety při moru zemřela mladá žena a dvě maličké děti. Boží milosrdenství procházelo bratřími k druhým tak silně, že je ani strach ze smrti neodradil ani nezastrašil. Komenský ve spisku vyzývá obyvatele Lešna, aby za prvé k horlivým modlitbám, za druhé pokání pravému, za třetí společným modlitbám a naslouchání Božímu slovu, za čtvrté ke zpytování sama sebe a ujišťování se o spasení, za páté milosrdenství k druhým, za šesté smíření, v pokoj, lásku a svornost vcházení, za sedmé k rozjímání o moru, za osmé odevzdanosti a poddanosti Bohu, za deváté důvěře srdečné k Bohu, že ani tato rána je od milosti Boží odloučiti moci nemá. Podobně obětavě se zachovali moravští misionáři o 100 let později v Grónsku. Bratranci Stachové a Kristián David tam byli vysláni na misii k Eskimákům. Hned po příjezdu se pohádali s lutersky smýšlejícím dánským misionářem Hansem Egedem. Marně se Egede snažil o usmíření, moravané zůstali odměření. Ale posléze se stalo něco, co jejich spor okamžitě ukončilo. Po celém západním pobřeží vypukla epidemie neštovic a Eskimáci umírali po stovkách. Většinou trpěli jak žízní, tak bolestí a na pokraji šílenství se raději probodli harpunou a proklínaje Boha i misionáře vrhli se ze srázu do moře. Egede i Moravané hned na své teologické hádky zapomněli a ze svých domovů učinili nemocnice. Bok po boku se plahočili sněhem, navštívili stovky nemocných v jejich chýších, pohřbívali mrtvé a vyprávěli o Kristu ukřižovaném. Společná práce a společný cíl pomoci Eskimákům jak tělesně, tak i duchovně je spojil v jedno. Ačkoliv to trvalo ještě dlouho, než se obrátil první Eskimák, Moravané se nevzdali a vírou a vytrvalostí se jim podařilo časem vybudovat několik zcela křesťanských osad. V nich žili spolu s obrácenými Eskimáky a učili je žít podle Božího slova. Vdovy a sirotci byli umístěni do péče rodin, zavedli dokonce starobní důchody. Milosrdným přístupem k okrajovým vrstvám společnosti byli Moravané známí nejen v Hernhutu, ale i ve svých misijních stanicích. Vyslali několik lékařů na misii do Perzie, ke Kurdům a do Egypta i Etiopie. V Rusku na pozvání carevny Kateřiny II. Založili na Volze kvetoucí osadu Sareptu. Objevili zde minerální pramen a založili lékařskou ordinaci. Sarepta se tak proslavila, že tam přijížděli páni trpící dnou až z Berlína a Moskvy. Ještě by se dalo dlouze pokračovat ve výčtu milosrdných skutků našich předků. Tento pramen přetekl z Čech a Moravy a občerstvil chudé a nuzné až na konci světa.

0: Mohli bychom si říci, že tuto práci za nás dnes dělá stát. Máme azylové domy, dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice, hospice i léčebny. Máme též sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody, systém zdravotního pojištění. Platíme to přece svými daněmi. Když přijdou povodně či hurikán, převedeme pár stovek na konto postiženým a cítíme se dobře. Též církev má mnohé fungující charitativní projekty, které podporujeme. Přesto jsme milosrdní. Zastavíme se bez studu s bezdomovcem, opilcem, žebrákem či prostitutkou na kus řeči, když jdeme za šéfem z práce? Nebojíme se jít do vykřičené čtvrti k Romům, abychom poznali, v čem žijí a zda nepotřebují pomoc? Nebo když spěcháme na shromáždění, setkání týmu či vedoucích mládeže a uvidíme v příkopě opilce, tělo Boží v hnoji, pomůžeme? Možná půjde za námi jakýsi milosrdný Samařan, ne zrovna pravověrný křesťan, a pomůže mu. Takoví nás předejdou do Božího království. Mnozí pro tvrdost srdcí ani nejsou schopni vidět potřeby lidí okolo sebe. Tvrdost je velikým kamenem, jenž zanesl studnu milosrdenství. Tvrdost plyne ze zákonnictví. Farizeové a zákonníci lpěli na dodržování zákona v detailech, avšak nedbali na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Proto se zlobili na Ježíše, že uzdravuje v sobotu, jako by vykonával nějakou práci. On však činil milosrdenství. Připomíná farizeům, že i oni vytáhnou svoje dobytče ze studny v den sobotní, a což by on neměl uzdravit ochrnutou ruku muži v sobotu. Farizeové se mračili a mlčeli. A
1: Ježíš se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce.
0: Dalším kamenem ve studni milosrdenství je pýcha a povyšování se nad druhé. Podvědomně máme mnohdy dojem, že jsme lepší než druzí. Máme lepší dary, lepší charakter, lepší postavení či povolání, máme větší odpovědnost, autoritu, zjevení a vliv. Ve skutečnosti to může být pravda, ale Hospodin učinil všechny lidi a co do hodnoty, jsou si všichni před Bohem rovni.
1: Kdo pohrdá svým druhem, hřeší,
0: říká Bůh. A
1: kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
0: Třetím kamenem ve studni milosrdenství je strach. Strach z potupy, pomluvy, pohany a poskvrny. Být s lidmi světem odmítnutými je nepopulární a mnohdy se to jeví jako ztráta času. S takovými lidmi však byl Ježíš nejvíce, až mu farizeové říkali pijan a žrout, přítel nevěstek a celníků, tedy ohavných zrádců. Ježíš nedal na to, co o něm říkají lidé, hleděl dělat to, co viděl u svého otce. Milosrdenství znamená ztotožnění se s těmi nejubožejšími. Znamená to, že se do nich vžijeme, jako bychom byli na jejich místě. Teprve potom jim skutečně porozumíme a můžeme jim pomoci. Potom třeba budeme chránit Romy před skinheady i svým tělem. Potom se veřejně a směle postavíme proti křivdě a nespravedlnosti, třeba i na soudu.
1: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených ústa otevři. Suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
0: Šťastný muž i žena, který nebo která toto činí, protože se budou navěky těšit z přízně Boží. Lidé Boží, očistěme studnu milosrdenství, aby svět byl přemožen zjevením Boží slávy a milosti mezi nejbídnějšími. Shrnuto, sečteno. Věrný křesťane, drž se v životě moudrého slova písma.
1: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují. Je-li v tvé moci, je prokázat.

0: České studny a nephloubání o české identitě. Kapitola 9. Studna misie.
1: A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Markovo evangelium, 16. kapitola, 15. verš. Toto evangelium o království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Matoušovo evangelium, 24. kapitola, 14. verš. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží pro každého, kdo věří. List Římanům, 1. kapitola, 16. verš.
0: Co se stalo v Českém království, že zde církev tak mohutně rostla? Každým dnem přibývalo těch, kteří přicházeli ke Kristu. Tento mocný příliv se nedal zastavit zastrašováním, posměchem ani pronásledováním. Vypadalo to, jako by na ničem jiném nezáleželo. Pouze na Ježíši a jeho slovu, Bibli. Historici, filozofové i teologové hledají odpověď na otázku, jak je možné, že se velká část národa obrátila ke Kristu a radikálně se změnila k lepšímu. Proč zrovna Češi a ne nějaký jiný národ? Jedni se domnívají, že mnohé pohromy, přírodní katastrofy a mor, několikrát po sobě řádící v Čechách, zatřásly lidskými jistotami. A proto, otřeseni, hledali lidé jiný, pevnější základ pro své životy než hmotné zajištění a povrchní křesťanství. Jiní mají za to, že na přelomu 14. a 15. století byla církev natolik zkažená hříchem, bohatstvím a mocí, natolik spojená moc státní, světská a církevní, duchovní, že hodnoty, které hlásal Ježíš, nebyly ani vidět, ani slyšet. Sama katolická církev toto přiznávala, přesto nenašla způsob ani odvahu k obnovení. Lidé tím byli znechuceni, proto hledali změnu sami. S tím souvisí třetí názor, jenž tvrdí, že se našly desítky odvážných, zapálených a pomazaných služebníků, kteří v čas všeobecného úpadku získali mnoho posluchačů odhodlaných nejen slyšet, ale také konat. Jistě, toto všechno se podílelo na českém probuzení, ale především to byla milost Boží. Bůh navštívil českou zemi a změnil srdce Čechů. Boží moc proměnila českou společnost. Pán si k tomu použil mnoho oddaných kazatelů, kteří zvěstovali evangelium v kostelích, rodinách i na ulicích. Konrád Waldhauser, Milíč, Matěj z Janova, Hus, Jeroným, Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana, to jsou známá jména probouzející se reformace. Smělých zvěstovatelů evangelia bylo však mnohem víc. Čím začalo probuzení v Čechách? Zoufalstvím. Ano, lidé byli zoufalí ze svých životů, hledali smysl života, hledali pravdu, odpuštění, hledali únik před mocí hříchu, jenž je deptal. Kázání o hříchu a Božím hněvu toto zoufalství ještě umocnilo. Zvěst kazatelů šla dále, zjevovali Boží milost a odpuštění. Lidé činili opravdové pokání, s roztrženým srdcem v pláči vyznávali své hříchy. Hluboké pokání vypůsobilo velikou radost z odpuštění a vysvobození z okovů hříchu. Zároveň s pokáním se uvolnilo silné hnutí modliteb za obnovu a záchranu národa. V husitských válkách nadšení opadlo. Lid se vrátil ke starým hodnotám, způsobům života, avšak byl zde pozůstatek, símě svaté. Po celé zemi byli roztroušeni jedinci i skupiny lidí bohuvěrných. Vilémovští ve Vilémově, zbytky táborů i Žižkových sirotků, Orébští. V Klatovech, Žadci, Hradci byli ti, jenž chtěli žít doslova podle písma. V okolí Chelčic byla skupina, která se držela učení Petra Chelčického. Dále na Moravu i do Čech přicházeli Valdenští, vyhnaní z Braniborska pro svoji víru. V Praze kázal slovo pravdy Jan Rokycana. Mnozí ho měli za druhého Husa. Jeho slova zasahovala i Řehoře, hospodářského správce kláštera na Slovanech. Řehoř se začal roku 1453 scházet s dalšími kajícími. Lidé jim říkali kající, protože žili v pokání. Kdykoliv zhřešili, nic si neobhajovali, ale rychle se svých hříchů s lítostí vzdali. Stále víc si uvědomovali, že utrakvistická husitská církev je stejně zkažená jako katolická. Modlili se, co mají dělat. A nakonec se rozhodli, že odejdou z Prahy do ústraní, aby mohli žít čistým křesťanským životem bez kompromisů. Mysleli si, že Rokycana půjde s nimi. Ten se však tak radikálního kroku zalekl. Vymohli jim na králi Jiřím z Poděbrad útočiště pod Orlickými horami. Tam na královském panství byla válkou zničená vesnice Kunwald. Roku 1457 odešli kající do Kunwaldu. Král Jiří myslel ekonomicky, chtěl obnovit svoji vesnici. V tu chvíli ho ani nenapadlo, co z toho bude. Jistě netušil, že dává prostor duchovně nejproduktivnějším lidem z království, kteří se během několika let stanou mnoha tisícovým hnutím. Král si myslel, že se tam ztratí, budou pracovat a nikdo se o nich ani nedozví. Jak se mýlil. Apoštol Řehoř vyvíjel silnou misijní činnost, obcházel jiné skupiny křesťanů a ti ho následovali do Kunwaldu. Za pár let byla vesnice přelidněná a ke králi přicházely zvěsti, že se v Kunwaldu rodí nový tábor, ač to bylo pouhých 5 let, co si tábory mocí podmanil. Dokonce i k papeži přicházely zprávy o novém kacířství v království českém a množení se různých sekt. Samozřejmě, že bratří nechystali žádné povstání. Přesto duchovní armáda byla sjednocena a každým dnem rostla. Od roku 1461 začalo těžké pronásledování bratří. Jako nenávidění Pikarti byli potlačováni králem Jiřím, utrakvisty i katolíky. Někteří zemřeli mučednickou smrtí. Jeden osamělý bratr ve Vyškově, Jakub Chulava, byl pro své přesvědčení 3 roky vězněn a poté olomouckým biskupem Tasem upálen, ač měl ženu a 5 dětí. Měl možnost svoji víru odvolat. Neodvolal, ale bratří naopak zaznamenali, že se
1: jeho smrtí ve Vyškově rozmnožili bratří jako kuřata.
0: Věda. Mučednictví otvírá dveře evangeliu. Nevíme, jak je to možné, ale za 40 let, okolo roku 1500, měla jednota bratrská již okolo 100 000 členů ve 400 sborů. Jejich čistý křesťanský svědecký život přitahoval tisíce lidí ke Kristu. Mučednictví, oběti, modlitby a zvěstování pravého evangelia přinesly do českého království probuzení. O misijní síle jednoty svědčí také její rozmach i za hranicemi naší země. Po prohrané Šmalkaldské válce roku 1548 se jednota ocitla v nemilosti králově a mnozí bratři odešli do vyhnanství v Polsku. Byl tam za nimi vyslán Jiří Israel, kterého pán zázračně vysvobodil z pražského vězení. Israel kázal evangelium s tak šťastným zdarem, že za pouhých 6 let přivedl k poznání pravdy mnoho příslušníků polské šlechty a založil několik desítek sborů. Komenský píše, že 40.

0: Jak smýšlel o evangelizaci Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, svědčí jeho spis Otázky některé o jednotě bratří českých. Třetí oddíl je o tom, zda je třeba myslet na rozšíření jednoty. Odtud citujeme.
1: Nebudeme-li jednoty rozšiřovati, ani ji nezachováme. Protože každá věc neroste-li, schází. Člověk dotud roste, dokud ho přibývá. Zastaví-li se zrůst, trvá poněkud v síle, potom je nemožné, než scházeti zase, až i sejde. Podobně každý živočich, každý strom, každá věc. Do cisterny nepřibývá-li čerstvě vody, první se brzy přebere a vyschne. Zahrada neb vinice, jakkoli pilně vysázená a dobrými kmeny porostlá, nepodsazuje-li se nových vždycky, pomalu vyhyne. Město, jakkoli dobře založené a vystavěné, nebude-li v něm tytýž nových domů stavěno, sejde dům za domem a naposledy samo město spustne. Řekl-li by kdo, i však se podsazují mládeží podrostající, odpovím, mládeží samou doma zrodilou nevzdělá se ani nezachová jednota, protože výstřelkové z kořenů stromů rostoucí sami zahrady nezachovají. Nevnáší-li se odjinut plání a neštěpuje. Neboť z domácích kořenů rostoucí často se v neužitečné vlky obracejí. Často a na větším díle pod schnutím starého kořene schnou, ještě nové štěpování vždycky se téměř spanile ujímá. Jakož pak nových sborů a v nově k čistému učení a dobrému řádu získaných posluchačů také ta povaha jest, že živější jsou než staří zákrskové, jimž všecko zvedčelo, čehož pro příklady netřeba i nyní chodit daleko. A v tomť zdá se, že přehlédli otcové naši asi dosta let, oblevy vše o to pracovati, aby jiné k sobě vinuli, na tom již, co zhotoveného bylo, přestávajíce. Ale s jakým užitkem? Ukázalo se to jmenovitě, že i počet zborů se menšil, i ve zbořích posluchači ředli, i ti ostatkové planěli a krsali. Jakže hned za bratra Matěje Červenky, že se dítě počalo, naříkání jeho vlastní rukou zapsané před rukama je. Jakže hned za bratra Matěje Červenky, to byl biskup Jednoty bratrské v letech 1521 až 1569, že se dítě počalo, naříkání jeho vlastní rukou zapsané před rukama je.
0: Hle, zde máme kritické hodnocení vlastní církve od toho, kdo ji velmi miloval, bojoval za ni a nakonec psal její závěť. K čemu Komenský dospěl? Za prvé byl přesvědčen, že pokud jednota početně neporoste, tak zahyne. Za druhé, nestačí vychovávat k víře vlastní děti, ale je nutné zvěstovat evangelium a získávat nové učedníky ze světa. Za třetí, dokud jednota zvěstovala evangelium, rostla duchovně i početně a když s tím přestala, umírala. Stav jednoty před Bílou horou nebyl slavný. Bratrští starší viděli duchovní úpadek jednoty a říkali, že by se jednota sama rozpadla i bez Bílé hory a rekatolizace. Václav Budovec z Budova, člen Jednoty bratrské, vůdce stavovského povstání a jeden ze 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí, naříkal nad jednotou, když viděl, jak se z ovcí stávají vlci.

0: Jednota bratrská skutečně zemřela. Z boží dobroty vstala po 100 letech z mrtvých v Hernhutu jako obnovená jednota bratrská. Tam pán otevřel mocné zřídlo misie. Od hernhutských letnic každý křesťan myslel na ztracené duše. A nejen myslel, ale všichni byli zapáleni pro evangelizaci a misii. Moravané zcela přirozeně a svobodně zvěstovali boží lásku v Kristu. Uvedeme zde příběh o obrácení jedné bohaté hraběnky.
1: Před několika pokoleními vedla kterási hraběnka velmi veselý život. Zaujímala ve společnosti vysoké postavení, žila v úzkém přátelství s panovníky a knížaty. Pro své vynikající schopnosti a dar humoru byla vítanou osobností při skvělých tancích a slavnostech. Přesto byla soužena nevyhojitelnou trudovitostí. Žádná zábava a rekreace ji neuspokojovaly. Všude kolem sebe zřela samou temnotu. Podle starého zvyku brávala se míra na novou obuv podle nohou. Za podobným účelem byl k hraběnce povolán jeden z členů moravské církve, pokorný to obuvník. Když otevřel dveře, byla hraběnka překvapena milou přívětivostí, zářící z jeho tváře. Pozorně ho sledovala, když poklekl k svému pokornému úkolu, aby vzal míru na obuv. Byla hluboce dojata příjemnou radostí, již mohla zřítit v každém pohledu obuvníkově. Proto mu pravila: zdá se mi, že jste velice šťasten. Ano, jsem velice šťasten. Vy se lišíte ode mne, pravila urozená dáma. Já jsem tak nešťastná, jak jen člověk může býti. Nechtěl byste mi říci, co vás činí tak šťastným? Obuvník odpověděl: ano, rád vám to povím. Ježíš mi odpustil hříchy. Odpouští mi každý den a miluje mne. A to mne činí neustále šťastným. Míra byla vzata a obuvník odešel, ale hraběnka přemýšlela o tom, co jí pravil. Myšlenka vedla ji k modlitbě a modlitba k usvědčení. Usvědčení uvedlo ji brzy v radostnou víru obuvníkova spasitele. Stala se velkou svědkyní Krista v kruzích urozených lidí, zvláště pak u dvora ruského cara Alexandra I., jejího důvěrného přítele.

0: Jistě, že ne vždy to bylo tak jednoduché. Na svých misích zakusili bratři mnoho strádání, odmítání i posměchu. Jejich láska k pohanům však neznala mezí, dokonce ani smrt je nezastavila. Dokladem toho je misie na západoindických ostrovech. První misionáři byli z Hernhutu vysláni roku 1732 právě tam, na ostrov svatého Tomáše. Leonard Dober a David Nietzschmann, prostý hrnčíř a tesař, prožili silné boží zavolání na misii k Černochům. Mnozí je od cesty odrazovali, zpochybňovali jejich povolání, tvrdili jim, že se stejně k otrokům nedostanou, neboť přes den pracují na plantážích a jsou stále hlídáni. Navíc je tam jiné podnebí a pro Evropany mnoho nebezpečných nemocí. Bratři jim to nevymlouvali, nicméně trvali na svém povolání a byli rozhodnuti stát se sami otroky, aby mohli zvěstovat boží lásku Černochům a získat pro Ježíše alespoň jednoho. 18. srpna 1732 bylo v Hernhutu shromáždění na rozloučenou, kde jim bratři a sestry jeden po druhém zpívali svá přání. Jak se později ukázalo, mnoho veršů bylo v skutku prorockých. Moravané neměli zatím jasnou misijní strategii, a tak Doberovi a Nietzschmannovi dal Zinzendorf jednoduchou radu.
1: Ve všem se nechejte vést duchem Ježíše Krista.
0: Na své cestě zakusili mnoho posměchu, všichni je měli za blázny. Přesto, když viděli jejich pevné přesvědčení, přestali se jim posmívat a začali si jich dokonce vážit. Když dopluli na ostrov svatého Tomáše, vyhledali otroky a zvěstovali jim Ježíše Krista. Sami nevěděli, jak jim otroci rozuměli, neboť k ním mluvili směsicí němčiny a holandštiny, zatímco jejich jazykem byla kreolština a rozuměli i trochu holandsky. Mluvili k ním o Kristu, který zemřel jak za bílé, tak za černé. Otroci byli dojati a radostně tleskali. Dober o tom řekl:
1: cítili pravdu spíše, než by jí rozuměli.
0: V roce 1734 přijala posila, dalších 18 obětavců, kteří chtěli začít práci na sousedním ostrově svatého Kříže. Voda, kterou tam pili, byla většinou znečištěná a misionáři začali jeden po druhém umírat. Za 3 měsíce z původních 18 zbývalo jen 9. 20. února roku 1735 vyslal Hernhut dalších 11 lidí. Ti našli své bratry a sestry v nemocech a bolestech. Když se v Hernhutu dověděli o tamních podmínkách a stavu misionářů, povolali je první lodí zpět. Z 29 misionářů se však vrátilo pouhých 8. Této tragické události v historii jednoty bratrské se říká Velké umírání. Ani Velké umírání Moravany nezastavilo. Přijížděli další a další misionáři a roku 1755 byla na svatém kříži založena stanice Friedenstahl.

0: Mnozí Zinzendorfovi vytýkali, že mrhá lidskými životy, když vysílá misionáře na tak nebezpečná místa. Zatímco by jeho úspěšně se rozvíjející misie mezi severoamerickými indiány tento lidský potenciál tolik potřebovali. Hrabě měl jasnou vizi. Věřil, že příchod Pána Ježíše je za dveřmi a času je málo. V každém národě i kmenu je několik vyvolených duší hledajících pravdu. Takovým říkal kandidáti spasení. Hlavním úkolem církve je najít tyto hledající a uspokojit jejich touhu. Proto podporoval nejen slibně se rozvíjející misie u indiánů, eskimáků a jinde, ale rovněž vysílal misionáře až na konec země. Do Bengálu, na Nikobarské ostrovy, Koromandelské pobřeží, k Tatarům na Kavkaze, do Etiopie i Egypta, do Perzie, Livonska, Ruska, Alžíru, Ceylonu, Laponska a jinam. Zinzendorf neměřil úspěch čísly. Všem kritikům říkal,
1: kdyby misionář cestoval 1000 mil a získal jednoho obráceného, nebyla jeho snaha marná.
0: Svoji teorii misie vyjádřil hrabě svému anglickému příteli ve 3 bodech. Za prvé, misionář nikdy nesmí nad pohany panovat, nýbrž žít pokorně mezi nimi jako jeden z nich. Za druhé, misionář musí jít přímo k věci a kázat ukřižovaného Krista. O otázkách stvoření a pádu člověka může být řeč až později. A za třetí, cílem není obrátit celý národ, nýbrž vést jednotlivce hledající pravdu. Evangelium kázali Moravané prostě, ale mocně. Bylo boží mocí k záchraně a proměně lidských životů. Zinzendorf to krásně a půvabně vyjádřil v jednom ze svých dopisů.
1: Náš způsob, kterak hlásati spasení, jest tento. Představovati každému srdci laskavého beránka, jenž zemřel za nás. Ač byl syn Boží, obětoval se za naše hříchy jako náš Bůh, náš prostředník mezi Bohem a lidmi, náš vzor, náš bratr, náš kazatel, náš utěšitel, náš spasitel. Zvěstujeme jeho krev a jeho lásku až k smrti. Ano, k smrti na kříži. V našich rozmluvách a důvodech neuchylujeme se ani 1/4 hodiny od lásky plného beránka. Nejmenujeme žádnou ctnost, jedině v něm, od něho a skrze něho. Nekážeme žádného přikázání, než víru v něho. Žádné jiné ospravedlnění, než to, které dobil on. Žádné jiné posvěcení, než tu výsadu více nehřešiti. Žádnou jinou radost, než tu být jemu na blízku. O něm přemýšleti a konati to, co se líbí jemu. Žádnou jinou ztrátu, než tu ztratiti jeho a jeho požehnání. Žádné jiné neštěstí, než to býti v jeho nelibosti. Žádný jiný život, než ten, který jest v něm.
0: Ježíš Kristus je centrem Moravanů, středem jejich života, služby, kázání, práce. O něm přemýšlí, v něm se kochají. Pro něj nelitují žádné oběti, žádné ztráty. Jeho lásku silně prožívají a nemohou ji nezdílet s těmi, kdo ji ještě neznají. Z plnosti srdce mluví jejich rty. Strávit život v oddané službě Beránkovi je jejich výsadou. Pro něj jdou do Grónska k eskimákům Matěj Stach, Fridrich Bémiš, Jan Beck. Jan Beck z moravských Holasoviček, vězněný tam pro víru, odchází do Hernhutu. Hned po 2 letech odchází na misii do Grónska zvěstovat evangelium eskimákům. Pro Krista tam těžce pracuje, překládá evangelia do jejich jazyka, buduje osadu Neuhernhut a k tomu v tvrdých podmínkách pečuje o svoji rodinu. Oženil se v Neuhernhutu s Rozinou Stachovou a měli spolu 9 dětí. Mnohdy neměli co jíst, museli konejšit hlad mušlemi a řasami. Byli v posměchu u eskimáků a prvních 5 let nikdo z místního obyvatelstva neprojevil o křesťanství zájem. Sami píší.
1: Mezi pohany nepozorujeme nic dobrého, ani jediný vzdech. A k tomu nalézají smrt tam, kde měli dojít života. A hledíme-li jakkoliv na sebe, vidíme jen vnější i vnitřní bídu. Nejsme tělesně uspůsobilí k setrvání v této zemi, to nám musí Bůh dát. Jsme těžce nemocní, Věříme ale, že se tak naše přirozenost očistí a tím se lépe utužíme ke službě Páně. Vnitřně jsme ztratili vše, co by mohlo plynout z dobré vůle, ano i odvahu učit se řeči. Jenom to, co způsobila milost, nám zůstalo. Pán ví, proč ty nejslabší a nejneskušenější, kteří začali částečně mezi vámi prospívat, na tohle místo postavil. Chceme však v této škole, kde musíme o závod věřit a kde nevidíme kromě nemožností nic, zůstat, až nám Ježíš jakožto bídným pomůže. Nechceme o víc pečovat, než se jemu líbit.
0: Bratři obstáli a neutekli. Pán je vysvobodil. Když jejich víra dosáhla vrcholu, viděli slávu Boží. I to nemožné jim Pán daroval. Spasení pohanů. Kristus učinil průlom a zachránil stovky Eskimáků. V jednom ze svých prvních dopisů misionáři směle vyznali svoji víru v průlomce.
1: Lidé nás mají za blázny, zvláště ti, kteří jsou už dlouho v této zemi a znají tento národ. Ale my se z toho radujeme a myslíme si, že tam, kde je průlomce, musí být i průlom a cesta, i když to sebe nemožněji vypadá.
0: Jak je vidět, Bůh si používá slabé a mdlé nádoby k velikým a ušlechtilým cílům. Vždyť on svoje poklady vložil do hliněných nádob, aby bylo patrné, že tato moc není z nás, ale z Boha. Stačí se dát Bohu k dispozici. A on si nás umí použít k božským dílům a skutkům. Celá naše minulost o tom svědčí.

0: Kde jsme my? Pijeme ze stejného zdroje jako naši předkové? Neseme ovoce jako oni, kteří pili ze studny Misie? Pokud ne a studnu shledáváme zanesenou prachem, jsme zodpovědní za obnovu této starodávné studny. Nikdo jiný to za nás neudělá. Pojďme tedy odstranit balvan sobectví ze studny Misie. Vždyť proč Bůh vyvolil Abrahama, ne-li, aby byl požehnáním pro národy? Aby zatoužili po Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. A proč Bůh vyvolil nás, ne-li, abychom se stali požehnáním pro ostatní lidi a ti byli skrze nás přivedeni k Boží dobrotě? Ozeáš prorokoval.
1: Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje.
0: Tak to být nemá. Izrael i církev má přinášet život a požehnání druhým. Vždyť je psáno.
1: Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny, kdy bude pučet a rozkvete Izrael a naplní tvář světa svými plody.
0: Celý povrch země má být pokryt ovocem, které přinese církev a Izrael Bohu. Země má přinést plody Bohu. Bůh se na to těší. Jemu patří celá země se svými plody. Co to jsou ty plody? Zdali ne křesťané zamilovaní do svého stvořitele i spasitele a žijící pro jeho slávu. Láska nehledá svých věcí, není sobecká, ale je štědrá. Křesťan, který miluje, dává druhým to nejlepší, co má. To nejlepší je Boží láska zjevená v evangeliu, radostné zvěsti. Bůh dal člověku schopnost reprodukce, množení. Také prvním příkazem k člověku v Biblii je
1: ploďte a množte se a naplňte zemi.
0: Bůh miluje život, žehná životu a touží potom, aby země byla plná lidí. Hlavním příkazem, odkazem i posláním církve je to samé, jen v duchovním smyslu. Duchovní rozmnožení a naplnění země křesťany.
1: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.
0: Pokud to církev dělá, žije a roste. Nedělá-li to, neroste, ale umírá. To věděl i Komenský.

0: Dalším kamenem, který brání křesťanům pít vodu nadšené evangelizace, je strach z lidí a jejich odmítnutí. Duch svatý zmocňuje ke svědectví a osvobozuje ze strachu. Učedníci se báli, dokud neprožili křest v Duchu svatém. Poté svobodně a směle kázali evangelium a nikým se nedali zastrašit. Ježíš byl jednoznačný.
1: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
0: Jsou i další kameny a mnohý prach v této vzácné českomoravské studnici, jako třeba lhostejnost či povýšenost nad nevěřícími. Máme tedy co dělat, abychom se stali požehnáním skrze zvěstování čistého evangelia. Abychom jednou nemuseli psát kšaft svým umírajícím zborům a denominacím.

0: Vítejte u dalšího dílu Písniček z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek. Známé to jméno, zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně, ty archivní, si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že pan Zmožek je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Vzpomínat budeme společně s Jiřím na jeho dětství a postupné propojení s osobnostmi hudebního průmyslu na československé scéně, včetně Karla Gotta, i na narozeninový koncert 80+ v pražské Lucerně. Odpovídat bude dokonce na otázky založené na titulech jeho písní. Přeji vám dobrý poslech. Autor hudby k nespočtu písní pro interprety jako Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Věra Špinarová, Jitka Zelenková, Dara Rollins a Karel Gott a mnoho další. Jiří Zmožek, vítejte ve vysílání a ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Pane Zmožku, jaká byla oslava vašeho jubilea s tou osmičkou na začátku?
1: No, tak to nebyla nějaká taková party, slavnost. Já jsem dostal takovou nabídku. Já jsem jednou ráno stával z lůžka a že jsem seděl na kraji toho lůžka a najednou jsem slyšel Lucerna. Tak jsem zavolal pana Kříže, to byl pán, který ke mně jezdil s Hanou Zagorovou poslední 3 roky, vždycky chtěli nějakou písničku, ještě než Hanka zemřela, tak on mi tam vozil a když potom zemřela, tak jsem si říkal, no tak já zavolám Luboše a řeknu mu, že jsem slyšel Lucerna. A jak jsem mu zavolal a on řekl, tak tam půjdeme. A já povedám, a kdy? No já tam zavolám a zjistím, kdy je volno. No a druhý den mi zavolal a říká, 6.2. je volno, půjdeme tam. Já říkám, jo, půjdeme tam. Tak to byla moje oslava.
0: Takže setkal jste se taky při této oslavě, při koncertě v Lucerně i s těmito interprety, které jsem zmiňovala, s některými z nich?
1: No to bylo zvláštní, že já jsem věděl, že to musím zvládnout sám. Takže jsem, to je takový jako naprosto nečekaný, že všichni mají, ale to bylo, můžu, máme dost času.
0: Máme dost času, ano.
1: Jo, tak to je výborný, protože to, on mě to čiš, ten pán Kříž říká, no, má to jeden problém, protože 6.2. mají v O2 aréně velký koncert pro 20 000 lidí a je to na památku Hany Zagorové. Já jsem měl zpívat písničky Hany Zagorové v Lucerně, tak já mu povídám, to nevadí, oni tam budou stejně zpívat moje písničky, tak ať zpívají tam v outičku moje písnička, já budu zpívat v Lucerně a tak jsme si z toho trošku udělali jako legraci, ale malinko se musím přiznat, že mě to trošku jako vylekalo, protože jsem říkal, tak jak já naplním 1000 lidí, prostě když tam bude všichni půjdou, a to bylo 20 zpěváků, nebo kolik se tam střídali a zpívali ty písničky, ale jsem tomu uvěřil, že to mám udělat, musel jsem, víte, já se trošku bojím, tady jsem se teď možná moc rozvyprávěl, ale já musím na začátek říct jednu věc, proč jsem si troufl to udělat, protože já věřím pověření a pověření je až po věření. To znamená, že když věřím, tak dostanu pověření. Ale když nevěřím, tak Bůh mi nedá to pověření. Čili kdybych já neuvěřil tomu, že mám do té Lucerny jít, tak já bych žádné pověření k tomu, že to mám zvládnout sám v té Lucerně, já bych nedostal. Já bych tam nemohl jít a neměl bych tu víru, že to můžu 2 hodiny vydržet sám a že ty lidi neodejdou. A to byl ten, myslím, že to byl ten hlavní bod toho, proč jsem se toho mohl zhostit sám.
0: K Lucerně, kterou ještě chystáte, se určitě dostaneme, ale začala bych od začátku. Jak vzpomínáte na Moravu, protože pocházíte z Otrokovic, tak když se takhle vracíte na Moravu, jaké to pro vás je?
1: No tak já musím říct, že nejlepší by bylo přečíst si tu knížku, už měla skoro 20 let, protože já tam o Otrokovicích píšeme strašně moc. A já jsem tam měl výborný spolužáky a teď zrovna jsem pro

0: že můžu říct, že Otrokovice byl takový počátek všeho, co přineslo tu moji skladatelskou a hudební kariéru. Já jsem tam vlastně napsal první písničku, která se proslavila takovým zvláštním způsobem, že já jsem tehdy dělal na zámečnické dílně. Já to nemůžu celý popisovat, ale já jsem byl 372 dní nemocný na nemocenské, takže jsem měl být asi první důchodce v 16 letech. To se stalo na zámečnické dílně, kde jsem pracoval, tak se vysílala moje písnička a to nikdo nevěděl, že to zpívám já. Já jsem tehdy vyhrál takovou mládežnickou soutěž Hledáme nové talenty a tehdy to všechno začalo, ale nedá se o tom ze široka povídat, takže začalo to v Otrokovicích.
1: A jaký byl první nástroj, na který jste se naučil hrát?
0: No ten, který jsem neměl vůbec rád a který teď musím používat 2 hodiny v luzerně, když si troufnu David doprovázet svoje zpívání na ten klavír, tak já jsem ho nechtěl hrát. Mně se to tak příčilo prostě a ještě levá ruka a etidy a všechno a pan učitel zapletal, potom šel za panem ředitelem Valovým, říká, tak tady je jediné řešení, musíme mu dát harmoniku, toho bude bavit, on furt zpívá ty lidové písničky, tak nakonec mě oni koupili klavír za 124 tisíc ve starý měně, to bylo nádherný křídlo a všichni si mysleli, že ze mě bude nějaký klavírní virtuoz a mě to vůbec nebavilo, no a tak mi koupili harmoniku, takovou krásnou rigoletu, takovou perleťovou, krásnou harmoniku. A ona měla 82, byla těžká a já ji nosil na zádech, aby všichni viděli, jak mám hezkou harmoniku. Jo. A když jsem přišel s tou harmonikou, už tak trošku jsem jako začal hrát, něco jsem z toho klavíru uměl, tak pan učitel zapletal a říká, ty Juro, tady máš noty a půjdeme hrát vojákom nějaké písničky, budeš hrát, tady ti dám noty. A dal mi noty a já jsem přišel domů a to byly nějaké etidy a mě to tak nebavilo. A já jsem si začal hrát ty moje lidovky moravský, ne, a přišel jsem potom k němu na hodinu a tož zahraj, co budeš hrát tím vojákům. A já jsem začal zpívat nějaké moje lidové písničky a on říká, počkej. A šel do vedlejší místnosti a přinesl noty. A to byla první polka, kterou jsem hrál, ta se jmenovala 2 šátečky, já jsem se to hned naučil, to mě hrozně bavilo. A on mi říká, potom až jsem mu to přehrál, říká, tož teď můžeš hrát v našem harmonikovém souboru. Takže já jsem se dostal mezi 20 lidí, 20 dětí, které on vlastně vychovával. Tam to vzniklo všechno, ty moravské písničky, ty svatby, co jsem potom natočil, to všechno vzniklo tím, že já jsem se naučil na tu harmoniku poměrně slušně hrát. Teď jsem dokonce v Lucerně na to hrál. Já jsem si vzal takovou malou harmoničku a zahrál jsem tam jednu písničku, až jsem se divil, že jsem to nezapomněl. Úplně teda.
1: Co se mladí naučíš, jako když najdeš?
0: Je to tak.

0: Pane Zbožku, jaká je vaše oblíbená ta lidová písnička? Zaspíváte si někdy něco takového?
1: Tak já jsem, já teď už musím zpívat lidové písničky, ale moje. Protože já vám řeknu básničku teďka. Jo.
0: Povídejte.
1: Já jsem si k tomu napsal, protože když hraju na těch koncertech nějakou moji lidovku, protože lidovka má jednu věc, ona vzniká, ona se nedá napsat. To někdo si nemůže říct, já teď napíšu, já teď budu psát lidovky, to jenom já jsem si troufl by tak drzí a napsal jsem si na to teda pro jistotu básničku, aby lidi věděli, o co vůbec jde. Tak já vám řeknu tu básničku, jo. Nedávno jsem si zase sedl ke klavíru, chtěl jsem si trochu zaspívat, ale řeknu vám, lidi, chce to víru, pořád ty moje staré písně hrát. Povídám, teď už jsem jich napsal stovky a tak se teď dám na lidovky. Jo, a tak jsem začal zpívat lidovky. Já jsem si sedl ke klavíru a já jsem to měl rychle hotový. To bylo ve mně, totiž ve mně se ty melodie ukládají a je tam mám nějak vložený a oni jako kdybych je potom jako vyndal, jako kdybych je zaspíval, tak jsem si opravdu sedl, mám takovou jednu písničku, kterou jsem, já jsem nepsal texty vůbec. Já jsem psal vždycky melodie a dal jsem to těm textařům a zpěváci si to naspívali a tam, to je v knížce popsaný prostě, jak to bylo s Gotem. Já jsem mu dal písničku U nebeských brán a on vůbec nepoznal, že to bude hit, jo. Ale to bylo proto, že já jsem mu dal melodii a měl jsem tu melodii naspívanou. Já jsem tomu říkal z londýnského telefonního seznamu, prostě jsem se skládal slova Mary John a John Mary a tam jsem naskládal a já mu to zpívám. A ten Gott měl takové sluchátka na uších a najednou říká, člověče, někam to uhýbá. A já sedím naproti něj asi 4 metry na jednom křesle, jak to říká. A on zase to někam uhýbá. A já jak jsem byl takovej, ještě teď bych byl trošku zdrženlivější, jo, ale jak já měl tenkrát asi, já nevím, 30 nebo kolik, já jsem to napsal asi v roce 83 někdy. A 40 jsem měl tehdy, že jo, v 83. Narodil jsem se 43, no, přesně 40 roku. Tak já jsem vyskočil z toho křesla a udělal jsem něco, co si nikdy nikdo nedovolil. A já jsem řekl, pane Gott, pamatujte si, to bude velký hit a to je úplně jedno, jestli to zpíváte vy nebo ne. A tím to skončilo, nebo tím začalo naše přátelství, protože takhle si nikdy nikdo netroufl mu pohrozit.
0: Byl jste upřímný. Pamatujete nějak na Brno, když jsme teďka v Brně?
1: No tak já jsem tady dokonce měl pár koncertů, jednou jsem měl takový velký setkání, jednou jsme se setkali a měl jsem takové vystoupení. Myslím, že jsem tady měl hodně protestantských přátel, se kterých jsme se i scházeli a zpívali a podobně, ale koncerty takový, jak dělám dneska, já jsem v podstatě v té době nedělal. Já jsem byl hodně, hodně napojený na protestantskou církev a zpívali jsme hodně chvály a tak to ano, ale jinak koncert jsem, myslím, tady v Brně zatím nedělal.
2: Tak zase vzpomínám na lásku.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Přemýšlela jsem nad tím, že vám položím otázky, které jsou v podstatě založené na titulech vašich písní. Jel jste někdy na Bílé Javě 250?
1: Nejel jsem ani na červené, ani na bílé. Ale jo, koupil jsem si jako chlapec takového maneta, takovou, chtěl jsem jezdit, to jsem měl asi 16, 17 roků, tak jsem si udělal papíry na to a na motorce jsem jezdil rád, ale víte co, já jsem měl strašný problém, protože já vůbec nerozumím tomu, když to přestane jezdit. Proč to přestalo jezdit? Jo? Já jsem třeba jel v dešti a nevěděl jsem, že existuje nějaký karburátor a to se musí akorát rozebrat a vyčistit a ono to zas pojede. Takže já jsem sice měl motorku, ale nemohl jsem jezdit, protože vždycky se to nějak pokazilo a já jsem si to neuměl spravit.
0: Stotožňujete se s tvrzením, prý chlapy nebrečí?
1: Zrovna dneska jsem si, já v noci hrávám často na klavír, ještě třeba ve 2, ve 3 hodiny, mám takový tréninkový chvilky, že si třeba hraju půl hodiny nějaký chvály a tak a pak si hraju písničky různý, který jsem napsal. A nedávno jsem to zpíval na jednom koncertě s Jakubem Smolíkem, vyznělo to moc hezky a teď jsem si to jako uvědomoval a uvědomil jsem si, že Marcel, jak ten text napsal, prý chlapy nebrečí, že on je hodně hluboký, ale že bych tu písničku sám chtěl zpívat, nebo že bych ji rozuměl, nebo že bych to prožil, tak to nemůžu říct, protože já jsem brečel moc krát v životě.
0: Kdy naposledy?
1: Vydáváte takový těžký otázky. On se na to těžko odpovídá. Ale já někdy pláču spíš z takový radosti, jo, když se třeba teď dostala moje vnučka Emilka se dostala na školu a můj vnuk Krištof se dostal do šachového klubu jako hráč a je hrozně mladý a dařilo se mu tam. A zrovna dneska půjde na trénink, tak to jsou takové ty radosti a člověku někdy vytrysknou slzy a říká díky bože, že ty se tak staráš.
0: Kdy jste zaslechl zvonit vaše osobní zvonky štěstí?
1: No, já jsem měl takový program, a v něm jsem, to byl můj jeden z prvních křesťanských programů, který byl založený na trůnu slávy a trůnu štěstí. A tenkrát jsem slyšel kázání od pana faráře Kačmarčíka, který byl v Českém Těšíně a my jsme měli k sobě hodně blízký vztah. A tam u něj, vlastně já jsem tam prožil takový chvíle, asi 3 týdny jsem tam bydlel na faře, v takovým tom 94. roce, kdy já jsem úplně se vším skončil a oni se tam o mě postarali a já jsem slyšel jeho kázání o tom trůnu slávy. Jo. A já jsem si najednou prostě oddělil ty dva trůny, ten trůn štěstí a ten trůn slávy a o tom jsem začal kázat. Takže možná tam to vzniklo v Českém Těšině u Kačmarčíků na evangelické faře.
0: Kdy nastal ve vašem životě moment, kdy jste si řekl, to musím zvládnout sám?
1: No, neřekl jsem si to, ale musel jsem. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že půjdu do té Lucerny, to 6.2., tak to je, to si nikdo neumí představit, kdo to nezažil, protože mě řekli, že nikdo na tomto pódiu ještě nehrál na klavír sám a doprovázel se pro 1000 lidí a 2 hodiny v kuse. A to byl takové, jako musel jsem to zvládnout sám, ale měl jsem proto opravdu nadpřirozenou sílu, to by nešlo zvládnout, jako v těch 81 letech si to neumím představit. Ještě kdyby se mě někdo zeptal před 5 lety, šel bys do Lucerny, tak bych nad tím musel 2 hodiny přemýšlet.
0: Měl jste strach?
1: Já vůbec neznám strach. Strach je proti lásce a já chci jenom lásku a já vždycky hledám to východisko prostě v té lásce a v tom odpuštění a v té radosti.

0: Odpočívejte s námi.
1: Léto s Rádiem 7. Několik příběhů z historie izraelského putování po poušti připomnělo už minulé vydání pořadu Studna slova. Apoštol Pavel je na stránky 1. listu Korinským vybral proto, aby své čtenáře varoval před podobným postupem. Také o modloslužbě bude řeč v dalších minutách, ve kterých znovu nahlédneme na stránky 10. kapitoly zmíněného listu. Procházíme je díky archivním nahrávkám se záznamem hlasu kazatele Jiřího Hurty. Na té dnešní se zub času opravdu podepsal. Věříme však, že obsah je aktuální i dnes. Tak dobrý poslech.
2: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
3: Posledně jsme se zabývali slovy apoštola Pavla v prvních 6 verších 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde připomíná, že staří Izraelci, kteří vyšli z Egypta, měli účast na boží milosti i na svátostech, které jsou jejími prostředky, a přece jim to nebylo nic platné, protože se boží vůli nepodrobili, zahynuli na poušti a do země zaslíbené nedošli. A Pavel píše dál, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Tak tedy mějme na zřeteli, že to, co čteme o Izraeli, není historický záznam, nýbrž předobraz, který má sloužit nám jako poučení i výstraha. Bible není učebnice historie. Její pisatelé pojem historie ani neznali. Důležitější než to, co se dělo, bylo pro ně to, co si lidé mysleli. Skutečnost, která je zapsána v Písmu svatém, je takového druhu, že ukazuje na něco důležitějšího v budoucnosti. Je to zapsáno, jak říkají kraličtí, u figuře. Starý zákon všemi svými prsty ukazuje na Krista. A proto i vše, co učinil Bůh s lidem staré smlouvy, je předobrazem pro lid smlouvy nové. Jsme tedy napomenuti, abychom netoužili po zlém, jako Izrael na poušti. Tím zlem, po kterém křesťan žijící z milosti může zatoužit, je podle citace především modlářství. O Izraeli čteme, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. V jiném překladu čteme, že vstali, aby dováděli. Ale nejpřesnější je text z 32. kapitoly Exodu ze 6. verše. Nakonec se dali do nevázaných her. Otevřeme-li si tento příběh ve Starém zákoně, poznáme, že se to stalo za Mojžíšovy nepřítomnosti. Mimochodem, to, co se dálo v Korintu, se rovněž dělo za Pavlovy nepřítomnosti. A nešlo vůbec o nějaké neškodné hodování. Šlo o účast na modlářském kultu a orgiastickou slavnost kolem zlatého bíčka. To slovo řeckého textu neoznačuje pouze kultický tanec, ale zahrnuje i projevy orgiastické zvrácené sexuality. Nešlo tedy o nějaké nevinné dětinské hry, nýbrž o pustou pohanskou nevázanost. A proto se také hned v následujícím verši mluví o smilnění, které mělo za následek smrt 23 tisíc Izraelců. Pavlovo varování korintských je na místě, protože právě v Korintu stál největší chrám bohyně lásky Afrodity, jejíž prostitutky a prostituté sloužili především námořníkům. Smrt Izraelců kvůli smilnění se týká izraelského pobytu v Šitímu, kde moábské ženy svedly lid k uctívání Baal Peora, jak čteme v 25. kapitole knihy Numerí. Víme, že žena má na muže velký vliv. Dokáže ho leckdy strhnout k víře právě tak, jako k nevěře. Zde však jde především o nebezpečí, že i křesťané si se svodem smyslnosti často zahrávají, a mohlo by to stát život. Srovnáte-li Pavlův údaj o zabitých Izraelcích se zněním starého zákona, zjistíte, že jich bylo dokonce 24 tisíc. Ten počet 23 tisíc je uveden teprve v další kapitole jako počet povolaných k službě. Vysvětlení je prosté. Když apoštol Pavel psal své listy, neměl po ruce Bibli jako my, aby si příslušné místo nalistoval. Vždycky citoval z paměti, buď podle hebrejského nebo podle řeckého textu. Údaj, který máme před sebou, je vzácným místem, kde došlo k přehození čísel. Toto místo je i dokladem nesmyslnosti verbální, tedy slovní inspirace. Pavlova znalost písem je pro nás přesto zahambující, protože apoštol Božím slovem důsledně žil a nesl jeho zvěst věrně celým tehdejším světem. Jak ubozí jsme ve své znalosti, a tedy i v křesťanském životě, my, kteří žijeme v pohodlí a máme Bibli kdykoliv po ruce. Pavel varuje dál před pokoušením Pána. V 78. žalmu čteme o Izraelcích, že srdcem pokoušeli Boha, když vyžadovali stravu podle své chuti. Když vyšli z Egypta, jejich pokrm byl prostý a chudý. Zastesklo se jim po egyptských hrncích masa. Propadli proto malomyslnosti a mluvili proti Bohu i proti Mojžíšovi. Šlo tedy o nevěru a neposlušnost, která vždycky svádí Boží lid z cesty věrného následování. Víme ze starého zákona, že ti, kdo takto pokoušeli Boha, byli zahubeni hady. A Pavel svou připomínkou varuje, že podobně se stane tomu, komu nestačí to, co mu z milosti bylo dáno. Vlastní žádosti ve spojení s nedůvěrou k Bohu se pak samozřejmě projevují i reptáním. Reptání bylo přímo typickým projevem Izraele na cestě pouští. Objevuje se poprvé hned po výjití z Egypta, jak čteme ve 14. kapitole Exodu, v 15. i v 16. A když pak začala reptat celá pospolitost, zahynulo celkem 14 700 lidí. Než se podařilo Áronovi ránu zastavit, jak čteme v 17. kapitole knihy Numerí. Pavel ovšem uvádí, že tuto ránu nespůsobil sám Hospodin, nýbrž zhoubce, jakožto vykonavatel soudu a Boží posel. S něčím podobným jsme se setkali i ve druhé knize Samuelově, když David dal svévolně sečíst lid a anděl šířil zkázu mezi lidem. Možná, že nad tím označením zhoubce se dnes leckdo pousměje, jenomže tak lacino se věc odbýt nedá. Tím zhoubcem je ve skutečnosti sama morová nákaza svévolných životních způsobů. Copak nevidíme, jak právě tyto způsoby šíří i dnes svou jedovatou atmosféru do celé společnosti? Slyšíme, jak se volá ustrašeně o ohrožení lidstva jadernými zbraněmi. Ale co pak nechápeme? Svůj omyl. Kdybychom všichni žili v souladu s vůlí Boží, ani hory těchto zbraní by žádné nebezpečí neznamenaly, protože by nebylo nikoho, kdo by je ke zhoubě použil. Smrtelným nebezpečím je ve skutečnosti jed, který se denně dostává do lidí propagováním svévolného a na Bohu nezávislého způsobu života, který rozbíjí vztahy, utvrzuje sobectví a působí, že člověk se člověku stává vlkem. Tento zhoubce zasahuje samozřejmě i do života církve, která tu má klíčovou úlohu, protože stojí na přelomu věků. Toto zhoubné nebezpečí se tedy týká i nás, u nich se setkali konce věků. Tak by se totiž dala přeložit rovněž poslední slova. V těchto slovech je obsaženo vědomí, že současnost je oním přelomem, ve kterém se setkává konec věku starého s počátkem věku nového. Ale to znamená, že tam, kde je přítomen Kristus a s ním i jeho církev, se objevuje nejen světlo jeho spásy, ale současně i temné stíny konce celé dosavadní epochy, které vystupují tím ostřej, čím je světlo jeho pravdy a lásky intenzivnější. Kdybychom Pavlovo napomenutí vyjádřili slovy Janovými, znělo by tedy takto. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkám-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Kéž toto slovo platí o každém z nás.

Napomenutí před tím, aby nebyl člověk člověku vlkem, zařadil do závěru své úvahy kazatel Jiří Horta. Přidal i slova z listu apoštola Jana plná světla s nabídkou očištění od hříchu. Východisko tedy existuje, skrývá se v boží nabídce odpuštění a nového začátku, kterou Bůh směřuje ke každému člověku. Zastavit se u ní aspoň na chvíli, i to je možné kdykoliv, třeba právě teď. Díky, že jste nás poslouchali. Archivní nahrávky v pořadu Studna slova uslyšíte zase za týden, tedy v neděli v 6:45 ráno a také jako dnes v sobotu v 15:30. Tentokrát Jiří Horta otevře téma Jistota v životě.

tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každé koleno na nebi, na zemi, v podsvětí. A každý jazyk vyzná, že ty jsi Pán. A my jsme ti první, kteří teď...

Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3.

0: Po týdnu vás vítám u poslechu relace, která by z podstaty měla být tak trochu retro. Ale při její přípravě vždycky znovu narážím spíše na nadčasovost a důrazné poselství navzdory době vzniku. Že si nevymýšlím, uslyšíte ostatně za chvíli sami. V dnešních pokladech z archivu se zaměříme na otázku, kterou si kladou všichni lidé, kteří se chtějí Bohu líbit. Co je Boží vůle v té, které konkrétní situaci? Co mám dělat právě teď a tady? V roce 2008 pozvala k mikrofonu Lenka Malinová Petra Janouška, tehdy kazatele armády spásy v Přerově, a položila mu stejnou otázku. Jak poznat Boží vůli? Dobrý poslech záznamu i dnes aktuálního pořadu přeje Kateřina Hodecová. Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Jak poznat Boží vůli? Jak poznat, že děláme správně? Jak poznat, když děláme špatně? O tom všem si budeme dneska povídat. Mým hostem je Petr Janoušek, který toho času je důstojník armády spásy, pracuje v Přerově, je tam kazatelem. A co ještě, Petře?
2: Dobrý den. Máme tam komunitní centrum, pracujeme s romskými dětmi, pracujeme se seniory převážně.
1: Tolik tedy Petr Janoušek, představil se sám, takže tě vítám ve vysílání.
2: Děkuju.
1: Nejprve bychom si možná mohli říct, co to je Boží vůle, Petře.
2: Je, to je otázka. No, přemýšlel jsem o tom, jestli je to tak, jako že by nám Bůh měl jenom jednu jedinou cestu. Představoval jsem si to, jako kdyby jsme byli s prominutím ty myši v tom bludišti a Bůh tak na nás kouká a ví, že jenom jedna cesta vede k cíli. Já si myslím, že to tak není, že Bůh počítá s naší nedokonalostí. Myslím si, že mu mnohem víc záleží na nás samotných, než na tom, co děláme, a tím pádem pro nás není připravena pouze ta jedna jediná správná cestička, která vede k tomu kousku síra. Ale je to souhrn veškerého Božího jednání v našem životě a veškerého našeho života a reakcí na to, co on nám říká, co po nás chce, co nám radí. Bůh na nás nekřičí, abychom dělali to či ono, ten jeho hlas je velmi tichý, na to je na jednu stranu. Na druhou stranu v mnohých případech, já ve svém životě jsem to mnohokrát poznal, že mi Bůh prostě řekl, udělej to, co je blízké tvému srdci, protože já jsem s tebou. Prostě já budu s tebou, ať půjdeš doleva nebo doprava. Něco jako ten Abraham, když se domlouvali s Lotem, kam půjde on, kam půjde onen, tak on říkal, půjdeš-li na jih, já půjdu na sever. A půjdeš ty na sever, já půjdu na jih. Bůh bude se mnou.
1: No tak z toho, co tady teď povídáš, by vyplývalo, že je to v podstatě jedno, co děláme, ale ono to není jedno.
2: To rozhodně ne. Ono to není jedno, ale je to, myslím si, velmi důležité si uvědomit, že to, že někdy udělám chybu, si ještě nezavírám dveře před tím, abych ji nemohl napravit, nebo abych nemohl se vrátit tím směrem, kam mě Bůh vede. Vlastně se dostáváme k té podstatě toho, co si myslím, že je Boží vůle. Myslím si, že Bůh do každého jednoho z nás vložil určité dary, určité vlohy, dal nám nějaké talenty a chce, abychom je použili, abychom je nějakým způsobem zužitkovali pro Boží království. A vede nás takovým směrem k takovým rozhodnutím a ukazuje nám takové principy, které máme následovat, které, když budeme následovat, tak nás dovedou k ještě většímu naplňování nebo využívání těch darů pro to jeho království. Takže je důležité, rozhodně je důležité hledat Boží vůli a je důležité, ale jakoby to není instantní polívka. To není možné udělat, jako když uděláš tohle, támhleto a támhleto, 10 deka modlitby a 20 deka chvál, trošku okořenit pokáním, tak ona se ta Boží vůle dostaví. Tak to rozhodně není, jakoby je to neustálé chození s Bohem, každodenní pouštění ho do toho našeho
1: života.
2: Takže
1: je to trošku něco těžšího, než kdyby se řeklo jako tak a tak to bude a hotovo.
2: Rozhodně to není sprint, kde by člověk prostě řekl, tak teď zaberu, teď prostě to rychle přeběhnu, co v nejlepším čase a mám vystaráno. Je to maraton, kde si člověk musí dobře rozmyslet a rozložit svoje síly. A myslím si, že velmi důležitou roli v tom hraje pravidelnost, což je běh na dlouhou trať. To není možné prostě říct Bohu, Bože, já chci být trpělivý, já chci být pravidelný ve svém životě, já chci to teď hned. To nejde. To člověk musí opravdu trénovat. A pokud člověk má v tom tu pravidelnost, má ten drive k tomu, že chce hledat Boží vůli, tak si myslím, že zjistí, že to hledání není vůbec složité. Mně moc pomohla jedna věc, když ani už nevím, kdo mi to řekl, ale když řekl, že Bůh s námi nehraje na schovávanou. Bůh si s námi nehraje na schovávanou v tom, že by mu dělalo radost, když nemůžeme najít, jaká je ta jeho Boží vůle. On chce, aby jsme ji poznali. Ta chyba, pokud ji nemůžeme najít, pokud se nemůžeme rozhodnout, pokud jsme bezradní, není na Boží straně. Jaký by měl Bůh zájem na tom, aby jsme nevěděli, jaká je jeho vůle?
1: My se modlíme v modlitbě Páně. Buď vůle tvá. Co se to vlastně modlíme?
2: Myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy stejně tak jako Ježíš v Getsemanské zahradě se vzdával té svojí vůle a říkal, já bych, ale ne moje, ale tvoje vůle, ať se stane. To znamená, vlastně já tím vyjadřuju svoji poddanost a říkám tím, Bože, ty jsi mým králem, ty mi ukazuj, kudy mám jít a já tou cestou půjdu. Buď vůle tvá v mém životě. Já bych možná ještě teďkon řekl jednu takovou věc. Měl jsem zvláštní sen, asi tak 3-4 dny zpátky. A v tom snu, protože pracuji pro armádu spásy, týkalo se to armády spásy. Bylo tam spousta známých lidí, důstojníků, byli v uniformách, tak jako to bylo takové zdůraznění toho, že jde o armádu. A něco jsme usilovně hledali. A bylo to zvláštní, protože to bylo velmi, velmi náročné. Nevím totiž konkrétně, o co šlo, co všechno jsme měli najít, nebo co jsme vlastně hledali. Ale byli tam lidé z ústředí, kteří to jako manažersky organizovali, jako ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tamhle, to a tak. A pak tam byla veliká skupina lidí, takových těch nás vedoucích po všech různých střediscích a zborech armády spásy a chodili tam s takýma těma detektory kovu. A chodili tak nějak jako v rojnici a chodili a hledali a kroutili s tím. Dělali prostě všechno to, co ten člověk má dělat, aby to našel. A já jsem chodil okolo nich. Přišlo mi to úplně přirozený. Chodil jsem a já jsem jim ty přístroje zapínal. Oni měli vypnutý. A prostě oni nějakou dobu chodili, měli to vypnutý a nic se nedělo, samozřejmě nemohli nic najít. A pak já jsem prostě chodil od jednoho k druhému, jak jsem jim zapínal a oni se rozsvítili a oni, aha, my jsme to neměli zapnutý. A já jsem se potom modlil a hledal jsem jakoby to vysvětlení, říkal jsem si, Bože, tak jestli to je sen od tebe, protože jako je hodně zvláštní.

0: Často v mém životě to teda tak bylo, že mi Bůh najednou dal jasné poznání, já bych chtěl, aby si teďkon úplně změnil směr a chtěl bych, aby si šel úplně jinde. Ale většinou to je tak, že prostě jakoby přijdeme na nějakou křižovatku a známe ty různé možnosti a musíme se mezi nimi rozhodnout. A v tu chvíli si myslím, že je moc důležitý, abychom se spolehli na Ducha Svatého, abychom ho do toho pustili, abychom mu dali možnost s námi pracovat.
1: Povídáme si o Boží vůli. Ty jsi, Petře, říkal, že si Bůh s námi nehraje na schovávanou. Ale přesto já vím tedy, že v Biblii je napsáno, že máme Boha hledat. Tak jak to tedy je?
0: Já si myslím, že se to navzájem nevylučuje. Hledání Boha je vlastně to, že já ho musím poznávat. Poznávám ho ve svém každodenním životě a tím ho vlastně hledám, objevuji ho tím pádem. Ohledně Boží vůle, já mám moc rád 16. žalm. Jestli můžu, já bych přečetl pár veršů, 4 verše 16. žalmu, 8 až 11. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tam si myslím, že je ten princip, hledám Boha tím, že si ho stavím před svůj zrak každý den. Každý den je v žalmech napsáno, moje duše po tobě žízní, už za Úsvitu tě hledám a když to dělám, tak on mi dává poznávat stezku života. Druhá věc, která vlastně směřuje k tomu, že Bůh chce, abychom poznali tu jeho vůli, nebo myslím si to, tak můžeme najít v listu Římanům v 12. kapitole, 2. verš. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A proč? Abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bůh chce, aby lidé poznali pravdu. To znamená, že poznali tu jeho vůli. Myslím si, že opravdu s náma nehraje na schovávanou.
1: No, teď se tedy dostáváme k té zásadní otázce, jak to poznáme. Setkala jsem se ve svém životě s mnoha extrémy. Setkala jsem se s lidmi, kteří nechávají věci tak jako volně plynout, že Bůh je přece s nimi. Dostanou se potom mnohdy třeba do problémů i do hříchů, ale pořád tvrdí, že Bůh je s nimi. Setkala jsem se i s lidmi, kteří se modlili třeba za to, když stáli na ostrůvku, kterou tramvají zrovna mají jet a kam mají jet. Tak to už mě přišlo trošku moc. Tak jak to tedy je?
0: Já si myslím, že nás Bůh v tom každodenním životě vede pomocí takových principů. A jedním z těch hlavních principů je, aby se mu ten můj život líbil, aby z něho měla radost. Takže já se snažím žít ten život takovým způsobem, aby Bůh ze mě každý den měla radost. To znamená, když to převedu do těch dvou příkladů, o kterých jsi mluvila, stojím na ostrůvku, přijíždí tramvaj, šalina, jsme v Brně a tak jako kterou tramvají mám jet teda, no...
1: Třeba když jedu do práce.
0: Třeba když jedu do práce, to je moc hezký příklad. Takže co se bude Bohu líbit? No, abych naplnil svoji odpovědnost a dojel do práce, takže pojedu tou, která jede do práce. A pojedu tou, která tam jede co nejpřímější cestou.
1: A co když ale Bůh chce, abych jela opačným směrem a tam někoho zachránila?
0: No, to je otázka, jestli zrovna je to pro mě to pravý ořechový, jak se říká, protože prostě pokud bude Bůh po mně chtít, abych takovýmhle náhodným způsobem zachraňoval lidi, tak tomu já právě říkám, že to je taková ta nenadálá odbočka, kdy na nás Bůh opravdu jako velmi silným způsobem, já teď použiju slovo zařve, ale ono to není křik. Je to vlastně opravdu ve chvíle, kdy Bůh řekne něco velmi zvláštního. Ale já si v tu chvíli musím být jistý tím, že to opravdu je Boží hlas. A myslím si, že tohle Bůh nedělá s lidmi, kteří si nejsou jistí, jestli slyší Boží hlas, nebo jestli to náhodou není hlas jejich vlastního srdce, nebo jejich pýchy, nebo jejich přesvědčení, nebo něčeho takového. Myslím si, že musíme poznávat v každodenním životě ten Boží hlas, jakým způsobem nás vede.

0: A věřím tomu, že Bůh nás vede právě skrze ty principy, že nám ukazuje, co je důležité, na čem záleží. To znamená, můžu mít třeba to rozhodnutí před sebou, já nevím, zůstat zaměstnání nebo ho opustit, nebo jsou tam nějaké tlaky, mám tam nějaké problémy. A tak hledám na základě právě těchto principů. Bože, co tobě by se líbilo? Proč zrovna teďkon hledám nějakou změnu? Je to proto, že mně se to nelíbí? Nebo je to proto, že mě tady někdo nutí jít proti tobě? Já totiž můžu dělat věci, které se mi nelíbí, ale rozhodně ještě nemusí být proti Božímu zákonu. A v takovém případě bych hodně zvažoval, jestli prostě, samozřejmě, je to možné, že po mně Bůh chce, abych odešel třeba z toho zaměstnání, našel si jiné zaměstnání, ale musím mít na paměti to, že mám nějaké priority. Třeba například v mém životě mám rodinu, o kterou se musím postarat. Mám nějaké závazky, kterým musím dostat. Ohledně toho jednoho principu, možná jedno svědectví, kratičký. Já jsem začal pracovat pro Armádu spásy v roce 95 v květnu. Pracoval jsem jako pečovatel asi rok a půl. A během toho roku a půl mě jednou zastavil jeden klient, bezdomovec, na schodech tady té brněnské ubytovny. A zeptal se mě, proč vy vlastně pracujete s takovým povlem, tenkrát říkal. A já mu říkám, víte, protože mám v své pracovní náplní kázání Božího slova. A já z tohohle nikdy neslevím. I kdyby to bylo pro mě v tu danou chvíli nepříjemný, já z Armády spásy neodejdu, dokud nebudu mít lepší příležitost kázat Boží slovo v rámci svého zaměstnání, jakoby, že to mám ve své pracovní smlouvě. A díky tomuhle tomu okamžiku a uvědomění si toho principu se stalo, že vlastně dneska sloužím jako kazatel sboru Armády spásy v Přerově. Vlastně jsme vstoupili s manželkou do Armády spásy jako do církve. Stali jsme se tam důstojníky, stali jsme se tam prostě kazateli a jakoby vidím, když se ohlídnu zpátky, takže mě Bůh vedl díky tomuto principu. Takže to je to vedení v každodenní životě. A když se ráno postavím před svůj šatník a ptám se, Bože, co chceš, abych si oblékl? No tak, jako, no aby ti nebyla zima, ale taky třeba oblékni se tak, aby to mě dělalo radost. Aby si byl světlem a solí. Aby si nepohoršoval někoho, například. Anebo na druhou stranu, aby si zaujmul. Já si pamatuju, že jednou jsem byl pozván do školy, na nějakou střední školu, udělat konverzační hodinu angličtiny. Pozvala mě tam jedna moje kamarádka, která tam angličtinu vyučovala. A chtěla udělat konverzační hodinu angličtiny na téma sociální vyloučení. To znamená právě ty problémy sociální a tak. A já jsem přemýšlel, jak to nějak navlíknout. A vzal jsem si schválně hodně křiklavou kravatu. Tehdy jsem si vzal kravatu, na které byl výjev z Asterixe Obelixe. A byl tam ten človíček, jak tam pořád hraje na tu loutnu a u něho vždycky jako vykopnou, a ať už nespívá a zmlátí ho, já nevím co všechno. A tam byl na tom výjevu ten Asterix Obelix a nahoře na té kravatě byl jenom jakoby stín a byl tam tenhle ten človíček svázaný do kozelce, pověšený na stromě. A já jsem si vzal schválně tu kravatu, přišel do té třídy a říkal jsem, víte, co to je sociální vyloučení? Podívejte se tady na toho člověka. Jeho rizikové chování, to, že velmi špatně hraje a zpívá, ho přivedlo tak daleko, že ho lidé vyloučili. Použil jsem to svoje oblečení k tomu, abych zaujmul.
1: Na Boží vůli bychom se měli ptát jenom v takových těch zásadních rozhodováních svého života. Co potom v takových těch menších?
0: Právě že ne. Právě že to je to, co je s tou minohledačkou, jak jsem říkal, aby jsme měli neustále ji zapnutou. Aby jsme byli kdykoliv připraveni reagovat na Boží hlas a učili se ho znát v každé situaci. To znamená, já věřím tomu, že můžeme s Bohem strávit celý den. Kajer Žábek jednou řekl krásnou věc, mě se to moc líbí, že křesťan je takový poutník, který ráno vstane z postele a pomodlí se a říká, Bože, teď půjdu s tebou a bude to perfektní a půjdeme spolu a bude to fajn. A v poledne si říká, Bože, tak no, sice, no, ale já to zvládnu, to já dohoním, to všechno bude v pořádku. Ve 3 hodiny, ve 4 hodiny už si říká, Bože, jako jsem ještě furt s tebou a večer už řve, já jsem se úplně ztratil, Bože, kde jsi? A takhle by to být nemělo. Máme Boží slovo, což si myslím, že je mapa. Máme Ducha Svatýho, což je průvodce. A pokud se budeme spoléhat na mapu a na průvodce každý den, tak si myslím, že nemůžeme zabloudit. Ale aby opravdu ten průvodce měl svoje silné slovo.
1: Mým hostem je Petr Janoušek a povídáme si o tom, jak poznat Boží vůli. Teď mám tady jednu takovou otázku, jak rozeznat ten Boží hlas. To je otázka, kterou se zabývá snad každý. Mně osobně se ptalo mnoho lidí, mladých křesťanů. Sama jsem se také nad tím zamýšlela, ty určitě taky. Tak jak poznat Boží hlas?
0: No, těžko. Kdyby se vás někdo zeptal, jak poznám hlas člověka, kterého jsem nikdy neviděl ani neslyšel, především neslyšel, tak to vlastně nejde vyjádřit. Kdyby vám někdo řekl, já teď možná budu mluvit po telefonu s tím a nikdy jsem s ním nemluvil, poznám jeho hlas, i kdybych se vám snažil sebevíc vysvětlit, jak ten jeho hlas zní, tak to prostě nejde. Není jiná možnost, než ho poznávat víc a víc tím, že s Bohem budu s ním mluvit v modlitbě, budu s ním komunikovat, nechám jeho mluvit ke mně, stiším se, abych ten jeho hlas dobře slyšel a po mnohých a mnohých zkušenostech, proto říkám, že to je maraton, po dlouhé době, tak vlastně člověk najednou zjistí, že ten Boží hlas prostě zná, tak jako manžel zná hlas své ženy. A mně se moc líbilo, když Rudek Bubík jednou říkal, víte, já když jsem třeba někde daleko v zahraničí a s manželkou mluvím třeba jenom 5 minut po telefonu, protože třeba je to hodně drahý, ale snažíme se mít kontakt i v takových chvíli, když jsem daleko, tak spolu mluvíme třeba jenom pár minut. A já z toho rozhovoru zjistím, že se dneska špatně vyspala, že jí možná bolí hlava. Ona to neřekne, ale protože jsem s ní strávil, já nevím, 50 let, tak prostě poznám její hlas a poznám v jejím hlase, co zrovna prožívá. Jestli je špatně, jestli je dobře. Takže neexistuje žádný recept. Jediným receptem je každodenní zkušenost s Bohem a je to jako když potkáte člověka a pak vám někdo začne říkat, ten člověk neexistuje. Ale vy jste se s ním potkali. Vy víte, jak vypadá, vy víte, jaký má hlas, už vám to nikdo nerozmluví. Pak vám někdo bude říkat, no, kdo ví, co si slyšel, a to si slyšel nějaký svoje vlastní úvahy a svoji píchu a to, co bys rád slyšel, ale vy víte, ne, já jsem se s ním setkal, já znám jeho hlas, vím, jakým směrem mě vede a to přesně do toho zapadá, proto to je Boží hlas. Tak si myslím, že je možné poznat Boží hlas, ale chce to opravdu trpělivost a křesťanskou vytrvalost.
1: Pojďme teď ke tvému životu, ke konkrétním příkladům. Ty jsi uvěřil z nevěřící rodiny, najednou jsi se stal křesťanem, studoval jsi vojenskou školu, ale od té doby uplynulo už docela hodně času a ve svém životě jsi byl postaven mnohokrát před situaci, že jsi musel rozhodovat, co a jak dál. Pověz něco o tom, jak jsi rozhodoval, jak jsi poznal, jak jednat.
0: No, například, když si vzpomenu na tu dobu, kdy jsem ještě byl na vojenské škole tady v Brně, tak tenkrát se mi nepovedlo něco, co jsem chtěl. Chtěl jsem studovat určitý obor, ono se to nepovedlo. A tak jsem se rozhodoval, jestli vůbec zůstat u těch vojáků nebo vydržet to a tak. V hlavě mi znělo to, co mi řekl můj otec, který mi řekl, jednou utečeš před problémem a budeš utíkat vždycky. A na druhou stranu, ale jsem v té době už měl nějaké zkušenosti v církvi a s Bohem hlavně. A tenkrát mi jeden bratr říkal, víš, prostě udělej to, co je blízký tvýmu srdci, Bůh bude s tebou. A když mi to řekl, tak ve mně najednou, jak když se rozsvítí světlo. A já jsem věděl, ano, to je ono. Co vlastně chci do budoucnosti, jaká je moje vize toho mýho života. A zjistil jsem, že teda u vojáků to není. Paradoxně jsem skončil v armádě spásy. Ale nicméně tenkrát jsem opravdu udělal to, co bylo blízkému srdci a zjistil jsem, že to bylo dobře. Aspoň tomu věřím. Ale byly jiné okamžiky, kdy jsem měl před sebou rozhodnutí velmi vážné. Třeba například vzpomínám si na dobu, kdy jsem toho měl velikou spoustu věcí na práci. Vlastně pracoval jsem jako už tehdy ředitel azylového domu, pracoval jsem tehdy jako dobrovolník tady v rádiu, dělal jsem ty pořady na sobotní frekvenci Proglasu, byl jsem starším sboru, měl jsem skupinku, měl jsem prostě spoustu dalších věcí nebo nějakým způsobem. Toho bylo veliká spousta. Samozřejmě tím, kdo asi nejvíc trpěl, byla moje rodina, moje manželka, moje děti. A tak prostě jsem došel do rozhodnutí, kdy jsem si řekl, já musím zjistit, co po mně Bůh vlastně chce. A musím něco odstřihnout, protože to prostě časově není možné zvládnout. No, tak jsem se vydal hledat Boží vůli, jakoby plánovitě jsem si řekl, teď si stanovím určitý čas, budu se modlit, přidal jsem do toho i půst, postil jsem se a hledal jsem Boží vůli. A musím říct, že v průběhu toho hledání, což považuji spíš ani ne tak za to, jakoby Bože, řekni mi, co mám teď udělat. Jakoby konkrétně krok, který mám udělat, ale je to doba, kdy si člověk jakoby stanoví a hledá ty principy. A nechá Hospodina, aby k němu promlouval a aby ho učil těm základním principům, které v té dané chvíli platí. Ale Bůh to konečné rozhodnutí zase jakoby nechal na mě. Myslím si, že to je součást toho, že vlastně Bůh nás miluje a nestvořil nás jako roboty, kterým jasně naplánoval takhle a takhle to bude. Ale ta svobodná vůle je nedílnou součástí toho, jak jsme byli stvořeni. Takže já jsem se postil, modlil jsem se, četl jsem si Boží slovo, vyhradil jsem si ten čas na Boha, vyhradil jsem si konkrétní čas na to, že jsem se modlil za to, aby mi Bůh ukázal, co je důležité, na čem záleží. A pak, po té době, kterou jsem si stanovil, zajímavý, jenom taková maličká zkušenost právě z toho půstu, že jsem si stanovil určitý čas, konkrétní, ještě předtím, než jsem do toho půstu vstoupil, a ty nejdůležitější odpovědi, které jsem dostal až úplně na konci. Kdybych s tím pustem skončil dřív, byť třeba jenom o několik málo dní, tak nevím, jestli bych došel těm stejným závěrům. Bůh jakoby přijal to moje rozhodnutí tak dobře. Rozhodl jsi se takhle, já to respektuju a půjdeme spolu tu cestu, já tě povedu a na konci té cesty ti ukážu, co pro tebe mám připravenýho. A ty se rozhodni, jestli to chceš nebo ne.
1: Stalo se ti taky někdy, že ses rozhodl špatně? Protože my se můžeme rozhodnout špatně. I díky tomu, že máme tu svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout špatně, nemusíme se strefit zrovna. Co potom?
0: Určitě. Určitě se mi to stalo. V tuhle chvíli, teď se nespomínám na nějaký konkrétní příklad, ale zase s tím, jak žiju s Bohem, jako poznávám, tak zjišťuju, že když udělám špatný rozhodnutí, tak mě Bůh nezavrhne. On mě dá možnost to spravit. On mě dá možnost to... Vzpomněl jsem si na jedno svědectví. Taková lekce to byla z finanční oblasti, když já jsem, a to byla právě jedna ta odbočka, když jsem šel po cestě a najednou Bůh řekl jasně, teď odboč. Teď chci, aby si šel jinou cestou. Já jsem byl tehdy zaměstnaný tady v nějaké firmě a Bůh mi řekl, chci, aby si šel na školu, na Harvest. A já jsem tehdy měl veliký dluh u těch vojáků, od kterých jsem odešel, tak jsem musel zaplatit asi 25 tisíc. A já jsem ty peníze neměl, ale měl jsem v ruce 10 tisíc kuponové privatizace. To bylo někde přelom jara léta 92. A Bůh mi tehdy jasně řekl, to byla taková zvláštní doba milosti, kdy jsem prostě opravdu s Bohem komunikoval, byl jsem svobodný, byl jsem prostě v Brně daleko od rodiny a bylo to všechno perfektní, jakoby. A Bůh ke mně hodně mluvil a tehdy mi Bůh řekl, teď dej všechny ty peníze, které máš, tak 10 tisíc té kuponové knížky, dej to těm vojákům a já se o zbytek postarám. Prostě já jsem měl jít na školu, kde jsem měl být 3 měsíce, neměl jsem v tu chvíli, jak si jinak vydělávat, takže jsem spíš potřeboval ještě peníze na tu školu a ještě splácet dluh těm vojákům. Prostě bylo takový zvláštní rozhodnutí a tenkrát moje maminka mě přemluvila, abych to nedělal, abych si nechal otevřená zadní vrátka, dal jsem jim jenom polovinu, 5 tisíc a 5 tisíc jsem si nechal, co kdyby náhodou. No samozřejmě nic se nestalo, žádný zázrak se nestal, prostě já jsem šel na Harvest, furt jsem měl ten dluh. Ale na Harvestu jsem potkal svou manželku, nynější, a tam jsme se rozhodli, že se vezmeme a já jsem furt měl ten dluh a vlastně v té době potom jsme ukončili Harvest, někdy v prosinci roku 1993 jsme strávili půlku v tom Německu, byli jsme v Německu spolu a chtěli jsme se vzít. A já jsem pořád měl ten dluh, pořád tam bylo nějakých, já nevím, 15-16 tisíc, nejsem si jistý. A v té době znova vlastně přišla druhá vlna kuponové privatizace, jako kdyby mi Bůh dával druhou šanci. A v tu chvíli už jsem nebyl sám, už jsme na to byli dva, protože jsme se s manželkou modlili každý večer a tak jsme si říkali, Bože, jako já nechci do manželství přinést dluh, já nechci zatížit to manželství dluhem hned z prvopočátku. A tenkrát prostě Bůh řekl, dej všechny ty peníze, jako by úplně ta samá instrukce, všechny jim je dej. O svatbu se nestarej, já se postarám, nestarej se o nic jiného a prostě takhle to udělej. Tenkrát jsme se nenechali přemluvit, udělali jsme to, všech těch 10 tisíc jsme jim dali, ten dluh se podstatně snížil, ale pořád tam ještě několik tisíc zůstávalo. A nadešel den svatby, Bůh mi řekl, v den tvojí svatby budeš mít ten dluh splacený. A nadešel den svatby. O svatbu se postarala církev neuvěřitelným způsobem. Vlastně my jsme nezaplatili téměř nic, maličkou částku za vyrobení prstýnku, akorát to bylo všechno, nic jiného. A potom bylo asi 9 hodin večer, my jsme seděli u mých rodičů v obyváku, měli jsme před sebou hromadu dárků, protože na té svatbě bylo asi 150 lidí, a velikou hromadu blahopřání, který jsme neotvírali předtím, říkali jsme, necháme to na potom. A já jsem si tak jako v duchu říkal, tak to je perfektní, teď otevřeme všechny ty obálky a vypadají z toho peníze, to bude perfektní. No a jako my jsme to otevřeli, skutečně nějaké peníze tam byly, ale bylo to velice málo, rozhodně to nestačilo. A já jsem říkal, bože, kde jsme udělali chybu? Ty jsi řekl, že v den naší svatby to změníš. A pak si manželka všimla, že jsme dostali ještě kytici a že tam v té kytici něco je. A ta kytice byla od našich přátel z Německa. A tam byly v tom zapíchaný takový papírový motýlci. A ty motýlci, to byly vlastně bankovky německé marky. Uprostřed přetažené drátkem a roztažený křidílka a na těch drátkách zapíchaný do té kytice jako barevní motýlci. No a když jsme teda potom rozbalili tu kytici a se všema těma motýlkama jsme zjistili, že máme nejenom na zaplacení celého dluhu, ale že máme i na svatební cestu, se kterou jsme příliš nepočítali, a prostě Bůh se postaral. Dal mi novou šanci udělat rozhodnutí znovu a líp a vlastně mě tím naučil, že on má ve své moci, když já mu dám 100%, tak on mi dá 150%.
1: Bůh může mluvit k člověku různými způsoby, někdy taky přes druhé lidi. Vy máte se svojí ženou takové zvláštní svědectví, když jste se rozhodovali ke stěhování z města Brna. Jak to bylo tehdy?
0: No, to byla zase taková doba, kdy jsme se dostali na křižovatku. Já už jsem asi 9 let pracoval jako ředitel azylového domu pro armádu spásy. Byl jsem pořád členem jiné církve a nebyl jsem členem armády spásy. A dostali jsme nabídku, že bychom mohli převzít práci armády spásy v Karlových Varech s tím, že by to mohlo být i se sborem, že bychom vlastně tam mohli se pokusit založit sbor církev armády spásy. Několik měsíců jsme se za to modlili, oba dva zároveň, jako s manželkou i společně. Já jsem cítil, že nechci ovlivňovat Mirču. Mirča zase jako, že nevím, jestli nechtěla ovlivňovat mě. Prostě jsme si to neřekli, co prožíváme. A nakonec došlo to k tomu, že už jsem si říkal, musíme to nějak rozseknout. A bylo to jednou večer, já jsem ležel ve vaně a říkám, Mirčo, už to musíme nějakým způsobem rozhodnout. A tak jsme si řekli, víš co, napíšeme to na papírek, každý z nás, a dáme to tomu druhému. Co si myslíme, jestli máme se přestěhovat nebo ne, a protože to bylo hodně zásadní rozhodnutí. Oba dva jsme tam měli napsáno, že vstoupíme do armády. A potom vlastně přišlo potvrzení skrze jednu sestru. Byli jsme na konferenci s Davidem Wilkersonem v Praze. A to potvrzení dostala teda manželka od jedné sestry, která za ní přišla. A řekla jí, jako vy se budete stěhovat, že jo. Takže jsme věděli, že prostě Bůh po nás chce, abychom se přestěhovali, aby jsme to udělali. Takže s těma třetíma osobama já dokonce si dovolím říct, nebo je to moje zkušenost. Já netvrdím, že to tak je vždycky, ale moje zkušenost je, že ty třetí osoby, jakoby mezi mnou a Bohem, to, co řešíme já s Bohem, nebo třeba v rodině, co řešíme s Bohem, a přijde někdo třetí a řekne nám něco, co Bůh chce. Já skutečně věřím tomu, že to je spíš potvrzení. Že by to neměl být ten klíčový moment, na který se spoléhám, Bože, jakože si dám rouno nějaký, že řeknu, Bože, tohle to udělej a já teda to. Teda, jo, Bůh nás trénuje ve víře, to je jedna věc, a my se musíme rozhodnout, a já věřím, že po tom rozhodnutí potom přicházejí ty třetí lidé, kteří nám dají to potvrzení, že to tak skutečně má být.
1: Z Karlových Varů jste se přestěhovali, není to tak dlouho, do dalšího města, takže teď jste v Přerově, ale možná, že ani to není konečná.
0: Doufám, že ne.
1: Protože vy máte takový, aspoň ty máš určitě, ale snad je to i váš společný sen.
0: Já mám ve svém srdci vlastně už právě z té školy v Harvestu, to byla misijní škola, to byl misijní kurz, a já už od té doby mám ve svém srdci touhu vlastně odjet jako misionář na Aljašku a pracovat tam s alkoholikama. Proto jsem třeba išel do armády spásy, protože to byla práce s alkoholikama. Ten sen nebo tu vizi jsem dostal jednou asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 2 hodiny ráno, když jsem nemohl spát na sklenářce v Kostelci na Harvestu, a šel jsem ven a tam byl takový bazének a já jsem chodil dokola po okraji toho bazénku, byla noc, nikde nebyla ani noha, svítil měsíc, a modlil jsem se a Bůh mi začal mluvit, a právě jedna z těch věcí, co mi tenkrát řekl, bylo jako, jestli třeba bych nechtěl přemýšlet o misi a byla tam konkrétně ta Aljaška. Takže já už vlastně od roku 92, to znamená, že to je kolik, 16 let.
1: A pořád to máš v sobě.
0: A pořád to tam je. Já si dokonce myslím, že jsme tomu blíž a blíž. Chci říct, že to je další z principů. Jakoby já mám tuhletu vizi a když jsem se k jakémukoliv kroku rozhodoval, tak jsem si říkal, když se rozhodnu tímhle způsobem, přiblíží mě to k tomu cíli nebo mě to od něj vzdálí. Je to krok směrem tam anebo na druhou stranu. Takže já si myslím, že jsme tomu blíž i přesto, že jsme se teď přestěhovali z Karlových Varů na východ.
1: No tak ten směr máte trošku jiná, než leží Aljaška od naší země, pravda?
0: Krok do Karlových Varů byl směrem na západ, to bylo dobrý, tak tam to jsme bylo... se vrátili, ale přece to nefunguje v Božím království. Já myslím, že jde spíš o přípravu srdce.
1: Pokud člověk stojí o to jednat tak, aby se to Bohu líbilo, tak co má pro to udělat?
0: Jak jsem už řekl, je to běh na dlouhou trať, ale rozhodně to stojí za to. Velmi, velmi důležité v tom je naše rozhodnutí. Rozhodnout se k tomu, že já ti chci věnovat teď ten čas, chci poznávat tebe samotného, opravdu, aby nám šlo o něj samotného, o Boha, o nikoho jiného, o nic jiného. Nejde mi teď, Bože, o to, abych věděl, jaká cesta bude nejúspěšnější. Jakoby nejde mi o tu úspěšnou cestu samotnou. Jde mi o tebe, protože tě miluju, protože jsem zjistil, že ty miluješ mě. Věřím tomu, že když bude člověk dostatečně znát mapu, což je Boží slovo, a bude dostatečně seznámen s průvodcem, což je Duch Svatý, tak nemůže zabloudit.
2: Poznávat Boží vůli, to znamená také znát jeho hlas. A teď nutně nemluvím o nějakém fonetickém zvuku. Bůh má mnoho způsobů, kterými k nám mluví. Chce to jen tříbit svoje uši a srdce, protože správně slyšíme právě srdcem. Že Petr Janoušek má svoje uši k naslouchání vycvičené, dosvědčuje fakt, že dnes žije v Londýně a intenzivně se připravuje na misii, o které v pořadu z roku 2008 mluvil.

0: Posloucháte Poklady z archivu, dnes věnované tématu hledání Boží vůle. Zdá se mi, že někdy děláme z věcí složitosti, i tam, kde je to v jádru vlastně velmi jednoduché. My lidé totiž máme velký sklon k extrémům, buď je něco úžasné nebo hrozné, krásné nebo šeredné, jednoduché nebo strašně složité. A právě tenhle sklon nám často komplikuje rozhodování a život v pokoji a radosti, které máme zaslíbené Bohem. Poslechněte si archivní zamyšlení Bohumila Kejře o tom, jak je nebo taky není složité činit Boží vůli.
1: Budeme číst z prvního listu Janova, z druhé kapitoly, 12. až 17. verš. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Chceme se zamyslit nad tím posledním přečteným veršem. Svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Čteme-li Janovo evangelium, setkáváme se s pojmem svět velice často. Světem se nemyslí to, co nás na světě obklopuje. Příroda, technické vymoženosti či lidský pokrok. Svět je to, co stojí proti Bohu. Subjektivně řečeno, falešná životní orientace člověka. Svět hyne i žádost jeho. Podle ekumenického překladu, ze kterého jsme četli, chtivost, nebo snad ještě lépe žádostivost, nebo dychtivost po tom, co se neslučuje s Boží vůlí. Když apoštol řekne, že svět pomíjí, myslí především na konec světa. První křesťané, ale i apoštolé očekávali brzký příchod Pána Ježíše. A slovo, které je předmětem naší úvahy, myslí v prvé řadě na soud, který ukáže, kdo se držel světa, kdo nedbal na Boží vůli a kdo tedy bude odsouzen. Na Boží soud, který zjeví a odhalí, kdo činil vůli Boží a kdo půjde do života věčného. Ale denně se přesvědčujeme, že slovo apoštolovo platí už nyní. My lidé stárneme a odcházíme, vše kolem nás je vystaveno časnosti, stárne, pomíjí, ať jsou to domy, nábytek, šaty, auta, peníze. Při odchodu z tohoto světa se stírá rozdíl mezi bohatými a chudými, nikdo si sebou nic nevezme. Jak se říká, pohřební rubáš nemá kapsy. Tedy smrtí vše končí, tím se utěšují ti, kteří nepřijímají Boží slovo a žijí po svém. Většina z nich žije ve znamení hesla, co si zde neužiješ, nemáš. Budou jednou překvapeni, až budou stát před Božím soudem a vydávat počet. Rozsývali tělu a z těla budou sklízet porušení, nebo jak říká nový překlad, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. A jak tento verš pokračuje? Kdo rozsívá duchu, bude žít z ducha život věčný. Verš našeho textu je slovně rozdělen na dvě části. Tyto dvě části rozděluje spojka ale. Tato spojka bývá projevem určitých výhrad. Například řekneme, já s tebou v zásadě souhlasím, ale... To znamená, mám nějaké výhrady. Zde je však význam spojky ale důraznější, významnější. Nejde jen o nějakou výhradu či opravu. Zde je slovíčko ale předělem. Jedna část věty stojí nesměřitelně proti druhé části. Prvá část věty platí, ale je možné, aby každý z nás svůj úděl změnil. Půjdeš-li cestou Boží vůle, budeš žít na věky. Otvírá se ti život věčný. V našem verši je popsán rozdíl mezi peklem a nebem. Člověk věřící v Krista má jednu devízu, jeden program. Ve světě, ne však ze světa. Pokud bychom neznali celé evangelium Ježíše Krista a vykládali si náš verš izolovaně, bez souvislosti s celým písmem, mohli bychom dojít k falešným závěrům. Mohli bychom si totiž myslet, že záleží zcela a jen na tom, jak žijeme, co děláme. Čiň dobře a získáš Boží odpuštění. Získáš věčný život. Ale tak to není. Svými skutky, svým životem, jakkoliv bezúhonným a obětavým, si nemůžeme Boží milost a věčný život zasloužit. Jednou se učedníci ptali Pána Ježíše, co budeme činit, abychom dělali skutky Boží, tedy abychom plnili Boží vůli. A Pán jim odpověděl, toto je ten skutek Boží, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Víra je to prvé, co od nás Bůh žádá. Víra v jeho syna Ježíše Krista. Víra, že Ježíš Kristus přišel i pro mne. I pro mne šel na kříž, obětoval se. On nevinný, bezhříšný. Říkáme, že člověk musí mít osobní víru. Stalo se to pro mě a já to osobně přijímám. Mnoha lidem se víra zdá málo. Jen sola fide, pouhou věrou. A tak přidávají k víře skutky. Chtějí si přece jen věčný život zasloužit. Ale to nejde. Platí sola gratia, pouhou milostí. Ale stojí před námi otázka. Jak poznáme, že člověk věří v Ježíše Krista? Podle toho, že vyznává svou víru? Nebo jinak, postačí, že vyznáváme svou víru? Že říkáme, že věříme v Ježíše Krista jako Božího syna a spasitele? Není pochyb, že platí slovo písma, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasem budeš. To je v Římanům 10, 9. verš. Ale můžeš věřit a přitom žít podle měřítek tohoto světa, který spěje k záhubě? Vždyť sám náš text je postaven na tomto protikladu. Buď cesta tohoto světa, nebo cesta Boží. Cesta Boží vůle. Nemůžeme si svými skutky Boží milost zasloužit, ani k ní něco přidat, ale svými skutky, svým životem prokazujeme, že věříme v Boha, který k nám sestoupil ve svém synu. Tak rozumíme dnešnímu textu, že kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo je poslušný Božího slova, které nám zjevuje Boží vůli, ten bude trvat na věky, ten má život věčný. Reformační princip sola fide pouhou věrou platí. Avšak skutečná, opravdová víra se projeví poslušností, to je činěním Boží vůle. Skutky jsou projevem víry. Ukazují, že jde o skutečnou víru, že nejde jen o slova. Co prospěje, praví-li se, kdo víru má mítě a nemá-li skutků? Tak se ptá Jakub ve své epištole. Naši otcové nepřijímali hned do církve, do sboru, když někdo vyznal svou víru a vydal svědectví o svém obrácení. Vyčkávali, jak se víra projeví v životě. To byl institut přípravného členství, který máme dodnes, ale užívá se ho dost málo. Člověk zpravidla nerozezná, zda vyznání víry bylo opravdové. Nemá duchovní vidění a tak je třeba čekat, jak člověk žije, jak svou víru potvrdí. Zda opustil způsoby tohoto světa, zda je poslušný Božího slova, zda činí vůli Boží. Činit Boží vůli znamená žít podle Božího slova. Boží slovo, písmo máme a v něm je jasně zjevena Boží vůle. Víme, co máme činit, jak máme jednat a žít. Lidé zvenčí si myslí, že jde především o zákazy. To nesmíš, to nesmíš, to nesmíš. Jde o pozitivní jednání v duchu lásky, kterou vždy znovu zdůrazňuje apoštol, nazývaný někdy apoštolem lásky. Nejde v prvé řadě o to, co nesmíš dělat, ale o to, co máš dělat. Máme myslet víc na druhé než na sebe, máme být hotovi k pomoci, umět druhé podržet. Láska je opak sobectví. Boží vůle je jasná a neměná. Četl jsem pastorační zkušenost jednoho kazatele. Zjistil, že dva mladí lidé ve sboru spolu žijí neodáni manželským. Když jim to vytýkal, hájili se tím, že se za tu věc modlili a že jim Pán dal souhlas. Kazateli musel říci, jste na omylu, slyšeli jste to, co jste si přáli slyšet, ale žádnou modlitbou nemůžete změnit Boží vůli. Boží vůle pro náš život je jasná a neměná. Jsme-li poslušní, budeme vůli Boží činit, či jak říká apoštol Jan na jiném místě, budeme zachovávat Boží přikázání. Není zde nic, v čem bychom museli být na pochybách. Obtížnější situace nastává, když se jedná o nějaké konkrétní osobní rozhodnutí. Například volba životního partnera, volba povolání, pracovního místa, změny bydliště. Taková osobní důležitá rozhodnutí nedělá křesťan podle své vlastní úvahy, bez toho, že by se ptal Pána a snažil se slyšet, co k tomu říká on. Je Boží vůle, abych učinil to či ono? Závěrem opakuji, co jsme vyčetli z Božího slova. Nemůže činit Boží vůli ten, kdo neučinil nejdůležitější skutek Boží vůle. Kdo neuvěřil v toho, kterého Bůh poslal, v Ježíše Krista, Božího syna. Víra v něj je základní skutek Boží vůle. A proti Boží vůli se stavíme, jestliže jsme nepřijali evangelium. Jinými slovy, byť bychom žili nejzbožnějším životem, nemůžeme si zasloužit Boží přízeň, nejsme-li smířeni s Bohem skrze Ježíše Krista. Proč? Protože jsme se nepodřídili Boží vůli v tom nejdůležitějším, základním, nezbytným. Činění Boží vůle začíná u Kristova kříže. Kristovu oběť nelze obejít. A pak ta cesta pokračuje. Noví lidé žijí nově, jinak než před obrácením. Jsou pamětlivé slova, že kdo činí vůli Boží, trvá na věky a má věčný život.

Hledání Boží vůle, ale také její naplňování. To bylo téma dnešní relace Poklady z archivu, ve které pro vás hledáme ty nejzajímavější záznamy, které se během let nashromáždily v našem zvukovém depozitáři. K poslechu další relace zveme zase za týden. Od mikrofonu vám vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

Bylo 17 hodin a v tomto čase zní v každou sobotu v programu Rádia 7 otázka Kudy kam. O symbolice biblických prostředí dnes bude mluvit Dana Kenningová.

Na poušti je krásné to, že někde skrývá studnu, říká Exupéryho Malý princ. A o poušti dnes bude řeč v pořadu Kurikam. Příjemný poslech přeje Dana Kenningová. Poušť i suchopár se zazelená, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Je prorocké zaslíbení, které se vztahuje právě k poušti. Možná jste měli možnost navštívit Izrael na jaře v době dešťů. My jsme několik let bydleli ve Spojených státech v Idaho, kde je na jihu krajina podobná té v Izraeli. A na jaře se jinak pusté, suché kopce zazelenaly a byly plné barevných květů. Bylo vidět tenké pramínky vody, jak stékají po svahu dolů. A při tom pohledu se mi vždycky vybavilo právě to zaslíbení z proroka Izajáše o zelenající se poušti. Je to nadějný příslib, že i nehostinná vyprahlá krajina, která působí jako mrtvá, bude plná života. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izajáš 35, verš 6. Co znamená v Bibli pojem poušť nebo pustá krajina? Hebrejština má slov označujících takové místo víc. Může se jednat o stepní pastviny, kam byl vyháněn dobytek. Nebo o skutečnou poušť v našem slova smyslu, tedy místo bez vody a bez známek života, neplodná pustina. První zmínky o poušti jako nehostinné krajině najdeme v 1. Mojžíšově. Do pouště utíká Abrahamova otrokyně Hagar před Sárou a tam ji najde boží posel, postará se o ní a o jejího syna Izmaele. A Hagar pak pojmenuje to místo Bůh, který vidí. Asi nejdůležitější starozákonní příběh spojený s pouští je, jak jinak, než putování Izraelců z egyptského otroctví do země zaslíbené. Pojďme se na něj blíž podívat. V 2. Mojžíšově 3. kapitole čteme příběh o hořícím keři a setkání Mojžíše s Hospodinem. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce za step a přišel k boží hoře k Chorébu. Hora Choréb, nebo podle kralických Oréb, znamená pustý, prázdný. Tato hora leží v pohoří Sinaj, které má několik různých vrcholů. Je to nehostinný kraj, spíš než písčitá poušť, je to skalnatá, vyprahlá divočina s keři, kde jsou hadi, pavouci, ve dne strašné teplo, a v noci může být docela zima. Není tam voda. V této nebezpečné krajině se setkává Hospodin s Mojžíšem, povolává ho a dává mu poznat své jméno. Já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. 2. Mojžíšova 3. kapitola 12. až 14. verš. To je první velmi důležitá událost spojená s pouští. Hospodin povolává Mojžíše a dává mu poznat své jméno. Mojžíš se zdráhá, ale nakonec jde k faraonovi s žádostí, aby dovolil lidu odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a sloužit oběti Hospodinu. Ale, jak asi víme, farao lid nepustí, má zatvrzelé srdce a vzdoruje Hospodinově vůli. Nakonec po 10. ráně, kterou je smrt všeho prvorozeného, včetně faraonova syna, svolí. Izraelci jsou ochráněni krví beránku, kterou natřeli na veřeje svých domů. Hodem beránka začíná jejich cesta z otroctví do svobody, která ale vede přes poušť. V 2. Mojžíšově 13. kapitole 17. až 18. verši se píše. Když farao lid propustil, nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí, že mu hrozí válka a nevrátil se do Egypta. Proto Bůh vedl lid oklikou cestou přes poušť k Rákosovému moři. A tam na kraji pouště čeká první zkouška.
Faraonovo vojsko dostihne izraelský lid. Ten v tu chvíli vidí svou smrt. Ale Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin rozdělil vody moře a Izrael prošel suchou nohou. Jakmile na dno rozděleného moře vjela faraonova vojska, vody se nad nimi zavřely a všichni zahynuli. Takto mocně Bůh zlikvidoval nepřátele svého vyvoleného lidu. Mělo to pro ně být nejenom jasné znamení Boží moci, ale i povzbuzení na tu nesnadnou cestu, která je čekala. Na konci 14. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi čteme, že Izrael uvěřil Hospodinu. Velmi záhy ale přišly první pochybnosti o Boží věrnosti. Hned v 15. kapitole čteme, vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít? Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, když je hodil do vody, voda zesládla. Po této zkoušce došli do Elímu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem, a tam při vodách se utábořili. Není to krásné? Oáza v poušti, vodní prameny a údajně datlové palmy. Místo odpočinku a občerstvení. Na poušti se totiž člověk nechce a ani nemůže usadit nadlouho. Jak vidíme na příběhu Izraelců, je to cesta do pravého domova. Dalším místem je poušť Sín. Tam dorazí po 2 týdnech, co vyšli z Egypta. A mají hlad a reptají. Vzpomínají na ty známé plné hrnce masa v Egyptě a vyčítají Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A Hospodin odpovídá tak, že sešle chléb jako déšť z nebe. Izraelci se ptají, co to je? Manhů. A Mojžíš říká, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Údajně byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč. Manu dostávají každý den čerstvou, kromě 7. dne odpočinku. Učí se důvěřovat, že Pán Bůh jim nezapomene každý den dát to, co potřebuje.

Sinajská poušť. To je další místo, kam se při putování pouští z Egypta do zaslíbené země dostal Izrael a bylo to po 3 měsících, co vyšli z Egypta. Dnes v pořadu Kudy kam putujeme pouštěmi v Bibli. Nahoře Sinaj dává Hospodin Mojžíšovi desky desatera a právě tady uzavírá s lidem smlouvu, dává jim zákon, podle kterého se mají řídit. A lid slibuje. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. 2. Mojžíšova 24, 7 až 8. Mojžíš pak odchází na vrchol hory, kde zůstává 40 dní a dostává další instrukce od Boha. Jenže mezi tím byl lid netrpělivý. Mojžíš se nevrací a lid přiměl Árona, aby udělal z egyptského zlata sochu telete, aby se měli čemu klanět a co uctívat. Chtěli nějakého hmatatelného, uchopitelného boha, kterého budou vidět. A to byl pořádný průšvih. Ještě ani neviděli desatero napsané Božím prstem na kamenné desky a už stačili porušit první přikázání. Když to Mojžíš uviděl, udeřil s deskami na zem a ty se roztříštily. Hospodin chtěl v hněvu lid zničit, ale slitoval se. Mojžíš se vrátil nahoru Sinaj a Hospodin mu dal nové desky. Pak vyrobili Izraelci podle Hospodinova příkazu stan setkávání. V 2. Mojžíšově 40. kapitole verš 34 až 38 čteme. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Kdykoliv se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval ve dne nad příbytkem a v noci na něm planul oheň před očima celého domu izraelského.

0: jeho na všech jejich stanovištích. Na Sinaji se zdrželi Izraelci celý rok. Poté, přes několik dalších míst, těžkostí a vzdorů, přišli až do Páranské pouště. Odtud vyslal Mojžíš zvěry do země zaslíbené. A to byl ten kritický moment nevíry Izraelců, kteří viděli fyzicky Boží přítomnost celou dobu putování pouští a kteří zažili, že se o ně vždy postaral a vyvedli z Egypta, zničil faraona s celým vojskem. Když ale přišli zvědové a vyprávěli o obrech, lidé se začali bát. Josue a Káleb je přesvědčovali, že přece, když je Hospodin dovedl až sem, když jim tuto zemi zaslíbil, tak se není čeho bát. On sám jim je dá. Ale lidé je chtěli ukamenovat. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal? 4. Mojžíšova 14:11. A chtěl lid zahubit, ale na Mojžíšovu přímluvu to neudělal. Ale řekl, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik vás všech bylo od 20letých výšek, kdo jste proti mě reptali. Jedinou výjimkou byl Káleb a Josue a muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, kteří podněcovali lid k reptání a pochybnostem, zemřeli zasaženi Hospodinem. Ani to nebylo všechno. Když se to lidé dozvěděli, bylo jim to líto a chtěli jít nahoru na pohoří, kam je Hospodin původně zavolal. Ale tentokrát je tam Hospodin nevolal. A Mojžíš varuje, že nebudou v bezpečí před nepřáteli, když tam půjdou své volně. Přesto lidé jdou. A přepadnou je Amálekovci a Kenánci a dopadne to špatně. Nejdřív lid nevěří Hospodinu a pak neposlouchá a své hlavě si dělá, co chce. To nemůže skončit dobře. I to je nebezpečí pouště. Nedostatek víry, který pokračuje neposlušností a své volí. Bohužel je to s lidmi jenom horší a horší. Opakovaně reptají proti Mojžíšově a Áronově autoritě a Bůh musí s těmito vzbouřenci rázně skoncovat. Nejdřív je to 250 mužů a pak dokonce 14 700. Zdá se, že Boží trpělivost má své meze a Bůh chce znovu s tím vzporným lidem skončit. Mojžíš se přimlouvá, aby to kvůli svému jménu Hospodin nedělal, že by tím jenom nahrál všem nepřátelům Izraele. Lid začíná svou pouť pouští, během které postupně umírá celá generace těch, kdo vyšli z egyptského otroctví, ale pro svou nevíru nevešli do zaslíbené země. Během těch 38 let zastavují celkem na 18 různých místech. Například ve 4. Mojžíšově 21. kapitole čteme o studni v Beéru. Hospodin řekl Mojžíšovi, zhromáždi lid a já jim dám vodu. Tehdy zpíval Izrael tuto píseň. Vytryskni studnice, zaspívejte o ní. Voda je v poušti vzácnost a Izrael tentokrát odpovídá správně, chválou a zpěvem, vděčností. To je i důležitý duchovní princip pro nás, když jsme v období duchovní vyprahlosti. O to více být vděční za jakýkoliv Boží dotek, nasycení, znamení Boží věrnosti. Připomínat si tyto vzácné Boží dary stále znovu. A přesně k tomu vybízí i Hospodin Izrael na konci jeho 40letého putování. V 8. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu svému Bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na Hospodina svého Boha a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. V těchto slovech je několik důležitých principů o poušti, které jde převést i do našeho duchovního života. Poušť jako čas výchovy, cesta z otroctví do pravého domova, kdy je třeba nechat Bohem proměnit naše srdce, očistit od mentality otroka do myšlení Božího milovaného dítěte. Je to místo, kde je nedostatek, nebezpečí, nejistota, zkoušky a pokušení. Je to čas úplné závislosti na Pánu Bohu, že se vždy znovu postará, dá vodu i chléb, ochrání od nebezpečí divoké zvěře, nemocí, špatného počasí i nepřátel. Člověk je naprosto závislý na Božím vedení, protože v poušti lze snadno zabloudit. Nejde plánovat, ale žije se ze dne na den. V poušti se člověk nezabydluje, je to cesta, ale je třeba být pořád nachystaný k odchodu, kdy se Boží oblak zvedne a dá pokyn, že se jde dál. Riziko pouště je právě v tom, že místo důvěry budeme pochybovat o Boží dobrotě, věrnosti a péči. Místo toho, abychom Bohu víc důvěřovali a více k němu přimkli, náš strach poroste. Naše nespokojenost, reptání, vzdor bude upevňovat náš postoj rebelů vůči Božímu vedení přikázáním. Nebudeme chtít dál poslouchat, spoléhat se na Pána Boha. Přejí se nám mana a budeme mít stejně zkreslené vzpomínky na otroctví v hříchu, jako měli Izraelci o plných hrncích masa v Egyptě. Naše víra utrpí a naše srdce se zatvrdí proti Bohu. To je nebezpečí pouště, které hrozí i nám, když se Bůh zdá daleko, když zažíváme období duchovní temnoty, prázdnoty, když procházíme něčím těžkým, ubývají nám síly, život není podle našich představ a nemůžeme si zajistit všechno sami. Musíme čekat, jak se o nás Pán Bůh postará. A on někdy jakoby s pomocí otálel. To hlavní, co nám může pomoct projít takovým obdobím, je víra. Vědomně se rozhodovat věřit v Boží zaslíbení, v Boží slovo, navzdory tomu, co vnímáme, co cítíme nebo necítíme. Věřit, že Bůh je dobrý, vždyť kvůli nám obětoval to nejdražší svého milovaného syna. A když to necítíme v srdci, musíme se toho držet alespoň hlavou. O klíčové roli víry jsou i verše z listu Židům 4. kapitoly. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. A ve verši 6 ve 4. kapitole čteme, že nevešli do odpočinutí pro svou neposlušnost. Znovu vidíme, že víra a poslušnost spolu souvisí. Stejně jako v situaci, kdy Izrael stál před zaslíbenou zemí, ale nejdřív nevěřil Bohu, že jim ji dá, a pak neposlechl a dělal si, co chtěl. A mnozí byli pobiti nepřáteli. O víře čteme také v 11. kapitole listu Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 11. kapitola se někdy nazývá Galerií víry. Jsou zde vyjmenováni všichni, kdo Bohu věřili navzdory viditelným okolnostem, které byly v rozporu s Božím zaslíbením. Ábel, Henoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, Mojžíšovi rodiče, Mojžíš, ale i Izraelci. Izraelští věřili a proto prošli rudým mořem jako po suché zemi. Proto před nimi padly hradby Jericha. A příklady pokračují. Co můžeme udělat proto, aby naše víra rostla? Myslím si, že je to právě ta vděčnost, kterou zdůrazňuje verš 1 v 5. Mojžíšově 8. kapitole, který jsme četli. Připomínej si, jak se Hospodin o tebe doposud staral. Vděčnost mění náš pohled na situaci. To další, co je důležité a pomáhá budovat víru, je chvála. Chválit Boha nejenom za to, co nám dává, ale pro to, jaký je. Posloucháte Rádio 7, pořad Kurikam. Dnes s Danou Kenningovou putujeme pouští. Před písničkou jsme vzpomínali na ten hlavní starozákonní příběh, kdy Bůh vyvedl Izrael z egyptského otroctví a vedl je přes poušť do zaslíbené země. Mluvili jsme o tom, co poušť znamená v duchovním smyslu. Zmínili jsme, že riziko pouště i v tom duchovním životě spočívá v pochybování, nedůvěře, reptání, vzdoru vůči Bohu. A její šance je právě v tom opačném, že naše víra bude protříbena, pročištěna a posílena. Budovat naši víru pomáhá vděčnost a chvála Boha za to, co dává. Ale i kdyby nedal to, o co prosíme a co si přejeme, chválíme ho proto, jaký je. A on se nemění, je stále stejný, dobrý, milující otec. I kdyby nevypučel fíkovník a réva nevydala ovoce, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla, vyznává prorok Abakuk ve 3. kapitole 17. až 18. verš. Pouště v Bibli důležitý motiv. Co ukazuje a jaký má význam? Obecně můžeme říct, že ta pustá a nehostinná země, která není vhodná pro lidské osídlení, se stává útočištěm uprchlíků nebo zločinců, kteří utíkají před trestem nebo pronásledováním. Například Hagar nebo David, který utíká před Saulem do judské pouště. Eliáš odchází do pouště, když se dozvídá, že ho chce zabít královna Jezábel. Zároveň představa pouště vzbuzuje strach. Je sídlem různých nebezpečných tvorů a dokonce i démonů a zlých duchů. Poušť je symbolem zpustošení, nezdaru a bídy. U proroka Ezechiele je vykreslen obraz soudu nad Izraelem kvůli jejich neposlušnosti a modloslužbě. Ezechiel 9:10. Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení a z judských měst zpustošený kraj bez obyvatel. Prorok Jeremiáš ukazuje, že člověk, který doufá v člověka a srdcem se odvrací od Hospodina, je jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro, bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Jeremiáš 17:6. A pokračuje opačným obrazem. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Na druhé straně se poušť může stát také útočištěm. Žalmista říká, daleko bych uletěl, pobýval bych v poušti, aby nalezl útočiště před nepřáteli. Prorok Jeremiáš utíká do pouště, aby byl pryč od lidí. Poušť tedy nemusí mít jenom negativní význam. S tím souvisí také obraz pouště pro vyjádření vztahu Hospodina s jeho lidem. Prorok Ezechiel ve 34. kapitole popisuje obraz, kdy Hospodin bude pastýřem svého lidu, protože kněží neumí být dobrými pastýři. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině. Boží přítomnost je bude chránit a žehnat jim. Prorok Ozeáš popisuje vztah Hospodina a Izraele jako vztah muže a nevěrné ženy, kterou Hospodin znovu a znovu chce získat svou láskou. V kapitole 2, verš 16 říká: proto jí přemluvím, uvedu jí na poušť, budu jí promlouvat k srdci. A kapitola končí slovy: zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Vzpomínáte si, jak jsme si u příběhu Izraele říkali, že putování pouští bylo časem naprosté závislosti na Hospodinu? Poušť je tedy v tomto smyslu příležitostí, kdy se máme oprostit od všeho, co nás odvádí od vztahu s Bohem, co nás pokouší, abychom vkládali svou důvěru jinam než v něho, co odvádí naši pozornost od našeho milého, našeho snoubence. Asi je to pro nás těžké si představit, že když procházíme časem duchovní vyprahlosti, necítíme Boží blízkost, Pán Bůh to vnímá jako čas námluv, prohloubení vztahu s ním. Chce, aby on se pro nás stal vším, co potřebujeme, po čem toužíme a co nás naplňuje. Je to zároveň zkouška, zda mu zůstaneme věrní i tehdy, když se bude zdát, že je daleko, budeme se cítit prázdní, vyprahlí a sami. Na poušti nám Bůh prokazuje svou věrnost, že se o nás vždy postará, i když třeba jinak, než si přejeme. A zároveň máme i my prokázat svou věrnost jemu a jenom jemu jedinému. Podobně o tom píše i prorok Jeremiáš 2:2. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští zemí neosívanou. V žalmu 63 David, když pobýval v judské poušti, volal k Hospodinu: Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, vyprahlé, bezvodé zemi. Tvoje milosrdenství je lepší než život.
1: Když propustil faraon lid izraelský z Egypta, nevedl jich Bůh cestou, kteráž bližší byla, ale vedl Bůh lid cestou přes poušť. Hospodin pak předcházel je ve dne ve sloupu oblakovém, aby je vedl, v noci pak ve sloupu ohnivém, aby svítil.

Pokud jste si naladili Rádio 7 v tuto chvíli, posloucháte pořad Kudy kam. Dnes si povídáme o poušti v Bibli i o přeneseném významu v duchovním životě. Postupně jsme prošli různá místa ve Starém zákoně. Poušť jako nebezpečné místo, ale i jako útočiště. A především poušť jako obraz vztahu Hospodina s jeho lidem. Putování Izraele pouští je nejenom podle křesťanské teologie, ale i podle rabínských výkladů předobrazem vykoupení Božího lidu. Proto je příchod Mesiáše spojený s pouští a také s proměnou pouště. Izajáš 35. kapitola. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid boží. Nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne. Nýbrž půjdou tudy vykoupení. V Izajáši 41. kapitole v 8. verši je zaslíbení, že boží služebník, Mesiáš, bude povolán z odlehlých míst. A v Izajáši 32. kapitole verše 15 až 18 čteme. Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj. Spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje v bezpečných příbytcích. Vidíme obraz proměny pusté, vyprahlé krajiny, která není zdrojem života, neposkytuje obživu, je plná nebezpečí, na kvetoucí plodnou zahradu. Napadá vás, která zahrada to asi je? Myslím si, že to je odkaz na zahradu v Edenu. Neúrodná, suchá krajina bude s příchodem Mesiáše obnovena, bude v ní znovu proudit voda a přinášet život všemu stvoření. A jak se tato zaslíbení naplnila? Podívejme se do Nového zákona. Na začátku své služby po křtu v Jordánu odchází Pán Ježíš na poušť, kde se 40 dní postí. Vede ho tam Duch svatý, stejně jako Bůh v oblaku vedl Izraelce pouští. Těch 40 dní může mít různý význam. Může to být symbolika 40 let putování Izraele pouští, kde Izraelci pokušení vždycky nezvládli. Může to odkazovat na 40 dní, kdy byl Mojžíš na Sinaji a přijal zákon, desatero a instrukce ke stavbě stanu setkávání. Každopádně ta poušť na začátku Ježíšova veřejného vystoupení není náhodná. Jan Křtitel byl zaslíbeným hlasem volajícího na poušti Připravte cestu Páně, čteme o něm v Matoušovi například. O tom, že Mesiáš má přijít z pouště, svědčí i text z Matoušova evangelia 24. kapitoly 26. Když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Víme, že Pán Ježíš právě po těch 40 dnech na poušti byl zkoušen od ďábla. Bylo to strategické. Ježíš byl postem fyzicky oslaben a proto první, co mu ďábel nabízí, je, aby učinil z kamenů chleba a najedl se. Na to Ježíš cituje text z 5. Mojžíšovi, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Odkazuje na to, že Bůh se o svůj lid v poušti postaral a postará se i o něho. Nemusí si zajistit život svým způsobem. Další pokušení se týká zneužití Ježíšovi nadpřirozené moci, kterou má jako boží syn. Jsi-li syn boží? Podobná slova zazní, když visí na kříži. Jsi-li syn boží, sestup z kříže a zachraň sebe i nás. A v třetím pokušení se snaží ďábel dát Ježíši slávu a moc, která mu právem náleží, ale dřív než v čas, který určil Bůh.
protože nejdřív musí Mesiáš trpět a až pak bude oslaven a přijde jako pán. Ježíš na to odpoví, že jen Hospodinu se bude klanět a jen jeho poslouchat. Ruší tak vlastně první Adamův hřích, kdy si Adam zvolil vlastní vůli místo poslušnosti a úcty Hospodinu. Co z toho vyplývá pro nás? Jaké tři paralely můžeme vidět v našem duchovním životě? Myslím si, že pokušení, která přijdou v období duchovní vyprahlosti, jsou podobná. Místo naprostého spoléhání na Hospodina, snaha hledat vlastní způsob, jak se duchovně nasytit. Neochota jít cestou utrpení, oběti pro větší dobro na věčnosti. Zpochybňování naší identity Božích dětí. Když je Bůh milující otec, jak to, že tě nechává tak trpět? A místo skutečného podřízení se Boží vůli, poslušnosti z lásky, nám hrozí pokušení jít vlastní cestou. V Novém zákoně je poušť místem, kde přebývají i různí zlí duchové. Například v Matoušově evangeliu čteme ve 12. kapitole 43. verši. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. V Lukášově evangeliu 8. kapitole v příběhu o osvobození posedlého čteme, že ten člověk byl často démonem hnán do pustých míst. S tím souvisí starozákonní praxe, kdy součástí oběti byl i takzvaný kozel Azázel, na kterého Áron vkládal ruce, vyznával nad ním všechny nepravosti Izraelců a pak ho vyhnali do pouště. Ve 3. Mojžíšově 16. kapitole 22. verši čteme: kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. To je symbolika pouště, která je nejenom v židovské náboženské tradici, ale i pro okolní národy ve starověku byla poušť mystickým místem, kde sídlili démoni a podivní tvorové. Možná o to větší význam může mít to, co už jsme si řekli, že příchod Mesiáše je spojen s proměnou pustiny na zemi plnou života. Příchod Mesiáše právě z pouště mě připomíná vyznání, že Ježíš sestoupil i do pekel. Bůh má moc nad celým světem a nic mu není skryto, vše je podřízeno jeho vládě. V Žalmu 29:8 žalmista zpívá: Hospodinův hlas nutí poušť svědce v křeči. Hospodin nutí svědce v křeči, poušť kádeš. V poslední knize Bible ve Zjevení 12. kapitole čteme, že poušť je útočištěm pro ženu, která tady symbolizuje církev, která nachází bezpečí před rakem, aby ji nezničil.

Na závěr bych ráda zopakovala několik důležitých principů, které nám mohou pomoci v období duchovního sucha, když si připadáme, že jdeme pouští. Poušť je cesta, není to místo k zabydlování. Na poušti jsme zcela odkázáni na Boží zaopatření. A to je také účelem tohoto období. Naučit se spoléhat na Hospodina. Důvěřovat mu, že je věrný, že bude vždy s námi a dá nám všechno, co potřebujeme. Možná jinak, než si představujeme. V tomto čase je tříbena naše víra a rizikem pouště je, že propadneme pochybnostem, nevíře, budeme reptat, stěžovat si, obrátíme se proti Bohu a jeho cestě, kterou nás vede. Jediný způsob, jak poušť projít, je skrze pokoru a odevzdanost, uznání Boha jako našeho jediného pána. On pak proměňuje naše srdce a zbavuje je zatvrzelosti a pýchy, vzdoru a dává vyrůst nové důvěře a lásce. Je to čas očištění srdce a tříbení víry. V čase duchovní vyprahlosti, kdy se Bůh může zdát daleko, kdy nevnímáme jeho blízkost, si o to víc potřebujeme připomínat jeho věrnost, situace, kdy jsme zažili jeho jednání, prožili jeho dotek. Vděčnost a chvála nesmí chybět v naší pouštní výbavě. Je to jako kopání duchovních studní, kde můžeme čerpat. A konečně poušť jako symbol vztahu s Bohem. Vzdávat se sebe sama, všeho, co odvádí naši pozornost od jeho jediného. Znovu se zamilovat celým srdcem do svého milého. Bůh chce být naším jediným pánem, tím, koho milujeme víc než kohokoliv nebo cokoliv jiného. On jediný také může naplnit to místo v našem srdci, které nic na světě naplnit nedokáže. Tak nás stvořil. Potřebujeme Ducha Svatého. Skrze něho Bůh vlévá do našich srdcí lásku. Pán Bůh v nás skrze něj působí, i když si to třeba neuvědomujeme, necítíme to. Ale zpětně můžeme vidět změnu v našem myšlení. Ježíš odcházel na pustá místa, aby byl sám s Bohem, aby se modlil. Potřebujeme pravidelně místo a čas, kde budeme s Bohem sami, nerozptilování okolím. V určitém smyslu je vlastně celý náš život tady na zemi pouští cestou do nebeského domova. Je to cesta, kde se rozhodujeme, zda si budeme držet svůj život pevně v rukou, nebo jej odevzdáme celé Bohu. Na této cestě je spousta nebezpečí. Často se cítíme prázdní, vyprahlí, útočí na nás zlo v různé podobě, selháváme v pokušení. Bůh nás ale neopouští, vede nás a proměňuje. Kde čerpat posilu na tu nesnadnou, neznámou a nejistou cestu? Tak jako Izraelci jedli na poušti něco, co neznali, sytili se denně tajemstvím, které nedokázali pochopit, ale které bylo na rtech jako plástve medu, podobně i nám dává Bůh nebeský chléb, kterým je sám Ježíš Kristus. Ve večeři páně přijímáme tajemství Kristova těla a prolité krve nevinného beránka. Večeře páně začíná slovy vzdal díky, eucharisteo. Obětování díků Bohu, dokonce i za chléb a kalich ukřižování a bolesti, právě to připravuje cestu, kde nám Bůh ukazuje plnost spásy, záchrany od zahořklosti, hněvu, od života ve vzdoru a všeho, co nás od něho vzdaluje. Bůh sám se nám dává skrze Ducha Svatého, aby v nás byl pramenem vody života. Hodně sil na cestu vám přeje a od mikrofonu se loučí Dana Kenningová. Těším se příští týden na další setkání v pořadu Kudy kam, tentokrát na téma moře.

Symbolika biblických prostředí, to je téma srpnových pořadů Kudy kam na Rádio 7. Na poušti jsme se dnes ocitli díky Daně Kenningové. Pokračovat budeme zase za týden. Premiéru pořadu Kudy kam naladíte v programu Rádia 7 každou středu v 21 hodin. No a příští týden se zaměříme na moře.

0: Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně dnešním denním vysíláním Rádia 7. Těším se na to další rozhlasové setkání s vámi zase někdy příště. Přeju vám pěkný a klidný den a jak jsem říkala, někdy příště naslyšenou.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Letní den 8. srpna se s 18. hodinou posouvá do večerních hodin. Vysíláním Rádia 7 až k půlnoci bude provázet Broňa Procházková. Než se do dnešního večera ponoříme, pojďme se ponořit do přehledu pořadů. Pojďme představit nabídku k poslechu. Malá šumavská obec s přibližně 100 obyvateli skrývá několik českých nej a dokonce jeden světový unikát. Vypravme se s Pavlem Kólem na Kvildu v rozhlasové pohlednici od 6:45. Se stresem se potýkáme dnes a denně, ale pozor, stres není jenom zlý a zákeřný. Do určité míry ho potřebujeme, abychom dokázali zvládat překážky. Psychiatr Cyril Heschl v přednášce, která zazněla na akademických týdnech, ukazuje dvě formy stresu, ale i odhodlání ke změně, či dává rady, jak se vyhnout vyhoření. Přidejte se k akademii v 19 hodin. Událost Ježíšova života popisované Markem se neúprosně chýlí k tragickému vyvrcholení. V Betánii je Ježíš pomazán ke svému pohřbu, poté se Jidáš domlouvá s velekněžími, že jim Ježíše vydá, načež učedníci připravují velikonoční večeři. Více v pořadu ke kořenům od 8:45. Hostem Petra Baďury bude Jáchym Gondáš. Jazzový klub opět zavoní dálkami. World jazzová ikona francouzský kytarista Nouenli se s albem Silk and Sand vrací k formátu tria. Ve třech se dobře cestuje. Ochutnat mumraj asijského velkoměsta i úžasnout nad svítáním v poušti jste zváni od 21. hodiny. Po 22. je tu pak bohoslužba záznam bohoslužby s kázáním Zdeňka Kašpárka a ve 23.15 nabídneme k poslechu Zákoutí. Hostem Lucie Endlicherové bude hudebník Ondřej Škoch. Krásný večer s Rádiem 7 a příjemné poslouchání.

0: Během horkých letních měsíců je vhodné se schladit, tak proč nevyrazit do hor? A když už ochlazení, tak pořádné. Kromě několika málo míst, kde je trvale zamrzlá půda nebo led celoročně, ano, i taková místa máme, je několik lokalit, kde můžete zavadit o sníh i v létě. Na jedné ranní procházce po Šumavě mé sandály překvapila jinovatka. A jak jsem se později dověděl, v nedaleké obci naměřili minus 4 stupně Celsia. Proč se tedy nezastavit v nejchladnější obci v České republice, v Šumavské Kvildě? Průměrná roční teplota je tam i 2 stupně Celsia. Najdeme ji nedaleko Vimperka. Kromě titulu nejchladnější obec se pyšní také prvenstvím, co se nadmořské výšky týče. Jen 2 obcím v České republice se podařilo překonat pomyslnou metu 1000 metrů nad mořem. Druhou je Malá Úpa v Krkonoších, prvenství zabírá Kvilda s 65 metry nad touto hranicí. Dobře, v nedaleké Filipově Huti se můžete dostat ještě o 30 metrů výše, ale je to jen sídlo v obci Modrava. V letních měsících možná také potěší chladnější počasí, ale určitě stojí za to se vydat i po okolí. Krom jezerní slati a několika dalších území patřících do první zóny Národního parku Šumava si lze projít naučnou stezku věnovanou rysům a jelenům, které při troše štěstí můžete zahlédnout ve výběhu. Naučná stezka lze projít i s malými dětmi a budou mít po cestě dost podnětů k zábavě i poučení. Jiná naučná stezka vás provede nelesní krajinou. Pokud se vrátíme do centra obce, nejde přehlédnout kostel svatého Štěpána, který je obložen šindelem a stojí zde už od roku 1765. Hned vedle něj stál také nejvyšší živý český vánoční strom, ale po napadení kůrovcem už po něm zbývá jen socha Šumava od výtvarníka Jiřího Nekoly. Ale ještě jedno unikum si obec uchovala a je to dokonce světový unikát v podobě skořepinové stropní konstrukce na budově společenského sálu. Ta má také zajímavou historii, spojenou dokonce i s nacistickým Německem. Ostatně do Německa je to odtud, co by kamenem dohodil a zbytek došel, nebo dojel autobusem. Do hraničního pásma, které ke Kvildě také patří, se dá dostat pěšky, po cyklostezce nebo kivadlovým autobusem. Auto musíte nechat dole v obci, cesta je tam úzká a navíc se pohybujete v Národním parku. A tak nasedněme na autobus směr Bučina. Je to již zaniklá obec na hranicích s Německem, ze které zbyla jen obnovená kaplička a také část železné opony, která zde slouží jako památník a muzeum. Obec žila asi jen jedno století, když po druhé světové válce obyvatelé odešli, rok 56 dokonal zánik obce. Z konečné autobusu je to do Bavorska opravdu jen několik metrů, ale stojí za to se tu chvíli zdržet a projít si třeba zmíněnou železnou oponu. Kousek zpátky je výhled na Alpy a milovníci hor mohou využít například nouzové nocoviště. Z Bučiny se vydejme asi 3 kilometry východním směrem do kopce pod Černou horu, nejvyšší bod obce s výškou 1316 metrů nad mořem. Kousek pod ní najdeme ještě jedno prvenství, nebo zajímavost. Pod jejím vrcholem pramení nejdelší česká řeka. Ano, právě tam se nachází pramen Vltavy. Cestou zpátky už půjdeme jenom z kopce a můžeme využít cyklotrasu Vltavskou cestu, nebo také Zlatou stezku. Při cestě do Kvildy narazíme na lyžařské vleky, které se využívají hlavně v zimních měsících. Kvildu lemují horské tisícovky, kromě zmíněné Černé hory, jich je tam ještě 9, ale na jejich vrcholy se žel nedostaneme, protože leží na území Národního parku. Když se na Kvildě zastavíte, vyzkoušejte místní pečivo, navštivte galerii či stálou expozici o obci a okolích. Stálých obyvatel je zde sice jen něco málo přes stovku, ale o to více zajímavostí na katastru obce najdete.
1: Rozhlasovou pohlednici připravil Pavel Kohl. V příštím týdnu budou naším výletovým cílem Čelákovice.

Máme 8. srpna a gratulujme všem Soběslavům. Ano, přesně toto jméno je napsáno v dnešním kalendáři. Je to jméno velmi oblíbené v přemyslovském panovnickém rodě, znamená Soběslavný, tedy mající nějakou slávu. V našich dějinách je nosili dva panovníci, Soběslav I. a Soběslav II., kteří žili ve 12. století. Především první v pořadí se zařadil mezi naše významné vladaře.

Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil.

0: Kalendárium.
1: Pokud se podíváme do historie skrze dnešní datum 8. srpna, pak u roku 1488 nacházíme událost, kdy byla v Praze dotištěna první česká Biblí svatá. Jednalo se o první velkou tištěnou knihu po plzeňské kronice trojánské z roku 1468 a zároveň první úplnou edici písem svatých Starého i Nového zákona. Texty byly převzaty z psaných husitských biblí 15. století. Dvě jména z oblasti hudby. Roku 1929 se narodil český houslista a violista Josef Suk. Jedná se o vnuka skladatele Josefa Suka a pravnuka Antonína Dvořáka, který byl po celém světě uznávaným houslovým virtuozem. A to druhé hudební jméno? Narozeniny slaví také jeden z nejlepších českých kytarových virtuozů Štěpán Rak, autor takzvaného Rakova tremola, způsobu pětiprsté hry na kytaru. A ještě jedno jméno se vejde do kalendária. Před 35 lety zemřel americký astronaut James Irwin. Jsem teď víc než pozemšťan, protože jsem chodil po měsíci. Cesta do vesmíru mne zcela změnila. Můj život nyní dostal hlubší smysl. Předtím jsem dával přednost sobeckému způsobu života. Žil jsem rychle a na vysoké noze. Avšak let na měsíc mě naučil pokoře, skromnosti. Začal jsem si vážit života lidí. Tahle slova řekl James Irwin, člen posádky Apollo 15, který jako 8. člověk na světě chodil po měsíci. Po studiích se z něj stal námořní inženýr. Později vystudoval obor letecké inženýrství. Do NASA se dostal v dubnu 66. Jeho let do vesmíru odstartoval 26. července 1971. Během 3 dnů posádka zkoumala povrch měsíce a sbírala takzvaný bílý kámen. Ve vesmíru strávili 12 dní. Po návratu Irwin prohlásil: uvědomil jsem si, že naše Země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a lidi na ní. Můj pohled na život se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla prohloubena. Irwin odešel z NASA i z armády v roce 1972. Stal se kazatelem a založil organizaci, která se věnuje šíření evangelia po celém světě. V květnu 1990 ze stejného důvodu navštívil i Československo a předal prezidentu Václavu Havlovi naši vlajku, kterou měl sebou na měsíci.

Jaký jste měli den? Byl stresový, plný stresu? Tak doufám, že ne, a zároveň pokud ano, tak velmi dobře pochopíte, o čem bude řeč v akademii v 19 hodin. Spolu s přednáškou Cyrila Hešla se zaměříme na stres.

místě, jak David tančil, jak Pavel víno mít, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrach, Mešach a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se vtíží,

co můžu, jak Marie chci dát. A mezi Silvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib si přijmu, jako Jericho.

0: Dělat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Ze soboty 8. srpna uplynula 19. hodina. Příjemný poslech večerního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Na akademické týdny nás v tuto chvíli přenese přednáška dnes již zesnulého psychiatra Cyrila Hešla o stresu, naučené bezmoci a syndromu vyhoření.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: To téma jde napříč našimi životy, protože všichni jsme někdy cítili zoufalství, všichni jsme se cítili někdy bezradní, bezmocní, všichni jsme byli pod nějakým tlakem časovým nebo návalem práce, to, čemu se říká stres, a všichni jsme tudíž měli zaděláno na určité poruchy, z nichž ta nejčastější, která pak už patří do psychiatrie, je velká deprese. A jaké jsou společné kořeny a jmenovatele všech těchto fenoménů, to se pokusím nastínit v několika dalších desítkách minut, bude to tak zhruba hodina, ale pokusím se, abyste se nenudili, a jako ve škole začneme ze základu, abychom se vyladili na stejnou startovní čáru, takovými úplně základy, které ty pojmy objasní. Co se myslí stresem? Stres je takový stav organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vylučuje adrenokortikotropní hormon, který spouští stresové hormony z nadledvinek. Ta osa stresová je osa hypotalamus, to je část mozku, hypofýza, podvěsek mozkový, a nadledvinky. V mozku se tvoří corticotropin releasing hormon, což je faktor, který na úrovni hypofýzy vede k výdeji ACTH, to je adrenokortikotropin, a to je hormon, který na úrovni nadledvinek vede k výdeji kortizolu, to je hlavní stresový hormon, a ten má pak celou řadu účinků po těle i zpětně na mozek, které jsou zprvu v nějaké alarmující situaci, náročné životní situaci zapotřebí. Například zvýší se trochu srážlivost krve, protože se předpokládá, že když jsme v krizové situaci, například nějakém boji, že budeme zraněni, tak abychom nevykrváceli, tak se nám dočasně zvýší srážlivost, abychom nepřišli o tolik krve. To se v tu situaci hodí, ale v jiných situacích je to na nevýhodu, protože zvýšená srážlivost může vést k tromboze, k infarktům, k ucpání cév. Takže to, co se v kritické situaci hodí, to v jiné situaci může být škodlivé. A to je hlavní problém stresu, ke kterému ještě dojdem. Ten kortizol na úrovni mozku vydává zpětnou vazbu, říká, už je mě tu hodně, už mě dál nevydávej, k tomu se ještě dostaneme. A tím se ten kruh celý uzavírá. Protože my stresovou odezvu, stresovou reakci zpočátku potřebujeme, ale potřebujeme se jí také brzy zbavit, aby nám nepřišla do nějaké nemoci. Stres je všude ve sdělovacích prostředcích, v médiích, líčen jako něco škodlivého, jako fenomén současné doby, že nikdy jsme nežili v tak stresové době jako dneska a že to je základ všech civilizačních chorob, autoimunních onemocnění, diabetu, infarktu. To všechno je pravda jenom z malé části. A je to asi takový nesmysl, když to přeženu, jako kdybychom říkali, že pohyb je škodlivý. Stres je v zásadě zdravý. Tomu stresu zdravému se říká eustres, a to je ten, který potřebuje. My se také potřebujeme pohybovat. Čili pohyb je zdravý, ale když je venku minus 10, mám zápal plic, tak jít ven běhat už zdravé není, může mě to zabít. Zrovna tak stres je zdravý, ale když je za určitých okolností, například v neadekvátní situaci, v nadměrné míře, nebo když je příliš dlouhodobý, tak nás může poškodit. Tomu zlému stresu se říká distres. Takže máme hodný stres, to je eustres, a zlý stres, to je distres. Rozdíl mezi nimi je ten, že v tom eustresu mám vliv na události, vím, jak se z těch náročných situací dostat. A to je velmi rozhodující moment. To, co mě přivádí k zoufalství, je, když nevím, jak na to, když se z té situace neumím dostat, a to je ten distres. Každý ale máme tu situaci jinak nastavenou a také každého stresuje něco jiného. Stresorem je opakovaná hrozba, když jsme vystaveni nějakému nebezpečí. Nebo když jsme v podřízeném postavení vůči někomu, kdo nás šikanuje, je nespravedlivý, mění pravidla hry za pochodu. nebo když jsme vystaveni frustraci, což je překážka na cestě v cíli. My chceme něčeho dosáhnout, máme nějaké cílesměrné chování a neustále nám do toho někdo hází vidle. Naše chování je vystavěno hierarchicky, takže takový velký cíl třeba je dostudovat vysokou školu. Tomu se podřízený cíl mít každý ročník uzavřen. Tomu je podřízený cíl mít všechny zkoušky. Tomu je podřízený cíl mít tu zkoušku, na kterou jdu zítra. Tomu je podřízený cíl dostavit se na ní. Tomu je podřízený cíl stihnout autobus. Tomu je podřízený cíl zavázat si včas tkaničku u bot. A na všech těchto úrovních můžu mít nějakou frustraci. Může se mi přetrhnout tkanička u bot. To zpravidla nespůsobí, že bych nedostudoval, protože to dokážu nějak vykompenzovat. Ale když mě z té zkoušky už třikrát vyhodí, tak to může už být vážná frustrace na cestě k cíli, která už stojí za zvážením, protože ji neumíme vykompenzovat. Čili na všech úrovních můžeme být frustrováni a opakovaná frustrace je stresor. Dalším stresorem jsou konflikty. Konflikty mohou být buď mezi dvěma pozitivními tendencemi. Chci si koupit svetr, jeden je růžový, druhý fialový, neumím se, oba se mi líbí, neumím se rozhodnout a to mě stresuje. Nebo mezi dvěma zápornými tendencemi, mám si vybrat trest smrti zastřelením nebo oběšením. A nebo, to je nejhorší, jsem v konfliktu, kdy vždycky něco získávám a vždycky něco ztrácím. To je takový ten konflikt, kdy matka řekne dceři, ještě jednou se tady objeví ten Pepa, tak už mě nechoď, jestli se s ním nerozejdeš, tak už mě nechoď do baráku. A ta chudinka, ať udělá, co udělá, tak vždycky o něco přijde. Buď si zachová matku a přijde o Pepu, nebo si zachová Pepu a přijde o matku, čili je to vždycky těžké rozhodování a to je v životě nejčastější. Jinak s tou frustrací a s těmi mnohočetnými konflikty je takový hezký příklad, když jste chodili v Mnichově v 70. letech nebo v 60. letech po obchodech a scháněli ten svetr, tak jste zjistili, že za rohem ho mají v lepším materiálu, za dalším rohem je levnější, za dalším rohem mají lepší barvu. Tak jste si celý den uchodili nohy a nekoupili jste nic a zcela vyčerpání jste večer padli do postele. Tady jsem přišel do krámu, řekl jsem, že chci košili s prodlouženým rukávem, oni řekli, nemáme a bylo vystaráno. To první byl stres z mnohočetného konfliktu, to druhý byl stres z frustrace, takže taky to nebylo úplně zdravý. Aby to nebylo tak složité, tak jednoduše fyziolog Ganong definoval stres jako takový stav zdravého organismu, ve kterém se ve zvýšené míře vyplavuje ACTH. A čím to je ten adrenokortikotropní hormon, a čím to je způsobený, to je jedno, prostě vždycky to je stres. Tak takhle si definujeme stres. To, čemu se v novinách a obecně v populaci říká stres, to je většinou stresor. Stresor je to, co ten stres působí. Když to stres je stav organismu. No a protože to máme každý jinak nastaveno, tak někdo vydrží víc, takže pro něj je většina stresu ten hodnej. Někdo vydrží míň, pro někoho už je málo ten zlej, ale většina jsme někde uprostřed. Je zvláštní vztah mezi mírou stresu a výkonností. Ten vztah na ten upozornění poprvé na začátku 19. století v práci, která vyšla někde 1908. Jerkes a Dodson, to ještě pojem stres neznali a ten přišel později, ten koncept stresu i ten název, ale vypozorovali, že vztah mezi stimulací a výkonem v nějakých pokusech na potkanech. A zjistili, že ze začátku ta stimulace, abychom byli konkrétní, třeba popichování, ten výkon zvyšuje, ale když už je toho moc, tak ten výkon snižuje. A to platí přesně o stresu, kde ten vztah mezi mírou stresu a výkonem vypadá jako typická zvonovitá křivka. Jinými slovy, když je něčeho málo, je to špatně, a když je toho moc, je to taky špatně. Na svislé ose je výkon a na vodorovné je stres. Když nejsme vůbec stresovaní, tak se nudíme. S postupující mírou stresu se naše snaha to vyřešit, dostat se z toho zvyšuje, výkon se zlepšuje, až někde uprostřed je optimální. Máme sice to hodně, ale zvládáme to, máme energii, umíme se soustředit, pracujeme bez námahy a podáváme optimální výkon. Jenže když ten stres dále narůstá a jeho příliš, tak jsme unavení, vyčerpáni, může nám to začít poškozovat zdraví, protože ty kortikoidy úplně zdraví nejsou, když je jich moc a když jsou dlouho. A nakonec to může vést k syndromu vyhoření, k němu se dostaneme na závěr, a taky k depresi. A tohle to všechno, na levé straně je zdravý stres, na pravé

Čili do té chvíle to pro něj byl eustres, protože se naučil se z toho dostat. Jenže ten podlý experimentátor dal ty elektrické rány jednou vlevo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, vlevo, vpravo. A ten pes se naučil jedinou věc, že se nelze nic naučit. Naprosto zlej stres je restrikční stres, to je ten pejsek ujařmený do kulisy, přikortovaný, který nemůže vůbec nic. Čili absolutní bezmocnost, nemáte vůbec vliv na události. A to je způsob, kterým na děti působí často rodiče, nebo pedagogové, anebo jiné autority, jak jde život. Takže by se to dalo přirovnat k měněním pravidel hry za během utkání. Ve sportu by to vypadalo tak, že máte fotbalový zápas a když začnete vyhrávat, tak vám rozšířej bránu, uberou vám dva hráče, změněj pravidla, abyste si zas tak nevyskakovali a obráceně. A to je nesmírně frustrující, protože vy nevíte, co můžete, nemůžete mít vliv na události, protože neznáte pravidla, ta se mění. To je to, co činí z eustresu distres a to je to, co vede k těm civilizačním chorobám. Jsou na to experimenty, které ukazují, že zvíře snáší daleko lépe stres, který může ovlivnit, než i menší zátěž, kterou ovlivnit nemůže, a která je spojena s tou naučenou bezmocností. Jakýsi Anisman dělal koncem 70. let pokusy, ve kterých měřil koncentraci některých neurotransmiterů, neuropřenašečů v mozku, to jsou vám známí noradrenalin, serotonin, dopamin, tak v tomhle případě noradrenalinu, který, když jste dlouho ve stresu, tak jsou z té tkáně, abych tak řekl ošklivě, vytřískány. A on měřil koncentraci v hypokampu a v kůře mozkové noradrenalinu u potkanů, který nebyli nějak stresováni, u potkanů, který byli stresováni, ale mohli uniknout, věděli, jak se z toho dostat. A u potkanů, který byli stejně stresováni jako ti první, ale nevěděli, jak se z toho dostat, čili cítili tu bezmocnost, měnili se jim pravidla. A ukázalo se, že rozhodující pro to vyplenění toho mozku je ta bezmocnost, ta naučená bezmocnost, čili ta nemožnost se z té situace dostat, než to, že jsem stresován. To samo o sobě škodlivé není. Tohle všechno říkám proto, že to souvisí s fenoménem, který všichni známe buď od sebe nebo ze svého nejbližšího okolí, protože je to velmi častá porucha psychiatrická, to je deprese. Protože depresi často předchází vysoký výskyt stresujících životních událostí, to tam zjistíte v minulosti často, a nebo jsou tady jiné okolnosti, které souvisejí taky s tím konceptem naučené bezmocnosti. To je třeba odloučení od nějaké blízké osoby, když se s vámi rozvede, opustí vás nebo zemře. To je něco, co je vlastně tou naučenou bezmocností, protože vy to nemůžete změnit, vy nemůžete vzkřísit mrtvého. Čili to je příklad takové rány bezmocnosti, která zasáhne váš život jako zářez. A taky jedinci, kteří mají nějakého důvěrníka, jsou vůči depresi odolnější. Cesta, taková patogenetická cesta, vede od bezmocnosti ke stresu, a to je základ nebo rizikový faktor pro rozvoj deprese. Skutečně to vypadá tak, že v chronickém stresu ten fenotyp, to znamená projevy, jsou podobný jako u deprese, to znamená anhedonie je neschopnost prožít radost, dysforie je vznešený výraz pro blbou náladu a to všechno cítíte, když jste dlouho vlekle stresování a když se u vás rozvíjí deprese, to jsou podobné stavy. A epidemiologicky taky stres a deprese spolu chodí ruku v ruce. My jsme kdysi dokonce vyrobili takový test, který jsme tady v 80. letech vyzkoušeli, který ukazuje, že osoby, které jsou v depresi, mají snazší únik ze suprese v takzvaném dexametazonovém supresním testu, který vypadá tak, že se jim v době, kdy je sekreční minimum kortizolu, protože ten normálně kolísá ve 24-hodinovém rytmu a kolem půlnoci ho vydává ta hypofýza, ty nadledvinky nejmíň, tak se v době toho sekrečního minima dá dexametazon, což je umělej kortikoid, který hodí tomu mozku falešnou zpětnou vazbu, už je tu moc a ten mozek ho přestane vyrábět, protože je podveden, on si myslí, že to je kortizol, ale on to není kortizol. A vy, když druhý den měříte kortizol v krvi, tak ho tam nenaměříte. Takhle to vypadá u zdravých lidí. Ale když je někdo v depresi, tak tam ten kortizol naměří stejně, protože ta osa stresová prostřelí tu supresi, ta suprese je vlastně deka, kterou vy na ten systém hodíte a ona ho prostřelí

0: a naměříte ho tam a tomu se říká pozitivita v dexametazonovém supresním testu. A více než polovina pacientů s depresí je takhle pozitivních a má to dokonce vysokou specificitu a vysokou spolehlivost. Připomeňme si ještě jednu věc, zvláštní souvislost ještě s poruchama kognitivních funkcí, čili myšlení, paměti a zpracování informací. Tady vidíte, že hypotalamus vydává ten kortikotropin releasing hormon, to CRH. To vede na úrovni hypofýzy k tomu, že ta vydává adrenokortikotropin, to je to ACTH, a ten na úrovni nadledvin vydává kortizol. Čili když jsme ve stresu, tak se to takhle zvýší a ten kortizol na tom hypokampu působí zprvu, že hypokampus dává negativní zpětnou vazbu na hypotalamus, už nedal, nevydávej, už je mě tu hodně, jenomže ten kortizol, když je dlouho a vysoko, tak začne ten hypokampus ničit, on je neurotoxický, ty kortikoidy jsou neurotoxický. Čili ta přemíra stresu začne ten hypokampus poškozovat, on přestane vykonávat tu zpětnou vazbu, či ta situace se ještě dál zhorší a celý ten systém se rozběhne do nadměrných obrátek a to poškození toho hypokampu, což je ta část mozku, která taky souvisí s pamětí, vede nejenom k depresi, protože hypokampus je brána deprese do organismu, ale taky k poruchám paměti. A proto zejména u starších lidí deprese se někdy těžko rozeznává od počínající demence, protože se můžou projevovat stejně nezájmem, apatií, poruchama paměti, poruchama myšlení nebo celkovým obleněním kognitivních funkcí i motorických. Jenom pro takový rychlý přehled, co jsou příznaky deprese, bezladu a skladu, seznam hlavních příznaků, který tu ukazuju proto, abych vám předvedl, že to není jenom ta špatná nálada. Dokonce někdy deprese může probíhat pod klinickým obrazem bez přítomnosti té deprese jako takové, například jenom jako pokles zájmu, přestane vás bavit to, co vás předtím bavilo, můžete začít hubnout, ztratíte chuť k jídlu. Je tam celá řada i tělesných příznaků, pocit tíže v rukou, v nohou, extrémní únava, ztráta energie, který, když splní diagnostická kritéria, tak ani ta depresivní nálada nemusí být v popředí. Každý si depresi představuje jako pláč, zoufalství, to ve většině případů tak je, ale někdy ani to tak být nemusí. A co je nejdůležitější, že také vracející se myšlenky na smrt, přemýšlení o tom, že život nestojí za to, aby ho žil, je velmi nebezpečný příznak deprese, který může vést skutečně až k dokonané sebevraždě. A dokonaná sebevražda je vlastně smrtelný příznak, který činí deprese smrtelné onemocnění. Takže není pravda, že v psychiatrii nejsou smrtelné choroby. Tohle to musí ovšem trvat aspoň 14 dní, aby to mělo nějakou diagnostickou váhu. Deprese se studuje v takových čtyřech doménách kauzality. Domény kauzality jsou oblasti, kde stojí za to sledovat příčiny a následky různých jevů. Psychologické příčiny psychologických jevů, biochemické příčiny biochemických dějů, sociální příčiny sociálních dějů, fyziologické příčiny fyziologických dějů, ale napříč těmi doménami to moc smysl nedává. Studovat vztah mezi levotočivostí bazbombardonu sodného v slzách a tím, že jste ukradli máslo v samoobsluze, to je tam ten kauzální řetězec tak zapeklitej a po cestě narazíte na tolik různých rozcestí, že se té kauzality nedoberete. Čili aby ta věda měla smysl, tak se musí redukovat. Proto se jí někdy ošklivě říká, že je redukcionistická, ale ona by jinak bez toho postupovat nemohla. Takže jednou takovou doménou, která se studuje v souvislosti s depresí, je stresová osa. To vidíte, už jsme si o tom povídali. Druhou je deplece monoaminů. To je neurochemie mozku, to je vysvětlování mechanismu účinku antidepresiv a některých psychofarmak, co v tom mozku vlastně dělají. A to je ta mytologie kolem noradrenalinu, serotoninu, dopaminu a podobně, o které často můžete slýchávat. Veprostřed ta depresogenní kognitivní schémata, to je naopak, co se vám děje psychologicky v té hlavě. Když chceme vědět, co jsou to kognitivní schémata, tak je nejlépe sáhnout po příkladu, který uvádí Paul Salkovský, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, který všude říkám, či mnozí jste ho už slyšeli, o tom, jak ten člověk spěchá ráno do práce a vyběhne, aby nezmeškal autobus a vyběhne z domu a šlápne do psího lejna. Když ho ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak si říká, no to je smůla tohleto, to je dneska den, co pak den takovej, a takový já mám celý život, a že já jsem se vůbec narodil a je z toho chudák celý namašli. Když ho ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řekne, tak teď se vrátím, abych si to očistil, mezi tím mě ujede ten autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, stejně může chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijedu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou a už to zase šrotí, nemůže usnout. Když ho ovládají paranoidní kognitivní schémata, tak si řekne, samozřejmě to byl zase ten sousedovic šokl, bába jedna, flintu na ně, policajty a tak dále. A pak ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá, řekne, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A já to tu neříkám jenom proto, abych vás pobavil, ale proto, že v tom je jedna z hlavních myšlenek té přednášky, že totiž není ani tak důležitý to, co se vám děje. Ono se jim všem stalo to samé, ve stejné situaci, všichni šli do práce, všichni utíkali na autobus, všichni šlápli do psího lejna, ale ten první je z toho na sebevraždu a ten druhý je z toho bouchnout čampaňské, jak je to prima, že má boty. Čili čte to ve svůj prospěch. Jo. To poselství, které si z tohohle musíme odnést, je, že ani tak nezáleží na tom, co se nám děje, samozřejmě v extrémech, jo, ale v běžném životě, jako na tom, jak to čteme. A k tomu se ještě dostaneme, co to je za vlastnost, který nás předurčuje k té četbě, proto některý lidi jsou celoživotně spíš škarohlídi a oni to taky přitahujou. Ten osud k ním jde, oni mu vychází vstříc, oni ho přitahují jako na gumě. A pak jsou šťastlivci, který na co šáhnou, to se jim daří a vy si říkáte, jak je to možný. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tyhle ty všechny domény nebo poruchy v nich vedou k tomu, že se ta nálada může tedy zhoršit, to je ta dysforie. A my se snažíme ve všech těch doménách nějak tu nerovnováhu napravit. Tou poslední čtvrtou doménou je chronobiologie. To je skutečnost, že mnoho dějů v našem těle probíhá v cirkadiánních rytmech. Zmínil jsem ten kortizol, že se ho vydává nejméně kolem půlnoci a nejvíc druhý den přes den. A takhle kolísá mnoho našich tělesných funkcí. Nejdůležitější takový rytmus je spánek, bdění. A takových dějů je mnoho. No a u deprese jsou ty děje desynchronizovány. Tam dojde k jejich rozhašení, čili dát je trošku do rytmu, to je taky jedna z možností, jak jít proti depresi. Takže když dáváme antidepresiva, tak biochemicky vyrovnáváme v mozku ty nedostatky v přenosu těch monoaminů, to znamená dopaminu, noradrenalinu, serotoninu. A to má příznivý dopad i na ty ostatní domény, to, že napravujeme disbalanci v té neurochemii. Když poskytujeme psychoterapii, tady třeba kognitivně behaviorální, tak přerámováváme ta depresogenní kognitivní schémata a přecvičujeme to, co se děje v té hlavě a to zvyšuje odolnost vůči stresu a má to vliv pozitivní i na ty ostatní domény. Podobně, když synchronizujeme ty rozhašené cirkadiální rytmy, například jasným bílým světlem, to je fototerapie, nebo dokonce spánkovou deprivací, což je kapitola sama o sobě a to se moc nedělá, protože to je náročná a krutá metoda, ale skutečně někdy, když se několik nocí nespí, tak se ta deprese prolomí a rozjasní se, ale je to spíš experimentální metoda, nicméně velmi účinná, a nebo i farmakologicky jsou některé léky, které zasahují do synchronizace cirkadiánních rytmů. No a to všechno je na nějakém základě, který prokázal Avšalom Kaspi a spolupracovníci v časopise Science před 20 lety, kde ukázali, že dochází k zvláštnímu komplementárnímu vztahu mezi vaší genetickou výbavou a tím, jak vám jde život. Za tu genetickou výbavu si můžeme dosadit gen pro serotoninový transportér, což je molekula nebo protein, který je důležitý pro obrat serotoninu v mozku na synapsích a vy víte, že serotonin je ten, který je často předmětem právě psychofarmakologických intervencí a má dvě podoby, takzvané dlouhou alelu a krátkou. A vy buď od obou rodičů zdědíte dlouhou, takže jste nosiči dlouhá, nebo od obou krátky, jste nosiči krátká, anebo máte od jednoho dlouhou, od jednoho krátkou. A ukázalo se, že když on takhle genotypizoval několik desítek, no vlastně stovek osob, zda jsou nosiči které verze, tak když se pak podíval na jejich životy a na to, co se jim stalo, tak si vynesl na vodorovnou osu počet stresujících životních událostí, takových zásadních, jako že vám někdo zemře, nebo přijdete o existenci, o práci a podobně, tak ty jsou tam definovány, jestli se vám to stane jednou, dvakrát, třikrát. A na svislou osu počet depresivních příznaků, které jste v určitém věku projevovali, a zda se u vás rozvinula nebo nerozvinula deprese a jak plná a jak velká. Ti, kteří jsou nositelé obou krátkých verzí genu pro serotoninový transportér, tak daleko víc nakumulují depresivních příznaků pod vlivem těch stresujících událostí, než ti nositelé obou dlouhých verzí, kteří jsou odolnější. A ti, kteří mají jednu krátkou, jednu dlouhou, jsou někde mezi tím. To říkám jenom pro poctivost, že když hledáme genetické příčiny duševních poruch, tak žádné nenajdem. Když hledáme jenom psychologické, tak taky nenajdem, žádné specifické. Ale když to započítáme dohromady, tak získáme docela zajímavý signál. Tak pojďme se ještě vrátit jednou k té aktivaci stresové osy, protože ta je u někoho citlivější, u někoho méně citlivá a to je taky důvod, proč někdo snese víc a někdo méně těch příkoří a té zátěže v životě. A velký příspěvek k tomu poskytl psychiatrické vědě Michael Meany, což je psychiatr z McGill University v Montrealu, který se ale zabývá základním výzkumem a pokusem na potkanech, který měl takovou hypotézu, že vy zdědíte po rodičích nějaký gen, tady je označený jako X, pozor, neples s chromozomem X, prostě nějaký gen pro něco, a s tím genem se narodíte do prostředí, které vede k jeho expresi, které vede k tomu, že ten gen je aktivní, produktivní, čili v dospělosti ten aktivní gen produkuje toho svého produktu, což může být bílkovina, nějaký protein, receptor, neuropřenášeč nebo něco, to je jedno, produkuje hodně, protože to prostředí stimuluje tu produkci. Ale se stejným genem se můžete dostat do prostředí, které není stimulující, či nevede k té expresi a toho produktu je málo. A ten fenotyp, to znamená ten výsledek, se mezi sebou liší, přestože ty jedinci mají ten gen stejný, tak vypadají jinak, protože ten vliv na to mělo to prostředí, do kterého vrůstali. A naopak, můžete ve stejném prostředí se lišit tím, že máte jiné geny. No a s touhletou hypotézou ten Meany začal studovat mateřské chování. Mateřské chování u potkanů spočívá v olizování a čištění kožíšku. Anglicky to je odborná terminologie licking and grooming, má to zkratku LG, lizání a čištění. To ty matky hned po tom vrhu produkují vůči těm mláďatům, kdo chováte potkany, tak to víte. Ale některé maminky lížou málo, některé hodně, většina jich líže tak akorát, čili je to rozloženo podle té zvonovité křivky, jako skoro všecko v přírodě. A Michaela Meanyho jako pravého vědce ta většina nezajímala a věnoval se těm málo lízaným a těm hodně lízaným a koukal se, jak jsou na tom třeba s produkcí toho hormonu, kterým začíná stresová osa. To je ten corticotropin releasing faktor. No a zjistil, že ty málo olizovaného produkují hodně, ty hodně olizovaného produkují málo, méně. Čili ty málo olizovaný mají nabuzenější stresovou osu. Naopak, receptory, které tu stresovou osu vypínají, to jsou ty receptory pro glukokortikoidní hormony, které jsou v hypokampu a na který ten kortizol působí a říká, už je mě tady moc, už mě nevydávej a vypnou tu stresovou osu. Čili projev zdraví není to, že nejste stresovaný. Projev zdraví je, že umíte ten stres vypnout. Tak těch mají ty málo olizovaný málo, a ty hodně olizovaný jich mají hodně, či umějí ten stres vypínat. Podobně je to s tím ACTH, tím vás nebudu zdržovat, ale světe div se, ty málo olizovaný se taky víc bojejí. Mají větší hladinu strachu, než ty hodně olizovaný a naopak jsou méně zvídaví. Tohle to se testuje v paradigmatu, kterému se říká novelty suppressed feeding, který vypadá tak, že máte potkana, tady to je schematicky, on je někde v koutě. Potkani se bojí světla, oni to mají v obráceně než my, že jo? Lidi se bojí tmy, kdežto potkani se ve tmě cítí dobře a bojí se světla. Podobně jako šváby třeba. Kdo máte doma šváby, tak víte, že když rozsvítíte, tak zalezou a je uklizeno. Tak zrovna tak ten potkan si sedí v temném koutě a ten experimentátor ďábel mu dá nějakou lahůdku, kousek vonavého sejra nebo godhaje na osvětlený prostranství, který je osvětlený a on se ho bojí. A on z té tmy kouká na to, teď má hlad, on ho nechal předtím trochu vyhladovit, teď touží po tom sejru nebo po tom godaji a překonává strach. A ten experimentátor zmačkne stopky a měří, jak dlouho to trvá, než ten potkan překoná ten strach, vyběhne tam do toho světla, chňapne to a zatáhne si a v klidu si to v tom koutě sní. To si poznamená a zjistí, že když mu dá diazepam, tak jde dřív. A tenhle pokus se skutečně používá v té preklinické farmakologii k testování nových léků. Ty chemici už vědí, jak to má zhruba vypadat, tak uvařejí ty molekuly a ty se pak zkoušejí nejdřív ve skle a pak teda na takových pokusech. A když ten lék nebo ta látka zkracuje latenci v novelty suppressed feeding, tak se začne zkoušet jako anxiolytikum, jako lék proti strachu třeba. No, tohle to, ten strach mají větší, ty málo olizovaný a menší, ty hodně olizovaný. A naopak ty hodně olizovaný jsou zvídavější. U zvířat se zvídavosti říká exploratorní aktivita. Když zvíře dáte do neznámého prostředí, tak spustí docela stereotypní chování. Třeba když vemete psa do kostela, kde nikdy nebyl, tak co udělá? Zvedne takhle packu, co to tady je, a pak strčí čumák a začne čuchat, že to ještě neviděl, tohle, co tam kdo předtím z těch pejsků poznamenal. Zrovna tak, když vemete potkana z kotce a dáte ho na ruku, tak pokud vás nerafne a neuteče, tak se celý vyděšený vstyčí a začne čenichat a snifovat, co to tady je, a to je exploratorní chování. My se tomu z té stereotypy exploratorního chování u zvířat posmíváme, ale sami se chováme úplně stejně a máme to chování úplně stejně primitivní. Představte si sebe, že přijedete na nějaký zájezd, třeba tady na chatu Horalka nebo někam na dovolenou do penzionu, dostanete klíč od pokoje a vejdete do toho pokoje, tak první, co je, otevřete záchod, sprchovej kout, jestli aha, mejdlička tu jsou, vana tu není, pak jdete do pokoje, otevřete šuplíky, aha, jenom Bible, 100 eurovku tu nikdo nenechal. A to kolečko to projdete úplně a bohatý, chudý, muži, ženy, starý, mladý, ho mají úplně stereotypní, úplně stejně. Takže ty hodně volizovaný zvířata jsou takhle zvídavější. No a teď se vrátíme k tomu vlastnímu pokusu. Ten Michael Meany zjistil, že ten vzorec, to znamená u těch málo volizovaných vyšší hladina stresu, nezájem o věci, větší hladina strachu, dokonce horší výkon v bludišti, to jsem vám ani neříkal, nebo naopak u těch hodně volizovaných je všechno lepší, jsou odolnější, odvážnější, zvídavější a mají lepší výkon v bludišti, tak ten je stejný u matek jako u potomků. A je to tím, že to mají v genech, anebo tím, že ty mámy hodně volizujou, protože když ty mámy hodně volizujou, mají ty stateční potomky a když ty stateční potomci jsou dospělí, tak taky hodně volizujou a tak dále. A Michael Meany tenhle ten rébus rozluštil v pokusu, který je geniální tím, jak je strašně jednoduchý a všechny nás může jenom mrzet, že jsme na to nepřišli my. To znamená, všem těm maminkám hned po vrhu ta mláďata proházel, takže žádná neměla svoje a dostal 4 typy, 4 linie potomků. Hodně lízané s hodně lízací, hodně lízané s málo lízací, málo lízané s hodně lízací a málo lízané s málo lízací. A podíval se, jaký mají ten vzorec toho, jestli jsou odolní vůči stresu, zvídaví, malou hladinu strachu a tak dál. A zjistil, že ten vzorec je podle toho, jak ho ta máma lízala, a ne podle toho, s který mámy pochází. Tenhle ten byl hodně volizovaný a vypadá jako tenhle ten, co je z tý hodně lízací, přestože pocházel z málo lízací. Pokud v tuhletu chvíli asociujete, což je pochopitelný, k lidským adopcím, tak pozor, stop, to nejde. Zkušenost zaprvé bývá opačná, hned byste argumentovali, že nějakýma románama smradí a podobně. Ten důvod, proč to nemůžeme přenášet, je jich několik. Zaprvé, lidská povaha je teda hodně podobná těm potkanům, ale všechno se přenášet na člověka nedá z těchto pokusů. Za druhé, on ta mláďata prohodil okamžitě po porodu, po vrhu teda, kdežto do adopce se ty děti dostávají za velmi dlouhou dobu, ta perioda kritická je zřejmě prošvihnutá. Nejdřív jsou v té popelnici nebo v tom baby boxu, pak někde v kojeňáku, pak to trvá, než se někdo najde, kdo si je vezme. A často jim je mnoho měsíců, někdy i třeba 3 roky a víc, než se dostanou do nějakého solidního prostředí a to už je pozdě. No a v neposlední řadě na lidech se takovýhle pokusy vůbec nedají dělat. My nemůžeme přijít do ústavu péče o matku a dítě v Podolí, tam všem těm maminkám proházet ty novorozence a podívat se za 20 let, co z nich vyrostlo. Ale abychom se vrátili na vážnější strunu zpátky k tomu, jak je to možné, že to volizování hraje takovouhle roli? Jak ty maminky ten genom přeprogramovávají? Tuhle tu story ten Michael Meany vykládal Moshe Schiffovi v Montrealu někde v hospodě a říká, a ten mu říká, my musíme přijít na to, jaká je cesta od toho volizování k té povaze. To už je jako pro průchod těma doménama kauzality docela náročná úloha. On říká, to není možný. A on říká, jo, to musíme, pojďme to udělat tak, že hypoteticky sestavíme dráhu, co to volizování může v tom člověku jako, nebo v tom živočichovi působit a co působí na tom genomu, na tu expresi třeba kritického genu pro ten glukokortikoidní receptor, to je ten gen, který zajistí, že umějí vypínat stres, což je jeden z hlavních klíčových momentů té odolnosti. A pak to budeme farmakologicky, každý ten článek v tom řetězci budeme farmakologicky vyřazovat, tlumit. A když to stlumí efekt toho volizování, tak víme, že to tam musí být. Když to nestlumí ten efekt toho volizování, tak víme, že jsme se mýlili a vyhodíme to. A takhle pokus omyl, budeme tu dráhu čistit, až ji dostaneme. A to se skutečně stalo. A ta dráha vede od toho mazlenic přes serotoninový 5HT7 receptor, cyklický adenozin monofosfát, protein kinázu a až ten gen pro glukokortikoidní receptor, který je původně metylovaný, ale tahle ta dráha vede k tomu, že přitahuje tu demetylázu, histonacetyltransferázu a nervový růstový faktor, který vede k tomu, že ten demetylovaný genom je obsazovaný, je acetylovaný a je obsazovaný nervovým růstovým faktorem. A ten vede k tomu, že ten gen zpívá. Že to je to prostředí, který přinutí ten gen produkovat ten svůj produkt, což v tomto případě je receptor, který umožňuje vypínat stresovou reakci. Takhle se nám všechny předchozí znalosti z předchozích minut hodí. A oni opravdu dokázali, že to takhle je, kdežto, když ta maminka neolizuje, vidíte tady, oni po ní chudáci lezou, ona si jich vůbec nevšímá, tak tahle dráha stimulovaná není. Stejný genom zůstane metylovaný, není acetylovaný, nepřitahuje ten růstový, či on tam je, ale moc nefunguje. Takže se nevypíná ta stresová reakce a vede to k těm negativním důsledkům toho stresu, který takhle defektní jedinec málo snáší. Ono se to jmenuje nadneseně, jak maminky programují genom. Oni ho neprogramujou, protože ten gen je stejný, genom nemůžete změnit, to prostě máte od rodičů a přesto vlak nejede. Ale můžou způsobit svým chováním, jestli funguje nebo nefunguje, jestli pracuje nebo nepracuje. To znamená tu expresi. A lze to připodobnit k tomu, když si koupíte novej třeba mobilní telefon nebo počítač, tak tam na začátku musíte nastavit, jak co chcete, jestli chcete takovýhle pozadí a tolik pixelů a dělat ty fotky málo a kvalitní nebo hodně a méně kvalitní. A tohle všechno si tam nastavíte, trvá vám to nějakou dobu a pak už to používáte. Zrovna tak ty maminky tím olizováním v úsvitu života těch potomků, těch hlodavců, je nastaví na celý život. Oni se rozejdou, už se nepotkají nikdy v životě, ale oni celý život jsou odolnější vůči stresu, ty hodně volizovaný. To je dost irreverzibilní proces, který je jednou provždy. Čili oni jsou nastavení, nasetapovaní, jako vy, když si koupíte nový mobil. Tak teď k těm depresogenním kognitivním schématům. Už jsme si to ukázali na příkladu těch čtyř vyběhnou z domu a šlápnou do psího lejna, ale co si pod těmi depresogenními kognitivními schématy představit konkrétně za myšlenky? No, je to tohle to, co se vám zhruba děje v hlavě. Všechno, co jsem udělal, bylo špatně, protože já jsem nemožný, máte nízký sebevědomí, a když jsem nemožný, tak všechno, co udělám, bude taky špatně, co je zase příklad pesimismu. A ten pesimismus a nízký sebevědomí, a to všechno patří k té depresi. Někdy se tomu, jak zpracováváte své neúspěchy, říká atribuční kognitivní styly. Kognitivní styl je tedy ten mechanismus myšlenkovej a atribuce je to, čemu přisuzujete příčinu nebo důvod svého selhání. Dejme tomu, si představte, že jste ve škole a dostanete 5 z písemky z matematiky. Tohle je skutečná písemka z matematiky. Ten skutečný žák za ní dostal 5. Já to jsem dal jenom tak pro zajímavost. Našel jsem ji v Jihlavském muzeu a ten žák nebyl nikdo jiný než slavný hudební skladatel Gustav Mahler, který nebyl schopný na tom Jihlavském gymnáziu odmaturovat. Poprvé tam měl samý 5, pak se dostal do Vídně, kde jako geniální už dítě, který projevil se jako zázračný skladatel už v útlém věku, nebo kolem 16 let, měl být přijat na Musikalische Hochschule, ale nemohl, protože neměl maturitu, tak se vrátil do Jihlavy a tam už se tak styděli, tak mu pak tu maturitu dali, takže to konečné vysvědčení tam má sami čtyřky, čili je vidět, že to měl proto, aby mohl odmaturovat, akorát z chování a z židovského náboženství má lepší známku. A jinak to byl génius. Ale proč to tady říkám? Protože když se vám něco takového stane, tak vy automaticky, vaše ego automaticky začne se bránit, začnete sami sebe a svou důstojnost ochraňovat nějakýma vysvětleníma. To běží automaticky. No prostě jsem hlupák, nebo hold nejsem na matiku, nebo byla to smůla, byl zrovna pátek 13. Nebo ten matikář si na mě zased, nebo ten matikář je hold moc přísnej, nebo zrovna na mě něco lezlo, nebo zrovna na mě připadla moc těžká varianta toho testu, nebo neměl jsem čas se na to připravit. To je jedno. A takových vysvětlení ještě si můžete domyslet za domácí cvičení spousta. To se vám honí v hlavě. Ale všechny tyhle ty obranné mechanismy toho ega se dají rozdělit zhruba do dvou takových klastrů, do dvou trsů. A ten jeden je pesimistický atribuční styl, kdy ty příčiny jsou chápány jako vnitřní. Já jsem hlupá, já nejsem na matiku. Globální, nemůžu půlku těla být na matiku a druhou půlku ne. A stabilní, nemůžu v pondělí a v úterý na matiku bejt a ve čtvrtek a v pátek nebejt. Prostě nejsem na matiku, nebo jsem hlupák. A riziko, že se rozvine deprese u takového člověka, který takhle reaguje na své neúspěchy, je velké. A ten druhý, to jsou zas naopak optimistický atribuční styly, protože ty příčiny jsou chápány jako vnější. Já jsem OK, ale zrovna byl pátek 13. Příště nebude, kolikrát je pátek 13. To je, o nic nejde. Nebo zrovna na mě připad moc těžký. Test, příště bude test lepší. Neměl jsem čas se na to připravit, příště budu mít čas. Prostě ty příčiny nejsou ve mně. Jsou specifický, to znamená, příště nenastanou a jsou nestabilní. Jednou to tak je, jednou to tak není. Riziko, že se u takové člověka rozvine deprese, je relativně malý. A teď se vraťme k tomu, že jsme si říkali, že jedním z nejhorších nebo nejnebezpečnějších příznaků deprese, ke které vede ten pesimistický atribuční styl, jinými slovy, to je ta negativní četba toho, co se vám děje. Jo, se tady oběma stalo to tež, dostali kouli z matiky a ten jeden to čte pro sebe nevýhodně, ten druhý to čte pro sebe výhodně, takže vede k depresi a že nejnebezpečnějším příznakem deprese je sebevražda. A vy byste řekli, a často se tak říká, že za to ten člověk vlastně může, nebo za to může, jak mu jde život, že měl zlou ženu, nevyvedli se mu děti, vyhodili ho z práce a co, doví co. A nebere se v úvahu, že spousta lidí má zlou ženu, spoustu lidí vyhodili z práce, spoustě lidem se nevyvedou děti a nepáchají sebevraždu. Čili tam musí být někde ještě něco. A že tam ten biologický základ někde je, o tom svědčí takové kazuistiky, jako je třeba rodina Ernsta Hemingway, jeho rodinný strom. Ernst Hemingway, všichni ho znáte, spisovatel, který zemřel v roce 61, se zastřelil na Kubě, znáte Stařec a moře, s pojem armádo, komu zvoní hrana, podobně. Tak to, že se zastřelil ve svém domě na Kubě v roce 61, to ví skoro každý, kdo ví, kdo byl Hemingway. Ale méně už se ví, že jeho otec Clarence, ten se zastřelil v roce 1928, čili měl to v rodině. Jeho sestra Uršula, ta se otrávila prášky předávkováním v roce 65 let po něm. Jeho bratr Lester, který taky jako on byl spisovatelem, ale daleko méně známý, taky jako on páchal sebevraždu, taky se zastřelil 21 let později, v roce 82. A jeho vnučka Margot spáchala sebevraždu předávkováním. Teď si vemte, že to je poměrně nevelký rodinný strom, a pět členů z té rodiny spáchá sebevraždu, přitom všichni žili jinde, v jiných podmínkách, měli jiný životy, takže ten společný jmenovatel, někde je to podhoubí, ta negativní četba toho, co se jim děje, ať už se každému dělo cokoliv. Co by tím podhoubím mohlo být? Zdá se, že to je to, čemu se říká, to je, myslím, ta negativní četba, to je to, čemu se říká neuroticismus. Když se zeptáte, co to je neuroticismus, tak nejpoctivější odpověď je, že neuroticismus je to, co se měří Eisenkovým dotazníkem neuroticismu. To vás moc neuspokojí, asi jako, že docela dobrá definice, co to je teplota, je údaj na teploměru. Je to pravda, ale vy byste chtěli slyšet víc, tak pro hrubou představu je to to, co vás vede k tomu, že čtete věci ve svůj neprospěch, vidíte ve všem problém. Kenneth Kendler a Jonathan Kuhn a další publikovali před lety studii na obrovském souboru osob, subjektů, 7,5 tisíce, což je daleko větší, než jsou jakýkoliv průzkumy veřejného mínění a tak, kterým všem dali Eisenkův dotazník neuroticismu, či změřili jim neuroticismus, rozdělili je do skupin na velmi nízký, nízký, průměrný, vysoký, velmi vysoký a podívali se, jakou mají hrozbu stresových životních událostí, to znamená, co se jim všechno dělo v určitém období, od žádnej stres, malej, dostanete špatnou známku, střední, musíte opakovat ročník, středně vysoký, rozvedete se, těžkej, nejtěžší, co se může ženě stát, že jí zemře dítě. Tak to tam je definovaný a podíval se, jaká je pravděpodobnost, že se u těch lidí v určitým období rozvinula velká deprese, to je taková, která patří na psychiatrii. A rozdělili je na muže a ženy. A ten graf vám říká co? Že čím hůř vám jde život, tím je větší pravděpodobnost, že se u vás rozvine deprese, ale taky čím máte větší míru neuroticismu, či ty negativní četby. Takže pravo u těch žen, tato žena, který se celkem nic neděje, ale má vysokou míru neuroticismu, je na tom, co se toho rizika týče, stejně jako těžce zkoušená žena, která ovšem má nízkou míru neuroticismu, je odolná. Tohleto, tato studie odpovídá na otázku, jak je to možné, že někdo má život jako ve vatě, pořád na psychiatrii, a někdo je, prožije holokaust a komunistický koncentráky a vlastně zůstane zdrav a na psychiatrii se nikdy nedostane. No právě proto, že ta odolnost je velmi různá a setkává se, nebo to riziko je spleteno z vnějších vlivů a vnitřní dispozice. Co je neurobiologickým základem neuroticismu? Ku podivu byste neřekli, je to to, jak čteme emoce v tvářích. Protože my máme obrovskou schopnost nejenom rozpoznávat tváře, ale také v nich odečítat emoce. V jakém rozpoložení asi ten, na koho koukáme, je. A teď si představte, když jste ty negativní čtenáři, tak v obličejích okolo sebe vidíte víc toho negativního, i když oni se tváří pořád stejně, ale druhej ve stejných obličejích vidí víc pozitivního. Samozřejmě, že objektivně někdo se tváří v pohodě, někdo se tváří na prdle, ale stejný pohled u různých lidí je interpretovaný různě. My máme neuvěřitelné zařízení v mozku, který nám umožňuje okamžitě rozpoznávat tváře. Za prvé, všichni máme zhruba až na výjimky dvě oči, nos a pusu a přesto vidíme, že jsme každý jiný a dokonce máme obrovskou schopnost si ty tváře zapamatovat. V emočně vypjatých situacích dokonce tak, že stačí vidět toho zloducha, co vám něco dělal 5 vteřin a zapamatujete si ho na celý život. A to je zařízení, tenhle ten záznamový přístroj k rozpoznávání obličejů, kterýmu se říká gyrus fusiformis a kterým my se v přírodě velmi odlišujeme jeho mimořádnou výkonností. Pes, ten má tu genialitu v čumáku. Že? Já, kdyby mě dal někdo ponožku mý manželky, ať ji vyčuchám, kam šla, tak ani náhodou. Ale on zase přesně ty v obličeje, tak toto zase tam má on defekt. Tak my máme tohleto takhle a to, k tomu se, to se dá používat v různých experimentech, které vypadají asi tak, že se vezmou prototypální emoce, vlevo máte vyděšenou, vprostřed máte zlostnýho, vpravo máte zhnusenýho a ta emoce se takzvaně rozmorfuje, že je od neutrálního výrazu, to je ten vlevo, až po ten extrémní, to je ten vpravo úplně, to je stejné jako nahoře, ale jsou udělaný tak, aby dva sousední se skoro mezi sebou nelišili, poznají 10 rozdílů. No a teď si představte, že vy tomu testovanému člověku ukazujete tyhle ty obličeje na obrazovce a říkáte mu, řekni mi, co ten člověk, na který ho koukáš, co cítí? No a vy tady vidíte vlevo ten neutrální obličej, tak řeknete, no já nevím, no je nějaká zamyšlená, nevím, je nějaká zasněná. Tady najednou řeknu, ona je asi nějaká vyděšená. A my si poznamenáme, že jste to poznali u osmičky. Když jste sami ty negativní čtenáři, tak to negativní vidíte hned ze začátku. Hned tady řeknete, no ona je nějaká smutná. To neznamená, že jste na tom, že jste lepší v rozpoznávání emocí. To znamená, že jste taky dysforičtější. Tohodle toho využil náš kolega a kamarád Guy Goodwin, profesor psychiatrie z Oxfordu, k takovému pokusu, ze kterého mě dal ty slajdy a já jsem je přeložil do češtiny pro vás, kde vzal studenty udělali jim Eisenkův dotazník neuroticismu, to znamená rozdělili je na ty, kteří mají vysoký skóre neuroticismu a na ty, kteří mají nízký skóre neuroticismu, čili ty negativní čtenáře a ty, co jsou happy. A měřili mozkovou aktivitu různých oblastí mozku pomocí funkční magnetické rezonance. Strčili je do tunelu a koukal třeba na jejich amygdalu. Amygdala je ta část mozku, která vyrábí strach. To je jedno z hlavních emočních jader v mozku. Rozdíl v aktivaci ty amygdaly u těch s vysokou mírou neuroticismu, to jsou ty černé kostičky, a u těch happy, u těch s nízkou mírou. Když viděli vyděšenou tvář, tak ty negativní čtenáři tu vyděšenou tvář aktivovali amygdalu. Zatímco když viděli šťastnou, tak jinak, to nechtěli vidět, že je někdo šťastný. Zatímco ty happy, ty reagovali na šťastný tváře a nechtěli vidět tu negativní. Ještě daleko výraznější to bylo, když se podíval na ten gyrus fusiformis. Teď už víte, co to je gyrus fusiformis. Ten nejenom, že nám umožňuje rozpoznávat ty tváře, ale taky číst ty emoce v nich. A ukazoval jim málo, středně a hodně vyděšený tváře. A ty negativní čtenáři aktivovali tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. Zatímco ty aktivovali tím míň, čím vyděšenější tvář viděli. Jinými slovy, nikdo nechce vidět to, co neodpovídá jeho rozpoložení. Když jsem šťastný, tak mě neukazují, jak je život těžký. A když jsem nasratej, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Takže i když by se tisíckrát prokázalo, že tahle společnost bez ohledu na to, co se děje, se má nejlíp, jak se kdy měla v dějinách. Lidský život nejdelší, dětská úmrtnost nejmenší, podíl fyzické práce nejnižší, kolik pracujete na kilo chleba, prostě cokoliv. Když se podíváte 100, 120 let zpátky, tak v každé rodině polovina dětí umřela, se nedožila školního věku. Vemte si životopisy Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, kohokoliv, tak ty děti umíraly, polovina jich umřela, než šli do školy. Dneska, kdyby umřelo dítě, tak to je celonárodní malér a to se vyšetřuje. Takže prostě jsme na tom líp. Ale když to lidem řeknete, tak je strašně naštvete. Kdybyste přišli do hospody čtvrtý cenový kategorie v 10 večer a řekli tam těm strejcům, že se mají nejlíp, jak se kdy měli v dějinách, tak pak na chirurgii nevykládejte, že to máte ode mě. Čili tohleto mimo jiný vysvětluje, proč ten pocit vnitřní spokojenosti je dějinami asi pořád stejný. Dá se předpokládat, že naši předkové se cítili podobně jako my bez ohledu na to, že na tom byli hůř, protože my ten pocit si sebou neseme asi jako kdybychom si pořád měřili obvod pasu centimetrama namalovanýma na gumě u trenýrek. Pořád bychom měli stejně. Jinak tohle to taky znamená mimo jiné, že my na emoce můžeme nahlížet jako na filtry, které nastavují, co se přednostně pouští z okolí do naší duše a co se spíš drží za ohradou. Takže když jsem v dobrém rozpoložení, tak přednostně vidím dobré věci a když jsem v negativním rozpoložení, tak přednostně vidím, že je všechno špatně. Znáte takový lidi, všechno je špatně. Hele, on soused ti chce dát zadarmo koláč, jo, to on zase bude něco chtít a ten bude otrávený a tak. V názvu té přednášky bylo taky syndrom vyhoření a já bych na něj nerad zapomněl, protože to je takovej předstupeň té deprese způsobený tím, jak vám jde život. Tak si pojďme říct, jak se tomu dá předcházet. Pokud někdo u sebe pozorujete, že byste se do něčeho takového mohli dostat, tak je takových 18 rad, jak předcházet vyhoření. Těm předchází upozornění, že je dobrý si organizovat čas, vědět, co udělám nejdřív, co potom, trochu si to plánovat. A uvědomit si, že náš život stojí na třech nohách, to je trojnožka, to jsou práce, vztahy a koníčky. Práce je zaměstnání, vztahy je rodina a koníčky jsou zájmy. A že důležité je taky zvyšovat svoji kompetenci nějakým výcvikem, nějakou vlastní kvalifikací a mít někoho, kdo na vás může dohlídnout a do určitý míry vám v krizových situacích být nápomocen, nejenom kritikem, ale supervidovat vás. A teď ty rady, jak tomu zvládání, jak zvládat pocity vyhoření. No především být sám k sobě vlídnej a laskavej. Za druhý, uvědomit si, že náš úkol je pomáhat změnám, nikoli měnit druhé lidi. Můžou vás štvát, ale uvědomte si, že lidi nezměníme. My můžeme změnit svůj vztah k ním a spíš se zadaptovat na to, jaký jsou, než se snažit je zoufale předělat. Taky si umět najít nějaké útočiště, kam se můžete uchýlit do klidu a samoty, když potřebujete. A když se tam uchýlíte, tak nesmíte mít pocit, že byste měl dělat něco jiného, že čas běží. Prostě i to si naplánovat. Kolegům podřízeným a nebo i svému vedení být oporou, povzbudit je, pochválit a umět to taky přijímat. Důležitý je tváří v tvář nějakému utrpení, kterého jste svědkem, tak si uvědomit, že je přirozený, že se často cítíme bezbraný, že nemůžeme nic dělat, ale že někdy stačí být jen na blízku, promluvit, podržet za ruku, nejsme světa obratitelé. Taky to, co děláme, se zkusme obměňovat, protože když to obměníme, tak znovu jakoby občerstvíme ten stereotyp, který je ubíjející. Měli bychom rozpoznat mezi dvěma typama zoufalství. Jedno, který situace zhoršuje, a druhý, který situaci tiší a hojí. A když jdeme z práce, tak nemyslet jenom na to, co se nepovedlo a kdo na nás byl ošklivej, ale taky na to, co se povedlo a co bylo dneska prýma. Povzbuzovat se, tvořit místo stereotypu a čerpat energii jako umělec. Čerpat energii z přátelství v partě. Těšit se z radosti druhých. Ono to zní primitivně, ale ty vesnické hospody, to jsou takový terapeutický kluby. Tam si ty strejcové si to vypovídají, zanadávají si na ty manželky a pak to zase funguje nějakou dobu. O přestávkách nemluvte pořád o práci, vypněte, nechte práci stranou a neberte si ty starosti domů. Nejhorší jsou ta jednoprofesní manželství, kde jdou domů a teď pokračují v tom, co bylo přes den. Plánovat, co můžete udělat hned, tak neodkládat, neprokrastinovat, ale plánovat i ty chvíle klidu, i ty chvíle nic nedělání a ty si umět využít. Musíte taky umět odmítat, říkat chci, nechci a jasně říkat ano a také ne. A ne všem všechno slíbit a pak za rohem brečet, co toho mám. Musím hned v úvodu umět říct ne, na tohle já nemám už kapacitu. Netečnost, lhostejnost a ironie je daleko nebezpečnější, než připustit se, že víc se dělat nedá. Dobrý antidotum vyhoření je humor. Směj se často a rád a hraj si. Platí tady dodržování takové životosprávy jako v kardiovaskulární medicíně, jako všude. To znamená pestrá strava, pohyb, omezit alkohol, vynechat cigarety a každý den hejbnout kostrou. A vy, když se, než odejdete, nebo když se otevře diskuze, tak se všichni většinou ptají, co mám dělat, aby se u mě nerozvinula deprese, nebo co mám dělat, abych si zvýšil svou odolnost vůči zátěži. Předem říkám, že na tyhle otázky, které jsou pochopitelné, ale nesmyslné, není poctivá odpověď, protože to je jako, kdyby tady byl dopravní strážník a vy byste se ho zeptali, co mám dělat, aby nebyly dopravní nehody. No tak by vám řekl dodržovat pravidla, stejně vyjedete a za rohem. Prostě svět nikdy nebude dokonalej. Ale pro vaše pobavení na závěr je rada kolegy buddhisty, který má takovou radu, jak máte číst svůj život, abyste už do smrti byli šťastní. Je to v angličtině, ale je to přeložený.
1: It's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful nights sleep. Here it is. Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ne?
1: Then why worry?
0: Tak o co jde?
1: Do you have a problem in life?
0: Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ano. No tak o co jde? Máte nějaký problém v životě? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ne. Tak o co jde? Takže vám děkuju za pozornost.

0: Několika radami do života, které nám mohou pomoci nevyhořet, uzavíráme přednášku dnes již zesnulého Cyrila Hešla o stresu, která zazněla na akademických týdnech. Na jejich stránkách najdete i prezentaci a další přednášky na nejrůznější témata.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Bylo 20 hodin, máme sobotu 8. srpna. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Večerní vysílání nabídne za necelou čtvrthodinku relaci ke kořenům, kde budou Petr Vaďura a Jáchym Kondáš pokračovat v přemýšlení nad Markovým evangeliem. S 21. hodinou pak začíná jazzový klub.

0: Dobré cesty a šťastné návraty. Léto s Rádiem 7.
1: Duchu svatý přijď, dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích starších, než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou ve mně, smiluj se a smí ze mě hřích.

Události Ježíšova života popisované Markem se neúprosně chýlí k tragickému vyvrcholení. V Betánii je Ježíš pomazán ke svému pohřbu, poté se Jidáš domlouvá s velekněžími, že jim Ježíše vydá, načež učedníci připravují velikonoční večeři. Za okamžik více v pořadu ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme zabývat Markovým evangeliem. Tento biblický text čteme na pokračování s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem a Jáchym Gondáš je také naším dnešním hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V průběžném výkladu této biblické knihy jsme dospěli ke 14. kapitole. My jsme si tady už několikrát řekli, že jsme se teď už dostali do poslední části Markova evangelia. Jáchyme, co to je za část a jaký je ten Markův záměr v těchto kapitolách?
1: Ten pašijní oddíl, celý takový dlouhý celek, který tvoří finále Markova evangelia, zahrnuje poslední události Ježíšova života. Zároveň to ale určitě není jenom tak, že by to všechno, co předcházelo, byla jenom taková příprava. Je to podstatné pro pochopení toho pašijního textu, pro pochopení toho, co se vlastně děje. V čem je ten konflikt mezi farizeji, zákonníky, mezi tím obyvatelstvem Jeruzaléma a Ježíšem, proč se až vyhrotil do takové podoby, proč vlastně získal až tu podobu jeho zatčení a popravy. A my také budeme pozorovat, jak jednotlivé ty motivy, které jsme zatím viděli, se promítají do té závěrečné části a nějak se tam znovu vynořují a objevují. To znamená, že vlastně se sčítá teď ten potenciál, který Marek zatím nahromadil. Jsme v situaci, kdy už si jako čtenáři klademe tu nejzávažnější otázku, co s tím příběhem máme dělat, jak se k němu máme postavit. A Marek na nás vlastně zatlačí pouze tím vyprávěním samotným. Nevytvoří nějakou snahu nás obrátit s apelem, nějakým slovem, ale jenom tím, co vypráví, na nás vyvíjí takový velký tlak jako na čtenáře, na posluchače evangelia. Ten pašijní text u Marka představuje ten samotný vrchol. V tom je Markovo evangelium specifické oproti například Lukášovi, který chápe pašijní události jako střed, po kterém potom dál pokračuje příběh církve jako Kristova těla. Tak Marek to pokračování nechává vlastně na nás.
0: V textech, které předcházely 14. kapitole, se objevily tři předpovědi utrpení. Ježíš svým učedníkům dopředu ohlásil, že ho čeká zatčení, odsouzení, týrání a posléze také smrt a vzkříšení. Souvisí nějak tyto texty právě s tím pašijním příběhem, který teď budeme číst?
1: Je tady jednoznačné, že Marek používá takovou literární formu, kterou známe z mnoha různých podob, z mnoha různých obměn, nejenom z písma, ale i odinut. To znamená, třikrát se něco opakuje v takové předjímce, získává to tím tu osudovou tíživost a zároveň

0: Je to takový refren, který umožňuje potom masivní nástup v finále. Tam je důležité, že ty připomínky utrpení, předpovědi toho, co se má s Ježíšem stát, vlastně nejsou jenom přípravou toho vyvrcholení, ale také takovým průběžným upozorňováním na to, že utrpení souvisí bezprostředně s evangeliem. A to připomenutí je platné i dnes, když už žijeme v té době povelikonoční, žijeme v době po Ježíšově ukřižování, tak stejně i dnes musíme tato místa číst, opakovat si je, abychom neupadli do nějaké falešné představy křesťanství jako náboženství, které nás právě chrání od utrpení, což je ku podivu poměrně častá podoba představy o křesťanství.
1: Přečtěme si tedy počátek 14. kapitoly prvních 9 veršů. Bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ni. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen praví vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.

0: Dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad 14. kapitolou Markova evangelia. Začátek této kapitoly nám udal časový údaj, bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Proč je to důležité?
1: Tak Marek rozehrává právě tu scénu Ježíšova zatčení a jeho umučení v souvislosti se svátkem nekvašených chlebů a vlastně s celou tou velikonoční sváteční oblastí jako takový kontrast velký. Musíme si uvědomit, že ten svátek, na který se všichni chystají, na který se chystá i Ježíš svým příjezdem do Jeruzaléma, na který se sjíždějí ze všech stran poutníci, aby se ho účastnili v Jeruzalémě, představuje jedno z těch center tehdejšího židovského náboženství. A je to svátek, který připomíná Hospodina, jeho záchranu, jeho zachraňující skutky. A je to vlastně svátek, který může být takovým označením toho, co je nejpodstatnější v tom příběhu Izraele. Že Boží milost překonává jakoukoliv lidskou nedokonalost. My víme, že k té přípravě na takový svátek nepatří jenom schánění všeho potřebného, co je potřeba ke společnému jídlu, zařizování místnosti, kde se taková slavnost bude odehrávat, ale že ta příprava vždycky, a to platí i dnes při křesťanských svátcích, zahrnuje určitou vnitřní přípravu. Přípravu člověka na to, aby zbystřil svoje smysly, aby se zaměřil na to, co je podstatné. Při tom svátku nekvašených chlebů taková příprava zahrnovala například vyčištění domu od všech zbytků kvasu, který se tam mohl objevit, aby to staré už nepokračovalo dál, ale udělalo se místo pro to nové, pro to, co přichází, co je důležité. A v tom velkém kontrastu právě vidíme, co se ve skutečnosti při tom svátku dělo. Že ti, kdo se snažili dodržet všechna ta pravidla, kdo si o sobě mysleli, že jsou těmi pravými, zbožnými, tak místo, aby ten starý kvas vymetli, tak nechali v sobě kvasit ten hněv a tu zlost proti Ježíšovi. Místo, aby hledali beránka k tomu společnému hodu, tak si už vyhlédli nějakou úplně jinou oběť, kterou chtěli zabít. A v tom my nacházíme takový až jako ironický osten toho Markova vyprávění, které potom další evangelisté rozvíjejí. Když jsem četl ten text, tak mi to velmi připomnělo jednu takovou starou výtku, kterou měl jeden syrský biskup ve 4. století Eusebios, když psal o tom, jak vypadá křesťanská bohoslužba. Já si dovolím z toho zacitovat, co tam Eusebios píše. A on napsal ve 4. století: když přijde neděle, ten, kdo je ve sporu, spřádá celou noc nepřátelské myšlenky proti svému bližnímu a sotva se rozední, vyzbrojí se do boje a jde do kostela. Jdou do kostela a dívají se na sebe zlostně jako divoká zvířata a cení na sebe zuby. Je to trošku k pousmání, ale zároveň je to smutné v tom, že to tak často bývá. A my vidíme, že to byl i ten případ právě toho svátku nekvašených chlebů, na který se tam všechno chystalo. Místo Hospodinovy milosti, místo vzájemné lásky se tam najednou objevila nevraživost a touha zbavit se Ježíše a ten kontrast je velmi silný.
0: My se však teď budeme zabývat tím, jak se na tyto svátky připravoval Ježíš. Četli jsme si, že v domě Šimona Malomocného prožil takovou zvláštní událost, přišla za ním žena s alabastrovou nádobou plnou pravého vzácného oleje z nardu, tu nádobu rozbila, olej vylila na jeho hlavu a tím ho vlastně pomazala. A on interpretuje tu událost tak, že to učinila k jeho pohřbu. Zkus nám to nějak vysvětlit.
1: Tady musíme trošku si přiblížit smysl pomazávání olejem, který v tehdejší době a v té společnosti byl velmi bohatý, byl to velmi bohatý motiv. Měl své různé podoby a pomazání vždycky představovalo nejenom nějaký hygienický krok nebo kosmetický, ale zároveň nějakou zásadní proměnu člověka. Tehdy lidé věřili, že ten olej, kterým se člověk pomazává, takže vstupuje hluboko do těla, nezůstává jenom na povrchu, čili opravdu to není jenom taková kosmetika, ale jde dovnitř a nějak mění člověka v jeho podstatě. A to pomazávání mělo jak svůj léčebný rozměr, pomazávalo se právě, když člověk byl nemocný, z toho nám zůstalo potom v praxi církve pomazání nemocných, které později ale nabralo spíš takový symbolický význam. Ale bylo tam také pomazání k určitému úřadu, kde také vidíme, že zatím je ta myšlenka proměny toho člověka, se proměňuje do hloubky. Pomazání králů, výjimečně pomazávání kněží. Vidíme, že ještě je taková třetí podoba, a to je pomazávání k pohřbu nebo pomazávání mrtvého těla, které trošku souvisí s balzamováním, ale ne úplně bezprostředně, protože tady není zatím představa úplného uchování toho těla, ale spojuje to náboženské motivy a zároveň motivy, dejme tomu, hygienické nebo takovou ochranu toho těla a určitou jeho vlastně přípravu na tu poslední cestu. U Ježíše se vlastně všechny tyto motivy trochu spojují dohromady. Vidíme, že to, že Ježíš je pomazán touto ženou, nějak souvisí s tím, že o něm církev vyznává, že on je ten pomazaný, on je Mesiáš, Kristus, ten, kterého pomazal Hospodin, kterého si sám takto proměnil podle své potřeby a podle své vůle. A vidíme, že to souvisí s tím pomazáním Ježíše jako příprava na jeho smrt a na jeho pohřeb. Takže ty motivy, které v náznaku se objevují například v tom dětském evangeliu, v tom vánočním, které u Marka nenacházíme, tak tady se dostávají také ke slovu.
0: Co to bylo vlastně za ženu, která vylila olej na Ježíšovu hlavu a proč to udělala?
1: Tam je zvláštní napětí v tom, že my o ní toho příliš moc nevíme. Zajímavé je, že když tam přichází ta žena, tak není nám popsáno o ní nic specifického, co by nám ji mohlo nějakým způsobem přiblížit, ale zároveň vyústění celého toho příběhu paradoxně je v tom, že ona má být připomínána. Že bude připomínána vždycky, když bude kázáno evangelium, což se ostatně také děje. Trochu je to v napětí s tím, když se všimneme, že třeba stejným způsobem a právě jménem jsou připomínány postavy, které možná by si zasloužily, aby jejich jméno bylo zapomenuto, jako je, dejme tomu, Pilát nebo Jidáš, postavy, které se do evangelia obtiskly velmi negativním činem nebo negativním jednáním. Tato žena zůstává bezejmenná. Ale myslím, že to také ukazuje určitou povahu těch dějin křesťanské církve, že někdy se ztratí jméno, zapomene se nějaká konkrétní postava, nějaká konkrétní osoba, ale to důležité, to jednání, ten důležitý akt, který člověk vykoná, ten má svoji platnost a zůstává. To je, myslím, takové povzbuzení možná pro ty, kteří si myslí, že třeba jejich jednání není důležité, že není zásadní. Samozřejmě, že se nám ten příběh asociuje s příběhy, které mluví o ženách, které přicházely do Ježíšovy blízkosti a byly to ženy buď to nějak pochybné pověsti, někdy se asociuje s Máří Magdalénou, ale u Marka, když zůstaneme na půdě Markova evangelia, tam o té ženě se nic konkrétního nedovídáme.
0: No a proč tedy pomazala Ježíšovu hlavu? Co jí motivovalo?
1: O té motivaci tam mnoho také nevíme, ale můžeme odhadovat z té situace, že ten její akt byl do značné míry na jednu stranu aktem emocionální náklonosti k Ježíšovi, chtěla tím vyjádřit svoji úctu, svoji lásku k němu. Na druhou stranu je to akt symbolický, velmi výrazně, nese prostě symbolický význam. To, že někdo se vzdá tak vzácného oleje, drahého nepochybně, jako byl ten nardový olej, který ona použila, tak svědčí o tom, že prostě mu to stojí za to, že to je věc, kterou považuje za důležitou, za podstatnou a tak vlastně ukazuje, že Ježíše považuje za podstatného a za důležitého, že hraje nějakou důležitou roli v jejím životě. My nepotřebujeme už vědět přesnou motivaci, proč to bylo, nemusíme ji rozplétat. To důležité podle mě pro nás je právě ten jednoznačný význam, který přikládá Ježíšovi jeho osobě a který v sobě spojuje symbolickou rovinu a emocionální rovinu. Je to jasný důkaz vztahu, který k němu má.
0: No a v kontrastu s tímto jednáním je potom reakce učedníků, kteří se zde ukazují jako velcí pragmatici.
1: Ta reakce učedníků nám nemusí být úplně vzdálená, protože myslím, že církev dnes pod vlivem sekulárního humanismu uvažuje často velmi podobně. Hledáme věci, které jsou užitečné. Ono, když řekneme o někom, že je pragmatik, tak to malinko může vyznít i tak, že je pragmatik pro svůj vlastní prospěch. A to tady učeníkům nemůžeme vyčítat. Oni chtějí být pragmatiky pro ostatní, pro ty, kteří jsou potřební, kteří jsou v nouzi. a docela správně asi pravdivě podotýkají, že takové peníze, které by se daly utržit za ten olej, by se daly použít na dobrou věc, dalo by se s tím někomu pomoct, dalo by se někdo podpořit, kdo takovou podporu potřebuje. A v tom si myslím, že vlastně reprezentují skutečně hlas takového humanistického křesťanství. Toho křesťanství, které se zdánlivě oprošťuje od té dětinské náklonnosti ke Kristu jako k osobě, jeho vzývání, a stává se už tím dospělým, tím křesťanstvím, které se zaměřuje na lidské potřeby, na lidskou nouzi, na tu vzájemnou lásku a podporu. A pro mě osobně je velmi důležité, že Ježíš tento koncept, tuto představu křesťanství jako takového velkého dobročinného spolku odmítá. Myslím si, že vlastně za tou reakcí těch učeníků můžeme slyšet takovou výtku, nač se vyplýtvají věci jenom na takový symbol. A právě ta otázka symbolického jednání nebo nějakých, dejme tomu, ritualizovaných aktů je v té debatě mezi humanismem a křesťanstvím velmi důležitá. Není ta podstata křesťanství právě v té vzájemné lásce a pomoci, která by se měla a mohla obejít bez těch nejrůznějších symbolických aktů? Neměli bychom stavět spíš hospic a ten kostel už nechat být, když je vlastně neužitečný k ničemu jinému, než jenom bohoslužbám? Není zbytečné pořizovat všechno to liturgické nádobí, náčiní, oblečení? Neměli bychom se vzdát těch věcí, když víme, že jsou často i terčem kritiky ze strany společnosti? Kolik peněz církev investovala do všech těch svých nejrůznějších nesmyslů, které jsou zdánlivě k ničemu? Pro mě je důležité, že Ježíš ukazuje, že ta symbolická rovina, ta rovina osobního vztahu ke Kristu, osobního vztahu k Bohu, pro který obětujeme zdánlivě nesmyslně třeba velký majetek, velkou energii, že je důležitá, že to je základ toho. Že teprve z toho základu, tohoto vztahu, tohoto osobního vztahu a rozhodnutí může vyrůstat potom cokoliv dobrého, co děláme pro ty ostatní. Trochu je to aktuální otázka také dnes, když církev přemýšlí a všechny církve přemýšlejí o tom, co je podstatné, co je dělá zajímavými, lákavými, potřebnými pro společnost. A velmi často saháme právě k těm myšlenkám diakonickým, k charitě, právě k tomu, co je v zákrytu s tím humanistickým pohledem na to, co je potřebné a co je důležité. A chceme jakoby církev prodat společnosti jako ten pomocný spolek, jako užitečnou společnost, která dokáže pomáhat. A vlastně tím trochu jednáme podobně jako učedníci v tuto chvíli a ztrácíme tu podstatu věci, že tím východiskem a tím centrem toho všeho je Kristus. A bez něho, bez našeho vztahu k němu, zůstane jenom prázdná slupka, která už nemá obsah.
0: Na druhou stranu Ježíš ovšem neodmítá péči o chudé a naopak zde říká, chudé budete mít stále mezi sebou a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře.
1: To je slovo vlastně k bohoslužbě. Já ho vnímám jako slovo k bohoslužebnému setkání církve. Sedíme v kostele a někdy, nevím, jestli se to stává jenom mně, myslím si, že ne, někdy člověk má pocit, jestli bychom neměli tento čas využít právě spíš pro nějakou službu někomu potřebnému, jestli nestrácíme čas. Často může člověk slyšet takové zkratky, jako lepší by bylo místo modlitby jít někoho nakrmit. A já mám pocit, že když se nám ztratí ta první polovina, tak ta druhá nebude fungovat, zůstane viset ve vzduchu, nebude mít ten základ, ze kterého vyrůstá. A proto všechno má ten svůj čas. Když se Ježíše ptali na to nejdůležitější přikázání, tak ukazoval, že má vlastně ty dvě roviny, které spolu souvisí. Tu první, tu, která je zakládající, ze které všechno vychází, miluj Hospodina Boha svého. A tu druhou, která je odpovědí, která je vlastně takovým přirozeným vyústěním té první. Miluj svého bližního jako sebe samého. A když se budeme snažit odpojit jednu nebo druhou, tak budeme jednat buď jako farizeové, kteří kladli důraz na tu první polovinu a na tu druhou zapomínali, anebo právě jako sekulární humanisté, kteří tvrdí, že se obejdeme bez té první. Církev nemůže ani jednu z těch polovin vyhodit, jinak by nám to Ježíš řekl stručněji a udělal by to za nás.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům, ve kterém dnes s Jáchymem Gondášem čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Dostali jsme se k veršům 10. a 11. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Jáchyme, kdo byl Jidáš Iškariotský?
1: To zajímavá postava v tom, že my většinou hledáme to, co Jidáše odlišuje od těch ostatních. Je to jeden z učedníků Krista, ale vidíme, že je jiný. Už od začátku jsou tam ty náznaky, tady najednou to propuká v plné síle. A tak Jidáš samozřejmě přitahuje naši pozornost a snažíme se tomu porozumět.
0: I když upřímně řečeno, Marek se Jidášem příliš nezabýval.
1: Marek Jidášovi věnuje pozornost až ve chvíli vlastně toho finále. Jinak to nějak literárně příliš nepřipravuje, v tom se ostatní evangelisté trochu odlišují. Ale zajímavé na Jidášově je právě to, že není popsán jako nějaká neobvyklá postava. On vlastně tam celou dobu patří mezi ty ostatní. A i tady začátek toho verše jde stejným směrem. On je jeden z 12. Mně se líbí, co o tomto místě říká jezuitský teolog Ludwig Armbruster, že Jidáš byl ze stejného dřeva, z jakého se dá vyřezat apoštol. Je tady vlastně Markem nějak zdůrazněno, že on patří dovnitř, že to není nějaký démon, není to nějaká démonická postava zvenku, ale Jidáš vlastně představuje možnost, která je v každém učedníku Krista a která, nemůžeme říct nějak snadno, že prostě nám nehrozí. V tom je Jidáš právě tou velmi napínavou postavou. Já už jsem mluvil o tom, jak často, když se díváme na obrazy, které zachycují ty biblické výjevy novozákonní, na kterých je Jidáš, jak se tam často ty malíři snažili udělat ho úplně odlišného od všech těch ostatních.
0: Třeba Frangelico ho má s černou svatozáří na rozdíl od ostatních.
1: A nejenom ze svatozáří, ale velmi často měl tmavší odstín kůže než ostatní, měl výrazně semické rysy. Prostě na první pohled bylo vidět, že to je postava, kterou chtějí vykreslit jako postavu negativní, zákeřnou. Oproti tomu Marek postupuje úplně obráceně. Je to postava, která je stejná jako ostatní. Marek zdůrazňuje tu stejnost. Mnoho o něm nevíme, samozřejmě existují ty spekulace týkající se vůbec celého Jidášova jednání a jeho jména. Některé z nich jsou celkem zajímavé a myslím, že je dobré o nich i přemýšlet. Například ta, která předpokládá, že Jidáš patřil mezi ty politické radikály, kteří očekávali od Ježíše, že povede povstání proti Římu, a protože prostě ztratil trpělivost, tak se rozhodl vyprovokovat Ježíše k akci. A proto ho udal. Ne proto, že by chtěl se Ježíše zbavit, ale protože doufal, že když dojde k té situaci zatčení, tak to vyvolá konečně ozbrojený konflikt a Ježíš se postaví do čela té armády povstalců. Tomu by odpovídala také potom ta reakce Jidáše na to, jak to všechno dopadlo. Že vlastně ty peníze, na kterých se domluvil, mu radost neudělali a místo toho páchá sebevraždu. Ale je to jenom domněnka, nic konkrétního o tom nám Marek neříká a myslím, že to patří k tomu právě uchování Jidáše jako možnosti naší vlastní víry. Není to něco, co stojí vně nás, není to nějaká postava, která stojí mimo nás, nějak souvisí s námi a může být i naší možností.
0: Zde je napsáno v ekumenickém překladu, že odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. A my také Jidáše známe jako zrádce a někdy používáme jeho jméno jako synonymum zrádce. Ty jsi ale Jidáš.
1: On to slovo zradil je tady pokusem, jak přetlumočit to, co je v tom řeckém textu napsáno, a kdybychom chtěli být doslovnější, tak spíš než o zradě se musí mluvit o vydání. To slovo vydat někoho, to je velmi expresivní slovo, které se v Novém zákoně často objevuje. Je to slovo, které vlastně popisuje takový akt, kdy se člověk vzdává, takový vyobcuje někoho ze svého nitra. My to známe v takových obdobách. Někdo se na někoho nazlobí a řekne mu, už pro mě neexistuješ, mažu si tě z telefonu, dneska se maže z telefonu. Tak je to vlastně něco podobného. Někoho vydáme, vzdáváme se ho, neneseme už za něj odpovědnost, nemáme s ním už nic společného. A takhle lidé vydávají sebe navzájem, když se na sebe zlobí, nebo když chtějí tomu druhému uškodit. A stejným způsobem vlastně postupuje i Jidáš. Je zajímavé, že to je na první pohled trochu podobné tomu, co udělá Petr. Petr v jeden moment se jakoby vzdává Ježíše, říká, já s ním nemám nic společného, ale v tom je právě obrovský rozdíl těch dvou jednání, protože Jidáš vydává, vyobcuje, exkomunikuje Ježíše ze svého nitra, vymítá ho ze svého nitra. Oproti tomu Petr si ho tam nechává, ale zapírá ho. Vlastně si ho tam skrývá jako v nějaké skrýši a říká, on tam není, ale nevzdává se ho, nechává ho uvnitř, i když nemá sílu na to, aby se k němu přiznal. A tady vidíme tu dělící hranici, která je i dělící hranicí mezi vírou a nevírou. Věřící není ten, který Krista vždycky vyzná, a může se i věřícímu člověku stát, že pod tlakem Krista zapírá, ať už tak jako Petr, nebo třeba svým jednáním, tím, co říká, jak jedná. Ale Kristus stále zůstává v jeho nitru a působí tam k nějaké další proměně, stále tam působí jako naděje pro tu nápravu, kterou i u Petra vidíme. Ale ve chvíli, kdy se Krista vzdáme a vyobcujeme ho ze svého nitra, tak se dostáváme do toho pólu nevíry a to je destruktivní pól, jak to ostatně u Jidáše potom vidíme.
0: V ostatních evangeliích je Jidáš představen jako zloděj, jako člověk na peníze. Tady v Markově podání tomu tak není. Velekněží se zaradovali a dodatečně mu slíbili peníze. A on tedy hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. Takže ta role peněz zde není zřejmě prvořada.
1: V tom je Marek logičtější než ti ostatní evangelisté, kteří už trochu jako malíři vykreslují ho takového temnějšího a hledají negativa na jeho osobě. Marek je logičtější, protože kdyby skutečně Jidášovi šlo tolik o peníze, tak by prostě se s těmi penězi potom radoval a spokojil. Poslední zpráva o něm by byla určitě veselější, prostě zpráva o tom, že si je nechal a že byl rád, že to takhle pěkně všechno skoulel. V tomto smyslu si myslím, že zase je dobré, že Marek drží tu postavu Jidáše jako postavu prostě nám blízkou. No, nemusíme si říct, my na peníze nejsme, takže se nás to netýká. Je to postava, která nás může oslovit v Markově evangeliu.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 12 až 16. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Jachyme, tato scéna nám trošku připomíná scénu z 11. kapitoly Markova evangelia, ve které Ježíš takovýmto zvláštním způsobem předpověděl těm učedníkům, že naleznou oslátko přivázané u dveří a že tam ti lidé s nimi budou nějak jednat. A ono se to skutečně všechno tak odehrálo. A tady také, ještě je tady ta figura muže nesoucího džbán vody, to je vyloženě zajímavý detail. Jak vysvětlit tady toto Ježíšovo předpovídání událostí?
1: Pro mě je to velmi napínavé místo v Markově evangeliu, protože najednou, jako kdyby Marek v těchto chvílích začal psát z jiné perspektivy. On až do této chvíle byl takový velmi věcný a realistický a najednou trošku to vypadá, že do toho zapojuje nějakou tajemnou znalost toho, co se stane, kterou vlastně Ježíšovi nějak nepřisuzoval, nedělal z něho žádného vševědoucího člověka, vykresloval ho opravdu v těch lidských konturách. A proto to vyvolává naši pozornost. Co to znamená? Myslím, že se nabízí několik různých variant, jak takové místo můžeme chápat. Víme, že i v těch výkladech tohoto textu se objevují ty varianty. V prvé řadě je možné to porozumění, které říká, že to, že Ježíš věděl přesně, co se odehraje, že je důkazem toho, že celá ta pašíní událost, všechno, co se o paších děje, celé to vyústění jeho příběhu životního, je vlastně jenom přehráváním určitého dopředu hotového scénáře. Scénáře, který připravil Bůh, který připravil Kristus sám a který se musí naplnit, protože jsou to takové noty, které prostě říkají, co se má stát. To je pohled, který vždycky v dějinách církve hrál velkou roli a dodnes se ozývá z kazatelen, ozývá se z toho křesťanského myšlení. Ta představa, že to je vlastně jenom naplnění dopředu daných scénářů. Na jednu stranu to má svou oprávněnost v tom, že takové vidění ukazuje, že Bůh je skutečně tím, kdo má celý svět před sebou a který je svrchovaným vládcem nad vším, co se ve světě děje. V tomto ohledu si myslím, že takový pohled je legitimní. Na druhou stranu to potom vyvolává trošku takový strnulý pohled na ukřižování, jako vlastně na takovou loutkohru, ve které všichni ty účastníci, učedníci, Jidáš, Pilát, všichni, kdo se toho účastní, jsou vlastně jenom takovými loutkami, které se nerozhodují samostatně, nerozhodují se ze své vlastní vůle, ale jenom naplňují to, co jim bylo předepsáno.
0: Je to trošku takový Hamlet.
1: Je to trošku takový Hamlet a vyvolává to velké etické otázky, protože jestliže Jidáš dělá jenom to, co musí a nikoli to, co sám chce, tak proč je vykreslen jako negativní postava? Proč za to má trpět, pikat? Není to nespravedlivé ve vztahu k němu?
0: No také, jestliže je to dopředu napsaný scénář, který se pouze realizuje, no tak upřímně řečeno, Ježíš věděl, jak to dopadne a není to zas až taková hrůza.
1: Přesně tak. A to je myšlenka, nápad, který se objevoval už od počátku církve, právě v těch skupinách, které Ježíše vnímali jako Boha, který je za člověka jenom převlečený, který ve skutečnosti zas tak úplně netrpí, anebo ví, že bude trpět jenom omezenou dobu a vlastně to celé zlehčuje tu lidskou podstatu Krista, tu jeho lidskou stránku. Je ale ještě další možný výklad, který naopak předpokládá, že je zatím určité spiknutí, určitá domluva. Ježíš něco domluvil s někým, bylo to dopředu dohodnuté, teď se to jenom realizuje. Možná jsou v tom viditelné určité náznaky právě toho politického mesiášství. Známe ty přípravy nejrůznějších převratů, ve kterých se prostě domluví různé spojky a místo, kde může proběhnout to setkání.
0: Květináč v okně.
1: Džbán v ruce, přesně tak. A to trochu taky vyvolává tento pocit, jako kdyby tam čekal ten dopředu smluvený člověk s džbánem v ruce, až učedníci přijdou, poznají ho podle toho džbánu a potom jim ukáže už tu místnost, kterou připravil. Velmi podobně působilo i to místo s oslátkem, kde to dokonce vyvolávalo pocit určitého mesiášského symbolu, ve kterém si ti spiklenci prostě dávají navzájem mezi sebou znamení. Já si ale myslím, že možná důležitější než jak to máme chápat, důležitější než to, co tam je napsáno, je to, jakou variantu Ježíšova příběhu to odmítá. To nechává jako nepravdivou. A to je ta varianta, že je to vlastně všechno jenom souběh náhod a okolností. To si myslím, že je pro Marka velmi důležité. On nechce tolik zdůraznit, aspoň já se domnívám, že nechce tolik zdůraznit, že je to všechno dopředu nějak perfektně připravené a vymyšlené a domluvené, ale chce zdůraznit, že to není jenom náhoda. Že to, že Ježíš se dostává do Jeruzaléma, že Ježíš má být zatčen, že to není jenom nějaká souhra nešťastných okolností, do kterých se prostě Ježíš nešikovně zamotal a vlastně ztroskotala ta jeho mesiášská, ta jeho učitelská role, kterou hrál, protože se mu nepodařilo to prostě lépe uhrát. To je téma, které Marek zdůrazňuje. To, co se s Kristem děje, to má určitou nevyhnutelnost. A ta nevyhnutelnost možná nespočívá v tom, že to připravil Pán Bůh, ale spočívá v tom, že tak člověk odpovídá na Krista, nevyhnutelně. Jestli přijde někdo, kdo je jako Kristus, tak dřív nebo později to povede až ke konfliktu a k jeho zabití. Je vidět, že Kristus to ví a neuhne před tím. A to je podstatou toho dnešního textu. Kristus Ježíš, který přichází do Jeruzaléma, ví, co ho čeká a vlastně pasivně tuto situaci svého zatčení a svého kříže přijímá na sebe. Přijímá ji dobrovolně, vědomně, nebojuje proti té situaci, která se kolem něho utahuje jako smyčka. To je podle mě poselství toho Markova textu. Ta další věc, která je pro mě v tom textu důležitá, je ještě to, že ukazuje, že Ježíš nejednal a nejedná v tomto světě sám. Že vždy jsou kolem něho lidi, kteří jsou důležití, jsou potřební. Vždy jsou tam nějací bezejmení, muži se džbány a ženy s olejem z nardu, kteří jsou pro ten jeho příběh, pro to jeho jednání ve světě podstatní, nepostradatelní. A Ježíš je povolává, vybízí je, aby se dali do služby a oni to dělají. A myslím, že i tento muž má mít své místo, má být také připomínán v tom příběhu pašíním, stejně jako ta žena s olejem z nardu. Protože i to jeho poskytnutí svého domu, uspořádání té večeře je vlastně takovým krokem, který umožňuje naplnění toho Kristova příběhu. To souvisí s církví. Bez církve se také ten boží příběh neobejde. Ne proto, že bychom to museli my nějak zachraňovat, že bychom to my museli všechno vykonat, ale protože to je prostě příběh lidí, je to příběh i nás a my tam patříme a patří tam naše rozhodování, patří tam naše ochota něco obětovat.
0: A pokračování toho příběhu budeme probírat zase příště. Před námi bude tedy další část 14. kapitoly Markova evangelia. Dnes jsme ukončili 16. veršem. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání příště.
1: Já také děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Ze soboty 8. srpna uplynula 21. hodina. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková a před námi výprava do světa jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Prašné cesty, slunce nad hlavou, kořeněné exotické vůně. V hodině před námi se vydáme cestovat. Nasměrujeme to na Blízký východ, Středomoří a Asii. Povezeme se jeepem amerického původu, rozuměj jazzovou muzikou, a za volantem bude sedět někdo jako kytarový Jackie Chan. Přidáte se? K nasednutí zve Broňa Procházková. Čeká nás Hedvábí a písek, album Silk and Sand. A startujeme v Red City, červeném městě, hlučném, chaotickém a vlastně okouzlujícím mumraji afrických a asijských velkoměst.

pojďme představit posádku hudebního vozidla této hodiny. Trio, co s neokázalou lehkostí a bez komplikací překračuje hranice krajin, tvoří francouzský kytarista Nguyen Le, který se narodil v Paříži v roce 1959, a to vietnamským rodičům. Na baskytaru hraje Kanaďan Chris Jennings a rytmiku doplňuje marocký perkusista a hráč na loutnu Gimbri Rani Krisha. Čímž se nám sestava roztáhla přes 4 kontinenty. Sám jsem fúzí různých kultur, žertuje kytarista. V roce 2023 vydali album Silk and Sand. Tady je titulní skladba.

Titulní skladba Silk and Sand, Hedvábí a písek. Automaticky posluchači naskočí obraz hedvábné stezky. Název alba ovšem nesouvisí se starobylou cestou spojující Středomoří s východní Asií. Před čtvrt stoletím jsem nahrál skladby Silk, tím hedvábím jsem opivoval pevnou a jemnou souhru hudebníků, a Sand, ve které se zrcadlily moje sny o jiných místech. Stále hluboce vnímám to samé, vysvětluje Nguyen Le. S hedvábnou stezkou sice název alba nesouvisí, ale stejně se mi tento obraz při poslechu vrací. Je prostě lákavý.

Ani se nechce věřit, že jeden z nejlepších současných kytaristů Nguyen Le je vlastně samoukem. V 15 usedl za bicí, pak přesedlal na kytaru a elektrickou baskytaru. Studoval nejprve výtvarné umění, poté filozofii a až pak se plně ponořil do hudby. Hudební talent a drive se brzy projevily. Nguyen Le začal hrát mimo jakékoliv stylové hranice. Úspěšně vstupuje do různých hudebních oblastí. Rock, fusion, funk, jazzové standardy, avantgardní jazz, současná hudba, etnická hudba, africká, karibská, turecká a samozřejmě hudba jeho rodičů, vietnamská. Zmiňme alespoň projekt Tales from Vietnam nebo Hanoi Duo. Nguyen Le spolupracoval s velkou řadou ještě větších hudebních jmen napříč kontinenty, tělesy komorními i věhlasnými orchestry. Nguyen Le se zabývá mimo jiné syntezátory a počítačovými efekty, vytváří orchestrální skladby, filmovou hudbu. V roce 2011 mu byla udělena hodnost rytíře umění od francouzského ministra kultury a získává cenu Django Reinharta od francouzské Académie du Jazz. A k ocenění patří i zařazení do jazzové antologie The Smithsonian Anthology, která mapuje historii jazzu a kam byl Nguyen Le vybrán jako jeden ze 4 evropských umělců. Nguyen Le je mistrovský kreativní hráč, který si vypěstoval jedinečný zvuk se silným vlivem jazzrockové fúze. V post-Hendrixovské kytarové éře stojí po boku Billa Frisla, Johna Scofielda, Mikea Sterna. Na albu Silk and Sand se kytarista po spolupráci s většími ansámbly vrací k formátu tria, ve kterém o to lépe vyniká osobitý sound a drobnokresba kytary. Triové sestavy se ovšem Nguyen Le nedržel důsledně. Občas nechává zaznít indickou flétnu bansury Sylvana Baru a ve skladbě před námi Moonstone, trubku Mirona Rafailoviče.

Na Rádiu 7 posloucháme album Silk and Sand, se kterým prostupujeme různé hudební krajiny Asie, Blízkého východu a Středomoří. Jak cesta pokračuje, hovor se stává pozvolnější. Prý dva spolu umí mluvit, až spolu umí mlčet. Mohou spolu hrát, až spolu naladí.

Dozněla část s názvem Baraka, kde Jenningsův kontrabas alternovala baskytara Kameruňana Etienne Mbappé. Před námi svítání v Thárské poušti. Neuvěřitelně přesvědčivé líčení krásy prvních paprsků v poušti. Poté neméně emotivní ohnivý tanec tygra.

Nikdo nehraje na kytaru jako on, napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung o Francouzovi s vietnamskými kořeny jménem Nguyen Le. O jednom z nejvšestrannějších a nejosobitějších kytaristů dnešní doby s vlivy sahajícími daleko za jazz. Od asijské hudby přes fusion, moderní jazz, world music po klasický rock. Pod album Silk and Sand z roku 2023 je podepsán spolu s kanadským basistou Chrisem Jenningsem a marockým perkusistou a hráčem na gimbry Ráným Krišou. Co je to gimbry? Gumbry? Třístruná kůží pokrytá basová loutna, používaná lidmi Gnava. Je přibližně velká jako kytara s tělem vyřezaným z klády a potaženým na hrací straně velbloudí kůží. Marocká loutna, indická flétna i obvyklé nástroje jazzového tria neže navozují atmosféru, ale přímo dovedou do krajin pro našince exotických. Krajin, kde žezlo pevně svírá slunce a kde se věta voda je život, mění z ozdobného klišé v hlubokou pravdu. Závěr alba svěřili jeho protagonisté titulu Becoming Water, stávání se vodou. Z jazzového klubu se loučí Broňa Procházková s připomínkou Ježíšových slov, která zazněla ve vyprahlé krajině u jedné studny. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.

Dnešní jazzový klub uzavírá své brány. Otevírá je opět za týden, kdy se posuneme do Izraele. Zaposloucháme se do tvorby Itamara Borochova, do alba Arba.

Chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7. Krátce po 22. hodině vás v sobotním večeru 8. srpna z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková. Už před 2000 lety řekl Ježíš Kristus, že přijde znovu. Těmito slovy na dalších místech Bible napovídá, jak se to všechno stane a že křesťané mají ten jeho příchod očekávat. Kdo by ale neomdléval, když to trvá tak dlouho? Také naše zkušenosti určují, jestli Bohu nadále věříme, anebo se potřebujeme modlit, stejně jako muž, který řekl, pane, věřím, ale pomoz mé nedověře. Záznam bohoslužby zní vysíláním za necelou čtvrt hodinku bohoslužby z církve bratrské v Třinci, Lišbice. Kázat bude Zdeněk Kašpárek.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Po další písničce se už přesuneme na bohoslužbu z církve bratrské v Třinci Lišbice, kterou slovem naplnil Zdeněk Kašpárek.
1: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Takže si můžete ve svých biblích otevřít nebo nalistovat Skutky 12. kapitolu od začátku do 16. verše. Skutky apoštolů 12. kapitola od 1. verše do 16. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebů. Zatkl ho, dal je do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřícím vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky spoután dvěma řetězy a stráže přede dveřmi hlídali vězení. A hle, pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl, opásej se a obuj si sandály. On tak učinil i říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli

0: chvíli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se vzpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekávala. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana, zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé a ta poznala Petru v hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni jí řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali, je to jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Ten příběh je vlastně velmi, velmi humorný. Když si to vezmete, tak na dvou místech v tom textu, v 5. a 12. verši, čteme, že církev se vytrvale modlila za tu Petrovu situaci. A když Bůh vysvobodí nadpřirozeným způsobem zázračně Petra z vězení, tak jsou z toho všichni na větvi. Pro ně bylo jednodušší uvěřit, že za dveřmi stojí anděl, anděl strážný, než že tam stojí ten samotný Petr, jo, když si to představíte. Co by pro vás bylo jednodušší k víře? Jo, čemu byste snadně uvěřili, že tady v Malé Novici zazvoní anděl, jo, a přijde nás navštívit, anebo že to přijde nějaký bratr z církve. A ten Petr sám taky na tom nebyl o moc líp s tou svojí vírou, protože vidíme ještě v tom 9. verši, že když ho ten anděl tam probral, on tam v podstatě do něj nějak jako praštil, kopl, nevím, co ten anděl s tím Petrem dělal v tom vězení. Tak Petr si myslel, že to je vidění. Jo? On si myslel, že se mu to zdá, nebo že to je nějaký způsob vytržení. On prostě taky nevěřil, že se to reálně děje v jeho životě. A tak když nad tím přemýšlím tady na tou situací, vidíme, že ta církev se modlí, ale pak, když se něco stane, tak ta církev nevěří, že prostě se Bůh něco dělá. Petr tomu taky nevěří, že Bůh něco nadpřirozeně dělá, teď ho vysvobozuje. A tak si říkám, to ty modlitby církve teda musely vypadat. Rozumíte? Oni se za něco modlí a pak nevěří, že se to stane. Pravděpodobně, když bychom to vzali do toho rozměru nebo kontextu vlastně těch seminářů, které jsme tady měli, tak bychom mohli říct, že vlastně ta církev měla všechno jenom ne modlitbu víry. To je evidentní, jo? To nemohla být ani modlitba naděje, jo? Nevím, co to bylo, ale v každém případě se nějak jako se modlili, ale stejně nevěřili, že se něco stane. Ale zajímavé na tom příběhu je, že přesto, že to byla nějaká podivná modlitba a ta církev neměla víru, tak Lukáš jako autor skutků apoštolských dvakrát v tom příběhu dává na srozuměnou, že ta církev se modlila. Dává tam prostě, že ta církev je tam vlastně v tom 5. verši napsáno, že se vytrvale modlila, nebo dá se to přeložit jako usilovně se modlila. Teď se vlastně nabízí taková otázka, co teda ta církev vlastně dělala, nebo co bylo špatně a co bylo dobře. Proč Lukáš, když popisuje ten příběh, ukazuje, že vlastně ta církev dělala něco správně, ale když se podíváte na ten kontext a na ty jednotlivé části toho příběhu, tak vidíte, že to vlastně bylo špatně. Takže co se tam vlastně v tu chvíli dělo? A myslím si, že odpověď na tuhletu otázku se nachází v těch prvních třech verších toho našeho příběhu, respektive v prvních třech verších 12. kapitoly. Já to přečtu znovu. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Tomu, co se děje tady v té 12. kapitole, tomu si říká, že to byla vlastně druhá vlna pronásledování církve. Zkuste, nebo jestli byste se vybavili někdo, čím začala ta první vlna pronásledování církve. Viděli byste? Čím začala ta první vlna pronásledování církve? Kdy šlo o život, kdy začaly být křesťané, zatýkání, popravování. Ano, perfektně. Ukamenování Štěpána. Tam začíná ta první vlna pronásledování. Štěpán je chycen davem, odvlečen před synedrium, vyslýchán a nakonec ukamenován jako první vlastně mučedník církve. Máme tam ty první zmínky taky o Saulovi, tedy pozdějším apoštolu Pavlovi, který se přidal k tomu pronásledování v té době a vlastně podílel se i na tom kamenování Štěpána a vlastně později přímo systematicky vyhledával křesťany a snažil se zatýkat a odvlečen. utekat před soudy do vězení. Takže to bylo to první pronásledování, ta první vlna pronásledování církve. Máme tam napsáno, dočetli byste si to v 7. kapitole Skutku a na začátku 8. A máme tam napsáno, že vlastně všichni křesťané v té době, kromě apoštolů, opustili Jeruzalém. Že to bylo tak krutá situace, že nikdo se nebyl jistý svým životem a vlastně kromě apoštolů, těch vedoucích církevních, všichni ostatní křesťané opustili Jeruzalém. Ale po něco později se ta situace sklidnila a my pak čteme v 9. kapitole, je to Skutku v 31. verši, že zase přišlo takové sklidnění, takový pokoj a že církev mohla svobodně, víceméně svobodně se scházet, sloužit, děli se tam zázraky a hlavně církev velmi početně vyrostla. A teď přichází ta druhá vlna pro následování. O tom je ta 12. kapitola, respektive tím začíná. Máme tam napsáno, že tehdejší král, tehdejší panovník Herodes, neplést teda s Herodem Velikým, ten už byl samozřejmě dávno mrtvý, ale jeho vnuk Herodes Agrippa I. pronásleduje církev. A první oběť tady té druhé vlny pronásledování je apoštol Jakub Zebedeus, bratr Jana, čili jeden z té trojky nejbližších učedníků pána Ježíše. Vidíte, že za pánem Ježíšem šli jednak samozřejmě nějaké větší zástupy, takových fanoušků spíš možná, pak byla nějaká skupina něco přes 100 bližších učedníků, pak bylo ještě to uší jádro 12 apoštolů a v něm ještě byli 3 lidé s takovým specifickým povoláním, které pán Ježíš bral na některá místa, kam nevzal nikoho jiného, jenom ty 3 osoby, a to byl Petr, tedy Šimon Petr, a právě sourozenci, bratři Jan a Jakub Zebedeovi. A tento Jakub byl vlastně první obětí té druhé vlny pronásledování. A my tady vidíme, že to nebylo jenom nějaká spontánní nenávist davu, jako to bylo v případě Štěpána, že by toho Jakuba prostě někde chytli a ukamenovali. Ale je evidentní, že to bylo zatýkání na příkaz panovníka a tudíž se dá předpokládat, že to všechno proběhlo podle nějakých regulí římského práva. Takže Jakub byl pravděpodobně zatčen, uvězněn, vyslýchán, byl postaven před nějaký soud a potom byla naplánovaná a zrealizována veřejná jeho poprava s tětím mečem. A v té době církev udělala první zkušenost, která byla pravděpodobně pro ně poměrně bolestivá. A určitě v době, kdy se dozvěděli o tom zatýkání nebo zatčení Jakuba, tak ta církev se zrovna tak modlila. Modlila se za to, aby pán Bůh do toho vstoupil, aby nějakým způsobem Jakuba zachránil, ale ono se to nestalo. Celý ten proces trval minimálně hodiny nebo desítky hodin, možná několik dní. Církev se modlila, ale vysvobození nepřišlo. A Jakub byl popraven. A teď vlastně se ten příběh opakuje, akorát s jinou postavou, s jinou ústřední postavou, kterou je Petr. A zase Herodes, když vidí, že se Židům líbí to zatýkání těch čelních představitelů církve, zatkne Petra, dá ho do vězení, vyslýchá ho, proběhne nějaký soud a čeká se, až skončí Velikonoce, aby mohl být Petr také popraven. A církev se zase modlí. Jenomže v tuhle tu chvíli už se církev modlí se zkušeností, že během jejich prvních modliteb to dopadlo tak, že Jakub byl popraven mečem. A ta zkušenost zásadním způsobem ovlivnila myšlení, víru a modlitby a očekávání církve. Osobně jsem přesvědčen, že oni vlastně předpokládali, že s Petrem to dopadne z největší pravděpodobností podobně jako chvíli předtím s Jakubem. A to je důležité a dobré si uvědomit, že církev, a to se týká života každého z nás, je velmi ovlivněna svojí zkušeností. Jestli uděláte pozitivní zkušenost s nějakou svojí modlitbou, s nějakým očekáváním, s nějakým proroctvím, které dostanete a pak reálně vidíte, že se naplní, tak vás to nesmírně povzbudí. Když vidíte, že to funguje, když vidíte, že se modlíte za nemocného, on je uzdravený. Když vidíte, že vám někdo řekne proroctví, ono se pak naplní. Tak to je prostě úžasná věc, která vám nasadí taková ta orličí křídla, jak říká písmo. Jo? Kdy nejenom vám připadne, že do všeho můžete jít, protože v tom máte jasno. Nevím, já úplně neznám ty vaše životy, ale mnoho lidí, kteří se obrátili ze světa, měli takovou silnou zkušenost, že po svém obrácení za cokoliv se modlili, tak se stalo. Jeden bratr, jeden můj kamarád, který taky uvěřil někdy během středoškolských studií, uvěřil v pána Ježíše, tak říkal, já jsem zjistil, že autobusy a vlaky nejezdí podle jízdního řádu, ale podle toho, jak já se modlím. A opravdu se mu to tak dělo. Jenomže někdy, nebo později, potom máme i ty zkušenosti, řekněme, negativní, Když se modlíme úplně stejně, s úplně stejnou vírou, ono se neděje nic. A nebo naopak, modlíme se za něco a ono je to ještě horší. My jsme tady slyšeli třeba to svědectví Markovo o těch modlitbách za ty mrtvé, za ta vzkříšení. Já ho teda obdivuju, jo? Protože si představíte, že se jdete s vírou modlit za prvního mrtvého, kterého potkáte. Ještě k tomu třeba zmobilizujete nějaké další sourozence v Kristu a ono se nic nestane. Nebo dokonce, jak říkal, vlastně se modlí za umírajícího a on umře místo, aby teda se uzdravil. A tak to zkusíte po druhé v jiné kauze, v jiném případě. A dopadne to stejně. A po třetí, a po čtvrté. No, naprostá většina křesťanů to v tu chvíli zabalí. Stejně tak je to s modlitbama za uzdravení. Četl jsem kdysi svědectví amerického pastora Johna Wimbera, který objevil v Biblii, byla taková přelomová zkušenost pro něj, ten text taky tady zazněl v Markovi v 16. kapitole, kde je napsáno, že ti, kteří uvěří, budou skládat ruce na nemocné, a teď tam různé překlady to různě překládají, ale fakticky z toho textu vyplývá, že když budete skládat ruce na nemocné, že oni budou uzdravováni. A on přijal, že to tak má být. A dělalo mu docela práce přesvědčit starší svého sboru, který v té době vedl, aby tomu taky věřili, že když budou v církvi v neděli vzkládat ruce na nemocné, tak lidé budou uzdravováni. Nakonec se mu to víceméně podařilo je přesvědčit a rozhodli se, že každou neděli na bohoslužbě budou vzkládat ruce na nemocné, a aby byli uzdraveni. A udělali to první neděli a nikdo se neuzdravil. Udělali to druhou neděli, nikdo se neuzdravil. A tak to šlo týden za týden, měsíc za měsícem. Trvalo to asi rok, nikdo se neuzdravil. A pak mu jednou zavolal jakýsi chlapík a říká, pastore, jsem nemocný, ležím v horečkách doma, potřeboval bych, aby si za mnou přišel se za mě modlit. A ten John Wimber byl takový jako poctivý služebník, říká, já tam přijedu, budu se za tebe modlit, ale nebudeš uzdravený. Už to takhle děláme v církvi rok, ještě si nám nestalo, že by se někdo, že by byl někdo uzdravený. Tomu se říká víra. A to teď zakoušíme my v nejrůznějších kauzách, situacích, modlitbách, očekáváních, ve věcech naplnění těch zaslíbení, o kterých taky byla ta víkendovka. Církev to unaví. Víte, ty negativní zkušenosti, kdy to, za co se modlíme a čemu třeba i velmi věříme, a jsme si jistí, že tomu 100% věříme, máme naprosto jistotu, ono se to pak nestane. To bere lidem naději, víru, energii, nebo jak to chcete prostě pojmenovat. Unavuje to církev. Kdo pamatujete 90. léta, tak hlavně ta první polovina 90. let, ta byla plná proroctví o probuzení. Neustále se mluvilo o probuzení. V časopisech to vycházelo na titulní stránce. Církev vyhlíží probuzení. Byly konference o probuzení. Přijížděli sem týmy misionářů, já nevím, z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky, já nevím odkud. A vždycky si říkalo, vždycky byla nějaká zjevení, nějaká proroctví, že po této akci přijde probuzení. A na konci 90. let už nikdo nevěřil, že přijde nějaké probuzení, že nepřicházelo. Protože vždycky byla nějaká proroctví, nějaká zjevení a ono se to pak nedělo. Unavilo to církev. Někteří křesťané už se stali alergičtí na slovo probuzení. Nebo na konference a na různé evangelizace se zahraničními evangelisty. Pán Ježíš na jednom místě říká, že v posledních dnech před jeho příchodem ochladne láska mnohých. Víte kdy nejrychleji ochladne láska, třeba mezi partnery, mezi manželi? No, když máte pocit, že nezakoušíte navzájem. Když se vám to nezrcadlí. Kdy uděláte nějaký krok lásky, nějaký vstřícný krok k tomu člověku, ale ono se vám to nevrátí. Pak vás to unaví a máte pocit, že vy investujete pořád do toho vztahu, ale nepřichází ta odezva. A když pán Ježíš říká o tom, že na konci dnů mnoho lidí z církve odpadne a ochladne láska mnohých, to má jeden dobrý důvod, kterému už dneska velmi dobře rozumíme. Protože mezi tím slovem pána Ježíše o tom, že přijde brzy a jeho reálným příchodem uběhne víc jak 2000 let. A nevíme, kolik to nakonec bude, ale 2000 let církev žije s vědomím, že Ježíš přijde brzo. A to vás musí unavit. Rozumíte, když pořád v každé generaci, každém století se objevují proroctví, zjevení o tom, že Ježíš přijde brzo a nejlépe už za naší generace a někdo rozeznává ta znamení doby a dokonce počítá nějaké příchody, o tom budu víc mluvit na té biblické hodině, tak to musí tu církev úplně vyčerpat, protože neustále v každé generaci přichází zklamání. Zase se to nestalo. A pak už církev přestává očekávat, přestává důvěřovat tomu, co je napsáno přímo černé na bílém v Biblii. A pak se může stát velmi snadno to, co říká pán Ježíš. přijde nečekaně jako zloděj v noci a zdali pak nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde, je tam napsáno. Takže zpátky do toho našeho příběhu ve Skutcích ve 12. kapitole. Myslím si, že církev, když byl Petr ve vězení, tak se modlila se velmi intenzivně, to je evidentní z toho textu, se modlili velmi horlivě, velmi intenzivně, ale pravděpodobně se buď nemodlili za Petrovo vysvobození z vězení, ale modlili se za to, aby obstál v té hodině smrti, aby tu mučednickou smrt zvládl, aby nezapřel Pána Ježíše. A nebo se možná i někteří odvážnější modlili za to, Pane, jestli chceš, tak tě prosíme, aby si Petra zachránil, ale v podstatě nevěřili tomu, za co se modlili. To jsou takové ty modlitby z povinnosti, že víme, že bychom se možná takhle měli pomodlit, ale zároveň nemáme víru, že se to stane. S tímto postojem se ta církev tenkrát modlila. Víte co? A to úžasné na tom příběhu je, Bůh je překvapil. Ať se modlili za cokoliv, Bůh je překvapil. A najednou na brány toho domu, té maminky Jana Marka, buší Petr a církev v úžasu zjišťuje, že Bůh jedná jinak, než v té kauze s Jakubem. Že Bůh v tuto chvíli začíná jednat, i když to vlastně ani ta církev nečeká, v podstatě tomu nevěří. Že jim Bůh dává víc, než za co oni prosí. Víc, než za co mají, na co mají víru. Víc, než k čemu se upíná jejich naděje. Protože Bůh je větší než naše představy a očekávání. Když se podíváte do listu Efeským, 3. kapitola, 20. verš. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva. Ještě jednou to přečtu. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva. Tomu Bohu, tomu Pánu Ježíši Kristu, který je mocen v našich životech udělat mnohem víc, než za co se modlíme, než na co dokážeme pomyslet. Miluju ten příběh z Evangelií o vysvobození demonizovaného chlapce. To je ten příběh, který se děje po události promění nahoře, kdy jakýsi člověk přichází za učedníky Pána Ježíše, přichází se svým synem a říká, prosí, aby ho osvobodili, toho syna, od démonu. Je tam napsáno, že ten démon s tím chlapcem smíkal do ohně, do vody, snažil se ho spálit, snažil se utopit, snažil se to dítě zničit. A tento otec přichází s tím svým synem, popáleným, několikrát málem utopeným, přichází za učedníky a říká, osvoboďte mého syna od démonů, a apoštolové, učedníci se modlí, vymítají toho démona a nic se nestane. Nic se nestane. A ten zdrcený táta přichází za Ježíšem a říká, Pane, můžeš-li, udělej něco s mým synem. A Pán Ježíš mu říká, můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří. A teď se podívejte na toho otce, který křičí na Ježíše, Pane, já věřím, pomoz mé nevíře. Rozumíte, to je ten postoj lidí, kteří prožili mnohá zklamání, kdy toužili potom, aby viděli Boží zázrak ve svém životě nebo v životě svých blízkých, kteří se modlí, postí a pořád se nic neděje. On vyzkoušel určitě nějaké doktory, určitě vyzkoušel nějaké židovské exorcisty, vymítače démonů, vyzkoušel učedníky a Pána Ježíše, apoštoly, a pořád se nic nedělo a jeho syn byl pořád stejně demonizovaný. A teď mu Ježíš říká, když budeš věřit, tak to bude fungovat. A on by tak chtěl věřit, ale nemá tu víru po všech těch zkušenostech. A tak říká, Pane Ježíši, já věřím, ale pomoz mé nevíře. Pomoz mé nevíře. Velmi reálně si uvědomoval, že on prostě nemá víru na to, že v tuto chvíli ten syn bude uzdravený. Jediné, co měl, tak poslední naději, doufání, očekávání, že snad ten Ježíš by ještě něco udělat mohl. A když se podíváte na příběhy písma, když budete číst od Starého zákona až po zjevení a novo, tak uvidíte, že naprostá většina zázraků, těch nejúžasnějších věcí, které Bůh udělal, ačkoliv to lidé nečekali. Když Pán Bůh vyváděl Izrael z Egypta, vůbec netušili, do čeho jdou. Vůbec netušili, co je potká na cestě. Dokonce pak přišli až před to Rudé moře, za zády měli faraona s celou armádou, před sebou měli moře, byli v naprosto slepé uličce. neměli žádná očekávání, jenom tam reptali, brblali a báli se o své životy, protože reálně jim hrozilo, že tam faraon zmasakruje všechny. A teprve v tu chvíli jim Bůh říká, nebo říká Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře a rozděl ho. Víte to, rozumíte, jako kdyby vám pán Bůh řekl, jako běž k Olze, rozdělí a přejdi po suchu. Nevím, jak byste se tvářili, jak se asi tvářil ten Mojžíš. No ale co mu zbývalo jiného, než to zkusit? A Bůh rozdělil Rudé moře. Syrský generál Náman, který trpěl malomocenstvím, přišel, cestoval ze Sýrie, přicestoval do Izraele, aby se potkal s Elišou, s prorokem, s nadějí, že bude uzdravený. A když mu Eliša říká, 7x se namoč do Jordánu, tak to zabalí a chce odejít, protože tomu nevěří, že by se to mohlo stát. A kdyby ho neukecali jeho služebníci, řekl, zkus to, už nemáš co ztratit, prostě to jenom zkus. Tak on to zkusí a je uzdravený. Když pán Ježíš říká učedníkům, čekejte na seslání moci z výsosti o letnicích, tak oni jsou někde shromážděni, někde se modlí, ale vůbec si nedokážou představit, co se stane. Protože to nikdy předtím nezažili, protože si nedovedli prostě to nějak vůbec vymyslet ve své fantazii. Ale v ten den vznikla církev, která měla tisíce lidí. Během jednoho jediného dne se obrátilo několik tisíc lidí. A mohli bychom jít dál mluvit o vzkříšení pána Ježíše, o spoustě zázraků, mohli bychom mluvit o dějinách církve, kdy se celé generace modly za probuzení a nic se nedělo a pak se dvě, tři nějaké tety někde modlili po kafi na shromáždění a sestoupil Duch Svatý. Bůh je Bůh, který má rád překvapení. A je to Bůh, který dokáže udělat mnohem víc, než co očekáváme, než za co prosíme. Já jsem tady nakousil ten příběh Johna Wimbera. On má pokračování, když vlastně ten muž s tou horečkou pozval Johna Wimbera k sobě domů a on se tam za něj modlí a pomodlil se za něj a říká tomu muži, tak já už zase půjdu domů, pravděpodobně teda jste nic neprožil, ale prostě mi to tak děláme, že si modlíme za ty nemocné. A ten člověk říká, já nemám horečku, já jsem zdravý. A to nastartovalo úplně novou službu, která v podstatě v druhé polovině 20. století byla jedna z největších služeb uzdravování na světě. Služba Johna Wimbera, dokonce vlastně kvůli tomu vznikla celá biblická škola, která se zaměřovala na rozvoj daru uzdravování a byly o tom napsány knihy a po celém světě se dělá spousta zázraků. Ale rok, neděli co neděli, se modlili za uzdravení s vírou a nic se nedělo. V okamžiku, kdy tu víru ztratili, tak Bůh začal jednat. Víte? To je úplně staví na hlavu celé hnutí víry a všechny takové ty poučky o tom, jako kolik procent potřebuješ nebo nepotřebuješ mít. Protože Bůh dělá svrchovaně a překvapivě to, co je potřeba. Jinak, než jak my si to představujeme. Jinak, než my si myslíme, že by to měl udělat. A tak my potřebujeme nesvazovat Boha svými představami, nesvazovat Boha nějakým očekáváním, svými zkušenostmi, dovolme Bohu, aby nás překvapil. Dovolme Bohu, aby nás překvapil. Mě Bůh překvapuje pořád. Mám pocit, že celý život mě Bůh neustále překvapuje. Bůh mě překvapil tím, že jsem teď pastorem sboru církve bratrské v Třinci v Ližbici. Kdybyste se mě zeptali na to před 2 lety, tak bych si ťukal na čelo a říkal, do církve bratrské v životě. Tady přemýšlím, jestli to dáme na YouTube. jakož nejsem ještě ordinovaný. Abych nepokazil celý proces vikariátu. Ale je to tak. Nenapadlo nás to. Když naše manželství bylo v troskách a byli jsme na rozvod, jeden pastor z Polska nám prorokoval, že jedno budeme sloužit manželským párům. Víte, tak to byla taková naděje, že možná by to Bůh mohl tu dělat. Možná, a nedokázal jsem si to představit. A po letech jsme se odstěhovali do Těšína s tím, že už nikdy nebudeme sloužit v církvi na plný úvazek. Že budeme dělat svoji sociální práci a že pán Bůh si nás možná nějak použije k tomu, aby jsme někde vedli nějakou skupinku nebo pomáhali s kurzama Alfa. A jenom začali chodit bez nějakého našeho přičinění, pozvánky do církví, do sboru, abychom sloužili manželským párům, rodinám, přednášeli na otázky komunikace, vztahu a podobně. Já jsem to vůbec nechápal. Ani jsme se za to nemodlili, aby to tak Bůh udělal. Jenom Bůh naplnil to proroctví, spoustu let staré, a já nevím proč. V ten konkrétní čas nevím, co vlastně Bůh s náma tu dobu dělal, jenom vím, že Bůh mě velmi překvapil. Naplnil to své zaslíbení, naplnil to proroctví, ale mnohem později a úplně originálním způsobem jinak, než jak bychom si to představovali. zpátky na závěr do toho textu ve Skutcích 12. kapitole. I když to vypadá, že ta církev se tam modlila vyloženě s prominutím blbě, v rozporu se všema poučkama o tom, jak se modlit ve víře, tak pravdou je, že se stal zázrak a že ten text ve Skutcích 12. kapitole dvakrát upozorňuje na to, že církev se modlila. Možná se modlili blbě, možná moc ani nevěřili tomu, za co se modlí, ale Bůh udělal zázrak a všechny je překvapil. Totálně. Dostali něco, s tím vůbec nepočítali. A když přemýšlím nad tím, jak se to teda mohlo stát, tak si myslím, že odpověď je v tom, že to církev nezabalila. Že opravdu se modlila vytrvale. Že se modlili usilovně. Možná ne úplně ideálně podle pouček hnutí víry. Možná to byly modlitby plné pochyb. Možná se ve skutečnosti modlili za to, aby Petr zvládl svoji mučednickou smrt. A nemodlili se moc za jeho vysvobození. Ale modlili se vytrvale. Doufali v Hospodina, kterého znali jako Boha všemohoucího. Jako ten, který se nazývá El Shaddai. Bůh všemohoucí. A Bůh se přiznal k těm modlitbám. Přiznal se k jejich očekávání. Přiznal se k tomu, že důvěřovali, že Bůh může něco udělat. Oni po té kauze s Jakubem se mohli rozprchnout, stáhnout odsaz, jak se říká, odstěhovat se z Jeruzaléma, radši se poschovávat do jeskyní, aby náhodou taky nebyli zatčeni. Ale oni se dál scházeli, dál se shromažďovali a dál se modlili ve víře, že Bůh je El Shaddai a že udělá, co bude potřeba, když oni jako církev se budou vytrvale modlit. A to, co vám chci dneska říct, tím příběhem, tím výkladem toho příběhu je, dělejme to také tak. Bez ohledu na to, kolik máš nebo nemáš víry, bez ohledu na to, jestli máš nějaké představy, zkušenosti, negativní nebo pozitivní, buďme vytrvalí v modlitbách a v důvěře, že Bůh nás může překvapit. Že může udělat cokoliv, když my budeme k dispozici. Nemá velký smysl možná měřit intenzitu víry Franty nebo Pepíka. Smysl má zůstat vytrvalý v modlitbách a v očekáváních na Boží slávu. A mám naději a věřím, že tak jako Bůh mnohokrát v mém životě mě překvapil, že nás všechny překvapí. Že ta zaslíbení, která jste možná dostali, ať už nadpřirozeně, prorocky, skrze nějakého člověka, anebo jste si je dočetli v písmu, jako ta univerzální zaslíbení, která platí komukoliv, Bůh je uvede do reality. Pokud vytrváme a budeme se dál horlivě, usilovně modlit. Pokud to nezabalíme. A pokud ještě během toho vyroste naše víra, no chvála Bohu za to. Ale ten příběh a mnoho dalších příběhů písma ukazuje, že lidé prostě někdy tu víru nemají. Ale přesto Bůh může přijít se svým nadpřirozeným jednáním. Dělejme to tedy jako učedníci, jako apoštolové. Zůstávejme v modlitbách, horlivě žádejme, prosme, očekávejme a volejme k živému Bohu. Pojďme se modlit, můžete si prosím stoupnout. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že ty jsi svrchovaný Bůh. Děkujeme ti za to, že ty jsi El Shaddai, Bůh všemohoucí. Že ty jsi Bůh, který překvapuje, který přichází a jedná nadpřirozeně v našich životech. I tenkrát, kdy ta naše víra není zrovna stoprocentní, pane, kdy máme spoustu pochyb a možná jsme už zemdlení a ledacos, za to jsme se modlili, se nestalo nebo stalo jinak, než jak jsme si představovali. Pane, děkujeme ti, že ty přicházíš a přemáháš naši nevíru. Že ty si přicházíš, pane, a přemáháš naše zkušenosti, ty negativní, pane, naše podivná lidská očekávání, naše představy, přicházíš jako všemohoucí Bůh, pane, a děláš svoji práci. Děkujeme ti, že můžeme patřit takovémuto Bohu. Děkujeme ti za to, že nepatříme Bohu, který by fungoval na základě nějakých matematických rovnic. Děkujeme ti, pane, že můžeme důvěřovat tobě, Bohu, který jsi stvořil celý vesmír, který jsi stvořil i nás, který jsi nás povolal k úžasným věcem. Prosíme tě, abychom měli důvěru, naději, očekávání, že ty můžeš. A pane, tak tě teď prosím za každého člověka na tomto místě, aby vytrval, pane. Aby vytrval ve svých modlitbách, aby vytrval ve své víře. I když možná už čeká dlouho na naplnění toho zaslíbení. Možná už se ztrácí jeho víra, možná už je zemdlený v těch očekáváních, ale tě prosím, Pane, aby si ho postil, aby vytrval. Tak voláme jako ten táta od toho demonizovaného chlapce. Pane, věříme, pomoz naší nevěře. Pomoz naší nevíře. Prosíme tě, Pane, aby si přišel a jednal svrchovaně s našimi životy. Amen.
1: Doznělo kázání Zdeňka Kašpárka, které zaznělo na bohoslužbě v církvi bratrské Třinec Ližbice.

Máme krátce po 23. hodině sobotu 8. srpna. Příjemný poslech večerního vysílání Rádia 7. Ještě hodinku večerního vysílání vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Hudebník Ondřej Škoch má za sebou část života spojenou s kapelou Činasky i léta sólového hraní. Jakou roli v jeho tvorbě hraje zhudebňování poezie Bohuslava Reinka a jeho ženy Suzanne Renault? Kdy se rozhodl pro život s Bohem a kdo je pro něj Ježíš? Nalaďte si trošku neobvyklé vydání pořadu Zákoutí ve 23.15.

miloval, na kříž neopřebili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli.

Hosté pořadu Zákoutí jsou ochotní mluvit o svém vnímání duchovního světa otevřeně. Dnešní pořad půjde ještě o kousek dál a dá nahlédnout do duchovní zkušenosti hudebníka Ondřeje Škocha. Naplno a bez obalu. Za okamžik pořad Zákoutí.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Někdejší člen skupiny Činasky, dnes muzikant vystupující s kapelou Na pořád, ambasador Mezinárodního vězeňského společenství, muž, který zhudebňuje básně. Ondřej Škoch je hostem dnešního Zákoutí. Ondro, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já většinou své okolí děsím tím, že říkám, že když čtu nějaká slova, tak zatím nemám obrazy. A opravdu to tak je. Já když čtu knížku, tak si nepředstavuju to, co se v ní popisuje, protože to prostě neumím. Není mi tenhle dar imaginace daný. Máte vy za slovy hudbu?
1: No, já si myslím, že to byl právě ten hlavní důvod, proč jsem začal zhudebňovat básničky, protože ve chvíli, kdy jsem už jako kluk začal ty básničky číst, tak se mi právě v hlavě už jako vytvářely nápady melodický. A to byla takový můj zvláštní prožitek, který opravdu asi nasměroval mě jako autorsky k tomu, že vždycky, když to jenom trochu jde, tak se věnuju zhudebňováním básní.
0: A máte to obecně u všech textů, jakože jdete do restaurace na večeři a napadá vás toho menu, jak by se dalo zhudebnit?
1: Ne, nemám a vlastně jsem si i uvědomil, že třeba u klasických písňových textů, dejme tomu třeba popových nebo rockových, to zdaleka nemám tak jako u těch básní a asi nejvíc to cítím u překladů básní mé ženy. Nebo třeba u básníku, jako je pan Seifert, ale i třeba původní originály pana Reinka byly pro mě těžší než vlastně ty překlady mé ženy.
0: Já jsem vás zaregistrovala právě v souvislosti se zhudebněnými básněmi Bohuslava Reinka a Suzanne Reno. A přiznám se, že pro mě tam byla taková část, která byla trošku zvláštní v tom, že jsem si představovala, že ty básně jsou hodně folkové. A ve vašem podání prostě folkové nejsou. Je to tak, že každá ta básně na sebe může obléct v podstatě jakýkoliv kabát?

0: svátek. Jak to vnímáte?
1: Určitě ne jakýkoliv, ale samozřejmě je to hrozně individuální věc. Pro mě bylo třeba strašně zajímavý poslouchat Jimmyho Čerta, který taky zhudebňoval básničky Bohuslava Rinka, měl to opravdu specifický výraz. A zároveň třeba pan Vepřek taky to dělá. Každý to cítíme trošku jinak. Právě proto možná se mnohem víc potom soustředil na překlady básní Mé ženy Suzanne Reno, protože tam byl vlastně i ten autorský potenciál, který vlastně svým způsobem trošičku se vymezoval od toho Bohuslava Rinka. Bohuslava Rinka jsme například zhudebňovali už jako kluci s mým bratrem a bylo to ryze punkový kabát. To byl rok 92, tuším. Já vlastně se snažím ctít ten text. To znamená, ve chvíli, kdy ta hudba jako přepere ten text a člověk už vlastně přestává vnímat ty slova, tak se domnívám, že došlo k nějaké chybě. Tak toho jsem se snažil se tomu vyhnout, ale zároveň jsem se nechal, respektive hodně jsem se nechal inspirovat těmi texty. Nebyl jsem střídmý v těch orchestracích. Cítil jsem, že to nechci jenom s kytarou, protože folkově to můžou dělat kdekoliv.
0: A zároveň o to víc mě zajímá, vy hodně zmiňujete svou ženu jako autorku těch přebásnění. Čím je to tedy to, že to zapadá víc jakoby do toho, že se vám daří potom ty texty zhudebňovat?
1: Já si myslím, že to je proto, že Alice vlastně ví o tom, že se ten text bude zhudebňovat. To znamená, že na to myslí a přemýšlí o tom, o rytmičnosti těch textů. Ale zároveň, když jsme jezdili do Petrkova konzultovat vlastně všechny ty překlady s Jiřím a s Danielem, tak Jiří tehdy říkal, Jiří Rejnek, že vlastně ty ale překlady Mé ženy Alice jsou v podstatě bližší tomu originálu. To znamená, že byly bližší tomu francouzskému originálu paní Suzanne Reno, než jak to vlastně přebásnil nebo přeložil pan Rejnek. Protože pan Rejnek si vlastně do toho vložil sebe a Alice možná víc se držela toho originálu. Takže to tehdy nás překvapilo, že vlastně Jiří říkal, ale ten důvod, proč mě se to tak dobře dělá, je možná i proto, že skutečně Alice předpokládala a viděla, že se to bude dál zhudebňovat, takže myslela i na rytmus těch slov.
0: Ještě jednu otázku tím směrem. Přece mi přijde, že i Reinková tvorba, i básně Suzanne Reno jsou nějak specifické, jsou jakoby i v té české básnické tvorbě výsostné a jakoby svébytné, nemají žádný ekvivalent, nedají se příliš mnoho k čemu přirovnat. Čím pro vás byly tak přitažlivé? Je to tou svébytností, nebo co bylo to, že zrovna u těchto speciálních básní víc jakoby vnímáte tu hudbu, která k ním bude sedět?
1: Já si myslím, že podstatný byl ten úplný začátek, že já jsem k tomu měl vztah, protože naši rodiče do Petrkova jezdili, tatínek dokonce zažil ještě i paní Suzanne Reno, byli to blízký přátelé i s panem Reinkem. Maminka tam jezdila strašně ráda, protože tam našla takový, bych řekl, velmi duchovní místo. Jí to v podstatě přivedlo ke křtu a my jsme tam trávili dost času jako malí děti, to znamená, že pro mě to místo mělo nějaké svoje kouzlo, ale absolutně jsem samozřejmě nevnímal a neřešil nějaký básně. Já jsem se tam potuloval po zahradě, ale je pravda, že to prostředí bylo něčím kouzelný a především i ty návštěvy potom Daniela a Jirky Reinkových a jejich smysl pro humor. A možná právě proto, že tam byla ta rodinná vazba, tak jsme už jako kluci teda s bráchou začali zhudebňovat ty básničky pana Rinka. A to, že potom Alice začala překládat Suzanne Reno, z toho vyplynulo, protože jsme prostě tak nějak jezdili do toho Petrkova navštěvovat a ta atmosféra nás pohltila. Ale je pravda, že kdyby ty básničky byly nám cizí, tak to dělat nebudem. To znamená, že skutečně nás fascinoval vlastně život paní Suzanne Reno a vůbec celá ta historie toho jejich vztahu. Ty básničky nejsou veselý veskrze, je v tom hodně znát ta touha po domově a dejme tomu ten pocit toho uvěznění v té České republice. Nicméně to, jakou formou to Suzanne ventilovala, je svým způsobem dokonalý a proto jsme to tak rádi dělali.
0: Vy jste mi velmi nahrál tím, že jste zmínil maminku a tu duchovní část tvorby Bohuslava Reinka a potažmo i Suzanne Reno, protože to je podle mě jedna z velkých částí toho, proč ta poezie je tak svébytná a tak jakoby svá v rámci té české poezie. Vnímáte to tam taky? Je pro vás i ten přesah v rámci té poezie nějakým způsobem důležitý?
1: Já si myslím, že to duchovno je tam obsažený téměř v každé básni nějakou formou. Je na tom hezký to, že právě ty básničky nekřičí dokola pán Bůh, pán Bůh, pán Bůh, ale je to uvnitř, je to tam schovaný a to je jak u pana Reinka, tak i u paní Cézanne naprosto zřejmý, že to duchovno je naprosto jako takový podhoubí, nebo jsou to kořeny každé z těch básní. A já si myslím, že právě proto, že to duchovno v tom Petrkovi bylo tak intenzivní, tak to vlastně přivedlo i moji mámu ke křtu.
0: No a co vy? Jak vy to máte s Pánem Bohem a tou částí tvorby Reinka a Cézanne Renaud?
1: Tak já jsem víceméně tradiční pokřtěný dítě, jako po narození katolík, ale já v podstatě to vnímám natolik jako součást svýho života, že nad tím moc nepřemýšlím do té míry, ale v těch básničkách to je a myslím si, že možná samozřejmě i proto mám k tomu tak blízko, možná blíž než k některým jiným básníkům, ačkoliv jsme s mojí ženou pracovali třeba na Býtnický generaci, která je opozit týdectví duchovní poezie, taky jsme se tomu věnovali, ale pravdou je, že srdce je mi blíž k tomuhle tomu duchovnějšímu formátu. No.
0: Já se s dovolením teď budu ptát tímhle směrem a kdybych šla někam, kde se vám to nebude líbit, tak klidně řekněte, ale mně se moc líbila ta formulace. Já jsem to pokřtěné dítě, které v tom vyrostlo, takže o tom nepřemýšlím. Znamená to nepřemýšlím o tom, že je to tak přirozené, že vůbec ani neřešíte, jestli to tak je nebo ne, nebo co znamená nepřemýšlím o tom?
1: Samozřejmě každý dítě, který je pokřtěný jako malý, si potom musí najít tu vlastní cestu. A pro mě to asi bylo běžmování, protože já jsem v té době hrál už v činasky a pohyboval jsem se úplně v jiném světě, byl jsem obklopený absolutně jiným světem, ale myslím si, že to moje osobní rozhodnutí pro Pána Boha nebo pro moji víru potvrdilo běžmování, nicméně měl jsem asi velký štěstí, že u nás ve farnosti ve Vršovicích, když jsem byl malý, působil Michal Slavík. A já jsem byl dost intenzivně zapojený do celé charismatické obnovy, která tady ve Vršovicích probíhala. Jako muzikant jsem byl součástí jako kapely kostelní nebo farní, která sloužila při konferencích a i při všech těch různých seminářích. A je možný, že jsem byl sice možná trošku malej na ty věci, ale intenzivně jsem to vnímal. Vnímal jsem taky to, jak pro moji mámu to bylo hodně intenzivní období. Ona jako konvertita dostala potom v tom období, kdy jsme procházeli tady u nás ve farnosti touhletou formou obnovy, dostala takovej, bych řekl, obří novej dar víry. Jo? A ten my jsme cítili celá rodina. A já jsem nikdy neměl takový ty, jak to říct, ty obří dary typu, že se něco skutečně vizuálně děje, nebo že jsem... Já nevím, jak moc můžu jako zabrušovat do téhle tematiky, protože ne všichni katolíci to mají rádi.
0: Aha, no záleží ale... na tom, jak to máte rád vy, jako berte si to po svém.
1: Pro mě to bylo naprosto zásadní. Celá charismatická obnova byla pro můj duchovní život a moje osobní rozhodnutí v dospělosti, dejme tomu, nebo v tom přechodu do dospělosti byla naprosto klíčová, protože jsem vlastně zažil živou víru. A asi potom takový druhý můj životní krok k tomu, že jsem nějak byl obdarován tou existencí boží, je, že když se nám narodila dcera, která měla nějaký jako problémy, měla nějakou rozenou vadu, tak ten cesta do jejího života vůbec nebyla jednoduchá. Dokonce tam bylo spoustu otazníků, jestli vůbec to jako zvládne a doktoři jí nedávali skoro vlastně žádný šance. Tak tam ten hospodin zakročil a nedá se to vysvětlit jako nijak jinak. Takže já mám v tohle výhodu, že já mám jako konkrétní přímý důkaz toho, že Pán Bůh existuje a budu se klidně o tom s kýmkoliv bavit.
0: To je hezký. Děkuju, že to říkáte takhle napřímo. Já se toho moc vážím, protože hosté tohoto pořadu jsou lidé, kteří chtějí mluvit o duchovních věcech, ale vlastně hodně často to nejsou lidé, kteří by jako nějak praktikovali křesťanství, ale o to vzácnější je, když mluvím s lidmi, kteří říkají takovéto věci a říkají ano a chci o tom mluvit a nevadí mi to, protože mi přijde, že mluvit o duchovních věcech, zvlášť ve veřejném prostoru, vlastně je v něčem výzva, protože se to prostě nedělá a nenosí, protože, nebo dobře, nosí se to ve chvíli, kdy člověk bude buddhista nebo cokoliv jiného, ale nemyslím si, že by se to úplně nosilo ve chvíli, kdy je křesťan a kdy říká, jako Bůh zasáhl do mého života a já o tom vím, proto se ho držím. Když to takhle říkáte, tak o to víc mě to vede k tomu ptát se, a měl jste někdy chvíli, kdy jste to chtěl pustit? Kdy jste, vy mluvíte o tom přesvědčení, já to slyším, a stejně jako i takové věci přece někdy bývávají prozkoušeny.
1: Určitě, já si myslím, že nemůžeme si myslet, že bychom měli tak silnou víru, protože to prostě nemáme a těch pochybností je určitě spousta a já můžu jenom děkovat Bohu za to, že jsem neprožil nikdy nic tak hroznýho, abych se ptal, Pane Bože, proč jsi mi to udělal, ale jako určitě jsou momenty, kdy je člověku těžko, ale já mám spíš pocit, že ve chvíli, kdy je nám těžko, tak máme spíš tendence se na toho Boha obracet, jo? Protože žijeme takový životy, kdy snadno se stane, že člověk na toho Boha zapomene, nebo já žiju den za dnem. Vlastně ve chvíli, kdy se něco stane, nebo se něco děje, nebo mám o někoho strach, nebo o nějakou situaci strach, tak v ten moment já se v podstatě na toho Boha obracím víc. Naprosto ze zištných důvodů, protože prostě potřebuju tu věc vyřešit. To asi není úplně dobře. Člověk by měl opravdu jako tohle vnímat právě i v momentech, kdy je všechno v pohodě a zalitý sluncem, jak se říká, a umět i chválit. No. Jo, já myslím, že krize víry může spočívat právě v tom, že člověk zapadne do takového pocitu jako ničeho, jo, nebo nic moc nedělání, že taková ta pohodička. Já mám teď před sebou výzvu, že máme příští rok právě vést nějaký seminář obnovy. Já jsem z toho strašně nervózní, protože vlastně tuším, že mě to vyhodí z té mý komfortní zóny té pohodičky. A zároveň vím, že to jako potřebuju. No.
0: V čem si myslíte, že to potřebujete?
1: Protože prostě ty aspekty té víry jsou jako velmi pestrý a člověk může být věřící katolík a chodit jednou za týden do kostela a tím to jako končí, anebo může prostě v toho Boha skutečně věřit a důvěřovat a ve chvíli, kdy ráno vstávám, nevím, s pocitem úzkosti, že nevím, co bude za dva dny a jestli bude tohle nebo nebude tohle a vlastně člověk nedokáže odevzdávat ty věci Pánu Bohu, tak si myslím, že to je přesně ten moment, kdyby si měl jako resetovat tu víru. No.

0: Kdo je pro vás Ježíš?
1: No já mám pocit, že to mám v srdci nastavený tak, že pro mě Ježíš je někdy můj nejbližší přítel a někdy můj otec, jako ve smyslu božského charakteru. Ale možná to přátelství je možná pro mě něco, co bych tím asi víc definoval. Protože já když třeba myslím nebo se modlím nebo nějaký střelný modlitby posílám, tak vlastně to je nějakým způsobem vedený jako rozhovor. A rozhovor prostě s někým mě velmi blízký. Ale to je dost komplikovaná otázka. Těžko se na to dá odpovědět jednoduše.
0: Co bude po smrti?
1: No, na to bych se chtěl zeptat těch, co už jsou po smrti. No. Ale já si myslím, že to je stejně jako ta otázka předtím. Dost jednoduše se na to zeptá, ale jako odpověď. My věříme v nějakou formu, dejme tomu, posmrtného života, života věčného. Jak to bude vypadat? To se nejde vůbec říct, to nemůžeme si, můžeme si představovat, můžeme mít nějaké domněnky, ale jaká bude skutečnost, to prostě uvidíme, až umřeme. Já si myslím, že právě proto to Pán Bůh udělal, aby ta zvědavost tam je samozřejmě, že jo, já vím, že se všichni snaží jako komunikovat s těma lidma, co se třeba že jo, vrátili z nějaký tý klinický smrti a tak dále. Ale netuším, já jsem zvědavej.
0: Představujete si něco?
1: Je na to spoustu zajímavých dobrých vtipů, jak ty katolíci se tam topí v té lávě a vedle procházejí ty lidi a ptají se, co to je, co to tam, proč tam tak trpí. A někdo říká, svatý Petr říká, no to jsou katolíci, oni to tak chtějí. Že? Tak to se mi moc líbí, ten vtip. Ale představuju si něco, já si vlastně... Já si to jako nedokážu představit, ale je pravda, že před 2 lety mi zemřel táta a vlastně dost často se mi teď o něm zdá a vlastně o tom hodně přemýšlím a vlastně svým způsobem je to asi nějaký stav duše, tak jako samozřejmě všechno je to někde napsaný, já bych mohl tady citovat nějaký úryvky z Bible, ale já si asi nepředstavuju nějaký prosluněný ráj. Já si myslím, že to je prostě něco ryze duchovního, netělesného, ale v jednu věc teda doufám a to je to, že se tam skutečně teda potkám s těma lidma, kteří už tu nejsou.
0: Mm-hmm. To je hezký. Na to bude úplně dobře navazovat ta další otázka, kterou mám. Kde čerpáte naději a co je vaše naděje?
1: Já si myslím, že právě to, aby člověk mohl pokračovat ve svém životě a v nějaký své cestě, tak bez víry v to, že to celý dává smysl, to asi moc smysl nedává. Pro mě je strašně klíčová moje rodina, to je vlastně to, že mám Alici, moji ženu, děti, že prostě jsou tady s náma, že žijeme společný život i moje máma. Prostě rodina je pro mě hodně důležitá a naděje, kde čerpám naději, Já mám pocit, že prostě věřím v to, že to, co tady nějak dělám, nebo že to má vnitřní nějaký smysl a snažím se to dělat, jak nejlíp to umím. A když ten pocit jako ztrácím, to znamená něco se nedaří, všechno se kazí, tak to je právě ten moment, kdy si sednu a začnu toho Pána Boha trošku žmudrat, aby to třeba už se nějak zlepšilo a tu naději očekávám vlastně od něj.
0: Jak to děláte? Mně přijde, že křesťané používají slovo modlitba nebo nějaký kontakt s Bohem jako něco přirozeného, ale každý zatím něco má. Já jsem nedávno mluvila s jedním kamarádem, který není křesťan. On říkal někdy, jako říkám, taková svá přání. A já jsem mu říkala, a proč máš pocit, že to není modlitba? A on říkal, a proč ty máš pocit, že to je modlitba? A pak jsme vlastně vedli sáhodlouhou debatu o tom, co to je nebo není modlitba. Jak vypadá ta vaše modlitba? A jestli je to moc osobní otázka, úplně ji zapomeňte, ale mě to zajímá.
1: Ne, tak já už jsem to vlastně naznačil, že? Protože možná to i souvisí díky té charizmatické obnově, která mě naučila vlastně vnímat modlitbu jako osobní rozhovor, kdy jsem prostě opustil předepsaný fráze a to třeba upřímně nemám naprosto vůbec nic proti růženci. Růženec mi připadá jako nesmírně jako silná modlitba, která když je potřeba, tak je to ta nejlepší modlitba, kterou prostě máme. Ale pro mě modlitba osobně je osobní rozhovor s Bohem a ten skutečně se liší podle toho, co se zrovna v mém životě děje, ale pokud bych to měl nějak jako rozčlenit, tak ve chvíli, kdy třeba máme nějaké modlitby právě ve společenství, tak vždycky věnujeme čas chvále, protože si myslím, že chválit Boha je klíč k tomu. Já třeba zažívám i to, že mi, když mi je blbě a mám pocit, že se všechno jako kazí a začnu toho Boha chválit a hledám ty důvody, proč ho chválit, tak mi prostě vždycky najednou líp. Věřím tomu, že té chvály není nikdy dost. A pak samozřejmě přichází ty momenty, kdy člověk potřebuje tedy řešit nějaký konkrétní věci. A já jako mluvím s Bohem naprosto konkrétně. To znamená, pokud nemám nějakou práci a potřebuju tu práci, tak prostě se Bohu modlím, abych tu práci měl, abych ji prostě dostal, aby ke mně přišla. A pokud řeším nějaký náročný situace třeba ve vztazích, tak se modlím za ty lidi, se kterými to prostě nezvládám, nebo za sebe, abych já nebyl ten problematický v tom vztahu. Je to osobní rozhovor, každopádně. A vlastně mnohem více modlím svými vlastními slovy, než bych používal nějaký předepsaný fráze.
0: Apoštol Pavel vyzývá v listu mluví v listu Efeským o tom, že nás Bůh stvořil proto, abychom byli chválou jeho slávy. Jak když vás poslouchám, tak přemýšlím, jestli náhodou vaše tvorba, vaše písničky, taky nejsou chvály, i když to nejsou chvály. Jestli to není to, jakože dobře, chybí tam prostě ta správná slova, aby to byla chvála, ale jestli to není tak, že prostě cokoliv, co děláme, děláme-li to s vědomím toho přesahu a toho, že je to určeno k Boží oslavě, tak jestli to jako není chvála. A pokud ano, tak v té chvíli prostě vaše tvorba je chvála. Tečka.
1: Jo, je to docela zajímavé, že to říkáte, protože já si uvědomuji nebo vybavuju, že v té době, kdy jsem nějak jako dospíval a procházel tou obnovou, tak jsem vnímal, jak všichni kolem mě dostávají různý dary toho Ducha Svatého. Někdo začal prostě mít dar modlitby v jazyku a tak dále a já furt jako nic. A byl jsem z toho takový otrávený a takový, protože jsem prostě člověk jako v tom nějakém svém přelomu dětsko-dospělostního režimu. A pamatuju si, že jsem tehdy právě o tom mluvil s Michalem Slavíkem a on se tak na mě podíval a říkal, tak teď tobě dal pánbu dar té muziky, tak co si furt stěžuješ, tak prostě dělej to, co umíš a dělej to prostě ku chvále Boží a ten dar jako využívej. A je pravda, že mě to dost jako otevřelo hlavu a řekl jsem si, no jo, vlastně, teď to tak je. Tak ano, já myslím, že jo, že pokud člověk nedělá nějaký hrozný hrůzy hudební, tak se to dá považovat za chválu.
0: A neměl jste někdy potřebu napsat chválu? Nebo udělal jste to někdy?
1: Tak já vedu tady ve Vršovicích schůlu a vlastně tyhle ty písničky jsou pro mě takové, jakoby jednou měsíčně máme mši, kde zpíváme. Nenapsal jsem vyloženě jakoby chválicí píseň, ale napsal jsem třeba řadu žalmů. My jsme měli takový plán, že jsme psali, nebo já jsem psal žalmy na texty žalmů, ale jako novou hudbu a ve více hlasech a tak dále. Takže vlastně nějaká forma tvorby toho typu tam už je. Ale že bych napsal vyloženě chválicí písničku, co jsem asi zatím nenapsal. Ono jich je spoustu napsaných a jsou krásný. Nevím, já prostě, když si poslechnu o Boroch, tak mám třeba pocit, že už stejně to nikdo líp neudělá, jo. A nebo i my tady čerpáme z Jirky Černýho hodně, který je pro nás takový jako hlavní materiál. A to jsou tak nádherné písničky, že jo, je možný, že to někdy ke mně přijde. Zatím se tak nestalo.
0: Vy jste se stal ambasadorem Mezinárodního vězeňského společenství. Bylo tohle všechno, o čem jsme doteď mluvili, tím hlavním důvodem, proč jste to udělal? A nebo co byl ten hlavní důvod?
1: Já si myslím, že to byla shoda různých okolností. Ale je pravda, že Nitky, nebo vlastně ten projekt Nitky, ty naše zhudebněné básničky byly u toho prvního kroku. Protože já jsem kdysi dávno hrál v Milevsku a tam byl Páter Míček a ten vlastně slyšel, nebo nás tam pozval vlastně s tímhletím repertoárem a leta následuje, prostě po letech se potom uskutečňoval ten koncert Pěti tváří zdi a tam nás pozvali, nebo mě pozvali právě s projektem Nitky a to byl vlastně první moment, kdy já jsem se účastnil něčeho takového, co jsem vlastně do té doby nikdy nezažil, samozřejmě jsem nevěděl, že existuje Mezinárodní vězeňské společenství. Dozvěděl jsem se to, až když nás oslovili, trošku jsem se o tom něco snažil zjistit, ale ani to ještě nebyl vlastně ten vstup do toho společenství můj, protože potom byl covid a já jsem dostal takovou práci, že jsem dělal výroční zprávu pro jednu neziskovou organizaci, která se jmenovala Rubicon, která vlastně taky spolupracuje s MVS. A já jsem pro ně dělal vlastně jejich zprávu, tudíž jsem se vlastně ještě s kolegou dozvěděl spousty věcí, které se toho do toho tématu týkaly, a to bych nikdy sám od sebe neudělal, nikdy bych se k tomu jako nerozhodnul. A to byla taková zvláštní asi shoda okolností, nebo nevím, boží vůle, protože potom, když přišlo znova pozvání na tenhle ten koncert, tak vlastně ten covid nám to znemožnil, ale mluvil jsem tam, s někým jsem mluvil a vyšlo najevo, že já vlastně o tom něco vím, že nejsem jako úplně nepolíben, a vlastně vyšlo najevo, že jsem shodou okolností o tom viděl relativně hodně díky té zprávě. A je teda napadlo, že bych mě oslovili, abych byl prostě ambasadorem. A tak já jsem řekl, že pokud si myslí, že to jako je dobrý nápad, takže s tím nemám problém. Ale upřímně řečeno jsem netušil, co to vůbec znamená. Jako vlastně jsem nevěděl, co se zatím skrývá. A tak jsem vyrazil na návštěvu do věznice ve Světlé nad Sázavou. To byl pro mě hodně intenzivní zážitek, kdy já jsem kdysi jako právě tady s kapelou z Vršovic duchovní jsem navštívil vězení. Pamatuju si, že to bylo hodně zajímavý, ale pak jsme ještě třeba jednou s činaskama hráli taky jako vězňům. To byl určitě zajímavý zážitek, ale bylo to koncert, nebylo to nic navíc. Tady jsem zažil právě to, že jsme skutečně seděli na oddělení vysokých trestů a byla tam s náma řádová sestra. Já, moje úloha tam byla prostě zpívat ty písničky, vlastně jim teda dejme tomu jakoby proložit ten duchovní program. A bylo to pro mě strašně zajímavé sledovat ty ženy, které víceméně všechny jsou doživotně jakoby ve vězení, jak některé skutečně jsou připravené a rozhodnuty ten duchovní život nějakým způsobem si nastartovat. Jo. Což je možná i přes to, co spáchali, což v žádném případě nebylo nic malého, protože doživotní tresty jsou prostě za zločiny těžký a vážný. Jo, to byl hodně silný zážitek a nicméně potom furt jsem, jo, pak jsem ještě navštívil různý ty kluby, Dvě ryby a tak dále, kde se zase starají o už jako propuštěný vězně. To původně měla být moje hlavní cesta, jakoby chodit třeba na tyhle ty kluby a dejme tomu pomáhat tím, dejme tomu teda mým darem, tou hudbou a i jakkoliv jinak vězňům, který jsou po propuštění. Ale já se přiznám, že jsem furt necítil ten hlavní jako důvod, proč to dělám. Furt jsem tak jako váhal, říkal jsem si, k čemu tam jsem. Jo. A pak jsme právě s mojí ženou Alicí přemýšleli, že možná nejlepší by bylo zase jo, použít ten dar, který dejme tomu teda máme, a napsat písničku pro děti těch věznů, protože mě čím dál tím víc rezonovalo tohleto téma. Je pravda, že když jsem právě byl na tom koncertu Pěti tváří zdi, tak jsem zažil jako svědectví jedné slečny už dneska, který nás absolutně jako dostalo. A myslím si, že dodnes jsem jí za to vděčný, protože byla statečná ta holčina. A celý to téma mě mnohem víc jako zaujalo, než ty témata jiný. Takže jsem se rozhodl, že prostě tahle ta cesta by mohla být dobrá. A tak jsme začali přemýšlet o té písničce. Můj kolega Viktor Hlobil, se kterým píšem písničky pro kapelu Na pořád, vykopnul takový ten první signál, že napsal, jak zní Tlukot srdce za kamennou zdí, jak zní takový ten hlavní nápěvek toho. A to bylo skvělý, protože nás to nastartovalo a potom jsme požádali pracovníky z MVS, kteří byli na andělském kempu, jestli by s dětma neprobrali tohleto téma a jestli by děti nechtěli napsat nějaký úryvky, nápady, cokoliv, co prostě by bylo autentický, protože to jsem chtěl, aby ta písnička byla autentická, aby jsme si my něco nevymýšleli. A to se skutečně podařilo a ty děti to opravdu napsali a díky tomu vznikla ta píseň.
0: A ta píseň je velmi autentická. Na ní to je slyšet. Já jsem za to vděčná, že se vám to takhle povedlo, protože i bez klipu, když si to člověk pustí, tak mu prostě běhá mraz po zádech, protože je to slyšet, že to jde hluboko. Já když jsem vás poslouchala teď celou dobu, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně tam, kde jsme začali, můžeme klidně i skončit. Já jsem si uvědomila, že když jsem se vás ptala, jestli máte za slovy hudbu, tak by mě vlastně zajímalo, jestli může život znít jako hudba. Jestli může život být jako ta dobře udělaná skladba. A co je pro to potřeba?
1: No tak, aby to bylo tak dobře udělaná skladba, tak ten život musí být dobře odžitej, že? Já si myslím, že to je na nás, jako jakou skladbu si každý složíme. Každý máme vlastně danou tu svobodu, vůle a svého vlastního rozhodnutí a máme tu ten dar, který nám pán dal v tom, že se skutečně můžeme svobodně rozhodnout, co budeme dělat nebo nebudeme dělat. Takže když to zkusím jakoby dostat do toho tvaru té písně, tak jestli ta vaše píseň bude satanistický death metal, anebo píseň, která má chválit pána a to může být jakákoliv, tak je to naše osobní rozhodnutí. Můžeme si vybrat a každý si píše tu svoji vlastní píseň, no, je to na každém.
0: Říká Ondřej Škoch, muzikant kapelní kapely Na pořád. Děkuji za vaše povídání, děkuji, že jste byl hostem dnešního Zákoutí. Díky.
1: Děkuji za pozvání.

Umět s Bohem mluvit, počítat s ním v životě, přicházet k němu nejen v těžkých chvílích. I o tom mluvil hudebník Ondřej Škoch v pořadu Zákoutí. Příště možná už méně vyznavačsky, ale opět s touhou pohledání odpovědí na základní otázky života. I to je pořad Zákoutí. Další vydání je tu zítra večer v 18.30. Hostem Lucie Endlicherové bude Marie Putnarová.

Ze sobotního dne zbývají poslední minuty. Písničky nás doprovodí k půlnoci. Mikrofon pro tuto chvíli předává a dobrý poslech nočního programu přeje Broňa Procházková.

Odbyla 12. hodina a to je čas, kdy pomyslně otáčíme stránku kalendáře. Začíná neděle 9. srpna a na Rádiu 7 rozjíždíme noční vysílání, kterým vás dnes bude provázet Andrea Audová. Jsem ráda, že i tento noční čas můžeme trávit společně. No a čím jej naplníme, tady je přehled pořadu. Události Ježíšova života, popisované Markem, se neúprosně kychýlí k tragickému vyvrcholení. V Betánii je Ježíš pomazán ke svému pohřbu, poté se Jidáš domlouvá s velekněžími, že jim Ježíše vydá, načež učedníci připravují velikonoční večeři. Více v pořadu ke kořenům ve čtvrt na jednu. Její obyčejný život v Nazaretu změnil jediný okamžik. Jaké to je, když se do vašich plánů vloží nebe? Pojďte s námi nahlédnout do srdce ženy, která s pokorou i silou provázela Božího syna od jeslí až pod kříž. Marii představí od 13:00 v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou Veronika Štěpánová. Věřím v Ducha Svatého, vyznávají křesťané ve starocírkevním vyznání víry. O této osobě Boží Trojice bude ve 3:45 mluvit v dalším dílu pořadu Základy pastorační asistentka Církve bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková. Jak poznat Boží vůli, to je pravděpodobně jedna z nejčastějších otázek lidí, kteří svůj vztah s Bohem myslí vážně. A jde o dotaz velmi potřebný, protože varování před své volí je v Bibli dost a dost. V dalším pořadu, ve kterém vybíráme poklady z našeho zvukového archívu, se ohlédneme za nahrávkami, které právě tuto oblast zkoumají. Poslouchejte od 3:00. Jiří Zmožek. Známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že pan Zmožek je stále autorsky činný, koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Vzpomínat budeme společně s Jiřím na jeho dětství a postupné propojení s osobnostmi hudebního průmyslu na československé scéně, včetně Karla Gotta, i na narozeninový koncert 80+1 v pražské Lucerně. Více v půlhodince písniček z archivu ve 4:00. Důvěřovat Bohu někdy znamená vykročit v důvěře do neznáma. Porovnání s dětmi přináší v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda od 4:30. Do našich životů často přilétají nečekané rány, pochybnosti, strach, obvinění nebo zklamání. 5. díl seriálu O boží zbroji s podtitulem Štít víry nás naučí, jak se těmto útokům účinně bránit. Společně se podíváme na to, jak víra funguje jako ochranný štít, který dokáže uhasit každou ohnivou střelu a jak tuto víru prakticky posilovat. K modlitbám podle Bible jste zváni v 5:15. Tak to je nabídka dnešního nočního vysílání. Ať už jste vzhůru z jakéhokoliv důvodu, vracíte se z práce, nemůžete spát, anebo jen si užíváte ticho nedělní noci, přejeme vám, aby vám to dnešní vysílání přineslo pokoj, povzbuzení a možná i odpověď na některou z vašich otázek. Přejeme vám krásnou a požehnanou neděli.

0: Jáchymem Gondášem a Jáchym Gondáš je také naším dnešním hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V průběžném výkladu této biblické knihy jsme dospěli ke 14. kapitole. My jsme si tady už několikrát řekli, že jsme se teď už dostali do poslední části Markova evangelia. Jáchyme, co to je za část a jaký je ten Markův záměr v těchto kapitolách?
1: Ten pašijní oddíl, celý takový dlouhý celek, který tvoří finále Markova evangelia, zahrnuje poslední události Ježíšova života. Zároveň to ale určitě není jenom tak, že by to všechno, co předcházelo, byla jenom taková příprava. Je to podstatné pro pochopení toho pašijního textu, pro pochopení toho, co se vlastně děje. V čem je ten konflikt mezi farizeji, zákonníky, mezi tím obyvatelstvem Jeruzaléma a Ježíšem, proč se až vyhrotil do takové podoby, proč vlastně získal až tu podobu jeho zatčení a popravy. A my také budeme pozorovat, jak jednotlivé ty motivy, které jsme zatím viděli, se promítají do té závěrečné části a nějak se tam znovu vynořují a objevují. To znamená, že vlastně se sčítá teď ten potenciál, který Marek zatím nahromadil. Jsme v situaci, kdy už si jako čtenáři klademe tu nejzávažnější otázku, co s tím příběhem máme dělat, jak se k němu máme postavit. A Marek na nás vlastně zatlačí pouze tím vyprávěním samotným. Nevytvoří nějakou snahu nás obrátit s apelem, nějakým slovem, ale jenom tím, co vypráví, na nás vyvíjí takový velký tlak jako na čtenáře, na posluchače evangelia. Ten pašijní text u Marka představuje ten samotný vrchol. V tom je Markovo evangelium specifické oproti například Lukášovi, který chápe pašijní události jako střed, po kterém potom dál pokračuje příběh církve jako Kristova těla. Tak Marek to pokračování nechává vlastně na nás.
0: V textech, které předcházely 14. kapitole, se objevily tři předpovědi utrpení. Ježíš svým učedníkům dopředu ohlásil, že ho čeká zatčení, odsouzení, týrání a posléze také smrt a vzkříšení. Souvisí nějak tyto texty právě s tím pašijním příběhem, který teď budeme číst?
1: Je tady jednoznačné, že Marek používá takovou literární formu, kterou známe z mnoha různých podob, z mnoha různých obměn, nejenom z písma, ale i odinut. To znamená, třikrát se něco opakuje v takové předjímce, získává to tím tu osudovou tíživost a zároveň je to takový refren, který umožňuje potom masivní nástup v finále. Tam je důležité, že ty připomínky utrpení, předpovědi toho, co se má s Ježíšem stát, vlastně nejsou jenom přípravou toho vyvrcholení, ale také takovým průběžným upozorňováním na to, že utrpení souvisí bezprostředně s evangeliem. A to připomenutí je platné i dnes, když už žijeme v té době povelikonoční, žijeme v době po Ježíšově ukřižování, tak stejně i dnes musíme tato místa číst, opakovat si, abychom neupadli do nějaké falešné představy křesťanství jako náboženství, které nás právě chrání od utrpení, což je ku podivu poměrně častá podoba představy o křesťanství.
0: Přečtěme si tedy počátek 14. kapitoly, prvních 9 veršů. Bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ni. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen praví vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.

0: Dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad 14. kapitolou Markova evangelia. Začátek této kapitoly nám udal časový údaj, bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Proč je to důležité?
1: Tak Marek rozehrává právě tu scénu Ježíšova zatčení a jeho umučení v souvislosti se svátkem nekvašených chlebů a vlastně s celou tou velikonoční sváteční oblastí jako takový kontrast velký. Musíme si uvědomit, že ten svátek, na který se všichni chystají, na který se chystá i Ježíš svým příjezdem do Jeruzaléma, na který se sjíždějí ze všech stran poutníci, aby se ho účastnili v Jeruzalémě, představuje jedno z těch center tehdejšího židovského náboženství. A je to svátek, který připomíná Hospodina, jeho záchranu, jeho zachraňující skutky. A je to vlastně svátek, který může být takovým označením toho, co je nejpodstatnější v tom příběhu Izraele. Že boží milost překonává jakoukoliv lidskou nedokonalost. My víme, že k té přípravě na takový svátek nepatří jenom schánění všeho potřebného, co je potřeba ke společnému jídlu, zařizování místnosti, kde se taková slavnost bude odehrávat, ale že ta příprava vždycky, a to platí i dnes při křesťanských svátcích, zahrnuje určitou vnitřní přípravu. Přípravu člověka na to, aby zbystřil svoje smysly, aby se zaměřil na to, co je podstatné. Při tom svátku nekvašených chlebů taková příprava zahrnovala například vyčištění domu od všech zbytků kvasu, který se tam mohl objevit, aby to staré už nepokračovalo dál, ale udělalo se místo pro to nové, pro to, co přichází, co je důležité. A v tom velkém kontrastu právě vidíme, co se ve skutečnosti při tom svátku dělo. Že ti, kdo se snažili dodržet všechna ta pravidla, kdo si o sobě mysleli, že jsou těmi pravými, zbožnými, tak místo, aby ten starý kvas vymetli, tak nechali v sobě kvasit ten hněv a tu zlost proti Ježíšovi. Místo, aby hledali beránka k tomu společnému hodu, tak si už vyhlédli nějakou úplně jinou oběť, kterou chtěli zabít. A v tom my nacházíme takový až jako ironický osten toho Markova vyprávění, které potom další evangelisté rozvíjejí. Když jsem četl ten text, tak mi to velmi připomnělo jednu takovou starou výtku, kterou měl jeden syrský biskup ve 4. století Eusebios, když psal o tom, jak vypadá křesťanská bohoslužba. Já si dovolím z toho zacitovat, co tam Eusebios píše. A on napsal ve 4. století: když přijde neděle, ten, kdo je ve sporu, spřádá celou noc nepřátelské myšlenky proti svému bližnímu a sotva se rozední, vyzbrojí se do boje a jde do kostela. Jdou do kostela a dívají se na sebe zlostně jako divoká zvířata a cení na sebe zuby. Je to trošku k pousmání, ale zároveň je to smutné v tom, že to tak často bývá. A my vidíme, že to byl i ten případ právě toho svátku nekvašených chlebů, na který se tam všechno chystalo. Místo Hospodinovy milosti, místo vzájemné lásky se tam najednou objevila nevraživost a touha zbavit se Ježíše a ten kontrast je velmi silný.
0: My se však teď budeme zabývat tím, jak se na tyto svátky připravoval Ježíš. Četli jsme si, že v domě Šimona Malomocného prožil takovou zvláštní událost, přišla za ním žena s alabastrovou nádobou plnou pravého vzácného oleje z nardu, tu nádobu rozbila, olej vylila na jeho hlavu a tím ho vlastně pomazala. A on interpretuje tu událost tak, že to učinila k jeho pohřbu. Zkus nám to nějak vysvětlit.
1: Tady musíme trošku si přiblížit smysl pomazávání olejem, který v tehdejší době a v té společnosti byl velmi bohatý, byl to velmi bohatý motiv. Měl své různé podoby a pomazání vždycky představovalo nejenom nějaký hygienický krok nebo kosmetický, ale zároveň nějakou zásadní proměnu člověka. Tehdy lidé věřili, že ten olej, kterým se člověk pomazává, takže vstupuje hluboko do těla, nezůstává jenom na povrchu, čili opravdu to není jenom taková kosmetika, ale jde dovnitř a nějak mění člověka v jeho podstatě. A to pomazávání mělo jak svůj léčebný rozměr, pomazávalo se právě, když člověk byl nemocný, z toho nám zůstalo potom v praxi církve pomazání nemocných, které později ale nabralo spíš takový symbolický význam. Ale bylo tam také pomazání k určitému úřadu, kde také vidíme, že zatím je ta myšlenka proměny toho člověka. Se proměňuje do hloubky. Pomazání králů, výjimečně pomazávání kněží. Vidíme, že ještě je taková třetí podoba, a to je pomazávání k pohřbu nebo pomazávání mrtvého těla, které trošku souvisí s balzamováním, ale ne úplně bezprostředně, protože tady není zatím představa úplného uchování toho těla, ale spojuje to náboženské motivy a zároveň motivy, dejme tomu, hygienické nebo takovou ochranu toho těla a určitou jeho vlastně přípravu na tu poslední cestu. U Ježíše se vlastně všechny tyto motivy trochu spojují dohromady. Vidíme, že to, že Ježíš je pomazán touto ženou, nějak souvisí s tím, že o něm církev vyznává, že on je ten pomazaný, on je Mesiáš, Kristus, ten, kterého pomazal Hospodin, kterého si sám takto proměnil podle své potřeby a podle své vůle. A vidíme, že to souvisí s tím pomazáním Ježíše jako příprava na jeho smrt a na jeho pohřeb. Takže ty motivy, které v náznaku se objevují například v tom dětském evangeliu, v tom vánočním, které u Marka nenacházíme, tak tady se dostávají také ke slovu.
0: Co to bylo vlastně za ženu, která vylila olej na Ježíšovu hlavu a proč to udělala?
1: Tam je zvláštní napětí v tom, že my o ní toho příliš moc nevíme. Zajímavé je, že když tam přichází ta žena, tak není nám popsáno o ní nic specifického, co by nám ji mohlo nějakým způsobem přiblížit, ale zároveň vyústění celého toho příběhu paradoxně je v tom, že ona má být připomínána. Že bude připomínána vždycky, když bude kázáno evangelium, což se ostatně také děje. Trochu je to v napětí s tím, když se všimneme, že třeba stejným způsobem a právě jménem jsou připomínány postavy, které možná by si zasloužily, aby jejich jméno bylo zapomenuto, jako je, dejme tomu, Pilát nebo Jidáš, postavy, které se do evangelia obtiskly velmi negativním činem nebo negativním jednáním. Tato žena zůstává bezejmenná. Ale myslím, že to také ukazuje určitou povahu těch dějin křesťanské církve, že někdy se ztratí jméno, zapomene se nějaká konkrétní postava, nějaká konkrétní osoba, ale to důležité, to jednání, ten důležitý akt, který člověk vykoná, ten má svoji platnost a zůstává. To je, myslím, takové pozbuzení možná pro ty, kteří si myslí, že třeba jejich jednání není důležité, že není zásadní. Samozřejmě, že se nám ten příběh asociuje s příběhy, které mluví o ženách, které přicházely do Ježíšovy blízkosti a byly to ženy buď to nějak pochybné pověsti, někdy se asociuje s Máří Magdalénou, ale u Marka, když zůstaneme na půdě Markova evangelia, tam o té ženě se nic konkrétního nedovídáme.
0: No a proč tedy pomazala Ježíšovu hlavu? Co ji motivovalo?
1: O té motivaci tam mnoho také nevíme, ale můžeme odhadovat z té situace, že ten její akt byl do značné míry na jednu stranu aktem emocionální náklonosti k Ježíšovi, chtěla tím vyjádřit svoji úctu, svoji lásku k němu. Na druhou stranu je to akt symbolický, velmi výrazně, nese prostě symbolický význam. To, že někdo se vzdá tak vzácného oleje, drahého nepochybně, jako byl ten nardový olej, který ona použila, tak svědčí o tom, že prostě mu to stojí za to, že to je věc, kterou považuje za důležitou, za podstatnou a tak vlastně ukazuje, že Ježíše považuje za podstatného a za důležitého, že hraje nějakou důležitou roli v jejím životě. My nepotřebujeme už vědět přesnou motivaci, proč to bylo, nemusíme ji rozplétat. To důležité podle mě pro nás je právě ten jednoznačný význam, který přikládá Ježíšovi jeho osobě a který v sobě spojuje symbolickou rovinu a emocionální rovinu. Je to jasný důkaz vztahu, který k němu má.
0: No a v kontrastu s tímto jednáním je potom reakce učedníků, kteří se zde ukazují jako velcí pragmatici.
1: Ta reakce učedníků nám nemusí být úplně vzdálená, protože myslím, že církev dnes pod vlivem sekulárního humanismu uvažuje často velmi podobně. Hledáme věci, které jsou užitečné. Ono, když řekneme o někom, že je pragmatik, tak to malinko může vyznít i tak, že je pragmatik pro svůj vlastní prospěch. A to tady učeníkům nemůžeme vyčítat. Oni chtějí být pragmatiky pro ostatní, pro ty, kteří jsou potřební, kteří jsou v nouzi. A docela správně asi pravdivě podotýkají, že takové peníze, které by se daly utržit za ten olej, by se daly použít na dobrou věc, dalo by se s tím někomu pomoct, dalo by se někdo podpořit, kdo takovou podporu potřebuje. A v tom si myslím, že vlastně reprezentují skutečně hlas takového humanistického křesťanství. Toho křesťanství, které se zdánlivě oprošťuje od té dětinské náklonnosti ke Kristu jako k osobě, jeho vzývání, a stává se už tím dospělým, tím křesťanstvím, které se zaměřuje na lidské potřeby, na lidskou nouzi, na tu vzájemnou lásku a podporu. A pro mě osobně je velmi důležité, že Ježíš tento koncept, tuto představu křesťanství jako takového velkého dobročinného spolku odmítá. Myslím si, že vlastně za tou reakcí těch učeníků můžeme slyšet takovou výtku, nač se vyplýtvají věci jenom na takový symbol. A právě ta otázka symbolického jednání nebo nějakých, dejme tomu, ritualizovaných aktů je v té debatě mezi humanismem a křesťanstvím velmi důležitá. Není ta podstata křesťanství právě v té vzájemné lásce a pomoci, která by se měla a mohla obejít bez těch nejrůznějších symbolických aktů? Neměli bychom stavět spíš hospic a ten kostel už nechat být, když je vlastně neužitečný k ničemu jinému než jenom k bohoslužbám? Není zbytečné pořizovat všechno to liturgické nádobí, náčiní, oblečení? Neměli bychom se vzdát těch věcí, když víme, že jsou často i terčem kritiky ze strany společnosti? Kolik peněz církev investovala do všech těch svých nejrůznějších nesmyslů, které jsou zdánlivě k ničemu? Pro mě je důležité, že Ježíš ukazuje, že ta symbolická rovina, ta rovina osobního vztahu ke Kristu, osobního vztahu k Bohu, pro který obětujeme zdánlivě nesmyslně třeba velký majetek, velkou energii, že je důležitá, že to je základ toho. Že teprve z toho základu, tohoto vztahu, tohoto osobního vztahu a rozhodnutí může vyrůstat potom cokoliv dobrého, co děláme pro ty ostatní. Trochu je to aktuální otázka také dnes, když církev přemýšlí a všechny církve přemýšlejí o tom, co je podstatné, co je dělá zajímavými, lákavými, potřebnými pro společnost. A velmi často saháme právě k těm myšlenkám diakonickým, k charitě, právě k tomu, co je v zákrytu s tím humanistickým pohledem na to, co je potřebné a co je důležité. A chceme jakoby církev prodat společnosti jako ten pomocný spolek, jako užitečnou společnost, která dokáže pomáhat. A vlastně tím trochu jednáme podobně jako učedníci v tuto chvíli a ztrácíme tu podstatu věci, že tím východiskem a tím centrem toho všeho je Kristus. A bez něho, bez našeho vztahu k němu, zůstane jenom prázdná slupka, která už nemá obsah.
0: Na druhou stranu Ježíš ovšem neodmítá péči o chudé a naopak zde říká, chudé budete mít stále mezi sebou a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře.
1: To je slovo vlastně k bohoslužbě. Já ho vnímám jako slovo k bohoslužebnému setkání církve. Sedíme v kostele a někdy, nevím, jestli se to stává jenom mně, myslím si, že ne, někdy člověk má pocit, jestli bychom neměli tento čas využít právě spíš pro nějakou službu někomu potřebnému, jestli nestrácíme čas. Často může člověk slyšet takové zkratky, jako lepší by bylo místo modlitby jít někoho nakrmit. A já mám pocit, že když se nám ztratí ta první polovina, ta druhá nebude fungovat, zůstane viset ve vzduchu, nebude mít ten základ, ze kterého vyrůstá. A proto všechno má ten svůj čas. Když se Ježíše ptali na to nejdůležitější přikázání, tak ukazoval, že má vlastně ty dvě roviny, které spolu souvisí. Tu první, tu, která je zakládající, ze které všechno vychází, miluj Hospodina Boha svého. A tu druhou, která je odpovědí, která je vlastně takovým přirozeným vyústěním té první. Miluj svého bližního jako sebe samého. A když se budeme snažit odpojit jednu nebo druhou, tak budeme jednat buď jako farizeové, kteří kladli důraz na tu první polovinu a na tu druhou zapomínali, anebo právě jako sekulární humanisté, kteří tvrdí, že se obejdeme bez té první. Církev nemůže ani jednu z těch polovin vyhodit, jinak by nám to Ježíš řekl stručněji a udělal by to za nás.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům, ve kterém dnes s Jáchymem Gondášem čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Dostali jsme se k veršům 10. a 11. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli, a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Jáchyme, kdo byl Jidáš Iškariotský?
1: To zajímavá postava v tom, že my většinou hledáme to, co Jidáše odlišuje od těch ostatních. Je to jeden z učedníků Krista, ale vidíme, že je jiný. Už od začátku jsou tam ty náznaky, tady najednou to propuká v plné síle. A tak Jidáš samozřejmě přitahuje naši pozornost a snažíme se tomu porozumět.
0: I když upřímně řečeno, Marek se Jidášem příliš nezabýval.
1: Marek Jidášovi věnuje pozornost až ve chvíli vlastně toho finále. Jinak to nějak literárně příliš nepřipravuje, v tom se ostatní evangelisté trochu odlišují. Ale zajímavé na Jidášovi je právě to, že není popsán jako nějaká neobvyklá postava. On vlastně tam celou dobu patří mezi ty ostatní. A i tady začátek toho verše jde stejným směrem. On je jeden z 12. Mně se líbí, co o tomto místě říká jezuitský teolog Ludwig Armbruster, že Jidáš byl ze stejného dřeva, z jakého se dá vyřezat apoštol. Je tady vlastně Markem nějak zdůrazněno, že on patří dovnitř, že to není nějaký démon, není to nějaká démonická postava zvenku, ale Jidáš vlastně představuje možnost, která je v každém učedníku Krista a která, nemůžeme říct nějak snadno, že prostě nám nehrozí. V tom je Jidáš právě tou velmi napínavou postavou. Já už jsem mluvil o tom, jak často, když se díváme na obrazy, které zachycují ty biblické výjevy novozákonní, na kterých je Jidáš, jak se tam často ty malíři snažili udělat ho úplně odlišného od všech těch ostatních.
0: Třeba Frangelico ho má s černou svatozáří na rozdíl od ostatních.
1: A nejenom ze svatozáří, ale velmi často měl tmavší odstín kůže než ostatní, měl výrazně semické rysy. Prostě na první pohled bylo vidět, že to je postava, kterou chtějí vykreslit jako postavu negativní, zákeřnou. Oproti tomu Marek postupuje úplně obráceně. Je to postava, která je stejná jako ostatní. Marek zdůrazňuje tu stejnost. Mnoho o něm nevíme, samozřejmě existují ty spekulace týkající se vůbec celého Jidášova jednání a jeho jména. Některé z nich jsou celkem zajímavé a myslím, že je dobré o nich i přemýšlet. Například ta, která předpokládá, že Jidáš patřil mezi ty politické radikály, kteří očekávali od Ježíše, že povede povstání proti Římu, a protože prostě ztratil trpělivost, tak se rozhodl vyprovokovat Ježíše k akci. A proto ho udal. Ne proto, že by chtěl se Ježíše zbavit, ale protože doufal, že když dojde k té situaci zatčení, tak to vyvolá konečně ozbrojený konflikt a Ježíš se postaví do čela té armády povstalců. Tomu by odpovídala také potom ta reakce Jidáše na to, jak to všechno dopadlo. Že vlastně ty peníze, na kterých se domluvil, mu radost neudělali a místo toho páchá sebevraždu. Ale je to jenom domněnka, nic konkrétního o tom nám Marek neříká a myslím, že to patří k tomu právě uchování Jidáše jako možnosti naší vlastní víry. Není to něco, co stojí vně nás, není to nějaká postava, která stojí mimo nás, nějak souvisí s námi a může být i naší možností.
0: Zde je napsáno v ekumenickém překladu, že odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. A my také Jidáše známe jako zrádce a někdy používáme jeho jméno jako synonymum zrádce. Ty jsi ale Jidáš.
1: On to slovo zradil je tady pokusem, jak přetlumočit to, co je v tom řeckém textu napsáno, a kdybychom chtěli být doslovnější, tak spíš než o zradě se musí mluvit o vydání. To slovo vydat někoho, to je velmi expresivní slovo, které se v Novém zákoně často objevuje. Je to slovo, které vlastně popisuje takový akt, kdy se člověk vzdává, jakoby vyobcuje někoho ze svého nitra. My to známe v takových obdobách. Někdo se na někoho nazlobí a řekne mu, už pro mě neexistuješ, mažu si tě z telefonu, dneska se maže z telefonu. Tak je to vlastně něco podobného. Někoho vydáme vzdáváme se ho, neneseme už za něj odpovědnost, nemáme s ním už nic společného. A takhle lidé vydávají sebe navzájem, když se na sebe zlobí, nebo když chtějí tomu druhému uškodit. A stejným způsobem vlastně postupuje i Jidáš. Je zajímavé, že to je na první pohled trochu podobné tomu, co udělá Petr. Petr v jeden moment se jakoby vzdává Ježíše, říká, já s ním nemám nic společného, ale v tom je právě obrovský rozdíl těch dvou jednání, protože Jidáš vydává, vyobcuje, exkomunikuje Ježíše ze svého nitra, vymítá ho ze svého nitra. Oproti tomu Petr si ho tam nechává, ale zapírá ho. Vlastně si ho tam skrývá jako v nějaké skrýši a říká, on tam není, ale nevzdává se ho, nechává ho uvnitř, i když nemá sílu na to, aby se k němu přiznal. A tady vidíme tu dělící hranici, která je i dělící hranicí mezi vírou a nevírou. Věřící není ten, který Krista vždycky vyzná, a může se i věřícímu člověku stát, že pod tlakem Krista zapírá, ať už tak jako Petr, nebo třeba svým jednáním, tím, co říká, jak jedná. Ale Kristus stále zůstává v jeho nitru a působí tam k nějaké další proměně, stále tam působí jako naděje pro tu nápravu, kterou i u Petra vidíme. Ale ve chvíli, kdy se Krista vzdáme a vyobcujeme ho ze svého nitra, tak se dostáváme do toho pólu nevíry a to je destruktivní pól, jak to ostatně u Jidáše potom vidíme.
0: V ostatních evangeliích je Jidáš představen jako zloděj, jako člověk na peníze. Tady v Markově podání tomu tak není. Velekněží se zaradovali a dodatečně mu slíbili peníze. A on tedy hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. Takže ta role peněz zde není zřejmě prvořada.
1: V tom je Marek logičtější než ti ostatní evangelisté, kteří už trochu jako malíři vykreslují ho takového temnějšího a hledají negativa na jeho osobě. Marek je logičtější, protože kdyby skutečně Jidášovi šlo tolik o peníze, tak by prostě se s těmi penězi potom radoval a spokojil. Poslední zpráva o něm by byla určitě veselější, prostě zpráva o tom, že si je nechal a že byl rád, že to takhle pěkně všechno skoulel. V tomto smyslu si myslím, že zase je dobré, že Marek drží tu postavu Jidáše jako postavu prostě nám blízkou. No, nemusíme si říct, my na peníze nejsme, takže se nás to netýká. Je to postava, která nás může oslovit v Markově evangeliu.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 12 až 16. Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mě světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Jachyme, tato scéna nám trošku připomíná scénu z 11. kapitoly Markova evangelia, ve které Ježíš takovýmto zvláštním způsobem předpověděl těm učedníkům, že naleznou oslátko přivázané u dveří a že tam ti lidé s nimi budou nějak jednat. A ono se to skutečně všechno tak odehrálo. A tady také, ještě je tady ta figura muže nesoucího džbán vody, to je vyloženě zajímavý detail. Jak vysvětlit tady toto Ježíšovo předpovídání událostí?
1: Pro mě je to velmi napínavé místo v Markově evangeliu, protože najednou, jako kdyby Marek v těchto chvílích začal psát z jiné perspektivy. On až do této chvíle byl takový velmi věcný a realistický a najednou trošku to vypadá, že do toho zapojuje nějakou tajemnou znalost toho, co se stane, kterou vlastně Ježíšovi nějak nepřisuzoval, nedělal z něho žádného vševědoucího člověka, vykresloval ho opravdu v těch lidských konturách. A proto to vyvolává naši pozornost. Co to znamená? Myslím, že se nabízí několik různých variant, jak takové místo můžeme chápat. Víme, že i v těch výkladech tohoto textu se objevují ty varianty. V prvé řadě je možné to porozumění, které říká, že to, že Ježíš věděl přesně, co se odehraje, že je důkazem toho, že celá ta pašíní událost, všechno, co se o paších děje, celé to vyústění jeho příběhu životního, je vlastně jenom přehráváním určitého dopředu hotového scénáře. Scénáře, který připravil Bůh, který připravil Kristus sám a který se musí naplnit, protože jsou to takové noty, které prostě říkají, co se má stát. To je pohled, který vždycky v dějinách církve hrál velkou roli a dodnes se ozývá z kazatelen, ozývá se z toho křesťanského myšlení. Ta představa, že to je vlastně jenom naplnění dopředu daných scénářů. Na jednu stranu to má svou oprávněnost v tom, že takové vidění ukazuje, že Bůh je skutečně tím, kdo má celý svět před sebou a který je svrchovaným vládcem nad vším, co se ve světě děje. V tomto ohledu si myslím, že takový pohled je legitimní. Na druhou stranu to potom vyvolává trošku takový strnulý pohled na ukřižování, jako vlastně na takovou loutkohru, ve které všichni ty účastníci, učedníci, Jidáš, Pilát, všichni, kdo se toho účastní, jsou vlastně jenom takovými loutkami, které se nerozhodují samostatně, nerozhodují se ze své vlastní vůle, ale jenom naplňují to, co jim bylo předepsáno.
0: Je to trošku takový Hamlet.
1: Je to trošku takový Hamlet a vyvolává to velké etické otázky, protože jestliže Jidáš dělá jenom to, co musí a nikoli to, co sám chce, tak proč je vykreslen jako negativní postava? Proč za to má trpět, pikat? Není to nespravedlivé ve vztahu k němu?
0: No také, jestliže je to dopředu napsaný scénář, který se pouze realizuje, no tak upřímně řečeno, Ježíš věděl, jak to dopadne a není to zas až taková hrůza.
1: Přesně tak. A to je myšlenka, nápad, který se objevoval už od počátku církve, právě v těch skupinách, které Ježíše vnímali jako Boha, který je za člověka jenom převlečený, který ve skutečnosti zas tak úplně netrpí, anebo ví, že bude trpět jenom omezenou dobu a vlastně to celé zlehčuje tu lidskou podstatu Krista, tu jeho lidskou stránku. Je ale ještě další možný výklad, který naopak předpokládá, že je zatím určité spiknutí, určitá domluva. Ježíš něco domluvil s někým, bylo to dopředu dohodnuté, teď se to jenom realizuje. Možná jsou v tom viditelné určité náznaky právě toho politického mesiášství. Známe ty přípravy nejrůznějších převratů, ve kterých se prostě domluví různé spojky a místo, kde může proběhnout to setkání.
0: Květináč v okně.
1: Džbán v ruce, přesně tak. A to trochu taky vyvolává tento pocit, jako kdyby tam čekal ten dopředu smluvený člověk s džbánem v ruce, až učedníci přijdou, poznají ho podle toho džbánu a potom jim ukáže už tu místnost, kterou připravil. Velmi podobně působilo i to místo s oslátkem, kde to dokonce vyvolávalo pocit určitého mesiášského symbolu, ve kterém si ti spiklenci prostě dávají navzájem mezi sebou znamení. Já si ale myslím, že možná důležitější než jak to máme chápat, důležitější než to, co tam je napsáno, je to, jakou variantu Ježíšova příběhu to odmítá. To nechává jako nepravdivou. A to je ta varianta, že je to vlastně všechno jenom souběh náhod a okolností. To si myslím, že je pro Marka velmi důležité. On nechce tolik zdůraznit, aspoň já se domnívám, že nechce tolik zdůraznit, že je to všechno dopředu nějak perfektně připravené a vymyšlené a domluvené, ale chce zdůraznit, že to není jenom náhoda. Že to, že Ježíš se dostává do Jeruzaléma, že Ježíš má být zatčen, že to není jenom nějaká souhra nešťastných okolností, do kterých se prostě Ježíš nešikovně zamotal a vlastně ztroskotala ta jeho mesiášská, ta jeho učitelská role, kterou hrál, protože se mu nepodařilo to prostě lépe uhrát. To je téma, které Marek zdůrazňuje. To, co se s Kristem děje, to má určitou nevyhnutelnost. A ta nevyhnutelnost možná nespočívá v tom, že to připravil Pán Bůh, ale spočívá v tom, že tak člověk odpovídá na Krista nevyhnutelně. Jestli přijde někdo, kdo je jako Kristus, tak dřív nebo později to povede až ke konfliktu a k jeho zabití. Je vidět, že Kristus to ví a neuhne před tím. A to je podstatou toho dnešního textu. Kristus Ježíš, který přichází do Jeruzaléma, ví, co ho čeká a vlastně pasivně tuto situaci svého zatčení a svého kříže přijímá na sebe. Přijímá ji dobrovolně, vědomně, nebojuje proti té situaci, která se kolem něho utahuje jako smyčka. To je podle mě poselství toho Markova textu. Ta další věc, která je pro mě v tom textu důležitá, je ještě to, že ukazuje, že Ježíš nejednal a nejedná v tomto světě sám. Že vždy jsou kolem něho lidi, kteří jsou důležití, jsou potřební. Vždy jsou tam nějací bezejmení, muži se džbány a ženy s olejem z nardu, kteří jsou pro ten jeho příběh, pro to jeho jednání ve světě podstatní, nepostradatelní. A Ježíš je povolává, vybízí je, aby se dali do služby a oni to dělají. A myslím, že i tento muž má mít své místo, má být také připomínán v tom příběhu pašiním, stejně jako ta žena s olejem z nardu. Protože i to jeho poskytnutí svého domu, uspořádání té večeře je vlastně takovým krokem, který umožňuje naplnění toho Kristova příběhu. To souvisí s církví. Bez církve se také ten boží příběh neobejde. Ne proto, že bychom to museli my nějak zachraňovat, že bychom to my museli všechno vykonat, ale protože to je prostě příběh lidí, je to příběh i nás a my tam patříme a patří tam naše rozhodování, patří tam naše ochota něco obětovat.
0: A pokračování toho příběhu budeme probírat zase příště. Před námi bude tedy další část 14. kapitoly Markova evangelia. Dnes jsme ukončili 16. veršem. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na setkání příště.
1: Já také děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Je 1 hodina v noci, posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. Možná jste někdy přemýšleli, jaké to je, když Bůh nečekaně vstoupí do života a změní všechny naše plány. Právě takový byl příběh Marie z Nazareta. Nevěděla, co všechno jí čeká, ale dokázala Bohu říct své ano. O její víře, odvaze i pokoře bude v pořadu Klíčové slovo hovořit Veronika Štěpánová v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu cyklu, který se klade za cíl vykreslit možná ty nejznámější biblické postavy a trošku více a dohloubky upozornit na jejich životní příběh a také jejich zápasy. To, jak poznávali Boha a někdy, jak museli vlastně za dost velkou cenu měnit ten svůj původní pohled na to, kým je Bůh a kým je v jejich životě. A tak dnes srdečně vítám ve studiu Veroniku Štěpánovou, spoluzakladatelku nebo členku zakládajícího týmu církve City House v Brně a také vedoucí kreativního týmu tamtéž. Veroniko, vítejte.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dnes budeme mluvit o Marii. Když se řekne tohle jméno, věřím, že všem vyskočí, že je to prostě matka Pána Ježíše a vybavíme se nějaký ten krásný obrázek, jak ta krásná, mladá, hnědooká žena chová miminko. Čím zaujala Marie vás?
3: Je hezké, že zmiňujete hnědooká, protože často ji na obrázcích vidím blondětou, zrzavou, s korunou, zralou ženu, která tak nějak má všechno pohromadě a všechno ví. Mě Marie zaujala tím, když jsem začala se trošku víc zajímat o tu realitu, mimo to, co se nám všem vybaví, nebo minimálně mě, jakož jsem z nevěřící rodiny, z toho, když jsem navštívila kostel, nebo jsem viděla nějaké obrázky. Zaujalo mě, že pravděpodobně byla velmi, velmi mladá. Mně přijde, že to, jaký někdy vidíme vyobrazeno, tak na mě to vždycky působilo jako žena, která už prostě je kolem třicítky a už tak nějak jako ví, co v životě chce, ale pravděpodobně byla náctiletá, což tehdy byl věk, kdy většina žen měla dítě, ale že vlastně v dost útlém věku byla schopná unést něco tak šokujícího, tak náročného, protože si myslím, že je velmi těžký si vůbec představit, jaký to muselo být. Zjistit, že nejsem vdaná a mám teďka přijít s tím, že jsem těhotná a je to z Ducha Svatého. Kdo mi to uvěří, jak se na mě lidi budou dívat? To, čemu ona musela čelit ve společnosti, byla strašně velká výzva. A na mě, když jsem se o ní začala zajímat víc, tak mě to prostě ohromilo, jak vlastně pokorný a odvážný člověk to byl, že vzala to, co prostě před ní leželo a šla do toho prostě s vírou v Boha, i když mohla klást nespočet otázek a odpor samozřejmě.
2: My se určitě k té stěžejní a možná první Marijině takové přímé zkušenosti s Božím jednáním ještě vrátíme. Mě na ní fascinuje, že udělala velké rozhodnutí a věděla, že bude mít obrovské dopady do celého jejího dalšího života, pokud tedy přežije to nebezpečí, které jí bezprostředně hrozilo. Víme, že přežila. A jaká je vlastně linka toho jejího dalšího života? Co o ní víme?
3: Tak Marie je na takovém pomezí, kdy se lábe starý zákon, nový zákon, je člověkem, který nám zprostředkoval a přinesl Ježíše na tuhle zemi. Byla to prostá žena, která žila v Nazaretu, asi od ní nikdo z okolí neočekával nic úplně speciálního, možná ani ona sama od sebe neočekávala takhle velký úkol, který byl dán A nemyslím si, že na něj byla celý život připravovaná na to, že tohle se jednou stane. Takže byla to prostá dívka, která žila prostý život. Byla židovka, takže znala prorocká slova, ale myslím si, že netušila, co jí přijde do cesty a že to bude zrovna ona, skrze koho se tyhle věci naplní.
2: Co se dělo dál, když se setkala s andělem?
3: Já, když jsem přemýšlela nad tím, jak zareagovala a čím nám vůbec může jít příkladem, tím, jak zareagovala, tak jsem si řekla, vezmu to z opačného konce, kouknu se na to, jak nereagovala. Kouknu se na to, jaké otázky nekladla, jaké třeba já jako žena bych kladla. A nechci to vztahovat jenom na ženy. Myslím si, že spousta z nás se může ocitnout v situaci, kdy se něco děje, my tomu úplně nerozumíme, neočekávali jsme to. A je strašně krásné vidět, že se neptala, co na to řeknou lidi. Jak to mám vysvětlit? Že se neptala, proč? A proč teď? A proč já na tohle jsem jako nebyla připravená, nemůžu mít čas na rozmyšlenou, nemůžu se s tím ještě nějak jako popasovat. Je vlastně strašně pro mě krásný vidět, na co se vůbec nezeptala. A že zeptala se na to, jak se to stane, ale tam já třeba nevidím nějaký cynismus nebo pochybnost, ale naopak to, že to přijala, že přijala, že se to bude dít, že to je pravda a ptala se, dobře, ale jak? A další obrovský důkaz její důvěry Bohu byl, když řekla, dobře, ať se mi stane, Bože, podle tvojí vůle. A když se vlastně koukáme na ten dialog, jí toho nebylo řečeno až tak moc. Ten anděl, když k ní přišel, on jí neřekl všechny následující kroky, které se stanou. On jí neřekl, a tvýmu snoubenci, já to taky vysvětlím, takže se neboj, nebudeš to muset řešit, on taky dostane to zjevení. Prostě ona tam stála, mohla mít miliardu otázek, ale řekla, jak se to stane, s čímž ukázalo, že počítá s tím, že to je realita, že Bůh dodrží to, co jí teď řekl, a pak říká, ať se mi stane tak, jak chce Bůh, což je nádherný a myslím si, že když opravdu stojíme v těžké situaci, ne každý to upřímně dokáže říct. Takže já si toho moc na ní cením.
2: Když se tohle setkání s andělem událo, tak Bible poznamenává, že vlastně asi v zápětí potom se Marie balí na cesty a ujíždí za svojí příbuznou Alžbětou. Proč myslíte, že jela zrovna za ní?
3: Tak ona byla taky vlastně v očekávání v tu dobu, takže i v ní měla nějakého takového parťáka, že prostě měla i tu druhou ženu, u které teď může prostě najít bezpečí, která sama si zažívá nějaký zázrak od Boha.
2: Mně přijde, že Alžběta se Zachariášem i Marie zažívali velmi podobnou situaci. Přijde mi, že to, co anděl říkal Zachariášovi tenkrát v tom chrámu, že bylo velice podobné tomu, co říkal Marii. Dokonce oba dva i podobně reagovali. Ale Zachariáš byl potrestaný, a kdežto Marie ne. Zachariáš pak půl roku, nebo vlastně až do narození Jana Křtitele nemluvil. V čem je rozdíl, když Bohu klademe otázky? Vlastně stejné, ale jednou to Pán Bůh vyhodnotí, že to nebylo dobře, a po druhé úplně klidně odpoví.
3: Podle mě jde o ten postoj v srdci. A jeden pastor, u kterého jsem byla na stáži v Austrálii, jako hrozně hezky mluvil o tom, jak jste říkala, že nemohl mluvit. Naše slova mají obrovskou moc. A on měl i ten pastor takovou teorii, že možná nechtěl, aby to spackal. Tak mu dal vlastně tím trošku milost. Řekl, ty teď o tom radši prostě mluvit nebudeš, protože nedokážeš uvěřit. A my nevidíme do srdce těch biblických postav. Já nevím, co všechno se odehrávalo v jejich myšlenkách, ale já si myslím, že stejná otázka nemusí pro Boha znamenat stejnou věc, protože v jednom bodě zatím může být obrovský strach, obrovská nedůvěra, touha kontrolovat situaci, kterou nemáme pod kontrolou. A u úplně jiného člověka ty stejné slova můžou mít za motiv nebo za takový ten poput v srdci. Já tomu věřím, ale já chci vědět víc. Já to přijímám a zajímá mě, jak se to stane, jak to poznám, jo, bo já nevím, ale myslím si, že je to prostě postoj v srdci, který Pán Bůh hodnotí a sám to říká, že my se koukáme na zevnějšek a on se kouká do našeho srdce.
2: Obě dvě, Alžběta i Marie, při tom svém setkání vlastně mají takovou oslavnou píseň směrem k Pánu Bohu. To je taky docela zvláštní, nevím, jestli mám říct znamení nebo průvodní jev něčeho velkého, co se děje.
3: Ano, zároveň, co já i pozoruju u lidí v mém okolí, snažím se to tak mít i já, je, že i když mám strach, i když máme strach, i když čelíme těžkým věcem, tak někde fakt vděčnost a chvála a upnutí od toho, upnutí zraku od toho, čemu já teď nerozumím, jenom na Boha, může být vlastně obrovský lék na nějakou úzkost, na některé otázky, takže i možná proto.
2: Co se dělo dál? Marie byla u Alžběty 3 měsíce, ale pak už se měl naplnit Alžbětin čas, tak Marie se vrací domů. Co vlastně potom víme? Další události, o kterých se o Marii píše, je až narození Ježíše.
3: Tady je zase, si myslím, že znova se nabourá ten obrázek, který někdy o Marii máme. Tak jak koukáme na ty romantické fotky té zralé ženy, která někde je o modrooká blondýnka dokonce, tak stejně tak já koukám na ten romantický Betlém, kde jsou ty zvířátka, kde je to vlastně celý takový hezký a i v tom ateistickém Česku si lidi ten svařák jdou dát na to náměstí a vyfotit se s tím krásným Betlémem, ale ten příběh, když ho fakt si rozpitváváme a nebo si snažíme dát sebe do jejich pozice, tak je extrémně těžký. Je velmi náročný a myslím si, že se k němu my můžeme vztáhnout možná víc, než si myslíme. Protože samozřejmě lidi si pravděpodobně představovali Ježíšův příchod úplně jinak. My bychom si ho možná představili úplně jinak, kdyby tu ještě nebyl a my jsme ho teprve očekávali. Všichni věděli, že přijde někdo velký, mocný, záchrana lidstva. Oni ještě doufali, že zachrání vlastně před politickým nějakým útlakem. Ale Marie se dostává do pozice uprchlíka, který prchá před nebezpečím. A jediný místo, který najde pro svůj porod, což si neumím představit, která žena by si dobrovolně vybrala tohle místo pro svůj porod, je v podstatě stáj, kde nejsou jenom romantický oslíci, ale tam sedou, víkali, umím si představit jako ten smrad, byla jsem párkrát na farmě a tam se rodí ten spasitel. A to není už ten ideální romantický obrázek, na druhou stranu mi to přijde vlastně strašně krásné, že Bůh i skrze tenhle příběh ukazuje, že si nevybírá ty speciální povolané lidi,

0: Tam mě zaráží, že vlastně ačkoliv to bylo velmi, jak jste říkala, nepohodlné, velmi takové nesvaté, nebo jo, člověk by čekal, že když se stane takový zázrak, přijde anděl, oznámí takovou novinu, tak teď si taky pohlídá to, aby to všecko klapalo jako na drátkách a to zázemí bylo. Ale ono zažívají odmítnutí, nakonec tedy po roce opravdu koná v té stáji. Pravda, pak se objevili ti pastýři a zář na nebi, ale je hrozně pro mě hezké vidět, že ta Marie se nestěžuje. Mm-hmm. Že tam není ani náznak toho, že by nějak reptala na to, že teda, no tak bože, dala jsem se ti k dispozici a jako kde je to vidět. Mm-hmm. Co to vypovídá o její povaze?
1: Upřímně, já si myslím, že by byla rozhodně ten člověk, který by reptal. Já si myslím, že ta nejde vidět, ta obrovská důvěra v Boha, v to, že udělá to, co řekl, že se postará, že i když teď momentálně ty okolnosti nejsou ideální, tak to neznamená, že Bůh nás opustil, že už v tom s námi není, že jsme si to zjevení vymysleli a nevím, co všechno. Takže vidím tam obrovskou důvěru, odolnost a jak říkám, vlastně mi trošku líto, že my nevidíme do té jejich mysli, protože Marie byla člověk, určitě ty otázky musela mít, nebo něco se jí muselo myhnout v hlavě, stejně jako každému z nás, když čelíme nějaké situaci, která je hodně náročná, nekomfortní a máme pocit, kde v tomhle je teď Bůh. A teď potřebuju rodit, kde je Bůh, nemám kde rodit toho spasitele, co on mi vlastně dal. A mě by hrozně zajímalo ten její myšlenkový proces v hlavě, jak ona na tyhle otázky si odpovídala, co byla ta její kotva v tom myšlenkovém pochodu, kdy se vždycky dokázala říct ne, bude to dobré, já to prostě vím, já Bohu věřím. Asi já tam nejvíc vidím toto důvěru a odolnost.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Marie, ta mladá dívka, která se nezalekla Božího posla a vlastně hned na místě se Bohu v poddanosti a lásce vydala do takové krajnosti, kdy vůbec netušila, jak ta situace může reálně dopadnout. Tak o téhle Marii si dnes povídám s Veronikou Štěpánovou, členkou zakládajícího týmu církve City House v Brně. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také Kateřina Hodecová. Veroniko, tady je většinou takový veliký skok v tom vyprávění. Víme poměrně podrobně o Ježíšově narození díky evangelistu Lukášovi. A pak je střih a Ježíš se objevuje ve svých 30 letech. A mezi tím je jenom jedna jediná situace, ve které zaznamenáváme něco z toho jeho dětství. Cestu o Velikonocích do jeruzalemského chrámu a situaci, kdy se ztratil svým rodičům. Můžete říct, tak jak to vnímáte z toho Mariina příběhu, co tam se dělo důležitého? Proč zrovna tento příběh máme v Bibli?
2: Já bych řekla, nebo mě osobně, se jak u Marie, tak u nějakého 12-letého Ježíše spojuje jedno téma. A to, že mám pocit, že je to takový lakmusový papírek do společnosti. Přijde mi, že pokud se na Marii budeme koukat jenom jako na nějakou tu ženu, co porodila Ježíše, tak o strašně moc přijdeme. A velmi to ukáže na naši pokoru, jestli my jsme schopni se nechat inspirovat pravděpodobně 12-letou holkou, která byla ve velmi nečekané životní situaci. A já neznám přesný důvod, proč zrovna ten jeden příběh toho mladého Ježíše je v Bibli a pak se dostáváme až na začátek jeho služby. Ale přijde mi to jako podobný lakmusový papírek, protože tam se nějakým způsobem poprvé projevuje to, kým je, klade otázky, mluví, oni žasnou nad tím, kde se bere taková moudrost v takovým klukovi. A mně přijde, že to je zase ten druhý test pro společnost. Chceme slyšet jenom lidi, kteří vypadají jako autorita duchovní, anebo jsme ochotní učit se od té 12-leté holky, od 12-letého kluka, který tam sedí v chrámě. Takže třeba pro mě osobně to má tuhle symboliku a myslím si, že je to něco, skrz co i my si můžeme nějakým způsobem trošku zkontrolovat tu pokoru v našem srdci. Kdyby teď tu seděla ta Marie nebo malý Ježíš, byla bych schopná poslouchat stejně jako zralého muže, který už má tolik životních zkušeností.
1: Tam je i zajímavá ta rovina, že Ježíš vlastně říká svým rodičům, což jste nevěděli, že musím být tam, kde se jedná o věci mého otce. Myslím, že to je první situace, kdy se vůči ním jaksi vymezil. Ano, je jejich, ale vlastně není jejich, protože to jeho působení, ten základ je někde jinde. A tak si říkám, jestli se Marie musela vyrovnávat se zklamáním nebo s takovým předefinováváním svého vztahu k Ježíši.
2: Je to dost pravděpodobné, že ano. A jak říkám, ona byla člověk jako každý jiný. Ona určitě měla mateřské pudy, ochranářské pudy a byla vyděšená, když ho nemohla najít. Mě to trošku připomíná tu scénu ze Sám doma. Zapomněli jsme na Kevina, už jsme vyrazili na cestu. Tak nějak si představuju, že vyrazila a pak si řekla, zapomněli jsme na Ježíše a vraceli se pro něj zpátky. Takže ona určitě brala jako svého syna a nebylo jí to jedno. A asi tam byl nějaký náraz na tu realitu jeho života a jeho identity. Na druhou stranu si myslím, že se s tím za ty roky dobře vyrovnala, protože když se pak dostaneme k jeho prvnímu zázraku, tak ona je ta, která říká, běž zachránit tady tu svatbu a běž udělat víno. On jí říká, že no, ještě nepřišel můj čas. Takže i to zajímavá dynamika, že v jeden moment to možná pro ní je šok a v druhý moment ona je ta, kdo už ho jako trošičku tlačí do toho, aby už teda ukázal, že je ten Boží syn a udělal nějaký nadpřirozený zázrak.
1: Marie je úžasná. Mě u ní fascinuje jedna taková kratinká větička, která se opakuje u několika událostí. Určitě u toho zvěstování, pak u narození i u té situace s 12letým Ježíšem. Tam je napsáno vždycky, že Marie o tom v srdci uvažovala nebo rozvažovala.
2: Mm-hmm.
1: A já si vždycky říkám, to je přesně to, co nám přece v životě často chybí. To, že potřebujeme zážitek nebo zkušenost okamžitě přetransformovat do něčeho, do nějakého výstupu pro druhé lidi nebo zapsat do deníčku nebo tak, ale takové to uchovávání v srdci a přemítání o tom, znáte to? Děláte to?
2: Kéž bych to uměla víc dělat a občas jsem spíš ten impulzivní typ, ale ona má strašně moc krásných kvalit, ze kterých my se můžeme učit a tohle je určitě jedna z nich, že dokáže být rozvážná, že dokáže být pokojná a klidná v srdci, i když se tam musí odehrávat nějaká malá bouře minimálně. Takže je to krásný příklad, já se o to snažím, kež bych byla víc v tomhle jako Barry, ale moje geny cholerických rodičů mi v tom nevždycky pomáhají.
1: No vidíte, z Bible, tedy alespoň z Bible o Mariiných rodičích nevíme nic, tak ani nevíme, jaké má sama předznamenání. Jak jste sama říkala, ta další událost, ve které Marii potkáváme, je svatba v Káně. Jak to vnímáte? Je to opravdu tak, že Marie předběhla čas, když chtěla po Ježíši zázrak?
2: Já si myslím, že možná trošku ano i ne. Je to strašně zvláštní dynamika. Mně zároveň přijde hrozně jako krásný, že tam stojí Ježíš, Bůh v lidském těle, který by možná sám za sebe řekl, ještě není čas, ale on poslouchá svoji mámu. Bůh tam poslouchá mámu, což mi přijde hrozně hezké, ale myslím si, že kdyby to bylo na škodu, kdyby se to nemělo stát, tak se to nestane. Ale i ta dynamika těch dvou je v tom hrozně zajímavá.
1: To, jak se ta Marie nenechala odbít.
2: Mm-hmm. A jak on jí říká, ženo. Ženo, ještě není čas. A nakonec stejně jí poslechl a je z toho krásný příběh.
1: Tam je moc hezké, že ona se opravdu nenechala odradit tím jeho ženo a stejně těm služebníkům říká, dělejte všechno, mm-hmm, co vám řekne.
2: Mm-hmm. Jo, jak kdyby ji vůbec neodmítla jako před chvilkou. No. Je to takový, tohle už mi přijde takový typický moment jako maminka a syn a nějaký puberťák. No. Ale je dost možný, že ona zase se tady ukazuje, že ona věděla, kdo je, že o tom nepochybovala, že řekla, ty seš ten Boží syn, tak běž a udělej ten zázrak. A ten Bůh, milující v lidském těle, řekl, nakonec dobře, mami. A zázrak se stal. To mi přijde hrozně krásný, že i Ježíš tady na zemi ctil svou matku, i když byl mnohem víc než jakýkoliv člověk, mnohem mocnější.
1: A je vlastně ale zajímavé i ten, co mám říct, prorocký vhled té Marie. To byl opravdu, apoštol Jan to aspoň popisuje, že to byl počátek Ježíšových znamení a mnoho učedníků v něj pak uvěřilo. Takže ta Marie neměla zkušenosti s nějakými předchozími zázraky. Ona skutečně šla do nové situace a myslím, že sama čekala, co s tím Ježíš udělá.
2: To ano, ale je tam hrozně vidět ta víra. I to, že řekla, noste to a počkejte, co on udělá. A možná právě vůbec nevěděla, jestli on to jako udělá, nebo jak to bude vypadat, jak to proběhne, ale je hezké vidět, že porodila to dítě, s ním se dlouhou dobu vlastně nedělo, nebo nevíme o tom, že by se tam dělo něco strašně zajímavého, ale ona furt po těch letech věděla, tohle je Boží syn, který bude konat zázraky.
1: Když to zkusíme chronologicky dále mapovat, co dál víme o Marii, kde se v evangeliích objevuje, v jaké situaci?
2: Další moment, bude, kdy Ježíše hledají jeho příbuzní a on nějakým způsobem, ne že je popírá, no v podstatě je popírá, v podstatě říká, že jeho rodina jsou ti, kdo plní Boží slovo. Dává prostě sám sebe do úplně jako jiného rodinného kontextu, než jenom do té svojí fyzické rodiny Marie, Josef, bratr.
1: Proč to Ježíš dělá? Proč najednou je víc ten, kdo plní jeho slovo, než jeho nejbližší lidé?
2: Já si myslím, že tím nutně nepopírá Marii jako svoji matku, že to nemá určitě z jeho strany být nějaký jako znehodnocující moment, že vy pro mě nic neznamenáte, já už jsem ten Bůh a jdu si plnit to, co tu mám dělat a vás dávám bokem. Podle mě je to moment, kdy ukazuje, že jeho srdce je fakt otevřené světu, že on přišel spasit svět a přišel činit učedníky, přišel jako záchrana nejenom prožít si život ve svém rodinném kruhu, tak jak všichni kolem něj to měli tak v hlavě zafixované.
1: Pro Marii to muselo být hrozně hořké, ne?
2: Mohlo to být hořké, zároveň z toho, jak vidíme, jak reaguje, tak já bych se nedivila, kdyby tam měla ty emoce. Na druhou stranu mi přijde, že ona opravdu věděla, kým je a věřila v to jeho poslání. Věřila v to, že je to Bůh v lidském těle, který koná zázraky. Takže zároveň si myslím, že musela do jisté míry tušit, že přijde ten moment. Přijde ten moment, kdy si možná opravdu jako reálně uvědomí, že on není její, že jí tak úplně nepatří do jisté míry, tak jak klasický syn patří matce, než se ožení opustí

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu, respektive součásti cyklu, který mapuje ty nejznámější biblické osobnosti, se dnes věnujeme Marii, matce Pána Ježíše Krista. A mým hostem ve studiu je spoluzakladatelka či členka zakládajícího týmu církve City House v Brně, Veronika Štěpánová. My jsme v minulém vstupu opustili Marii, kdy byla v trošku hořké nebo nepříjemné situaci, kdy si musela sáhnout na to, že v Ježíšově životě a službě jde o to pozvat opravdu široké zástupy do Božího království a používá k tomu ty nejbližší lidské pojmy. Má matka a mý bratři jsou ti, kteří zachovávají Boží slovo a plní je. S dalšími událostmi Mariina života už se přesouváme k tomu nejdůležitějšímu momentu Ježíšova života, totiž ke kříži. Kde se tam Marie vyskytuje a jaká je její úloha v tomto okamžiku?
2: Marie tam stojí podle mě jako věrná matka, milující matka, která musí zažít asi nejtěžší situaci v životě jakékoliv matky, a to koukat se na smrt svého syna, takže si myslím, že můžem možná někteří jenom odhadovat, jakou bolest ona musí prožívat, protože byla milující a byla člověka, když věděla, jaká je její úloha, že to není jenom tak nějaký syn, kterého porodila, že to je Boží syn, že to je spása pro lidstvo, a Ježíš mluvil i s učedníky o tom, že bude ukřižovaný, že bude na nebe vzetý, tak stejně si myslím, že i vědomí toho, jaký zázrak pak přijde, že přijde vzkříšení, úplně neodlehčí tu bolest, kterou musela cítit, když se na to koukala. Ta smrt nebyla rychlá, nebyla jednoduchá, opravdu to bylo utrpení. Takže si myslím, že si asi jen tak nemůžeme představit, s jakým zármutkem ona tam musela stát. A
1: myslíte, že mohla rozumět, proč ten její syn, daný od Boha, najednou visí na kříži?
2: Těžko říct. Na jednu stranu mohla, protože on o tom mluvil ve Starém zákoně, bylo řečeno i předpovězeno, jakou smrtí umře, byť ještě nebyl vynalezen tady ten konkrétní trest ukřižováním, tak bylo to na jednu stranu zjevné. Na druhou stranu vidíme, kolik věcí bylo napsaných a jak si to lidi představovali a jak potom Ježíše, o kterém v podstatě četli a věděli, dost věcí nepoznali, když jim stál před nosem, protože ty jejich očekávání nakonec byly úplně jiné. Takže těžko říct, jak si ty věci přelouskala a vnímala je ona, ale mohl to být trošku šok, mohla to očekávat trošku jiné, možná méně brutální, ale dost možná tam stála s tím, že věděla, že tohle je to, co se stát musí, že on o tom takhle mluvil, že tohle je ten jeho úděl. Ale jak říkám, nemyslím si, že tohle je něco, co by matce odlehčilo od bolesti ze ztráty dítěte.
1: Kde ji potom nacházíme? Byla s učedníky, nebo co se dělo po ukřižování?
2: No, tam mi přijde ještě hezké vypíchnout, že Ježíš si ji všímá.
1: Z toho kříže.
2: Když visí na kříži a jak kdyby se o ní ještě stará do toho posledního dechu a říká učedníkovi, tohle je teď tvoje matka, a čteme, že on ji tak opravdu přijal, že se o ní potom staral a že byla mezi učedníky. Takže můžeme to nazvat dobrým koncem i ten těžký moment, ale zase jde hezky vidět, že Ježíš, i když vlastně jsme se bavili o tom, že v nějaký moment, jak kdyby trošku zapřel a řekl, já tu nejsem jenom pro tady tuhle rodinu, já jsem tu pro lidi a vy všichni jste stejně důležití v mém srdci, tak stejně pořád ta maminka je tam nějakým způsobem speciálně, nebo na mě to tak působí, že mu nebylo jedno, co s ní dál bude. Že si neřekl, tak udělal jsem to, co jsem udělat měl, a ty si nějak poraď a bez tak si s tím počítala, ale vlastně do posledního momentu nějakým způsobem se o ní stará.
1: Ježíš tady umírá, učedníci jdou domů. Kde se potom ještě Marie objevuje? Co o ní víme dál po Ježíšově smrti?
2: Ježíš ji tedy svěřil do rukou jednomu z učedníků, který se o ní postaral, přijali v podstatě jako svoji matku a ona mezi učedníky zůstává a zůstává i po smrti Ježíše nadále věrná, což vlastně vzhledem k jejímu charakteru už asi není ani překvapení.
1: Takže zůstává s učedníky, zůstává u učení svého syna, kterého během svého života vlastně musela nějak pochopit jinak. I když od začátku tušila, věděla díky božímu působení, že je nástrojem boží ruce, aby porodila spasitele. Marie je strašně zajímavá žena. Kdybychom ji potkali dnes, co bychom si od ní mohli vzít do života?
2: Za mě tu pokoru a důvěru. Důvěra je často používané slovo už dost abstraktní do jisté míry, ale opravdu důvěřovat Bohu znamená pustit kontrolu nad svým scénářem, nad tím, jak já bych si to přála, jak já bych doufala, podle mě, kdyby i u kříže se objevila jakákoliv malá naděje na to, že by tam zemřít nemusel, tak ona by po ní skočila. Ale vzdala se svých představ, svých scénářů a svých nějakých vynucených zásahů. Takže podle mě to, co se od ní můžeme učit nejvíc, je opravdu ta odevzdanost a nesmírná odvaha nechat ty věci na Bohu a opravdu se jenom nechat vést tam, kam on nás vede. A zároveň si myslím, že nejenom, že nás učí toto nepohodlné fungování v životě bez kontroly a v odevzdanosti a ve víře, ale zároveň strašnou inspirací i v tom, že opravdu byla obyčejný člověk a neměla až na úžasný charakter a srdce speciální vzdělání, speciální kvality a schopnosti, aby se Bůh koukal a řekl si, tak tobě dám ten nejdůležitější úkol, ale ukazuje nám to strašně moc i na to, jaký je Bůh. A že Bůh někdy se nám úplně vykašle na naše představy toho, kdo je hoden mít nějaké speciální poslání a kdo už toho hoden není a už je moc obyčejný. Já si myslím, že ona strašně krásně tím svým příběhem nebo ten jejich příběh láme někdy i ty naše představy o Bohu a o tom, co Bůh po nás chce a co všechno musíme zvládnout a co všechno musíme udělat. A vlastně nás to trošku vrací na zem do toho, že opravdu nemusím být extrémně speciální a nadaný člověk, aby se mě Bůh použil. Možná fakt stačí jenom ta pokora v srdci, možná opravdu stačí jenom ta otevřenost a ta odvaha mu důvěřovat, i když okolnosti jsou těžké, i když jsme ve slepé uličce a říkáme si, co bude teď, jak se z tohohle teď dostaneme, jak se tohle bude dál vyvíjet a i tam neodejít, i tam se na to nevykašlat. Myslím si, že je toho spoustu, co se od ní můžeme učit a v čem nás inspiruje a v čem nám ukazuje na to opravdové boží srdce a na to, jak Bůh vnímá i nás jako lidi.
1: A možná opravdu i té vnitřní usebranosti a tichosti. Zase se vracím k tomu okamžiku, kdy se jí zjevil ten anděl a říká jí, buď zdráva milostí zahrnutá. A ta Marie, tam je psáno, že Marie se zarazila a v duchu o tom uvažovala. Žádné je nazdar anděli nebo o veliký, jak to, že se sklonil ke mně malé. Prostě žádná reakce ve srovnání třeba s tím pověstným biblickým Petrem, který měl vždycky na všechno odpověď a nějakou reakci. Ta Marie zůstává tiše a přemýšlí o tom, co to vlastně je za sílu v té tichosti, že nám dává svobodu nereagovat hned?
2: Ona je hrozně rozvážná. Hrozně rozvážná a pokojná. Na druhou stranu, já když jsem zrovna nad tímhle momentem přemýšlela, tak si říkám, jestli tady se trošku neprojevila i ta ženská intuice, kterou my máme, takovej ten smysl navíc, kdy on jí přesně říká, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. A třeba v Lukášově evangeliu je napsané, že ta slova ji rozrušila a přemýšlela nad tím, co tohle bylo za pozdrav. A já jsem si říkala, to je vlastně pěkný pozdrav. Někdy by se zjevil anděl a řekl, buď zdráva ty milosti obdařená, tak si řeknu, wow, tak to je pecka. Ale i to rozrušilo a řekla si, tohle je divné. A přijde mi, že možná je vidět, že byla inteligentní a že měla ten náš ženský šestý smysl, že si říkala, toto nebude jen tak, tohle nebude jen tak, tahle návštěva. Tady se děje něco zajímavého, ale stejně na ten venek zůstala klidná a chvilku na to se ptá, dobře, jak se to stane. Takže jo, má určitě obrovskou sílu a odolnost.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Taky se říkám, že se s tím pojí ještě jakási schopnost rozlišování, protože i duchovní rozměr a duchovní věmy se dají napodobit nebo zneužít. Ale ona vlastně dobře rozpoznala, že opravdu mluví s andělem a přijala to poselství od něho. Velmi riskantní poselství pro ní. A teď mi tam vlastně nehraje to její mládí. Člověk by řekl, že na stará kolena k tomu člověk dozraje, tak nějak všemi těmi zkušenostmi. Ale vy sama jste říkala, že jí bylo nějakých náct. Tak jak je to vlastně možné vůbec, že takhle mladinká dívka rozpozná ten okamžik O a minutu M?
2: To úplně nevíme. Nevíme přesně, jaká byla její rodina, v čem vyrostla. Ale když se třeba kouknu na lidi ve svém okolí, kteří jsou hodně podobní a takový smířlivý, ale zároveň odvážní a dokážou přijmout ty věci, tak no, zajímalo by mě to její dětství. I nějaké, dejme tomu, duchovní návyky, to, jak ona vůbec přemýšlela o Bohu, jaký byl Bůh představován, jak ona ho vlastně vnímala, jestli ho nějak zažívala, jak s ním mluvila její rodina o Bohu, protože si myslím, že i tohle se strašně moc potom odráží na té reakci, kterou máme, když se děje něco, čemu tak úplně nerozumíme, jak moc stabilní základ jsme si vybudovali předtím. Tam se to vždycky nejvíc ukáže.
1: Jaký byl vlastně podle vás Mariin největší životní zápas?
2: Budu mluvit hodně z osobní perspektivy, protože já jsem přišla o sestru, takže jsem viděla, jaké to je, když matka přijde o dítě. A myslím si, že možná to mohlo být nejtěžší vědět, že je to bolest, která je nutná, musí se stát, je to, a nechci to zlehčit, ale je to v pořádku, že se stala, je to boží záměr, následuje potom i nějaký zázrak, je to strašně důležitá součást toho příběhu, že zemřel, že vzal naše hříchy a byl vzkříšený, ale podle mě ta výzva je vlastně ano, vědět tohle všechno, ale pořád zprocesovat i ten zármutek a tu bolest a myslím si, že to je proces, který je opakovaný. Že v těchto těžkých situacích nestačí si jednou říct, Bůh ví, co dělá, to bude v pohodě. A já nevím, jaký zápasy ona přesně měla ve svojí mysli, ale dokážu si představit, že to možná bylo tohle. Že tam neustále byla bolest, která ji připomínala a říkala, kež by to bylo jinak, kež by se to nestalo. Proč zrovna ty musíš nést tady to břemeno, zrovna ty musíš nést tuhle bolest. A podle mě neustále to vyvažovat, neustále brát v sobě tu sílu na to jít zas a znova za Bohem, zas a znova si připomínat jeho zaslíbení, zas a znova to nevzdat, protože důvěra Bohu je extrémně zranitelná věc, tak si myslím, že opravdu ona jako matka to v tomhle musela mít náročné a strašně jako cením to, že to zvládla, že neměla naštvání vůči Bohu, že jí tomuhle vlastně vystavil, ale naopak u toho učení, jak jsme říkali, zůstala a nevpustila hořkost do srdce.
1: Marii tady líčíme jako ženu, která je nesmírně inspirativní, která byla vlastně pohotová v tom nejdůležitějším okamžiku, když se jí zjevil anděl a zvěstoval její narození syna. Zároveň byla tichá, zároveň měla velikou víru, když Ježíše povzbuzovala k zázraku. Prostě byla obdivuhodná. A na druhé straně tahle žena se stala jakýmsi kamenem úrazu mezi jednotlivými křesťanskými církvemi, zejména tedy mezi tou katolickou a protestantskou částí. Proč vlastně? Proč je Marie tím kamenem sváru?
2: Já si myslím, že ji jako protestanti vnímáme velmi odlišně oproti katolikům. A já to můžu říct třeba z pohledu sebe jakožto člověka, který vyrostl převážně v nevěřícím prostředí. A já jsem znala Marii jenom z kostelu a z obrázku, takže pro mě to byla ta Matka Boží, ke které se všichni modlí a když udělám hřích, tak půjdu a někdo mi řekne, dej si 10krát zdrávas a bude to dobré. Takže takhle já jsem měla zafixovanou a na té mojí osobní cestě, když jsem později přišla do církve, začala jsem si sama číst Bibli, tak jsem si sama začala klást tu otázku, jak se to stalo. Jak se to vlastně stalo? Protože to, co já čtu, je příběh o člověku. O někom, kdo má úžasný charakter, je silný, inspirativní, to všechno, co jsme tu říkali, ale je pořád člověk, který nemá moc mi odpustit hřích, ani uzdravit moji nemoc, ani vyslyšet moji modlitbu a na základě toho nějak konat. Takže já, abych pravdu řekla, a víc už jsem se v tom potom nějak nerýpala, tak já sama o čtení Bible jsem si řekla, je to zajímavé a nevím, kde se to vlastně vzalo, protože já to tady nikde nevidím. Pro mě je to inspirativní člověk a tam to pro mě končí.
1: No taky v tom jejím chvalospěvu ona sama říká, moje duše jásá v Bohu mém spasiteli, takže i ona potřebovala spasitele. No je to zajímavé, tak snad někdy se domluvíme i takhle mezi církvemi a Marie přestane být tou, která rozděluje, ale tou, která opravdu inspiruje a naplňuje, protože je to, jak už jsme tu mnohokrát dneska řekli, velmi, velmi inspirativní žena. Veroniko, já vám děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že Marie jako osobnost, jako žena zavonila i našim dnešním posluchačům. Kdybyste nám o tom chtěli napsat, pište na radio7@radio7.cz. Mým dnešním hostem byla Veronika Štěpánová, členka zakládajícího týmu Církve City House v Brně. Moc vám děkuju.
2: Taky moc krát děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Naslyšenou.

Jsou 2 hodiny ráno, hladíte noční vysílání Rádia 7, u mikrofonu je s vámi Andrea Audová a já vám přeji pokojnou noc, ať je naplněná odpočinkem a pokojem. Před malou chvílí jsme poslouchali příběh Marie. Bible nám nezachovala mnoho jejich slov, ale o to víc mluví její život. Když nerozuměla všemu, co se děje, dokázala Bohu důvěřovat. Její prosté, ať se stane podle tvého slova, zůstává inspirativní i dnes a zvlášť ve chvílích, kdy sami nevíme, co nás čeká. I další pořady dnešní noci se budou různými způsoby dotýkat důvěry. Za necelou tři čtvrtě hodinku se v pořadu Zákoutí zaměříme na Ducha Svatého, který člověka vede, a po 3. hodině budeme v pokladech z archivu společně hledat odpověď na otázku, jak poznat Boží vůli.